0: vedle v učtárně a já jsem tam za ní chodila, samozřejmě jsme chodili do divadla na pohádky v neděli odpoledne. No a jednou si mě vypučil pan režisér Škobis do pohádky Císařovy nové šaty od Hanse Christiana Andersena jako kuchtíka do první půlky, který pořád něco už diboval, dostal pár facek a pak jsem hrála na konci tu holčičku, která křičí, že císař pán je nahatej. No a to byl začátek konců.
1: Takže to byla ta pravdomluvná nakonec.
0: Ano, ano.
1: To ti zůstalo.
0: Bohužel, někdy bohužel.
1: A pokračovala jsi jak?
0: Pokračovalo to dál a občas si mě taky půjčovali do toho divadla, ale potom, když jsem začala chodit na střední školu, tak tam byl učitel češtiny, pan Bartůněk, a ten tam založil takový amatérský divadýlko, spíš teda recitační. Nejdřív se to jmenovalo Štycháček a později Kapsa. A v té Kapse jsme dělali taková literární pásma a to byly povídky, básničky, zpívali jsme. No a tam už vlastně padlo to moje definitivní rozhodnutí. Já jsem tak trošku koketovala ještě s vysokou školou tělovýchovu jsem dělala, ale pak se to převážilo definitivně k tomu divadlu. A šla jsem na Adamu.
1: Uh-huh. A tam odtud už tě vlastně znám z těch let.
0: Ano.
1: Ano, ale já si to neodpustím. Já jsem nedávno poslouchal rozhlas.
0: Uh-huh.
1: A protože já jsem věrný posluchač rozhlasu, víš?
0: Já taky.
1: A tam si ty hovořila s někým, oni se tě zeptali, jakým způsobem si přišla na Vinohrady. A ty jsi tam říkala, že si na Vinohrady přišla proto, že si byla v angažmá v Libni, v SK Neumanna tehdy, a ve Vinohradském divadle hledali k Hanzlíkovi partnerku. A to já jsem do té doby vůbec nevěděl.
0: Mně to takhle bylo řečeno.
1: Jo.
0: No ano.
1: Aha, no takže jako, aha, no tak to bylo dobrý.
0: No, tak se to stalo, protože myslím si, že to spískal pan režisér Dudek, protože tehdy vlastně natáčel věc Makropulos, kde Jana Štěpánková hrála Makropulku a já jsem tam hrála Kristínku. Dostala jsem tehdy od něj strašně vynadáno, protože skončila pauza, šli jsme na to jeviště, už byly nachystaný kamery a já jsem ještě dožvejkávala párek. Ten mě seřval. No ale v zápětí potom vlastně přišla nabídka na hostování v Gorkého Měšťácích a pak angažmá.
1: Tak takhle to bylo. No vidíš, to já jsem nevěděl, takže vlastně oni tě vzali jako ke mně jako partner. Oni nás vlastně dali dohromady. Aby nás po letech zase, jak ty říkáš, hezky rozsadili.
0: Rozsadili, ano.
1: Ale k tomu se dostaneme.

0: No a teď, protože sedíme v rádiu, tak jak pak Dana Kolářová k rádiu přišla?
1: To bylo ještě hluboko na Damu a byla to paní režisérka Alena Adamcová, která si mě s Jirkou Ornestem vypůjčila na malý výstupy.
0: No ale podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
1: Aha, vidíš.
0: No vidíš.
1: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
0: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
1: No tak to jsem teda zapomněla.
0: Tady hodně lidí, kteří tady sedí před
1: teda
0: tebou,
1: peklo.
0: Zapomněli. No ale to ne, že to jsou archivy, ty
1: nažou. No
0: nažou.
1: Tak to určitě, no. No. To byl začátek, ano.
0: V roce 1964.
1: Ano.
0: To si tuším byla ještě na Damu.
1: No to byl první ročník Damu.
0: První ročník Damu. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
1: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
0: No ne, tak televize tady samozřejmě byla,
1: byla,
0: že?
1: Ale jo? Doma, myslím, no, se odstláš no. Někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač a pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
0: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později, ale když si takhle zapátráš v paměti, tak co ti tak zbývá v té paměti z těch let, kdy jste ještě neměli televizi a poslouchali jste rádio?
1: No tak zaprvé pohádky. Pohádky v neděli odpoledne, to jsem nevynechávala, takže pamatuju paní Růženu Naskovou. A tak, ale utkvěla mi absolutně četba, bylo nás pět pan Filipovský, četba na pokračování.
0: No.
1: A potom vím, že jsem chodila do tanečních, v pondělí jsme měli v Pupu v Karlových Varech, ale to se tehdy jmenovalo Moskva, teď se to zase může jmenovat Pup. A
0: já myslím, že teď už se to zase může jmenovat.
1: A když jsem se vždycky oblíkala, tak ano. Zrovna v tu dobu četl pan Štěpánek Dobrýho člověka ještě žije, Rolanda. A já jsem prostě do těch tanečních nechtěla vůbec odejít, dokud to neskončí a maminka mě vyháněla a já jsem vždycky do poslední kapky to chtěla doposlechnout. Takže to je taková hodně silná vzpomínka.
0: Ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas, protože si v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo. Já ti dodatečně gratuluju.
1: No moc ti děkuju.
0: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Saga rodu Forsenatu. To byl ten geniální televizní seriál.
1: No, jak byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsyty.
0: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
1: Tak zase byly vymetený ulice, všichni poslouchali.
0: Tak si to poslechne.
2: Saga rodu Forsytů, 1999, režie Ivan Hrs.
3: Ireno, dovol, abych tě seznámila s Filipem. File, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
4: Těší mě paní Soumsová.
5: Forsytová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsytové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
4: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsyty imitovat.
6: June, byla bys tak laskavá.
3: Ano, strýčku Soumsi.
5: Bude vás to stát mnoho síly, Filipe.
4: Člověk dokáže víc, než tuší.
5: Zvlášť, když jde o život.
4: Myslíte?
5: Mám před vámi časový náskok.
6: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
3: File, to je strýček Soumes, dědečkův synovec.
4: Filip, těší mě, pane.
6: Je to nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
3: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
6: Domluv si to s Irenou, June. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dáme.
7: Ireno, smím vám přinést skleničku?
5: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
7: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
5: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov.
7: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
5: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
7: Chtěla jste říct chudý profesor.
5: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
7: To zní líp.
5: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
7: Jeden vám, Forsythové, zřejmě nepřirostli k srdci.
5: Neopovážila bych se takhle rouhat.
7: Přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
5: Včetně June?
7: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
5: Jsme dobré přítelkyně.
7: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
5: Stříčku Jolione, láska nezná žádnou míru.
7: Proto z ní jde na mě strach.
5: Mládí se ničeho nebojí.
7: Bohužel. A nebo boudí?
0: Ty si, Dano, toho v rozhlase udělala opravdu hodně. Když se takhle ohlédneš a zeptám se tě, s kterými režiséry se ti v rozhlase pracovalo nejlíp, co mi odpovíš?
5: Já vlastně jsem s každým pracovala ráda, ale kdo byl výrazná osobnost, tak to byl pan Horčička, Jiří Horčička. A pamatuju si, že když jsme dělali Vojnu a mír Tolstého, tak nás aranžoval na mikrofony, my jsme si museli zapisovat aranžma, pamatovat si to, protože se tomu říkalo, že je to stereofonní vysílání z různých úhlů a skutečně jsme byli téměř tak aranžovaní na mikrofony, jako třeba v divadle, jo. Takže to byla docela složitá záležitost, ale byla to moc hezká práce. Tehdy bylo takové zvláštní období u toho režisera Horčičky, že tam byl hodně často třeba Eda Cupák, ale spousta jiných lidí. Viktor Price, pan Kemr. Prostě se potkávalo tolik lidí z různých divadel tehdy v tom rádiu, protože ta produkce byla neskonale větší, než je tedy dneska toho dramatického vysílání. Že jsme se vlastně všichni poznávali v tom rádiu. Ani ne tak v televizi, jako v rádiu.
0: Ano, já si vzpomínám, že to se sedávalo vždycky před tím studiem a tam se semlelo živý s mrtvým.
5: Ano, všecko.
0: Že jo.
5: A byly tam takový paní, co vařili kafíčko, no. Jsem říkala paní kafíčkový.
0: Ano.
5: No, tak ty už jsou automaty, že jo. Ale to se tehdy semlelo skutečně všecko, co se kde šustlo, v jakým divadle, tak se to tam v tom předpokoji před tím studiem rozebíralo. S panem Munzarem taky jsem pracovala, tak to bylo to strašně zajímavý. Ten pan režisér Horčička byl tak nabitej energií a vždycky plný toho tématu a připravený. Mluvil strašně nahlas, intenzivně a měl strašní požadavky a připomínky. Takže to byla vždycky strašně náročná vlastně práce. Ne, že si jdeš odpočinout do rádia, ale on kladl na to absolutní nároky na herce a byla to zabíračka pěkná.

0: Mě zaujalo, když si vzpomínala na ta svoje dětská léta při poslechu rozhlasu, tak si vzpomínala na četbu. Když četl pan
1: Filipovský nebo pan Štěpánek.
0: Nebo pan Štěpánek. Jestli pak ty taky si někdy četla v rozhlase?
1: Četla jsem několikrát. Četla jsem úžasnou věc od Daniely Hodrové. Byly to takové příběhy z Žižkovské věže. To byla několika dílná četba a ta četba je vždycky ještě o něco náročnější, než když je to hra rozhlasová, protože to jsou dialogy, ale na tu četbu se, jako na všechno se musíš připravit, ale na tu četbu to skutečně jako musíš celý pečlivě projít, udělat si odstavce po těch myšlenkových celcích i si udělat znamínka u interpunkce. Je to docela velká příprava, ale říkám, mám práci v rádiu moc ráda.
2: Daniela Hodrová-Milotová, Ztracené děti, rok 2000, režie Markéta Jahodová.

Manuelu překvapí, že jsou dveře do bytu paní Mendlové otevřené. Jak mohla paní Mendlová vědět, že k ní přijde právě teď? Leda, že by jí Manuelina předchůdkyně nosila oběd vždy ve stejnou hodinu. Sotva Manuela vstoupí do bytu, ukáže se, že se mýlila. Paní Mendlová nečekala ji, ale svého synovce, vlastně prasynovce. Jindy touhle dobou chodí. Zřejmě se dneska cestou ze školy někde zdržel. Paní Mendlová to Manuele vykládá, ležíc na břiše u postele. Ne, neupadla, jenom se pokoušela vytáhnout spod postele kufr s betlémem, už ho bude muset začít stavět. Už teď? Na konci října? Postavit betlém zabere moře času. Každý den postaví jen pár figurek. Možná už je dokonce pozdě a do Štědrého dne s tím nebude hotová. Každý rok jí totiž nějaké figurky přibudou a proto nedokáže nikdy přesně odhadnout, jak dlouho jí potrvá, než pro ně najde vhodné místo. Už v loni se jí stalo, že to dobře neodhadla

0: Vzpomínám si na paní Danu Medrickou, kterou jsme měli všichni přece strašně rádi.
1: To jsme milovali.
0: A měla ohromný smysl pro srandu a zvláštní je to, jak se právě v tom předpokojíčku těch paní kafíčkových semlelo všechno dohromady, tak samozřejmě ženský si říkali, co stihli, co nestihli ještě doma, protože to je taková ta část neviditelná toho hereckého života. A vzpomínám si na paní Medřickou, jak přilítla a říkala, že musí navařit na neděli, protože bude něco točit, aby vašíci měli domácí jídlo. Pak dlouho prala prádlo, máchala ve vaně, protože teprve potom jí manžel koupil automatickou pračku, protože měla artrózu v rukách, takže měla těžký bolesti, že z té studené vody. A tohleto to se neví, že jo, samozřejmě.
1: No ne, počkej, ještě měli toho psa, toho boxera,
0: no, měli boxera,
1: který ho
0: dovenčil
1: doma.
0: No samozřejmě, samozřejmě paní Medřická byla vidět přece tadyhle u muzea, ano, vždycky, jak ano. Venčí boxera, takže ta paní toho musela postíhat takovou strašnou spoustu. Ano,
1: a
0: přitom... A
1: ještě mimochodem potom hrála.
0: A mimochodem hrála tak vynikající divadlo a byla s ní legrace, takže to je obdivuhodný prostě, jo, nádherná vzpomínka.
1: Krásná, no. Ona byla půvabná tím, že vždycky kolem sebe zářila jako sluníčko a přitom měla takovýhle...
0: Docela teda sebou mrskala.
1: Mrskala. Když jsem říkal, že jsme spolu prožili dlouhá léta v jednom angažmá ve Vinohradském divadle, tak jestli pak máš nějakou hezkou, úsměvnou, milou vzpomínku na tu dobu?
0: No, těch by bylo, protože tam to nebyl předpokojíček před studiem, ale rekvizitárna, že jo? Rekvizitárna před zkouškou, během zkoušky, kde se taky semlelo všechno a ta parta těch báječných ženských a mužských. A tam taky se propralo ledaco, ale oni byli nesmírně vtipní. Pan Pleskot, Pepíček Bláha, pan Brodský a pan Kopecký. A já si vzpomínám, jak takhle seděl pan Kopecký, byl tam Broďa, a ten pan Kopecký mu říká, pane kolego, můžu se vás zeptat, vy máte dceru, já mám dceru. Obě jsou nám podobné, jak to, že vaše dcera je tak půvabná.
1: Ano, to byl
0: a vlastně jako na této vysoké laťce se tam odehrávaly úžasné věci a byly báječní. A moc mi chybějí.
1: No já si vybavuju, my jsme spolu hrali představení Mnoho povyku pro nic.
0: Ano.
1: A jestli pak si vzpomínáš na tu malou holčičku, která byla v první řadě seděla.
0: Počkej, a co ona to křičela na mě?
1: No a ona tě během hry zatáhla za sukni a řekla hláskem na celý divadlo, herečko, mně se chce čůrat.
0: Jo, ano.

0: Já se tě teď musím zeptat něco osobního. Ty máš přece dva kluky, dva syny. To už jsou dneska dospělí chlapi, že jo? Já si je pamatuju, vlastně, když byl ještě v kočárku, nebo když se vlastně ještě ani nenarodili skoro. A vzpomínám si, protože jsme taky bydleli nedaleko od sebe, jak, nevím, jestli to byl Matěj nebo
1: Šimon,
0: ale jak říkal, když tam u americké ambasády stál ten voják a byl to...
1: Maminko Černouš.
0: Maminko Černouš.
1: Jsem ho vezla v kočárku, ve sportáku.
0: Ano. A jeden z nich zásadně říkal Hrohlík.
1: To byl Matěj, ten Matěj. Říkal Hrohlík, Myšice a Vřešťan.
0: No,
1: nejhezčí jsou děti, když jsou malí, to jsou roztomilí, když s nima objevuješ vlastně to, co je pro ně poprvé, tak ty už to znáš, ale byli to normální, takový docela prima kluci a na to dětství, na to...

0: když byli malí, tak vzpomínám úplně ze všeho nejradši, protože čím víc rostly, tak do toho vstupovaly jiný vlivy a abych ti pravdu řekla, tak oni až teďko jako dospělí se mi vždycky přiznali k tomu, že cokoliv jsem o nich někde v nějakým interview řekla, takže se jim za to ve škole posmívali a vlastně to nenáviděli, jo, neměli to rádi. A teďko už jsou dospělí, já to musím akceptovat, protože mě to skutečně tehdy vůbec nenapadlo, že třeba jsem někde prozradila, že dáváme před Vánocema dopisy do ježíškárny za okno a pak na ně pokřikovali, víš, ve škole říkali, vydáváme dopisy pro Ježíška. Vůbec by ti to nenapadlo, že to někdo bude takhle ošklivě otáčet proti ním. Takže já vlastně mám zakázáno o nich mluvit, protože si to nepřejou.
1: No tak dneska už můžeš, dneska už jsou
0: no
1: to dospělí.
0: No tak ano, kluci. Ale bylo jim to tehdy strašně
1: nepříjemné. Tehdy to chápu. A třeba, když si je poprvé vzala kluky do divadla a viděli tě poprvé na jevišti?
0: No, to je tak moc, myslím, nebralo, ale no. Oni nejradši do rekvizitárny a když jsme hráli Hamleta, no. Tak tam byly ty všelijaký rapíry a kordy, no tak no. To byly úplně pološílen, cože na jeviště, jako maminka hrála. To v té rekvizitárně bylo, zbraně byly vlastně, důležitý. No, to pak kreslili a strašně potom toužili a chtěli pistulky a takovýhle.
1: Mimochodem, zmínila si Hamleta. To je škoda, že už to nikdy nebudeme hrát, protože to jsme, myslím, hráli oba velmi rádi.
0: To jsme hráli rádi, no.
1: A říkali lidi, že jsme to hráli prej i dobře. No, já si nemůžu odpustit tu otázku na to, jak ty říkáš hezky, jak nás rozsadili, že jo. Tak jestli pak si na to vzpomínáš, jak to bylo.
0: Já ti to už přesně nevím. Já vím, že najednou nás přestali obsazovat. A to tak, že nejenom v divadle, ale i v televizi, prostě najednou to skončilo, prostě to někdo zatrh. Já jsem se to celý roky nedověděla, až pak od tebe, ale skutečně jsem to netušila, co se stalo, co jsme provedli, nebo...
1: My jsme nic neprovedli právě proto, že jsme nic neprovedli. My jsme nechtěli vstoupit tam, kam už skoro všichni byli, a my jsme tam nechtěli a ono se jim to nelíbilo, tak řekli, dobře, my se jim pomstíme a tak nás vlastně rozsadili. A. Takže už nám nedovolili spolu hrát. Ale bylo to škoda, protože v okamžiku, kdy se nám jaksi jako dvojici začalo dařit a dařilo se nám a hrálo se nám spolu hezky a i když musím, milí posluchači, na Danu tady zase opět prozradit jednu důležitou věc, ona mě prosím byla, ona mě fackovala. Ano, já jsem trpěl jako zvíře, ale jsem tomu dneska rád, protože to byly krásný roky.
0: No tak škoda rány, která padne vedle, říkal můj dědeček a já jsem tě nebyla permanentně, dostal jsi možná jednou nebo dvakrát, protože jsi to zasloužil. To musíš na sebe prozradit taky, ne? Že
1: ano, vidí, já to přiznávám.
0: Nějaká hnusná osoba, která tluče kolegy.
1: Ty jsi inklinovala svý herecký profesi spíš k takovým těm vážným, tragickým rolím, anebo jemnějším, veselějším, komickým postavám. Obojí si hrála a musím říct, že obojí výborně.
0: Ne, já v podstatě za optimální žánr považuji tragikomedii, protože tam máš oboje a vlastně se nemusí tlačit na žádnou tragédii a může to být ještě sděleno ledaco s humorem. To já považuji za optimální a nejsnesitelnější formu pro lidi tragikomika. No.
1: Víš, já si moc rád vzpomínám na tu dobu, kdy jsme spolu hráli a my jsme spolu byli téměř 12 hodin denně, že jo?
0: No.
1: Dopoledne v divadle, odpoledne v televizi nebo ve filmu, večer jsme spolu hráli. A to byly opravdu krásný roky a hráli jsme to hodně, když si vzpomeneš třeba na Zločin a trest. Nebo Loupežníka.
0: Loupežník.
1: Čapková, viď? Tak to byly krásné postavy, krásné role, kterých se nám dostalo a bylo to nádherný partnerství. Já ti za něj dneska ještě pořád moc děkuju a mě líto, že to nemělo dalšího trvání.
0: Taky ti děkuju moc.
1: No hele, abychom se tady nerozplakali, jsme tady
0: ne, nebudeme, toho, nebudeme.
1: Si tady hezky povídali o rádiu, tak se zase k tomu rádiu vraťme. V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky, od pana Františka Hrubína, to víš, já něho mám slabost.
0: Já vím, no.
1: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
0: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to neponičil.
1: No a ještě když proti, vedle tebe sedí takový pánové jako Rošínský,
0: no, ano.
1: Monzár, Sklenčka.
0: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná, ohromná škola a drezura.
1: Víš, tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole, taky
0: ano,
1: viď?
0: Ano.
1: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
0: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
1: jo, on se protřás životem.
0: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce a kouřil partizánky.
1: 100 denně.
0: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
1: No vzpomínám si na Otu Sklenčku, přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat. Taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou manželku Ninu Popelíkovou, která naopak byla velmi praktická. Na chalupě například absolutně všecko dělala ona.
0: Říkala schody, že stavěla.
1: Ano, všecko. Ano? A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
2: Oscar Wilde, Ideální manžel, 1991, režie Josef Červinka.
3: Dobrý den, Lorde Goringu.
4: Dobrý den, paní Chilternová.
3: Snad neodcházíš, Roberte?
5: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
3: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
5: To nic není, miláčku. To nic není.
3: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
4: O paní Čivliové?
3: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Čivliová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
4: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
3: Kdyby ten slib dodržel... Byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
4: Naprosto upřímný?
3: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
4: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
3: Myslíte?
4: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
3: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
4: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis.
3: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
4: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
3: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jako by nebyl schopen provést něco špatného.
4: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
3: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
4: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová, vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: já jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
1: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Felliniho nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží. Je to hezká vzpomínka, ale pak to, co přišlo, že ten 68. rok, ta okupace sovětská, tak o to bylo krutější. Víš, vůbec si to člověk neuměl představit, že to je na tak dlouho a tak strašná cenzura a to, co prostě následovalo, ta normalizace.
0: Že ta dočasnost se tak
1: Že ta dočasnost se protáhla, no, na věčné časy skoro.

0: Dano, ty jsi ve Vinohradském divadle kolik let? Ty jsi nastoupila někdy v roce 70?
1: Jedna nebo dva?
0: No, tak to jsi tam hodně let.
1: Hodně, já to nepočítám.
0: Mm-hmm. To je dobře. Ale já o tobě vím, že poslední leta jsi mírně nevěrná tomu divadlu, protože občas se vyskytuješ v různých jiných divadlech, především divadle komedie, který tě táhne. A já jsem tě viděl ve vynikajícím představení. To jste hráli, myslím, ve Švanďáku u Realistu. A to bylo s Milanem Lasicou.
1: Ano. To není nevěra. To je otázka...
0: To je zajímavý. Žádná, každá ženská řekne, to není nevěra.
1: No, tak podívej se, pro moji věkovou kategorii už není tolik rolí v divadle domovským. A tady mi v komedii párkrát nabídl práci Dušan Pařízek a byl to takový žánr nebo způsob jiného myšlení divadelního, jiného vyjadřování. Ti německy píšící autoři, Rakušan, Němci, Schwab, Bernhard a tak dál. A já, protože jsem to neznala, tu dramatiku vůbec, tak jsem nejdřív z toho měla strach, ale pak jsem říkala, když se něčeho bojíš, tak jdi do toho a zkus to prostě. A skutečně je to jiný způsob. O něm strašně mluví, že jo. Tam nejsou ani tak bohatý situace jako slovní výlevy těch figur a má to zvláštní konstrukci. Je to strašně těžko se to učí a těžko se to pamatuje a chvílema je to taky ohromně vtipný. Ale není to anglický humor, je to takový intelektuální německý humor.
0: No, já jsem se tím potřebovala... viděl v tom, já jsem se obdivoval tomu, jak se to ještě dnes, já nechci říct v tom věku, no ale jak to mám popsat, jak se to vlastně všechno můžeš naučit, protože to se nás vždycky laici ptají, že ano. To herectví vlastně v tom, jak se to můžete naučit, to nebylo to nikdy tak podstatný, ale dneska už si říkám, Hergo, Dano, klobouk dolů, to je textu.
1: Ne, je to složitý, vlastně by to bylo i pro daleko mladšího člověka.
0: No, to jo.
1: Říkám, právě ty konstrukce větný a těch logických celků jsou prostě jiný. A pak máš strašnou radost, když se k tomu dokážeš prokutat vlastně a pochopíš to.
0: No a jak si tě našel ten Milan Lasica? Protože to je taky krásný spojení.
1: To je konverzačka. To je zase žánr, kterýho my jsme si neužili, protože konverzačky byly označovaný za měšťácký žánr a proto se nehrály. A on je to
0: opereta a konverzačky nebyly v modě, bohužel. Ano. Obojí jsem miloval.
1: A já toho Wilda speciálně, že to je vysoká škola konverzačního divadla nebo konverzačního umění, tak toho jsem si neužila. A Patrik Hartl ze Studio 2, se kterým jsme dělali velice dobrý, myslím, představení, to si sám napsal divadelní scénář Podzimní sonátu podle Bergmana. A to byla moc hezká práce a potom, když už se to vyhrálo a vlastně už nemohli používat ta autorská práva od pana Bergmana, tak jsme to skončili a ten Patrik přišel s touhle hrou, tu našli s Michalem Hrubým a tak jsme se naštěstí shodli na tom Milanovi Lasicovi. A on mohl, on to přijmul.
0: A takže to já jsem si myslel obráceně, že on si vybral tebe, tak vy jste
1: Ne, v podstatě to bylo takhle.
0: To jste dobře udělali, protože opravdu to je krásné představení.
1: Tak to mám radost.
0: A Dano, ještě si neodpustím jednu otázku. Možná, že bych tě měl teď oslovovat paní profesorko, protože ty jsi taky jeden čas nebo ještě pořád tam učíš?
1: Ne.
0: Učila na Damu. No tak jaká to byla léta profesorská, paní profesorko Kolářová?
1: Já jsem s jedním ročníkem šla od prvního vlastně až do čtvrtého a to byl Kuba Špalek, jeho ročník. Vlastně jsme došli až do revoluce, do sametové revoluce. A to bylo fajn, to ti mě těšilo, protože už já jsem měla kluky v té, byly přerosti, já nevím, 14, 17.
0: Už byli za pubertou, tak už
1: s nima jako jakž takž byla lehčí řeč, i když teda někdy taky ne, ale tím pádem jsem měla k těm mladým lidem docela blízko, víš, že mě to připomínalo ty moje synky a těšilo mě to s nima, bavilo mě to, to bylo hezký, no. A ono už taky to tak jako vřelo v té společnosti, různě bublalo, takže už to taky nebylo jenom čistě o divadle, už jsme tam si sdělovali takový různý věci společensky důležitý a vlastně to, co to divadlo taky má umět reflektovat. A oni, ten Kuba Špalek pak šel už svojí samostatnou cestou, že má svoje divadlo a tak. Ale to byl zajímavý ročník a těšilo mě to s nima. Mm-hmm.
0: A jako profesorka taky si své žáky fackovala jako své kolegy?
1: Ne, žáky bych nefackovala, ne, to by musel udělat něco hnusného, ale ne, nefackovala. Nebyla nikdy. Oni mě tak oslovovali, mě to přišlo legrační, protože já samozřejmě žádná profesorka nejsem, že jo.
0: Dano, víš, co je zvláštní? Už tady před tebou sedělo spousta lidí, kolegů, herců a všichni vzpomínají na rozhlasové režiséry. Ale já vím, že v rozhlase taky pracuje několik vynikajících režisérek. Například paní Kofránková, paní Engelová. Jo, a spousty. No a ty jsi přece taky s těma dámama dělala. Tak.
1: Dělala, ještě to byla Jana Bezdíčková, no. Hanka, s Hankou jsme dělali Putování diletantů Okudžavu, to byla nádherná práce, taky už je to nějaký pátek, ale Lída Engelová, teď jsme, nedávno to strašně utíká, dělali Vánoce u Kupělů v prosinci, tuším, protože nějak o Vánocích se to vysílalo a Lída úžasně precizně pracuje se slovem a...
0: No to se tě zeptám, cítíš ti nějaký rozdíl mezi režisérem a režisérkou?
1: Ne, to bych netvrdila vůbec, protože jsou to originální osobnosti specifického uvažování, ale rozdíl v režírování, jestli je to mužský nebo ženská, nevidím tedy žádný. Protože když spolu se rozhodnete tu práci dělat, tak se musíte taky navzájem umět poslouchat, že jo, abyste si dokázali vyjít vstříc. A Markéta Jahodová, já mám pocit, že si s nima rozumím, že není problém. My s tou Lídou Engelovou jsme měli vlastně mimo téhle práce v rádiu ještě rozdělanou práci pro violu. To se jmenuje Nejenom malý princ a první půlka je korespondence Saint-Exupéryho s maminkou a druhá půlka je vlastně, jsou ukázky z Malého prince. Mm-hmm. Takže jsme dělali takovou dvojitou práci v tom rádiu ještě vlastně pro violu. A s ní vždycky ráda pracuju, protože ona je nejenom rozhlasová režisérka Lída Engelová, ale je také divadelní režisérka.
0: Která ta etapa byla taková pro tebe nejpříjemnější, na kterou nejraději vzpomínáš?
1: No, tak když se otočím hodně dozadu, tak to byl kus těch Karlových varů, kdy jsem bruslila po řece zamrzlý. To bylo hezký. A
0: pak... Teplá byla zamrzlá?
1: No, ano, až k vřídlu.
0: Prosím tě.
1: No. Se dalo bruslit, takový herbolatý led. Ale bylo to krásný, protože jsem většinou jezdila sama skoro až za Richmond a nějak jsem vybavuje zvuk těch bruslí, jak skřípe o ten neupravený led. To bylo takový zvláštní, protože chvílema, když byl někde led průhledný, tak pod tím jsem viděla ryby. Zvláštní takový krápníky, jeskyňky a bylo to moc pěkný. A pak teda ráda vzpomínám na to, když byli moji kluci malí, to bylo moc hezký. No a v podstatě musím říct, že právě proto, že člověk překlopí tak spoustu věcí, něčím se probolí, z něčeho se taky dokáže radovat, takže vlastně teďko už chci, aby tohleto období bylo šťastný. Prostě chci ho prožít intenzivně, aby mělo nějaký smysl.
0: Ale teď už smysl. Konečně chci být šťastná.
1: Ne, chtěla bych to pozitivně ovlivňovat takhle, abych si nenaříkala, nefňukala a něco dělala, co má smysl. Tak bych chtěla, aby to bylo tohle období, kdy jsem šťastná.
0: No a teď mi řekni, Dandulko, momentálně teď, co tě baví, co děláš?
1: No, já jsem propadla v přírodě, takže studuju spousty literatury. Je mi to tak trošku houbyplatný, protože nejsem žádný pořádný zahradník nebo zahrádkář, protože tomu nevěnuju správný čas, jak by to mělo být, protože se to všecko dělá mezi divadlem.
0: A tak ty jsi propadla ručním pracem.
1: Já jsem propadla ručním pracem.
0: A no. Já koukám, že máš nějaký mozoly na
1: mozoly,
0: rukou.
1: No.
0: Tak to máš od práce?
1: Prostřihávala šípkový růže a no prostě roztrhali se mi rukavice a tak. Takže mám takový zdevastovaný ručičky, ale strašně mě to těší a vlastně je to pro mě tak čím dál tím důležitější jezdit ven do přírody a kdybych nic nemusela, i kdybych nemusela nic dělat, jenom prostě z ní nabírat nějakou pozitivní energii, tak je to pro mě nesmírně důležitý.
0: A... Já ti hrozně rozumím. Tak víš co, pojďme se domluvit takhle. Už jsme se, jak jsme řekli na začátku, nějaký čas neviděli, tak možná, že nebylo od věci na kopání, stříhání a na zahradě, to mě neužiješ. Ale celý život jsem ti měl takovou touhu, jak když jsem byl kluk mladý, tak jsem si vždycky vzal, co se říkalo, tele na záda a jel jsem někam pod širák. A to já jsem si myslel tehdy, když jsem byl na startu, že takhle to bude, že takhle prostě vemu tele na záda a pojedu po světě, po celu... No a my jsme nikam do toho světa nesměli, viď, no. A teďko, když už můžem, tak už možná by mě i ty mravenci někde v trávě vadili, ale možná, že bychom se mohli domluvit, že bychom někdy vzali takovej bagl na záda a že bychom třeba na víkend někam jeli po čirák a užili si tu přírodu bez té práce, prosím.
1: Bez té práce, samozřejmě. Jo. No, to se můžeme domluvit. Já miluju hory.
0: No.
1: Mám doma po hory, prostě bagl taky. Můžeme to udělat.
0: Vemem bagl a do něho si přidáme transistorové rádio a budeme poslouchat, jak naši kolegové nám hezky do toho rádia mluví.

0: Dano, já ti strašně moc děkuju, že jsi přišla. Bylo to s tebou příjemný, jako vždycky, jo. Dneska jsem výjimečně nedostal parfacek. Tak já se těším, že se zase buď uvidíme někde před tím mikrofonem, anebo ještě dřív na tom našem společném džungru.
1: Dobře.
0: Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, díky.
0: A s vámi se loučím, milí posluchači, nashledanou.
2: Hostem Jaromíra Hanzlíka v cyklu Hvězdný prach byla dnes Daniela Kolářová. Pořad připravili Jitka Škápíková, Jiří Hubička a Tomáš Černý.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Pánové, existuje v Praze jeden rod kolovratů, to byli šlechtici, a jejich zástupce nám vyprávěl o tom, že před druhou válkou postavili v Praze na Národní třídě dům, který se jmenuje Chicago. Mm-hmm. A o ten potom díky komunistům nebo kvůli komunistům přišli a on říkal, škoda, že jsme nepostavili v Chicagu dům Praha, byl by se nám v emigraci hodil. Dobré odpoledne, Maxi.
3: Dobré odpoledne.
2: A to říkám o to, protože náš dnešní host, pan je Max Manson,
3: Chicago.
2: Je z Chicaga. Ano. Uh-huh. Jak to vyslovuješ?
4: Původně.
2: Chicago?
4: Chicago.
2: Chicago, no proto.
4: Ale teď kdykoliv, když někdo ptá se, odkud jsem, vždycky to řeknu jako v češtině Chicago.
2: Chicago.
4: Jinak nerozumě.
3: Víte, kde je palác Chicago? Tady v Praze ne.
4: Já to neznám.
2: Ukážeme ti ho někdy. Je. Ty jsi nakousl něco, že původně. Původně jsi odinut, nebo tak si reagoval na můj dotaz?
4: Že už teď Praha je můj domov.
3: Já takhle. Původně z Chicago, teď v Praze.
4: Asi tady zůstane.
3: Kolik je vás přibližně Američanů v Praze? Máte přehled?
4: Před 5 lety 30 tisíc.
3: A teď? Víc anebo míň? To je zajímavé.
4: Míň.
3: Míň, proč?
4: Nemám odhadu, ale bych řekl 2000, 3000, 4.
3: Proč šli zpátky, nebo proč šli jiná?
4: Já myslím, že původně přijeli na to, že ty nové firmy tady byly, že Procter & Gamble, právnický firmy White & Case. A teď na začátek byli Američani ve vedení a teď
3: už tam
4: pomalu
3: Češi
4: odjeli zpátky.
3: Aha. A souvisí to i nějak s pocitem spokojenosti tady, nebo?
4: Asi obchodní spokojenost. Původně všichni mysleli, že Česká republika bude nový stát na světě, že ukazuje, že na obchodní straně může ukázat cokoliv, jako třeba v Polsku nebo v Maďarsku. A myslím, že to nešlo. Že vláda nemůže ukázat, nebo neukázala přijmout ty nové firmy nebo továrny a tak dále, jako cizinský peníze na nové firmy a tak dále.
3: Proč vy jste zůstal?
4: Já jsem uložil nějakou malou firmu a zatím to pořád
3: funguje.
4: To je jeden důvod. I mám snowbanku českou, takže v červnu už budu stát.
3: Prosím, že se budete v červnu?
4: V červnu.
3: Se budete ženit?
4: Budu se ženit, jasně.
3: No tak to jste spola Čech dneska už.
2: Já myslím, že otázce, proč Max zůstává, by mělo předcházet mnoho jiných dotazů typu, proč vlastně přišel, ale o tom budiš toto povídání. Maxi, my tě ještě jednou vítáme v naší rozhlasové kavárně.
4: Děkuji.
2: Dobré odpoledne.
3: Vítejte u nás.
4: Děkuji.

0: jsi ročník? Kolik je tě let?
1: 30.
0: 30. Mhm. To znamená, že ty jsi do Prahy přišel jako 23-letý kluk.
1: Byl mi 23, přesně tak.
0: Tak. Ty jsi nám jednou řekl, že tvůj tatínek je právník.
1: Přesně.
0: Proč jsi nešel v jeho stopách? Proč nejsi také právníkem?
1: Samozřejmě byl právník, měli jsme dům, že jo, a jídlo. A když bylo mi 17, měli jsem starší, ošklivé auto, ale měli jsem auto, že jo. A to bylo kvůli tomu, že byl právník, trošku něco vydělal, ale celý život on říkal, Maxi, nikdy nebuď právník.
0: Ano?
2: Proč?
1: Říkal, buď doktor.
0: Jako lékař tedy, ano?
1: Jako lékař. Ano. Nikdy nebuď právník, právníci jsou špatní.
2: Počkej, ale...
1: Jeho žena je taky právnička.
2: Čili maminka je taky
1: moje maminka.
2: Říká se, že ovšem Spojené státy jsou národem právníků z toho důvodu, že vlastně všichni se soudí a že právníků je tam potřeba neuvěřitelné množství.
1: To je pravda. Jsem teď slyšel přeběh, nevím, jestli to je pravda na 100%, jsem slyšel, jedna paní byla v Mekáči, koupila kávu, šla do auta, nalala tu kávu na nohy.
0: Polila
1: se, jo, přesně, a dostala několik milionů. Teď jsem slyšel, že jedna paní, co pracovala na phone sexu a musela několikrát
0: denně... Kdyže pracovala, rozumíme
1: jako
0: tomu?
1: Jako phone sex, telefon sex.
0: Aha.
1: Že vole, jako byla ta paní na tu druhou stranu, že jo?
0: Ano.
1: Že musela phone několikrát sex. Mít sex s tím lidma na druhou stranu telefonu. Ano. Že přes toho něco se stalo s její způsob mít svůj...
0: Vlastní sex, čili pokazila si svůj sexuální život.
1: Aha. A dostala $300,000 za to. Šla k soudu, vyhrála a $300,000.
2: Z toho vyplývá, že ten vlastní sex měla s nějakým právníkem, ne?
1: Jasně.
0: Zpátky k tvému přání, tatínkovu přání, respektive, které si vyplnil, ty nejsi právníkem, ale proč nejsi ani doktorem?
1: Neměl jsem zájem, buď tohle nebo mozek na to, nebo co. A spíš jsem studoval na univerzitě literaturu, s tím jsem trošku zůstal, s tím budu pokračovat.
0: No... Ve 23 jsi se vydal na nějaký kousek planety, který se jmenuje Česká republika. Co tě to napadlo? Kdo ti to poradil? Jak to vzniklo?
1: Samozřejmě všichni Američani v tu dobu měli zájem jít po studený války, jsme říkali, do Prahy nebo někam, do Moskvy, kde nemohli jet tak jednoduchy.
0: Jednoduše.
1: Jo, jednoduše.
0: Čili zajímalo vás to, vidět to.
1: Přesně tak, to zajímalo. Tak hodně Američany jsem jeli. Hned po univerzitě jsem si odstěhoval do Francie. Jsem tam bydlel rok. A asi třetí nebo čtvrtý měsíc v Paříži potkal jsem s turistama, Američanama. A všichni říkali, jo, jsme byli v Praze, tam to je krásný, musíte tam jít. Nakonec asi po roce jsem sem jel, viděl jsem to a hned bylo jasné, že ta krása, samozřejmě jako turist, když někdo vidí Prahu poprvé, to je neuvěřitelná krása. V Americe jsme nikdy neviděli fotky z Prahy, jsme vždycky viděli akorát spíš Eiffel Tower v Paříži nebo Notre Dame třeba, ale v Evropě jsme nikdy nestudovali třeba. Zajímalo mi to tolik, že jsem jel sem znovu za měsíc a s kamarádem. A jsme viděli, že všichni hospody zavřeli v 11 večer, že jo. Tak ptali jsme se, proč zavřou v 11. Všichni říkali, že vždycky zavřou v 11. Nebo v 10. Ale neexistoval zákon, že museli zavřít. A my po 11 hodině neměli jsme kam jít.
2: Takže nezbylo nic jiného, než si založit vlastní hospodu.
1: Přesně tak.
2: Abyste měli kde být po 11. večer.
1: Přesně tak.
0: Jak jste postupovali? Vy jste si prostě vyhlédli nějakou lokalitu nebo...
1: To byla hruza. Každé leto v Americe jsem pracoval v restauraci, tak jsem to trošku znal.
0: Čili jsi měl praxi určitou, jako číšník.
1: I hlídáč u dveřích.
0: Ano, vyhazovač.
1: I hostitel.
2: Proč se to dělá při studiu v Americe? Jenom tak, aby se vydělávalo otec právník, matka právnička, o peníze žádná nouze.
1: Nebyla nouze. Ale proč jsem studoval literaturu a ne třeba restaurační nebo?
2: Proč jste přitom dělal v hospodě?
0: Proč si o prázdninách dělal v té hospodě?
2: Když... A nebo jsme hloupí,
1: zajímalo mě.
2: No,
1: zajímalo mě.
0: To zajímalo tě.
1: Tam to bylo v Chicago, že jo, v městě, tam byli lidi. Potom jsem v klubu na komedie. To bylo sranda požád, sranda potkat se lidi, tam třeba holky a tak dále.
2: O peníze šlo taky?
1: V letě musíš vydělat, jako student. Musíš vydělat dost, aby měl si ještě něco nakoupit přes rok, než jenom jídlo a pití a nájem.
2: A teď je rok 1993, Praha, a nápad mít hospodu s delší otevírací dobou.
1: Původně to bylo ono. Rok a půl později jsme otevřeli restauraci nebo hospodu. To trvalo rok a půl, než jsme našli ty peníze a našli místo a tak dále.
0: A ty si tu restauraci zamýšlel jako podnik pro Američany nebo pro Čechy?
1: To původně jsme vždycky mysleli, to bude pro ty anglicky mluvící. Mm-hmm. Jsme vždycky mysleli, že to první nějaký měsíce, ano. 2, 3, 4, 5, pak jsme potkali víc a víc Češi a jsme se rozhodli míchat ty dvě kultury dohromady a nemít americkou hospodu, ale mít česko-americkou. Tak všichni zaměstnanci jsou Češi, samozřejmě můžou mluvit anglicky, ale že na ten konec nechtěli jsme americkou hospodu, chtěli jsme, jak jsem říkal, česko-americkou.
2: Jak se tohle dělá marketingově? Vy jste přece byli zvyklí na nějaký pub nebo něco takového. A teď chcete nalákat českou klientelu, to znamená, že musíte přebudovat, přestrukturovat nabídku nebo prostě nedělat z toho americkou nebo anglickou hospodu.
1: Atmosféra mohla být americká atmosféra jako moje nejoblíbenější.
2: Mimochodem, co to je, než budeš pokračovat, co to je americká atmosféra v hospodě?
1: Dřív v hospodě číšník má černý kalhoty, bílá bílou košili, kravátu a napíše všechno na papíru, neobsluhuje rád, bychom mohli říct, nebo s úsměvem, nebo s energie, ale jako obslouží, samozřejmě, ale ten nápad nebyl nikdy, chceme udělat nějakou srandu třeba s hostama, nebo ukázat jim veselou atmosféru. Vždycky hosti dělali svoje atmosféru, si myslím, že to bylo tak nějak. Tady s personálem měli veselý trička, džíny, třeba čistý, modrý nebo černý. A obsluha byl vždycky s úsměvem, s veselou hudbou, třeba rockovou nebo zajímavou, z energie. I mít zajímavý obrazy, veselý interiér. Naše téma byl trošku rocková, a může být cokoliv, že jo? Může být Friday, jste teď otevřel. Nemá nic rockovýho, ale spožat má veselou, zajímavou atmosféru interiér.
2: To znamená, že jste, Maxi, hledali personál, který je vyškolen na číšníky, nebo raději ne?
1: Ne, a právě taky tady všichni byli museli mít školení na to, že jo? Vždycky byl zákon nějaký. A pak už po 89. neexistoval zákon na to. Tak jsme brali nejmladší lidi na to, na tu novou obsluhu.
2: Jak na to reagovali Češi na tuhle atmosféru a na možná trochu odlišné představy o tom, co má být číšník, jak má obsluhovat, že třeba nemá okrádat, že... A nebo má, nebo může?
1: Nemá. Hosti byli spokojení, třeba ne se všem. Například v Americe, když máš velkou skupinu, třeba 5 nebo 6 lidí nebo víc, vždycky je přepočítán k tomu obsluhu. V Americe to je 15% nebo 20%. A tady...
2: Tedy zpropitné, ano?
1: Tak tady jsme dělali to na 8 nebo 9% a důvod tomu je, samozřejmě číšník musí vydělat nějaký díška, když obslouží celý stůl, tolik lidí, to je hodně práce. Pokud ten stůl je nespokojený, tedy nemusí platit, ale jinak musí platit. Ale stálo se, že se stěžovali. Chápu, jestli nechtějí platit 8% navíc za obsluhu, nemusí, to je v pohodě, nemusí přejít zpátky, může jít jinam, kde nemusí platit. Tak s tím nebyli spokojeni, třeba některý.
2: Aha, hosti.
1: Jo, ale že jinak, že tam je ta veselá atmosféra, že číšník rád popovídá třeba s hostama, nebo barman popovídá trošku a třeba tančit po 12. večer, nebo něco tak, že trošku živější, myslím, že tím byli spokojeni.

0: Teď, Maxi, chvíli o něčem jiném. Ty jsi zřejmě dost brzo pochopil, že jenom s angličtinou v Praze nevystačíš.
1: To bylo přesně.
0: Jak jsi na to šel? Jak jsi se učil?
1: První rok jsem
0: měl si dívku, nebo jak to bylo?
1: To bylo zajímavé. V první rande slovníkem.
0: V první rande se slovníkem?
1: Rande.
2: Opravdu. To jsi začal brzo, že?
1: Slovníkem to začalo. Víš, jako ty zajímavý a vášnivý rozhovory, jako já mám kocor. Se jmenuje Bill, nebo něco takového. Víš, ty jako hloupý rozhovory. Asi rok jsme měli překladatelky, když jsme měli nějaké zkusky třeba s účetní nebo s majitelem baráku, kde chceme
2: takhle,
1: mít.
2: Já jsem si myslel, že jste na zkusky vodili tlumočníka, ne?
1: Ne. A samozřejmě jsou drahy.
2: Tak tlumočníci?
1: Buď, jo. Tak
2: to
1: buď,
2: se nevyplatí skoro.
1: Buď se učit česky, nebo zavřít firmu a jít domů. To nemá cenu. Jsme v Čechách, musíš mluvit česky, jinak to... To je trošku trapný. Bydlet tady třeba 6 let a nemluvit, to by bylo trapný.
2: Má tahle profese nějakou etiku v tom smyslu, že třeba hovoříme o dívkách. Vy startujete po nějaké dívce, která je hostem momentálně? Rozumíte mi?
1: Ne.
0: Do tvé hospody přijde krásná Češka.
1: Aha.
0: Jako host, jako klient.
1: Jasně.
0: To mě se líbí. Je pro tebe přijatelné profesionálně jí zkusit nabalit? Nebo se chováš zdrženlivě, byť přátelsky?
1: Záleží na to, jak na to koukáš, že jo. Dá ti něco zadarmo k pití, nebo třeba dvě věci, tři věci. To je obsluha.
0: To je v pořádku.
1: Velké o.
2: To jde?
1: To
2: jde?
1: To jde. Už nejde se mnou, samozřejmě, jak jsem říkal, mám snobenku.
0: Mm-hmm.
1: Ale že myslím, že to je původní důvod, proč každý muž v Americe chtěl mít svoje hospodu, že jo. Pro holky. Nebo na holky, že má svoje místo, to je populární.
0: Já nalévám holkám doma. Tak s tou češtinou to znamená, jo. Že jste si vzali učitele? Nebo si začal chodit do kurzů? Nebo jo, prostě tím každodenním stykem v hospodě si ten jazyk nasával do sebe?
1: Do kurzů na měsíc naplno. 4 hodin denně, 5 dní každý týden. Na měsíc Angličtina Express, myslím, že už neexistuje, nejsem si jistý, ale to bylo dobrý. Ale pak nakonec, až jsme otevřeli tu hospodu a museli jsme mluvit každý den. 12, 16, 18 hodin denně. A pak jsem konečně dokázal mluvit dobře. Jinak bych to nezvládnul.
0: Čili jenom ta škola, jenom ten kurz by nestačil?
1: Ne, mluvit denně hodně, jinak by to nestačilo.
2: Je to těžký jazyk
0: pro tebe?
1: Určitě, určitě. Šíleně složitý.
2: A v čem je složitý?
1: Přízvuky, nebo to je ř například. To je už v pohodě, to trvalo asi rok a půl nebo 2 roky a pak jsem konečně něco ukázal jako ř. Ale že ty declensions.
0: Skloňovány.
1: Ty skloňovány. Pořád nemám místo v mozku na tohle sto. Když mluvím, já řeknu, jak jsem to slyšel, nebo snažím se, ale studovat to a rozumět, proč a jak.
2: A co to je jedna věc porozumět tomu, ale potom rychle to používat.
1: Přesně tak.
0: Sám mluvit.
1: Spojit mozek s tím jazykem.
0: Měl jsi nebo máš dneska už v Praze čas se zajímat také o to, co jsi původně studoval? Chodíš do českých divadel nebo čteš nějaké české knížky?
1: Samozřejmě. I v mém odboru Bohumil Hrabal obsloužili jsem
0: anglického krále.
1: Skvělá kniha, skvělá, výborná. Tohle z toho jsem četl i nějaký Skovorecký a tak dále. Ale asi 2 roky, než jsem odstěhoval sem do Prahy, jsem začal tisknout literární časopis.
0: Už měl. Myslíš v Americe?
1: Ne, tady.
0: Tady.
1: V Praze.
0: Tady.
1: A se jmenuje to Prague Revue právě. Aha. A to je v angličtině. A jsou český spisovatelé, český básničky i mezinárodní. To je spíš mezinárodní literární časopis.
0: Vychází anglicky.
1: V angličtině.
0: Anglicky.
1: Přesně tak. Ale bude asi za rok v češtině taky.
0: Taky?
1: Asi výběr z nejlepších Prague Revue v češtině. Na tom dlouho pracuju.
2: A vy to redigujete, tisknete, kde se to dá sehnat? Jenom u vás v hospodě nebo jak?
1: No, v hospodě určitě, nebo jsou nějaké knihkupectví.

0: seriály,
1: příspěvky.
0: My vybereme si ty nejlepší z nich, třeba jeden z každý 100 basniček dáme do toho, i ty přeběhy asi jeden z každý
1: 30. A kdo vám to posílá z toho světa?
0: Máme reklamy právě v mezinárodní literární časopisy. Nemusíme platit, my dáme jim reklamu v naší, oni nám dají v jejich.
1: Takový barter měna.
0: Ty čtenáři. Ano. Posílaj.
1: To znamená, když třeba mladý český kluk, který píše básničky, by chtěl nabídnout něco do vašeho časopisu, tak to musí být v angličtině nebo česky?
0: Musí být.
1: V angličtině. Vy to nepřekládáte, musí to být v angličtině.
2: A odkud jsou ti čtyři? To jsou lidé od vás z hospody nebo od někud studenti? Nebo
1: spolupracovníci.
0: Setkal jsem s nima dřív, když měli jsme klub. Každý neděle jsme měli poezie a třeba 30 lidí přišli nebo 40.
1: Čili veřejné čtení, jak my tomu říkáme tak. Česky, poezie.
0: Věžené ano. Čteny.
1: Ano.
0: Každou neděle. Takhle jsme potkali se s spisovatelama český, anglický, americký, irský, australský a z nich nějak to se stalo, jsme nehledali někoho a je teď jeden Australián, co je teď profesor taky v Karlově univerzitě.
1: Aha.
0: Je ten hlavní redaktor na poezie a pak jeho manželka je jako hlavní manažer na ten literární časopis. Mm-hmm. To znamená, že on nám zavolá, když musíme zkusit a si vybrat, že máme nový materiály třeba a do kdy musíme to přečíst a tak dále a co bude na obálu a tak dále. On je z Irska, z Dublinu a pak ještě dva jsou z Minnesota a z Kalifornie a pak ještě dva, co byli, ale teď odletěli zpátky do Ameriky, byli původně taky z Kalifornie.
2: A co tady dělají ti lidé? Tím se neživí, no, samozřejmě.
0: Ten Australian a ta a jeho manželka.
2: Ano, to jsou na univerzitě.
0: Jo, jsou profesory.
2: Ano, a ti dva?
0: A pak ještě jeden na ty stories má svoji restauraci, teď se otevřela. I ten druhý právě nic nedělá. On píše akorát, on píše, napsal svoji knihu, tisknu to tady v Čechách, v angličtině a se podává taky na Václaváku, myslím, v Orbisu a tak.
2: A ty materiály, ty příspěvky chodí po internetu, nebo jak?
0: Taky, poštou? Taky. Občas asi na 30% po internetu, to je nejjednodušší.
2: Uh-huh. A náklad? Kolik výtisků?
0: Tisíc.
2: Tisíc kousků? Občas velký. Kolik to stojí?
0: 140.
1: Korun.
2: A na dolary? Dobrý kurz?
0: Jo, v Americe toho stojí víc právě. To je 10 dolarů, to je 340 korun nebo něco.
2: A kdo si to může v Americe koupit literární revue z Prahy?
0: Z Prahy.
2: Zvláštní.
0: Praha zajímavá.
2: No tam je ne, když ale do toho píší lidé z Kalifornie a z Austrálie a z jiných měst ve Spojených státech, tady se to upeče dohromady a pošle zase do světa?
3: No zřejmě je zajímavé to, co se právě v Praze upeče, co se v Praze dohromady. A proč?
0: Název, obraz je tak, ale většinou ty obrázky jsou z Prahy.
2: A tisk se děje kde?
0: Taky v Praze.
2: Já vím, že v Praze, ale kde? V tiskárně normálně?
0: V tiskárně. V Praze 6 máme velkou tiskárnu. Tam chodíme už 5 let.
2: Periodicita je roční nebo za jak dlouho?
0: To je dobrá otázka. No. Teď to vyšlo asi každý 9 měsíců nebo něco takového. Těžko to udělat, když neděláme to naplno, každý má svoje práce. Těžko to udělat pravidelně každý čtvrt roku, jak jsme chtěli. Tak teď aspoň každý 9 měsíců. Ale hodně literární časopisy jsou takovýhle. Protože nevyděláš žádný peníze, že ne? To je spíš na práci ze srdce nebo pro duše.

0: kavárně Bohemia je s námi Max Manson.
1: Od konkurence.
0: Ano. Pojďme hrát takovou hru chvíli. Představme si, že jsi se vrátil do Ameriky. Tam někdo bohatý chce investovat v Čechách, se rozhodne a tebe si vezme jako poradce. Žil jsi v Praze, umíš česky a ptá se tě, prosím tě, jací ti Češi, co by obchodní partneři, co by pracovníci, jací budou? Jsou líní nebo pracovití, jsou flexibilní, nebo jim musím všechno nařizovat, mají sebevědomí, nebo jsou zakomplexovaní. Co by si vyprávěl tomu člověku? Jak má postupovat, aby vyšel dobře v Čechách?
2: Já mám spoustu věcí k tomu, co bych chtěl říct. A bych chtěl to říct asi jednoduše. Že člověk, až přeletí sem Američan a bude chtít mít svoje zaměstnance, svůj personál, bude muset umět, jak se vybrat. Že to není jako v Americe, kde jsou svoje lidi, že jo, když znáš, jak žili celý život de facto. Tady vůbec neznáme. Američan nikdy nebude poznat, jak to bylo.
0: Nezná to zázemí, ten background.
2: Nikdy nebude znát, nikdy. Může tady být 10 let, 20, nikdy nebude rozumět, když tady nebyl.
3: Chcete říct, že to je tak složité, tak těžké toho
2: pochopit? Jiná kultura. Nejenom v Čechách, v Polsku, to je jedno. Čteš v novinách, co jsou nejdůležitější 10 bodů pro zaměstnance v Americe. A peníze není první, není druhý, není třetí, to je čtvrtá věc.
0: Co jsou ty první tři?
2: To je atmosféra, to je kolektiv.
0: Ano?
2: To je budoucnost, něco takového.
0: Profesionální budoucnost.
2: A v Americe peníze samozřejmě jsou k dispozici jednoduše než tady. To znamená, že v Americe nebojíš se, že nemáš dost peněz většinou na třeba nájem na ten...
0: Na běžný život.
2: Řekněme. Na běžný život.
0: Nemáš na vilu, ale máš na jídlo a tak dále. To není problém. Znamená to, že tady tedy musí Američan počítat s tím, že jeho zaměstnanci Češi budou především klást důraz na peníze, na plat?
2: To je jenom malý příklad.
0: Aha.
2: Může to stát. Mnoho víckrát než v Americe. Tak musíš na to být připravený, že jenom říct každý den, hele, dobrá práce, to bylo včera, nebude stačit. V Americe ten, který už má peníze na ten běžný život, řekne, tak to je dobře, že on ocenil moje práce. Že jo? To je jenom malý příklad na to, co bude muset rozumět. Další věc, jestli on bude chtít obchodovat, na co má zájem on, třeba nebudou mít zájem Češi. V Americe jsme na marketing. Podle reklamy koupíme. V Čechách bych řekl například, to je víc podle potřeb. Tak to je asi ten rozdíl mezi ty dvě kultury. Pak ohledně jak pracuju. Byla ta myšlenka dřív pod komunismus. Já jsem v práci, tak pracuju. Stejně když nepracuje. Jenom být v práci stačí. Samozřejmě existují ještě takovýhle myšlenky. Tak to je důležité si vybrat někoho, který nemyslí takhle a který bude se snažit dělat dobrou práce poctivě.
0: Žije se ti tu vlastně dobře, zvykl jsi si na zdejší styl toho, jak třeba trávíme i volný čas a o čem mluvíme. Zapadl jsi celkem do této společnosti nebo se tady cítíš cizincem?
2: Cítím se cizincem.
0: Ano.
2: Ale třeba schválně, protože já nechci být Čech, ale nechci být jako americký Američan například. Já nechci, abych radši zůstal třeba trošku mezi. Jsem odstěhoval spíš z Ameriky, než do Evropy, že jo?
0: Aha, podle aha. Čiže ty jsi chtěl ven z Ameriky.
2: Přesně tak. Nechtěl jsem do České republiky být jako Češi, mluvit nebo uvolnit čas.
0: Jak strávit volný čas.
2: Strávit volný čas, přesně tak, jako oni. Spíš chtěl jsem to dělat podle svého nápadu a v Americe jsem se cítil, jako jsem nemohl. Tlak byl tolik, mít takovou práce, mít takový život, mít takový dům, takovou televizi a tolik děti.
0: Čiže ty jsi nechtěl být v té škatulce toho přesně životního tak, stylu, který v Americe existuje.
2: Tvořit svůj.
0: To znamená, pro dítě z právnické rodiny je to trošku složité v Americe se vymknout, ano?
2: Nevím, jestli to bylo kvůli tomu, že byli právníci.
0: Ale vůbec.
2: Třeba.
0: Něco se od tebe očekává v té společnosti, je to tak? A když to neplníš, tak je to podivné?
2: Celý život moje rodiče snažili se tohle nedělat. Protože věděli, že jejich rodiče to dělali.
0: S nimi.
2: Tak vždycky říkali, hele, buď doktor, ale jestli nebudeš, tak to je jedno. Ale to by bylo dobrý být doktor. Ale ten tlak nebyl tak velký. Rodiče jsou rádi, že jsem tady, že dělám, co dělám.
3: Dobře, ale ve 23 člověk tak jako tak si dělá, co chce. Ale proč člověk odejde z Ameriky, když vlastně všichni se snaží dostat do Ameriky? To mě přece jenom není. Jistě, dobře, ale každý rok se tam hrajou bíčí zápasy o tu zelenou kartu. To je pravda. Všichni chtějí do té Ameriky.
2: Určitě pro ně to je dobrá věc, ale pro mě to je něco jiného. Že jo? Já musel
3: jenom změna vás zajímala, anebo ten životní styl v Americe vám nevyhovoval?
2: To je ono. A já jsem věděl, že jestli tam zůstanu, že budu patřit k tomu. Jako to není tak špatný.
3: Součástí
2: toho. Přesně tak. To není tak špatný, ale ten den, nebo ten rok jsem se rozhodnul, že jsem to nechtěl. Jsem myslel třeba přiletím zpátky, až budu připravený. Ale teď už nemusím zpátky asi.
0: A to jsme u toho. Ty jsi řekl úvodem našeho povídání, že dokonce máš snoubenku Češku, že se tady oženíš. Znamená to, že zůstaneš v Čechách nebo v Evropě, nebo že se odstěhujete na Tahiti jednoho dne. Děláš si vůbec něco takového, jako jsou plány životní? A jak se na to dívá tvoje partnerka?
2: Právě. Bych mohl říct, že koukáme na to společně, ale spíš koukám na to, jako kouká ona. Ona je si jistá, že chce zůstat v Čechách. Tady má maminku, zůstane s ní, určitě nebude chtít nikdy bydlet každý rok jinde. Samozřejmě můžeme na návštěvy do Ameriky, třeba na měsíc nebo tak dále, nebo třeba leto, až bude moc, třeba na leto můžeme, jako teď konečně nemůžeme, ale třeba za 5 let tam každé leto bejt v Americe. Že ona chtěla zůstat tady bydlet v Praze a já jsem s tím spokojený. Já můžu tady zůstat, jak jsem říkal, mám obchod, budoucnost, doufám.
3: Je dobré žít ve smíšeném manželství?
2: Mít ty dvě kultury dohromady manželství?
3: No.
2: Individuálně jsme samozřejmě skvělý pár. Nemůžu předpokládat, že by mohl být lepší pár, lepší komunikace například a chování mezi námi. A mezi ty dvě kultury asi budou nějaké problémy, ale spíš rodiny. Moje rodiče a třeba její. Něco takového, že ona rozumí, zná mě na 100%, to je v pořádku, a jako já ví, ale že třeba ty rodiče nebudou rozumět stejně jako my.
3: No, počkejte.
2: Ale předpokládám, že nebudou problémy, ale kdyby byly třeba.
0: To se stává i v rodinách, které mají jedna.
2: To je pravda.
3: To je pravda, ale pak přijdou takové věci, jako je výchova dítěte. Bude to spovíkaný Američan, nebo bude mít českou výchovu?
2: Doufám, že bude mít oba.
3: Není možné, je to
2: neslučitelné. Mezinárodní, jako je to mluvit česky, mluvit anglicky.
3: To ano, o řeč nejde.
2: Ale bude
3: vychováváno liberálně, tak jako v Americe, že prostě představa, že bude v takové té ohrádce a tam se učit chodit a stoupat si na nohy, tak to v Americe nepřichází v úvahu. Protože které dítě by se mělo zavřít do takového kotce, takové typy, do ty ohrádky.
2: Asi to bude spíš český, když mluvíš takhle, to je pravda, protože manželka, maminka, co tam bude.
3: Moc vlivu.
2: Ohledně děti, jak raise children.
0: Jak vychovávat.
2: Jak vychovávat, budu s ní souhlasit. A když ne, budu pomalu a slušně s ní domluvit trošku jinak, ale většinou máš pravdu, bude asi spíš její
3: Výchova.
2: Český. Uvidíme, já vám řeknu za 3 roky.

0: Spousta Čechů by teď nejraději žila ve velkých vilách nebo rodinných domech za městem. Měli by rádi 2-3 auta, žili prostě v bohatství. Jaká je tvoje představa společného života s tvojí ženou? Jak chceš v Čechách žít? Chceš mít byt nebo chceš dojíždět od někud z vesnice do Prahy? Co chcete vlastně vy dva?
1: Myslím, že jsme oba městské. Chceme bydlet v městě. To znamená, jestli můžeme v centru, jako jestli vyjde, že najdeme nějaký byt v centru, to by byl ideální. Nebo nejlepší třeba ve Vinohradech představuju velký byt, třeba 5+1 nebo něco takového, velký na 2 děti a třeba chalupu. To je česká tradice, že jo.
2: Právě jsem nadskočil, vy nechcete mít svůj rodinný domek někde v nějaké vilové čtvrti typu zahradního města, nebo tak?
1: Jako já bych to neodmítnul. Nebudu hledat.
2: Toto je přece americká představa o komfortním bydlení.
0: On odešel z Ameriky, aby žil jinak.
1: To je pravda.
0: Že by zrovna na Vinohradech.
1: To je pravda. 2 auta, velký pozemek, 2 psy. To nemusím. To je velký byt. Pokud tam je dost prostoru, já jsem velký člověk. Ona taky je velká, tak potřebuje velký byt. A nemusí být vila například. Ne.
0: Váš životní styl bude nepochybně ovlivněn tím, že ty pořád v práci trávíš mnoho hodin denně, že? Není to tak, že by si delegoval tu práci na své podřízené a ty už by si jenom byl rentiérem, který chodí do bazénu.
1: Zatím ještě ne.
0: Zatím ne.
2: Čili máte takovou to představu?
1: Že na budoucnosti chodit, by mohlo
2: chodit se jenom dívat, jak to funguje, kontrolovat a potom zpáteční cestou se podívat do banky, jaké velké konto?
1: Jsou hodně majiteli restaurace, který takhle to dělá. Ale teď to není jenom o penězích, to je o restauraci, jak to vypadá, jak to funguje a chci být v tom. Až třeba za 5 let bude ten moment, kde budu chtít být spíš s rodinou a ta restaurace nebude taková velká zátěž. Tak už pak třeba něco takového najít a společníka, dám ho do restaurace, on může provozovat a já přijdu jenom vzít nějaký peníze, jestli nějaký budou.
2: A zatím vy stojíte za pultem například, sedíte v kanceláři a sledujete účty.
1: Trošku všeho. Dřív to bylo pořád za bárem, pořád v kanceláři a pořád s hostama na place. Teď to je trošku mín, teď jsme kolik 18 lidí, dobře spolupracujeme a každý dělá svoje práce dobře, tak nemám třeba jako barman, nemám svoje jméno na rozpis každý den, nebo jako
2: Nemám
1: službu.
2: A míníte třeba expandovat? To je úspěšná restaurace, která se za těch 5-6 let vžila. A přece bych očekával, že další postavíte, já nevím, v Dejvicích a další.
0: Další možná v Plzni.
2: Tak.
0: V tom nejsi typický Američan, který chce, aby expandovala firma?
1: Každý by určitě, si myslím, s tím souhlasil udělat něco takového. A to je další zodpovědnosti. Nemám zájem. Já bych chtěl mín zodpovědnosti a ne víc.
0: Ty chceš mít čas na ten literární časopis, přiznej se.
1: Přesně tak.
2: No to dane už i ostatní hospody otevírají déle než do 23 hodin.
1: Jo.
0: Máš v Čechách mezi Čechy opravdové přátele a teď se musíme zastavit nad tím, co to slovo znamená pro nás, Slovany, a co znamená pro Anglosasy. My si myslíme, že v Americe lidé nemají tu potřebu uzavírat ta přátelství na celý život. Lidé se často stěhují, ani to nejde, jdou za zaměstnáním. Co je pro tebe přátelství a jaké přátele tady máš?
1: Musím přiznat, že asi spíš jsou cizinci.
0: Tvojimi přáteli tady.
1: Jo, to nebylo schválně. Můj nejlepší kamarád je moje snobenka, že jo, kamarádka, samozřejmě. Tak to nebylo schválně. Ale ten jazyk, samozřejmě můžu mluvit česky a můžu třeba mluvit anglicky. Ale pořád existuje, že to není náš původní jazyk. I máme pořád ten kulturní rozdíl. Co, třeba respektujeme na 100%, ale pořád to neznamená, že koukáme na věci společně, že máme s tím, jak reagovat a stejný zájmy a tak dále.
2: Jinými slovy, jsou to lidé z anglosaského světa, nebo třeba máte kamaráda Pakistán, se Inda, ne? Kde se taky domluvíte anglicky, ale přece jenom je to jiná kultura.
1: Spíš Austrálie asi a Anglie.
2: A teď co to je to přátelství? V Americe člověk přijde na party a hned má pocit, že je přítelem všech a za 3 minuty ví, že není přítelem nikoho.
1: To je pravda. Američané, my máme dár na to.
0: Tady na tom vyplýtvá 3 roky, než to zjistí.
1: Ale to je pravda.
0: Je přátelství měřeno našima očima v Americe povrchnější? Já vím, je to velmi složité, o čem se teď bavíme. A nebo tady my zbytečně jaksi se noříme do těch hloubek a chceme si sdělovat naše duševní pocity. Jsme ti k smíchu?
1: No ne, k smíchu. Ty hluboký vztahy v Americe taky jsou. A myslím, že to je velký rozdíl, že v Americe spíš jsou vidět ty jednoduchý vztahy. Mm-hmm.
2: Materiální, hmotné.
1: Přesně tak. Ano. Tohle z toho je spíš vidět. I to je vidět, když přijde Američan a mluví s Čechama a hned chová se jako ten Čech, je jeho nejlepší kamarád. A jak jste říkali, ten druhý den zapomněl jeho telefonní číslo, je mu to jedno. To samozřejmě v Americe to je každý den. Žádný Američan nemyslí, že v tom je nějaký problém. Každý myslí, že to je lepší způsob chování. Chovat se jako všechno je pro tebe důležitý. Že to je důležitý, že mluvím s tebou. To je důležitý, že ty jsi mi pochvál moje práce třeba. A že to je sympatický říct, jo, vypadáš skvěle. Jo, musíme spolu se setkat na večer, že to by bylo ideální. I když nemám velký zájem na to. Ale to je lepší pro tebe myslet, že mám zájem. A ten druhý v Americe ví, že nemám zájem.
2: My to bereme vážně.
3: Oba hrají tu hru a vědí své.
1: A tady v Čechách, to znám, že jsem to sliboval.
2: Že opravdu se půjde.
1: Velikánský kulturní rozdíl. Trval to 3 nebo 4 roky, než jsem to rozuměl. Jo, všichni zaměstnáci vždycky říkal.
2: No ale kromě toho, i v Americe existují ty hluboké vztahy, jenom nejsou tak vidět navenek?
3: To si a jak se rozeznají potom ten hluboký vztah od toho běžného?
1: Já musím říct, že existuje. Že existuje stejný počet jako tady.
3: A jak já poznám na Američanovi, ale že on skutečně se mnou na tu večeři chce jít?
1: Jestli volá ten druhý den? Ne, nevím. Samozřejmě to trvá dlouho. Určitě to nebude znát. Ten den nebo další týden. Nic hlubokého nemůže být tak rychle.
3: Ta snoubenka už ví, že to myslíte vážně?
1: Si myslím, že jo.
2: Jaká česká jídla jsi si oblíbil? Jestli vůbec nějaká?
1: Svíčková.
2: Ano?
1: Svíčková je výborná. Každý
3: máte ji na jídelním lístku, ne?
1: Občas, asi jednou každý týden.
3: A pravou svíčkovou?
1: Myslím, že ne, to by bylo moc drahý. Bychom mohli napšány, bychom mohli, ale myslím, že nastálo to.
3: Jasně. A pivo vybíráte podle čeho? Podle americké chuti nebo podle české chuti?
1: Na obědy a na český. Že to je česká klientela.
2: V poledne.
1: Každý den. Pak večer je taky česká klientela, ale už má zájem na mexický a americký jídla.
3: Ale já bych přece dal spíš na českou chuť, pokud jde o pivo, než na americkou chuť. Pil jsem v Americe velice bizarný piva.
1: Já taky. Například mexické jídlo je ostrý. Tak my děláme to tak, že mexické jídlo, když to dostaneš, ty ostrý věci jako jalapeños, feferonky, jsou na straně. Ta salsa je na straně. Nemusíš to dát na to jídlo. Nebo Takže Češi už, jestli chtějí něco mexického, ale ne ostrýho, dá se to udělat.
2: Pánové, mluvme ještě na závěr o něčem jiném, než o jídle. Já mám strašný hlad. Hrozně mě to ničí.
1: Jo, tak jo, jste pozvaný.
2: Nějaké jiné
3: to
2: téma,
3: my nebereme vážně, to je v pořádku.
2: To je americké.
1: No, ale můžeme. Já vám zavolám.
2: Maxi, projezdil si Evropu, využil si Prahu jako jakousi bázi pro cestování po Evropě, nebo si neměl čas ani zájem?
1: Já jsem to chtěl, ale neměl jsem čas na to, hlavně když si otevřela ta hospoda. A teď, když mám dovolenou, většinou já musím domů za rodičem, třeba rodina, kamarády a tak.
3: Co by stálo za vidění v Evropě?
2: Co by si vidět chtěl vůbec, kdyby si měl čas? Nebo kam pojedeš na tatební cestu?
1: Jo, ona chtěla do Bali.
2: Aha, na Bali.
1: Na Bali. Mm-hmm. Uvidíme. A jinak v Evropě. Já bych chtěl zpátky do Londýna a v Španělsku, tam se mi líbí. V Španělsku, třeba Madrid, Barcelona a tak dále, třeba v Portugalsku, v Římsku.
3: V Římě.
2: V Itálii, Římě. Myslíš? V Itálii.
3: A co oceňujete na těch evropských městech? To, že se liší od těch amerických měst třeba svou minulostí, čím vlastně? Tohle? Máte pro tohle
1: smysl? Krása, historie, tradice, kultury i denní kultury, to znamená, jestli to je kultura na kavárny, nebo jako na hospody, jako v Čechách, nebo v Paříži, jako na kavárny, jestli jo, tak já jsem v kavárně denně. Italské jídlo, každý večer nějaké italské jídlo, že v Španělsku dáme si paeju, nalijeme víno z ty karafy španělský, že trošku ochutnat jejich denní kultura.

0: Jestli zůstaneš žít v Evropě, můžeš jako stařec mít jisté potíže. Já ti vysvětlím, jaké. Mm-hmm. Teď, jak jsem se dočetl, existuje 5 lidí, kteří jsou v pracovním věku v Evropě, na jednoho důchodce. Za 50 let by to měly být jenom 2, kteří pracují a mají uživit jednoho důchodce. Ty budeš tím důchodcem, oni tě neuživí. Počítáš s tím? Evropa se mění. Co myslíš, co se stane? Přijme Evropa hodně cizinců, jako je to běžnější v Americe? Tady se tomu Evropa dost brání, těm imigrantům, těm přistěhovalcům.
1: U Amerika už taky, že jo?
0: Taky. Tak co bude?
1: To nevím.
0: Nevíš?
1: To nevím.
0: Ty ujedeš z Evropy na Bali a bude to vyřešeno.
1: Vyhazovaný z Čech, z Prahy.
0: Ne, to nemyslím, ale myslím, že když tady zůstaneš s rodinou, tak jako penzista můžeš mít někdy těžké časy. Mm-hmm. A tak daleko nemyslíš.
1: Ne.
2: Jedno téma dnes zcela vypadlo z naší pozornosti. Politika, ne?
0: Politika.
2: Stojí vůbec za řeč česká politika?
0: Pro Američana ještě navíc.
1: Dřív jsem, když chtěl jsem studovat nový slova, jsem četl Mladou frontu denně. Bylo to skvělé, jsem věděl všecko. Klaus, že jo, popadnu, Tošovský tam byl místo, jeho, že jo, který chodí sem, nebo chodí.
0: Takže bydlí za rohem.
2: Chodí k vám jako
1: chodí,
2: host?
1: Chodí, občas. A teď, jako já nechci urazit někoho nebo něco.
0: Ne, tím nikoho neurážíš, Maxi, to je tvůj názor člověka, který tu žije. Čili ty máš určité obavy, třeba ekonomické, že nejdeme tak rychle dopředu, že se sem neinvestuje, nebo co myslíš?
1: To je jejich chyba, že ta investice tady není jako všichni chtěli. Všichni vybrali si lepší státy.
0: Mm-hmm. Čili je chyba zdejší politiky, že nevytvořila atmosféru, ve které by se investovalo zvenčí?
1: Slevu na daní, nebo místo, jak dělali Radio Svobodnou Evropu, místo. Chtěli to mít tady v Praze. Havel nabízil, že o parlament za korunu každý rok nabídky, aby ty zahraniční...
2: Podniky, ano, zahraniční firmy se sem hrnuly.
1: Přesně tak. Já nechci říct, že tomu rozumím. A kdykoliv, když o tom čtu, to je tak jasný, že měli jsme jako stát tady nabízit hezčí podmínky pro ty společnosti, aby se měli a neutekli.
0: Setkal jsi se v Čechách s někým, kdo by se k tobě jako k Američanovi choval opravdu odporně? Třeba si někomu nesympatický jako člověk, to je v pořádku, to je jiná věc, ale cítil jsi tu někdy jakýsi nacionalismus třeba, nebo dokonce rasismus svého druhu?
1: Několikrát. Na 100%, na 100%. Ale naopak, to mám mnohemkrát víc, že když byl sympatický, že když snažil se mluvit česky, nikdo nebyl snob, jako přede mnou, všichni chtěli slyšet, jak mluvím, i snažil se se mnou komunikovat, ne jako v Paříži například.
0: Dělal chyby, ano.
1: Jo, přesně. Nebo mi opravovali, nebo pomáhali. Takže ta druhá strana je mnohem větší.
0: Ano,
1: já bych nikdy neřekl, že jo, Češi by mi urazili několikrát, že já jsem cizinec. Samozřejmě ostatní má jiný problémy než já, to je úplně subjektivní, že jo. Záleží i, jak vypadám.
0: Ta lidská rovina je důležitá.
1: Několikrát pověst Američanům šel přede mnou. To znamená, že než začal jsem mluvit, byl jsem velký, bohatý Američan. Jsem neměl žádný dolary. A chtěli moje dolary, protože věděli, že tady je Američan.
0: Či ta představa tady byla?
1: Dostal jsem takový nabídky na věci, že to bylo tak ošklivé, jako že já bych byl tak hloupý zaplatit dvakrát tolik za to, že myslíš, že mám dolary.
0: Že jsi bohatý. Očekávalo se od tebe někde, prosím, to je obecná, ale upřímná otázka, že budeš lidi korumpovat? Že je budeš podplácet?
1: Ne.
0: Ne. Ty jsi to
1: nevycítil? Jo, jako černý peníze.
0: No ano,
1: za něco.
0: Ano.
1: Jako třeba ureklený nějaký povolení.
0: No, no, třeba.
1: Takový,
0: třeba.
1: To je zajímavý, protože každý Američan, který tady bydlí, mluví o tom, jako to je běžná věc. Mm-hmm. Že vždycky lidi plátí pod stolem. Každý myslí, že to ví. Ale nemluvili jsem s nikým, který sám něco zaplatil.
0: Sám udělal. Čili každý o tom slyší, ale nikdo to neudělal.
1: To je populární o tom mluvit tak, že vědí, že to se děje, ale nikdo nemůže říct, kde nebo jak.
0: Je něco z Ameriky, po čem se ti opravdu stýská? Ty jsi odešel vědomě, chtěl jsi jinam, ale schází ti něco?
1: Pizza z Chicago.
0: Taková v Praze není?
1: Není. Snažil jsem to taky udělat jedno a to nešlo. To byla tlustá pizza.
0: Ta v tom Chicago.
1: Víc surovinu nahoře. Na to myslím každý týden.
2: Tak je vaše otázka, proč je neděláte?
0: Přesně tak.
1: Já jsem snažil se jedno, jsem dostal tu recepturu. To je tajná receptura, že jo? A to byla nějaká falešná. A to nešlo. Nemám zvláštní trobu, zvláštní olej na to. Ale jsem neměl ty základní věci, tak to nešlo. To byla tlustá pizza a nic jiného.
0: Neměla tu chuť.
1: Neměla.
2: Prostě máte ještě toho hodně před sebou, co musíte udělat.
0: A, jasně. Tak Maxi, děkujeme ti za návštěvu, přejeme ti úspěšný sňatek, rozumíš tomu? Mm-hmm. A hlavně, ať je úspěšné to, co přijde potom.
1: Děkuji mockrát. A tady musím říct, že máte pěknou obsluhu tady v kavárně.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte Hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Dnes začneme soulovou zpěvačkou ze Spojených států Letou Adams. Narodila se ve 62. roce. Od útlých dětských let se učila na klavír a jako mladistvá už vedla různé sbory. V 18 letech se rozhodla pro profesionální muzikantskou dráhu. 8 let účinkovala v klubech a hotelových barech a pak natočila své první pěvecké desky. V podání o Lety Adams si poslechneme její vlastní píseň s povzbuzujícím textem Window of Hope, okno naděje.

Tak to byla Aleta Edens z USA. Východočeské divadlo v Pardubicích uvádí muzikál libretisty Jiřího Seidlera Mississippi Blues Band. Autorem hudby i textů písní je známý bluesman Jiří Šlupka Svěrák. My si teď poslechneme jednu píseň z muzikálu. Název má Divná ženská a hraje a zpívá ji sám autor Jiří Šlupka Svěrák.

Dozněla divná ženská Jiřího Šlupky Svěráka a my máme připraveno další, tentokrát ne divnou, ale obdivuhodnou ženu. Její jméno zní Annie Lennox. Narodila se o Vánocích 54. roku ve skotském Aberdeenu. V 17. se vydala na studia hudby na Královskou hudební akademii do Londýna. Tam studovala hru na klavír a flétnu. Seznámila se s Davidem Stewartem. Spolu založili duo Eurythmics a začali skládat písně. My si poslechneme jejich úspěšnou skladbu, která v 85. roce obsadila první místo britské hitparády. There must be an angel playing with my heart. Musí to být anděl hrající si s mým srdcem.

Británie se přeneseme do velké země v Jižní Americe, do Brazílie. Je zemí jazzové samby Bossanovy. A jednu píseň v tomto rytmu nám zaspívá Marcos Valé. Sám je autorem textu a název písně v překladu zní Cvrček zpívá pro Anna Marie.

Tak to byla píseň ze země samby a karnevalů z Brazílie. No a na závěr se přesuneme z Jižní Ameriky do Ameriky Severní, ale trochu i domů. Píseň má název Amerika. Je z muzikálu West Side Story Leonarda Bernsteina a zaspívají nám ji Eva

0: 그런 위에서 리지 받으시오
1: 네?
0: I am Sefford B.O.
1: 나

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky po

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Kulaté narozeniny začínající číslovkou 8 slaví v těchto dnech herec, režisér, dramatik a pedagog Arnošt Goldflam. Jeho herecké umění i vypravěčský talent si můžete na Českém rozhlase Pohoda připomenout právě teď v následujícím pořadu a my přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. Tandem. Ano, právě teď je ta správná chvíle pro Tandem, tak vám ze studia přeje dobrý den Jan Rosák. Mým hostem je dneska člověk, který do současného českého uměleckého prostoru vnáší, řekl bych, cosi příjemně starosvětského. A vypadá, jako by tak trošku stál mimo naše současné hemžení. Ovšem, když se mu zblízka podíváte do očí, tak uvidíte tam jiskření, nadhledu, ironie, hravosti, taky lidskosti. Jsem rád, že pozvání do Tandemu opět přijal herec, režisér a dramatik Arnošt Goldflam. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já si myslím, že si pustíme písničku a pak se pustíme do povídání.
3: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Navážu na to, co jsem říkal před písničkou. Jste rád, že působíte na lidi, pane Goldflame, jako takový laskavý dobrák?
2: Ne, vůbec ne. Já naopak to vždycky vyvracím.
1: Prosím vás.
2: No, protože někdo říká, ten váš laskavý humor nebo milý hlas, a já jsem, myslím, i trošku protivnej, nerudnej, a vlastně ani nemám moc rád laskavý humor. Mně je to taky protivný. Jo? Čili já bych radši byl, kdyby řekli, no tak dobře jste to třeba něco, já nevím, kdybych hrál laskavě zahrál, nebo příjemně bylo potěšení se na vás podívat, ale jinak jsem takovej trošku jezevec protivný.
1: Vážně?
2: No ano, ano. Čili... A nikoho nemám rád.
1: Takže vy tím, že působíte jako laskavě, se tak přemáháte, jo?
2: To je, jak říkali si realisti, zrada představy.
1: Jo, to je pravda. To je pravda. To, vy ani se nemusíte nějak tvářit a laskavě vypadáte. To máte kliku teda. Že no. Jinak nevím, to by vás taky nemuseli obsazovat, že jo?
2: No, tak já jsem taky letos ani takový figury nehrál, co jsem teda točil. Hrál jsem bezdomovce u režisera Michalka, který objeví vraždu. Pak jsem hrál nakladatele, který objeví vraždu, zase u režisera Tuky. No a u F.A. Brabce jsem hrál policistu, který chodí Bolkovi Polívkovi za ženou v tom filmu, ano.
1: Tak to jsem ještě neviděl.
2: No to ještě ani jedno nebylo, to teprve bude letos.
1: To jste pokoj záletníka jako...
2: Ano, záletníka.
1: A Polívkovi za ženou?
2: Ano, ano.
1: A to jste musel mít radost toho teda.
2: No, z té role samozřejmě jsem měl radost, to je první český 3D film, se říká hranej, ale jinak jsem radost neměl, poněvadž my se známe a kamarádíme vlastně, já nevím, skoro 40 let a já jsem se těšil, že se tam potkáme, ale poněvadž já mu chodím za ženou, když on není doma, jakože zmizí, no tak jsme se potkali jediný den.
1: Ano, to když si to s váma vyřídí.
2: A to když se objevil nakonec.
1: No ale tím jsme se tak hezky dostali k tomu, co tak v tom mezidobí, co jste u nás na tandemu nebyl, se u vás stalo nového, ale to jsou asi pravděpodobně úplně žhavé novinky, to, co jste teď vymenoval, že jo?
2: To je letošek, teda vlastně loňský rok, jo.
1: Tak zkusme zrekapitulovat ještě vaše třeba divadelní počiny, tak zhruba za ty 2-3 roky zpátky. Na co jste pyšný takhle?
2: To jste mi měl říct, to bych si vzal loňský notýsek, já si vždycky píšu do notýsku a když to je pryč, tak já to vysunu vždycky.
1: Počkejte, ale tak na věci, na které jste pyšný, ty si nemusíte psát, ne?
2: A tak já, upřímně řečeno, nejsem vlastně na nic pyšnej, já pak jsou trošku trémista, víte, tak já jsem rád, že to mám víceméně za sebou někdy, ale... Napsal jsem několik divadelních her, tak kdybych mohl říct, že jsem na to pyšnej, tak jsem napsal U Hitleru doma nebo U Hitleru v kuchyni, která má pěkný ohlas. Tady v Praze se teď hraje v divadle v Dlouhé a jinak se hraje v dalších 4 divadlech. Teď jsem měl minulý týden premiéru v Plzni v divadle Alfa, co jsem i režíroval, a to byla dramatizace mé knížky, kterou jsem mezi tím napsal pro děti na naléhání mého syna, který měl už dost mých pohádek.
1: A to je ten Standa a Dům hrůzy.
2: A Dům hrůzy, ano, tak toto. Protože předtím jsem mu napsal ty pohádky o tatínkovi a dceři taky, zase další pohádky a on už je větší, tak už říkal, napiš nějaký horor nebo něco takového strašidelnějšího. A tak já jsem napsal toho Standu a Dům hrůzy.
1: A ono se to tak povedlo, že jste to hodil do divadla.
2: To jsme se tak domluvili, jo. To vlastně bylo to zájem. I Brněnská Polárka to hraje zase v jiné dramatizaci. No, teď jsem zrovna minulý týden dokončil další hru. Vypadá to teda, že pro Ypsilonku, to je, se jmenuje Vratká prkna, to je z divadelního života. No a jinak jsem začal od loňského roku pobírat důchod. Ano, tak jsem už důchodcem.
1: Už jste taky důchodce.
2: Ano, pracujícím důchodcem.
1: To má krásnou českou zkratku.
2: Zkratka prdu. Ano. Ale jinak vlastně pracuju pořád pilně a...
1: No to, co jste... To, co jste tady teď jak si naznačil, tak to samozřejmě mluví o tom, že pracujete super pilně.
2: A to jsem mnohé vynechal.
1: A to jste ještě mnohé vynechal. Možná, že se k tomu, co jste vynechal, ještě taky dostane.

0: Tandem cestuje.
1: Arnošt Goldflam cestuje minimálně, určitě to vím, mezi Brnem a Prahou třeba, že jo? A jako vůbec Moravou a Prahou. Kde jste víc teď, jak si častěji?
2: No já od loňského dubna už mám trvalý bydliště v Praze.
1: Vy jste Pražák?
2: Ano, já už se 12 let jsem Pražák, jo, ale...
1: To hezky říkáte, jsou Pražák.
2: Ano, no tak já jsem ten Pražák a i v Praze jezdím šalinou a tak dále. Ale od loňského dubna trvale a... Takže pendluju sice stále Brno-Praha, ale už tam nemám žádný bydliště a jezdím tam vlastně na jamu, kde
1: učíte.
2: Takzvaně pedagogicky působím.
1: No. No to je mimochodem jedna z těch činností, které jsem vlastně zapomněl v tom výčtu, které jsme ještě vynechali a třeba se k tomu dostaneme, ale teď bych se u toho cestování rád jak si zastavil déle. Zajímá mě, jestli, protože to bývá docela takové zvláštně symptomatické pro různé osoby. Jací jsou cestovatele? Jestli rádi třeba cestují za objevováním, anebo za takovým tím s prominutím fláknutím sebe do písku a vystavení se slunečním paprskům, jo? A nebo jestli cestují autem, vlakem, lodí, s baťuškem. Tak jaký jste typ cestovatele?
2: No já autem necestuju, protože nemám řidičák, neřídím.
1: Vy neřídíte?
2: Ne, a moje paní řidičák má, ale ještě ani jednou nejela. Bojí se, takže my ani nemáme auto.
1: Já jsem si chtěl zeptat, na co máte auto, tak vy ho nemáte.
2: Nemám. A cestuju převážně vlakem, to Praha-Brno výjimečně teda autobusem, ale to taky. V podstatě já ale, víte, nerad cestuju. Já jsem si vymyslel takový důvod, že to je takový šidítko. Jo, že člověk jezdí, cestuje, poznává takzvaně, ale vlastně tím utrácí čas, zatímco já bych mohl, si říkám, vždycky sedět doma a mohl bych něco psát a tak dále a místo toho se trmácím někde po světě. Takže já vlastně cestuju nerad, k tomu vyprávím jednu s vaším dovolením historku, jo, jak když ten Březina básník s Fámulem nějakým kráčí Lučinou a ten jeho ctitel mu říká, mistře, létadlo, jo, nad ním zahučí a Březina ani nezvedne hlavu a říká, dovedu si představit. A tak já necestuju.
1: Tak tuším, kam míříte.
2: Poněvadž si vždycky říkám, no tak dovedu si to nějakým způsobem představit.
1: Vám někdo řekne Austrálie, jo, dovedu si představit.
2: Ale byl jsem letos na cestách, to zase nemůžu popřít. A sice v Londýně hráli můj kousek, moju hru Dámská šatna a Ženy a panenky, teda nebo dva, ale já jsem v tu dobu zrovna měl premiéru, když to hráli, protože oni to tam hrají v těch blocích vždycky, ne jak u nás. No ale přesto jsme se vypravili, chtěli jsme se aspoň potkat s herečkama, s tím, jak se říká, tvůrčím týmem, ale byla stávka zrovna dopravních tam pracovníků, tak jsme se nesetkali, takže jsem viděl nakonec jenom fotky z toho.
1: Vy jste neviděl to představení?
2: Ne, neviděl, ale byli jsme tam se ženou mojí a s klukem a velmi pěkně jsme si to užili, protože on je ctitel ve svých, že jo, 10 letech Sherlocka Holmese a byli jsme v muzeu voskových figurín, tak já jsem se vyfotil s mým oblíbeným Schwarzeneggerem, on se zas vyfotil s Obamou a se Sherlockem Holmesem a tak dále. Byli jsme v akváriu, takže jsme si ten Londýn velice pěkně užili.
1: Jestli náhodou ten Londýn vás trošičku nezlomí směrem k tomu cestování?
2: Ne, to už by se muselo stát dávno.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: televizi nebo Stalonův nebo to, tak já se snažím to sledovat, poněvadž to mám rád, protože už ten scénář je vlastně udělaný, nebo ten film, že je to pohádka, kde on teda stojí na straně dobra,
1: ano.
0: A nebojí se taky jak si zapůsobit v tom směru. Takže třeba jsem měl velmi rád scénu v policajtovi ve školce, ano. Kde ten otec týrá to dítě a on mu dá takovou dobřicha, že se celý zkroutí. No a já, že se neperu, víte, a že jsem vlastně takový měkej, tak já mu to trošku závidím.
1: Pokud teda nehraje Terminátora, to teda nebyla moc figura, myslím toho prvního, to nebyla moc figura jaksi pozitivní.
0: Jo, ale líbilo se mi to.
1: Jo.
0: No, ono taky mě nikdo to takové figury neobsadí, víte, já bych to tak
1: třeba... A víte, že to je zajímavý? Ano, taky mě to nenapadlo, že bych vás obsadil, kdyby byl režisér.
0: No, vidíte.
1: Ale dostávám se k tomu, co jsem chtěl vlastně od začátku v téhleté fázi našeho tandemu tady trošičku rozpovídat, a to je vaše záliba v takových osobnostech v historii, které obdivujete třeba. Že byste zmínil někoho. Je to zrovna třeba ten Schwarzenegger?
0: Jako herce ho mám velmi rád,
1: A kdybyste měl třeba šanci se s ním potkat, chtěl byste se s ním potkat, popovídat si třeba s ním?
0: To nevím, o čem bychom si povídali. Přece jenom, ano, tak ta otázka je správná, jo. Ale na druhé straně musím upřímně říct, že si nedovedu představit, že bych se s někým poprvé jenom tak mírnik styrnik spotkal, že bychom si začali povídat, víte?
1: Tak tohle to je taková hypotetická záležitost. Ano. Zkuste teď spíš zapomenout na Schwarzeneggera a představit si někoho, koho opravdu v historii třeba obdivujete. A že třeba si říkáte, no to je opravdu taková figura, ten by mě určitě k tomu, len tomu, co mě zajímá, něco řekl.
0: No, víte, já nemám v nějaké velké oblíbě nebo netoužím po nějakém setkání třeba z politiky. Jo, to mě tak nepřitahuje. Pokud mě někdo přitahuje, tak mě přitahují spíš umělci. Jo? Já jsem se zabýval taky výtvarným uměním, tak malíře mnohé mám rád, tak ty bych asi taky rád potkal, ale ne, že bych si povídal, ale třeba bych tak den za ním chodil
1: a koukat mu do ruky třeba.
0: A podívat se, jak maluje,
1: jo.
0: Co, o čem se baví, jo, co říká, jak uvažuje a tak dále. Nebo bych s ním udělal takový interview.
1: Tak
0: jo? A nebo se spisovateli. Jo, to mám řadu spisovatelů, který teda ctím, že ho obdivuju, od, já nevím, Josefa Rota přes Kafku a Jebesingra a Dostojevskýho třeba a bratři Grimmy. Ty bych třeba taky rád, já čtu hodně pohádky, víte, já mám rád pohádky. Třeba.
1: Ale bratry Grimmy, to je nápad. Víte co, mě by zajímalo, jestli opravdu, jak si oni žili takovej zvláštní život pochmurnej, tak jak se to v těch pohádkách potom objevuje, když ty pohádky jsou, to je jeden horor za druhým.
0: No, ona většina pohádek je taková. Já jsem četl třeba ruský pohádky, a taky jsem z části několik z nich, včetně teda těch od Grimmu a od jiných, inscenoval na divadle. Dokonce se to stále hraje, ale ne v mé inscenaci v Plzni, jako Krvavé koleno se to jmenuje v Alfě. A ty ruské pohádky třeba jsou dost krutý. Tam se řežou hlavy, údy, oči vypichujou. Jo? No, čili já myslím, že to je iluze, která je taková česká, tím vlastně se skoro dostáváme úplně zase zpět na začátek našeho hovoru o té laskavosti. Tady panuje iluze, bych řekl, nesprávná, že ty děti potřebují podbízení a takovou pseudolaskavost a tohle, a ono tomu tak úplně není. Oni to potřebují od rodičů, ano, a tak dále.
1: Ale svět je jiný.
0: Ale mají-li trošičku poznat svět, tak se nesmí je balamutit. S dětma se musí jednat jako s partnerama. Já jsem o tom teda přesvědčen.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Arnošt Goldflam sám bude jednou nepochybně mezi klasiky českého humoru. Možná, že si ho budou vybírat budoucí hosté v našem tandemu, ale dneska si vybíráte vy, pane Goldflame, a už jste si vybral Felixe Holzmana.
2: Ano.
1: A to je humor zase naopak úplně trošičku jiný, než který děláte vy, ne?
2: No, já moc humor nedělám, upřímně řečeno, jo? Jedině jako herec, no, že jsem občas vystoupil třeba s Bolkem v Manéži. To mimochodem musím říct, že ta scénka...
1: To jak vám tam byla, ubližoval, tak strašně.
2: Ano, ano. Ta scénka byla vybrána, tam je Vedro Hergot, ano, mezi určitý počet nejlepších scének. Představte si to. Tak já, škarohlíd a mrzout, jsem se zařadil mezi teda komiky. A jinak musím říct, že toho Holzmana mám rád vlastně pro takový, až bych řekl, absurdní nebo groteskní humor. A to se mně vlastně líbí. Mě baviči jako takový moc nebaví.
1: Ti prvoplánoví. Takový.
2: Jo, ale když je takový absurdní, groteskní i krutej humor, to mám docela rád.
3: Tak co, pane Švejnoha?
4: Dobrý den, pane Velíček.
3: Dneska nenadíráte?
4: Nepak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení, jejte.
3: A něco napínavýho?
4: No, to ani ne. Já tady mám takovou knihu Astrologie.
3: Astrologie?
4: Jo.
3: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se zase dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
4: No tak zrovna takhle to není, víte.
3: Ne?
4: Ale tady stojí takové, jako třeba... Jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
3: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
4: No to já vám rád přečtu. Pojďte, já vám to, když vás to zajímá.
3: No jo, pokud mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
4: Posaďte se tady a já vám
3: přečtu. Samozřejmě, že je to zajímá. Člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo.
4: No jo.
3: Poněvadž lidi se neznají, víte. A lidi jsou potvory, vám řeknu.
4: Myslíte?
3: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
4: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
3: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak, tak nějak.
4: To jste, myslím, bík.
3: Cože jsem?
4: Bík, myslím, že budete.
3: Bík, jako bejk, já?
4: No.
3: Tak to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už, bák, to už to ne...
4: Počkejte, ne, vy, myslím, budete pana.
3: Pana, já?
4: No jo, určitě jste pana.
3: Prosím vás, to už korné. Jsem byl 3x ženatej, prosím vás.
4: Ale ne, pana to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
3: Jo, takhle, no tak to je možný, jo, no ale tak... jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
4: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
3: Ano, jako zřívěčka, že
4: jo? Jo, tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
3: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
4: Jo.
3: Smůlu, no podívej si, já jsem například, já pocházím z chudý rodiny, že jo?
4: Jo.
3: Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
4: No tak to by mohlo být ono.
3: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil, no. Takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo?
4: No tak tohle není zrovna typický příklad.
3: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
4: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
3: No jo, no to je pravda. Mě teď facko jedna smůla za druhou.
4: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
3: Půjčovat nic?
4: No.
3: Tak jo, počkejte, no jo, to je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
4: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
3: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mi ji vrátil, tak vám neměla ani korunu.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Čím teď Arnošt Goldflam hraje jako herec, to znamená filmy, to už jsme si řekli vlastně v úvodu. Co píšete, to jste tak trošičku naznačil. Čili co vás teď vlastně nejvíc zaměstnává? Já si myslím, že to asi tak jako dělíte, dávkujete. Něco hrajete, něco píšete, něco režírujete.
2: No, to se chystám teď právě na zkoušení toho mýho novýho kusu, těch vratkých prken, jak říkám, z divadelního prostředí.
1: Můžete to trošičku naznačit aspoň, o čem to je?
2: No, jsou to divadelníci, herci, a je to divadlo o divadle, jo, a o těch vztazích, o tom, jak se v divadle pracuje a jak někdy se to dělá zvláštním způsobem, jak lidi komunikují a tak dále. Nicméně, já už jsem měl dva kusy z divadelního světa, a sice Ředitelskou lóži, ta je v Řeznické, hrajou výborně Švehlík zase se Standou Zindulkou, pak Dámskou šatnu, která se hraje už 6. nebo 7. rokem v Hradci, pak se inscenovala tady, taky v Praze, a toto je třetí kus, ale ten je trošičku, bych řekl, takový bizarnější a ne tak přátelský k tomu divadelnímu světu. Je trošičku jaksi ironičtější, bych řekl. Takže toto budu teď dělat. Druhá věc je, že mám rozepsaný takový cyklus povídek o mým tatovi a o mně, kterýž to tento můj tata je takovým inspirativním hrdinou pro asi čtvrtinu mých her, který jsem napsal, teď jsem to počítal, tak já i s těma dramatizacema, i s rozhlasovýma hrama jsem napsal asi 75 kousků a čtvrtinu otců v mých hrách inspiroval můj tata, protože on byl teda zvláštní osobnost a po jeho smrti jsem já teprve pořádně si k němu asi našel cestu, protože jsme měli dost půtek tak během života a teď už jsem takovej vůči němu vlastně smířlivější a mnohé si uvědomuju, že on to třeba se mnou myslel dobře, ale nedařilo se to vždycky, že jo, nebo nedělal to třeba vždycky dobře, ale myslel to rozhodně dobře.
1: Jste to třeba vždycky nepochopil přesně takhle.
2: No tak je fakt, můj tata byl technik, víte, pragmatika, vládce domácnosti a tak dále a patriarchální, že jo, typ. A já to mám trošku jinak, jo, já mám rád domluvu a dialog a tak dále. Čili nevždy jsem to pochopil, jak správně říkáte. No, tak píšu takový cyklus povídek o tom mým tatovi, který vždycky sklouzne v těch povídkách do nějakého spíš takového fantastičtějšího momentu. Potom hraju, no tak o tom natáčení jsme si řekli, hraju v Ypsilonce ve Faustovi, hraju Pána Boha, v divadle v Dlouhé hraju mýho kamaráda, režiséra Honzy Borny ve dvou inscenacích, jednak v té mé hře, v tom Hitlerovi, tam hraju sebe jako autora, který uvádí vždycky jednotlivé epizody, tak to ani moc nehraju, že to tam jsem. A pak takovou menší figuru v úspěšné inscenaci Bornově hry Ireny Douskové Onegin byl Rusák. A pak někdy dělám, to jsem začal před, já nevím, 7 lety nebo tak nějak, že se mně zdálo, že si špatně pamatuju. A tak jsem říkal, musím cvičit paměť. A tak jsem si vymyslel na sebe bič a začal jsem dělat takový improvizovaný, poloimprovizovaný představení, kde si udělám jenom schéma, to si napíšu na takovou nudlu papíru, no a zároveň je to vždycky ucelený příběh a hraju to vždycky jenom jednou.
1: Takže, jenom jednou, jenom premiéru?
2: Ano, jenom premiéru a hned derniéru, takže to chystám teď takový triptych.
1: A to je one man show jenom?
2: Jo, jenom já to hraju. No. V Arše jsem to dělal, byl to maniak, masochista a voajer a teď chystám takový triptych, který už několikátý rok v Redutě a to bude se jmenovat Blázni a vraždy v dubnu.
1: No tak takhle činný je Arnošt Goldflam.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Kdo byl tak důležitým v životě Arnošta Goldflama, kromě možná tatínka, co jste už teda zmínil, anebo vůbec rodičů samozřejmě, anebo i momenty ve vašem životě, že na ně nikdy nemůžete zapomenout a třeba jste jim i vděční?
2: Víte co? Samozřejmě ten tata náš a maminka moje, jo, to a babička, ty mě velmi jaksi ovlivnili, ať už v tom, že jsem třeba s tím tatou se přel, s maminkou naopak jsme byli tak propojeni, ale ona bohužel brzy zemřela. Ale já jsem vděčnej, paradoxně, snad to nikdo nevyužije, že by mě zařídil další maléry, ale za všechny katastrofy, které mě potkaly, a bylo jich teda, musím říct, pár, že mě to naučilo takové pokoře vůči něčemu. A naučilo mě to, já vím, že se nemám mluvit neslušně, tak já to řeknu obrazně, že abych se ze sebe taky nepodělal, víte? Když si začínám myslet, že mě věci třeba nějak jdou, nebo že se mě daří, nebo že je to dobrý, tak ono, osud na mě sešle vždycky nějakej malér. A některý byli dost velký, to by že bylo dlouhý povídání, ale vlastně mě to zocelilo vždycky. No a samozřejmě, co musím říct, a ne ze zdvořilosti, však nedáváte mě Oscara žádnýho, že jo?
1: Ne, zatím ne.
2: Zatím ne. Tak když já říkám, že bych byl daleko ještě nerudnější a protivnější a naježenej vůči třeba světu a tak dále, tak to musím říct, že to bylo takový určující setkání s mou paní, scenografkou Petrou Goldflamovou Štětinou. No a ty moje děti, jo, protože oni mě, jak já říkám, humanizují, jo, oni mě zličťují, jo, že jsem komunikativnější a přece jenom trošku přátelštější.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Moc hezky pochválil svoje děti před chvíličkou.
2: A ženu?
1: A ženu samozřejmě, herec, režisera, dramatik Arnošt Goldflam. Vy jim to ale vracíte, jednak samozřejmě svou láskou a svým příjemným, hezkým vztahem, ale taky dětem těmi knížkami, které pro ně píšete. Budou zase další nějaké?
2: Teď o tom, abych tak řekl, přemýšlím. Proč jsem to začal psát vlastně, ty knížky pro děti, jo, ten tatínek.
1: Jste myslím o tom a nedávno, to... teda, když jste tady byl naposledy, mluvil, že abyste to nemusel furt jenom povídat, tak...
2: Ne, depak. To já proto, že ty malí děti, já mám dospělou dceru Silvu, ale ty malí děti, ty jsem měl už v relativně vysokém věku, jo. Kluka, když mě bylo, že o 54, a holčičku Otíka a holčičku Mimi, když mě bylo 60. A já jsem si řekl, no nevím, jak dlouho vydržím, tak než natáhnu bačkory, nebo jak se v Brně říkáš, než půjdu do dřevěnýho pyžama, nebo čuchat ke kytičkám od spodu a tak dále, těch termínů je mnoho, tak že bych jim měl třeba, aby na mě vzpomínali, něco o tatínkovi napsat. A tak jsem jim to napsal a většinou ten tata je tam takový, jakoby já, pomyslný já, je tam takový trošičku komický hrdina, tragikomický, jo.
1: To je ale sympatický, že se nevykreslíte jako hrdina Schwarzenegger.
2: Ne, vždycky se mu něco na konci pokazí, že musí něco zaplatit nebo o něco přijde a tak dále, ale nakonec to dobře svým způsobem dopadne. Tak jsem si říkal, tak já musím jim něco takhle udělat a to jsem taky udělal. No a jak se říká, chvála Bohu, jsem ty bačkory nenatáhl, žiju stále, jsem čilej, pochoduju.
1: Ke kytičkám čucháte furt ze zhora.
2: Ze zhora zatím, ano. Ale domluvil jsem se právě v Brně v rozhlase, že připravím to Hajaju.
1: Jo.
2: Tam a ty...
1: A budete to sám číst, pohádky, předpokládám.
2: A jsem i napsal pro brněnský rozhlas a sám jsem je četl. Teď se to někdy opakovalo
1: to
2: zrovna.
1: Je hezký.
2: A z toho vznikla ta knížka. No a teď teda chystám se na další.
1: Já myslím, že rádio máte rád, vidíte.
2: Jo, mám jo, rád, jo, ano.
1: A rádio má rádo vás, protože váš hlas je tak charakteristický a tak hezky se poslouchá.
2: Víte, co se mně jednou stalo, to si dovolím teda vám vyprávět. Já jsem měl nějaký pokažený telefon a teď jsem volal někam a nedovolal jsem se, ale zmizel to vyzvánění a já jsem opakoval, halo, jo. A teď z druhé strany se ozval vlastně můj hlas, jo, halo, jo. A já jsem myslel, že někdo se mnou mluví a říkám, kdo je tam? A z druhé strany se ozvalo, kdo je tam? Ale to jsem byl já sám, to byla nějaká porucha. A já jsem myslel, a skutečně to nekecám, že to se mnou mluví můj tata. Že už mrtev byl, jo, ale že prostě se ozývá z jiného světa, to teda na okraj. Ale uvědomil jsem si, protože si ho pamatuju v telefonu, že měl podobný hlas jak já a já tomu říkám skřípavý hlas. Takže já se vždycky divím a stane se mně to občas, že mě někdo řekne, že mám svým způsobem teda příjemný hlas a já jsem vždycky překvapený.
1: No, něco na tom je, ale já si na tom trvám, že ten hlas je vážně příjemný. Dneska se o tom mohli přesvědčit posluchači dnešním tandemu. Já vám moc děkuju, pane Goldflame, za zase příjemnou návštěvu, ale tím nejsem vůbec překvapený.
2: Jo, tak já taky děkuju. Naschledanou.
1: Díky a mějte se moc hezky a doufám, že ne naposledy. Naschledanou.
2: Tak budu-li živ a zdrav, naschledanou.
0: Tandemu s Janem Rosákem. Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení milí. Všechny posluchače Českého rozhlasu 2 Praha zdraví Vladimír Bernášek. Naše dnešní setkání uvedené titulkem Trubte nám trumpety zahájil Milan Bašta a jeho pražští muzikanti s skladbou Aleše Sikunda, která se jmenuje Wanderpolka. Hudební redaktor Milan Kašpárek nám dále nachystal lidový valčík, který upravil Petr Fink a také ho s pražskou kapelou Petra Finka zahraje.

Máte rádi sedmikrásky? Doufám, že ano. Jsou to hezké kytičky, nenáročné, nenápadné, ale dovedou potěšit. Tak já vám teď jednu sedmikrásku nabídnu. No, sice jenom jednu, za to dost velkou. Sedmikráska se jmenuje kapela, která nám teď pod taktovkou Antonína Pechy bude hrát. A začne hezky svižně polkou Miloslava Frýdla, který si napsali text. Polka se jmenuje My jsme doma na vodě a zaspívají Marie Matějková, Blanka Tumová a Bronislav Palovsky. Potom si poslechneme Valčík, Šeptal mi potůček. František Kotas zhudebnil text Stanislava Pěnčíka a zaspívají Blanka Tumová a Marie Matějková, právě tak jako další písničku kapelníka Sedmikrásky Antonína Pechy na text Josefa Vašíčka Letní láska. Musela to být láska vášnivá, protože to bude tango. Tak a Sedmikráska už hraje.

Posloucháte Český rozhlas v Praha a hrála nám a ještě hrát bude Sedmikráska vedená Antonínem Pechou. Slyšeli jsme tango, tak teď může pro změnu zaznít opět valčík. Václav Krutílek napsal hudbu i text k takové naučné skladbě. Jmenuje se totiž 10 let milování. A rázem je to jako ve škole v dějepise, kdy jsme se učili, kdo jak dlouho panoval. 10 let milování, to už stojí za písničku. Ti nejmladší slaví dokonce i pouhé měsíce, ti nejstarší zase oslavují několik desetiletí společného života. 10 let lásky, to je tak akorát na písničku. Však to uslyšíme, zaspívá Boremislav Palovsky. A Sedmikráska se s námi rozloučí polkou svého kapelníka Antonína Pechy na text Hany Čihákové Leď písničko má. Zpívat bude Marie Matějková, Blanka Tumová a Bronislav Palovsky. Tak, všechno jsem vám pověděl a už hrajeme.

Sedmikrásská dohrála polku svého kapelníka nazvanou Let písničko má a my teď trochu zvolníme, protože vám musím oznámit, že jede Formánek po světě. A protože Formánek nelítá, ale jede pěkně zvolna, uslyšíme lidový valčík, který nám zahraje Krajanka Václava Hlaváčka. Zaspívají Aleš Brisztein a Jiří Škvára. Loučí se s vámi Vladimír Bernášek a teď už pozor, Formánek výjíždí.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 21. září roku 1946 přišla na svět výjimečná herečka Daniela Kolářová. V těchto dnech slaví 80. narozeniny a my přejeme za Český rozhlas všechno nejlepší. Majitelka nezaměnitelného hlasu zanechala znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu a my si rozhlasové mistrovství Daniely Kolářové připomeneme na Pohodě v následujícím pořadu.

0: Hvězdný prach. Z archivních nahrávek sfoukává Jaromír Hanzlík.
1: Existují nějaké milé, úsměvné, příjemné vzpomínky z tvého krátkého pobytu v politice, pokud na to chceš odpovědět, prosím, pokud nechceš, tak to tomu nutit
2: nechci,
1: nebudu.
2: Nechceš?
1: No, to je taky odpověď.
0: Dnes s Danielou Kolářovou. Posloucháte další vydání cyklu hereckých setkání se vzpomínkami, historkami a ukázkami rozhlasových rolí.

0: Vítám vás, milí posluchači. Tak se vám musím přiznat, že dneska mám opravdu šťastný den. Danuško, já tě vítám, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den, ahoj.
0: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
1: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici no. Letmo, tak...
0: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejný, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Tak samozřejmě já o tobě vím lecos, no oni posluchači taky, jo. Dneska se hodně čte v různém tisku, ale myslím, že bychom měli začít někde tam, kde si uvízla Drábkem. Já vím, že v Karlových Varech.
1: No ano, od 4 do 18 jsem žila v Karlových Varech, tam jsem taky odmaturovala, absolvovala jsem tam...
0: Už tehdy si maturovala z ruštiny, viď?
1: No samozřejmě.
0: No dneska by se ti to tam hodilo.
1: To je pravda, tam hodně. Ale na Vinohradech mimochodem taky.
0: Tak jo.
1: Ale moje maminka pak pracovala v Karlovarském divadle v účtárně a já jsem tam za ní chodila. Samozřejmě jsme chodili do divadla na pohádky v neděli odpoledne. No a jednou si mě vypučil pan režisér Škobis do pohádky Císařovy nové šaty od Hanse Christiana Andersena jako kuchtíka do první půlky, který pořád něco už diboval, dostal pár facek a pak jsem hrála na konci tu holčičku, která křičí, že císař pán je nahatej. No a to byl začátek konců.
0: Takže to byla ta pravdomluvná nakonec.
1: Ano, ano.
0: To ti zůstalo.
1: Bohužel, někdy bohužel.
0: A pokračovala si jak?
1: Pokračovalo to dál a občas si mě taky půjčovali do toho divadla, ale potom, když jsem začala chodit na střední školu, tak tam byl učitel češtiny, pan Bartůněk, a ten tam založil takový amatérský divadýlko, spíš teda recitační. Nejdřív se to jmenovalo Štycháček a později Kapsa. A v té Kapse jsme dělali taková literární pásma a to byly povídky, básničky, zpívali jsme. No a tam už vlastně padlo to moje definitivní rozhodnutí. Já jsem tak trošku koketovala ještě s vysokou školou tělovýchovu jsem dělala, ale pak se to převážilo definitivně k tomu divadlu. A šla jsem na Adamu.
0: Uh-huh. A tam odtud už tě vlastně znám z těch let.
1: Ano.
0: Ano, ale já si to neodpustím. Já jsem nedávno poslouchal rozhlas.
1: Uh-huh.
0: A protože já jsem věrný posluchač rozhlasu, víš?
1: Já taky.
0: A tam si ty hovořila s někým, oni se tě zeptali, jakým způsobem si přišla na Vinohrady. A ty jsi tam říkala, že si na Vinohrady přišla proto, že si byla v angažmá v Libni, v SK Neumanna tehdy, a ve Vinohradském divadle hledali k Hanzlíkovi partnerku. A to já jsem do té doby vůbec nevěděl.
1: Mně to takhle bylo řečeno.
0: Jo.
1: No ano.
0: Aha, no takže jako, aha, no tak to bylo dobrý.
1: No, tak se to stalo, protože myslím si, že to spískal pan režisér Dudek, protože tehdy vlastně natáčel věc Makropulos, kde Jana Štěpánková hrála Makropulku a já jsem tam hrála Kristínku. Dostala jsem tehdy od něj strašně vynadáno, protože skončila pauza, šli jsme na to jeviště, už byly nachystaný kamery a já jsem ještě dožvejkávala párek. Ten mě seřval. No ale v zápětí potom vlastně přišla nabídka na hostování v Gorkého Měšťácích a pak angažmá.
0: Tak takhle to bylo. No vidíš, to já jsem nevěděl, takže vlastně oni tě vzali jako ke mně jako partner. Oni nás vlastně dali dohromady. Aby nás po letech zase, jak ty říkáš, hezky rozsadili.
1: Rozsadili, ano.
0: Ale k tomu se dostaneme.

0: No a teď, protože sedíme v rádiu, tak jak pak Dana Kolářová k rádiu přišla?
1: To bylo ještě hluboko na Damu a byla to paní režisérka Alena Adamcová, která si mě s Jirkou Ornestem vypůjčila na malý výstupy.
0: No ale podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
1: Aha, vidíš.
0: No vidíš.
1: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
0: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
1: No tak to jsem teda zapomněla.
0: Tady hodně lidí, kteří tady sedí před
1: teda
0: tebou,
1: peklo.
0: Zapomněli. No ale to nelže, to jsou archivy, ty nelžou.
1: No tak to určitě, no.
0: No.
1: To byl začátek, ano.
0: V roce 1964.
1: Ano.
0: To si tuším byla ještě na Damu.
1: No to byl první ročník Damu.
0: První ročník Damu. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
1: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
0: No ne, tak televize tady samozřejmě byla,
1: byla,
0: že?
1: Ale
0: jo?
1: Doma, myslím, no, se odstláš no. někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač a pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
0: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později, ale když si takhle zapátráš v paměti, tak co ti tak zbývá v té paměti z těch let, kdy jste ještě neměli televizi a poslouchali jste rádio?
1: No tak zaprvé pohádky. Pohádky v neděli odpoledne, to jsem nevynechávala, takže
0: být.
1: Pamatuju paní Růženu Naskovou. A tak, ale utkvěla mi absolutně četba, bylo nás pět pan Filipovský, četba na pokračování.
0: No.
1: A potom vím, že jsem chodila do tanečních, v pondělí jsme měli v Pupu v Karlových Varech, ale to se tehdy jmenovalo Moskva, teď se to zase může jmenovat Pup. A
0: já myslím, že teď už se to zase může jmenovat.
1: A když jsem se vždycky oblíkala, tak ano. Zrovna v tu dobu četl pan Štěpánek Dobrýho člověka ještě žije, Rolanda. A já jsem prostě do těch tanečních nechtěla vůbec odejít, dokud to neskončí a maminka mě vyháněla a já jsem vždycky do poslední kapky to chtěla doposlechnout. Takže to je taková hodně silná vzpomínka.
0: Ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas, protože si v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo. Já ti dodatečně gratuluju.
1: No moc ti děkuju.
0: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Saga rodu Forsenatu. To byl ten geniální televizní seriál.
1: No jak byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsyty.
0: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
1: Tak zase byly vymetený ulice, všichni poslouchali.
0: Tak si to poslechne.
2: Saga rodu Forsytů, 1999, režie Ivan Hrs.
3: Ireno, dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
4: Těší mě paní Soumsová.
5: Forsytová, jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsytové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
4: Promiňte mi to, paní Ireno, jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsyty imitovat.
6: June, byla bys tak laskavá.
3: Ano, strýčku Soumsi.
5: Bude vás to stát mnoho síly, Filipe.
4: Člověk dokáže víc, než tuší.
5: Zvlášť, když jde o život.
4: Myslíte?
5: Mám před vámi časový náskok.
6: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
3: File, to je strýček Soumes, dědečkův synovec.
4: Filip, těší mě, pane.
6: Je to nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
3: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
6: Domluv si to s Irenou, June. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dáme.
7: Ireno, smím vám přinést skleničku?
5: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
7: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
5: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov.
7: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
5: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
7: Chtěla jste říct chudý profesor.
5: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
7: To zní líp.
5: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
7: Jireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
5: Neopovážila bych se takhle rouhat.
7: Přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
5: Včetně June?
7: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
5: Jsme dobré přítelkyně.
7: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
5: Stříčku Jolione, láska nezná žádnou míru.
7: Proto z ní jde na mě strach.
5: Mládí se ničeho nebojí.
7: Bohužel. A nebo boudí?
0: Ty jsi, Dano, toho v rozhlase udělala opravdu hodně. Když se takhle ohlédneš a zeptám se tě, s kterými režiséry se ti v rozhlase pracovalo nejlíp, co mi odpovíš?
5: Já vlastně jsem s každým pracovala ráda, ale kdo byl výrazná osobnost, tak to byl pan Horčička, Jiří Horčička. A pamatuju si, že když jsme dělali Vojnu a mír Tolstého, tak nás aranžoval na mikrofony, my jsme si museli zapisovat aranžma, pamatovat si to, protože se tomu říkalo, že je to stereofonní vysílání z různých úhlů a skutečně jsme byli téměř tak aranžovaní na mikrofony, jako třeba v divadle, jo. Takže to byla docela složitá záležitost, ale byla to moc hezká práce. Tehdy bylo takové zvláštní období u toho režisera Horčičky, že tam byl hodně často třeba Eda Cupák, ale spousta jiných lidí. Viktor Price, pan Kemr. Prostě se potkávalo tolik lidí z různých divadel tehdy v tom rádiu, protože ta produkce byla neskonale větší, než je tedy dneska toho dramatického vysílání. Že jsme se vlastně všichni poznávali v tom rádiu. Ani ne tak v televizi, jako v rádiu.
0: Ano, já si vzpomínám, že to se sedávalo vždycky před tím studiem a tam se semlelo živý s mrtvým.
5: Ano, všecko.
0: Že jo.
5: A byly tam takový paní, co vařili kafíčko, no. Jsem říkala paní kafíčkový.
0: Ano.
5: No, tak ty už jsou automaty, že jo. Ale to se tehdy semlelo skutečně všecko, co se kde šustlo, v jakým divadle, tak se to tam v tom předpokoji před tím studiem rozebíralo. S panem Munzarem taky jsem pracovala, tak to bylo to strašně zajímavý. Ten pan režisér Horčička byl tak nabitej energií a vždycky plný toho tématu a připravený. Mluvil strašně nahlas, intenzivně a měl strašní požadavky a připomínky. Takže to byla vždycky strašně náročná vlastně práce. Ne, že si jdeš odpočinout do rádia, ale on kladl na to absolutní nároky na herce a byla to zabíračka pěkná.

0: Mě zaujalo, když si vzpomínala na ta svoje dětská léta při poslechu rozhlasu, tak si vzpomínala na četbu, když četl pan
1: Filipovský nebo pan Štěpánek.
0: Nebo pan Štěpánek. Jestli pak ty taky si někdy četla v rozhlase?
1: Četla jsem několikrát. Četla jsem úžasnou věc od Daniely Hodrové. Byly to takové příběhy z Žižkovské věže. To byla několika dílná četba a ta četba je vždycky ještě o něco náročnější, než když je to hra rozhlasová, protože to jsou dialogy, ale na tu četbu se, jako na všechno se musíš připravit, ale na tu četbu to skutečně jako musíš celý pečlivě projít, udělat si odstavce po těch myšlenkových celcích i si udělat znamínka u interpunkce. Je to docela velká příprava, ale říkám, mám práci v rádiu moc ráda.
2: Daniela Hodrová-Milotová, Ztracené děti, rok 2000, režie Markéta Jahodová.

Manuelu překvapí, že jsou dveře do bytu paní Mendlové otevřené. Jak mohla paní Mendlová vědět, že k ní přijde právě teď? Leda, že by jí Manuelina předchůdkyně nosila oběd vždy ve stejnou hodinu. Sotva Manuela vstoupí do bytu, ukáže se, že se mýlila. Paní Mendlová nečekala ji, ale svého synovce, vlastně prasynovce. Jindy touhle dobou chodí. Zřejmě se dneska cestou ze školy někde zdržel. Paní Mendlová to Manuele vykládá, ležíc na břiše u postele. Ne, neupadla, jenom se pokoušela vytáhnout spod postele kufr s betlémem, už ho bude muset začít stavět. Už teď? Na konci října? Postavit betlém zabere moře času. Každý den postaví jen pár figurek. Možná už je dokonce pozdě a do Štědrého dne s tím nebude hotová. Každý rok jí totiž nějaké figurky přibudou a proto nedokáže nikdy přesně odhadnout, jak dlouho jí potrvá, než pro ně najde vhodné místo. Už v loni se jí stalo, že to dobře neodhadla, ačkoliv začala betlém stavět dřív než letos. Na dně kufru objevila dinosaura se dvěma hlavami. Bůh ví, odkud se ta potvora vynořila, a řadu dní se pak nedokázala rozhodnout, kam by ho měla postavit.

0: vzpomínám si na paní Danu Medrickou, kterou jsme měli všichni přece strašně rádi.
1: To jsme milovali.
0: A měla ohromný smysl pro srandu a zvláštní je to, jak se právě v tom předpokojíčku těch paní kafíčkových semlelo všechno dohromady, tak samozřejmě ženský si říkali, co stihli, co nestihli ještě doma, protože to je taková ta část neviditelná toho hereckého života. A vzpomínám si na paní Medrickou, jak přilítla a říkala, že musí navařit na neděli, protože bude něco točit, aby vašíci měli domácí jídlo. Pak dlouho prala prádlo, máchala ve vaně, protože teprve potom jí manžel koupil automatickou pračku, protože měla artrózu v rukách, takže měla těžký bolesti, že z té studené vody. A tohleto to se neví, že jo, samozřejmě.
1: No ne, počkej, ještě měli toho psa, toho boxera,
0: no, měli boxera,
1: který ho dovenčil doma.
0: No samozřejmě, samozřejmě paní Medrická byla vidět přece tadyhle u muzea vždycky, jak venčí boxera, takže ta paní toho musela postíhat takovou strašnou spoustu. Ano,
1: a
0: přitom... A
1: ještě mimochodem potom hrála.
0: A mimochodem hrála tak vynikající divadlo a byla s ní legrace, takže to je obdivuhodný prostě, jo, nádherná vzpomínka.
1: Krásná, no. Ona byla půvabná tím, že vždycky kolem sebe zářila jako sluníčko a přitom měla takovýhle...
0: Docela teda sebou mrskala.
1: Mrskala. Když jsem říkal, že jsme spolu prožili dlouhá léta v jednom angažmá ve Vinohradském divadle, tak jestli pak máš nějakou hezkou, úsměvnou, milou vzpomínku na tu dobu?
0: No, těch by bylo, protože tam to nebyl předpokojíček před studiem, ale rekvizitárna, že jo? Rekvizitárna před zkouškou, během zkoušky, kde se taky semlelo všechno a ta parta těch báječných ženských a mužských. A tam taky se propralo ledaco, ale oni byli nesmírně vtipní. Pan Pleskot, Pepíček Bláha, pan Brodský a pan Kopecký. A já si vzpomínám, jak takhle seděl pan Kopecký, byl tam Broďa a ten pan Kopecký mu říká, pane kolego, můžu se vás zeptat, vy máte dceru, já mám dceru. Obě jsou nám podobné, jak to, že vaše dcera je tak půvabná.
1: Ano, to byl
0: a vlastně jako na týhle tý

0: já se tě teď musím zeptat něco osobního. Ty máš přece dva kluky, dva syny. To už jsou dneska dospělí chlapi, že jo? Já si je pamatuju, vlastně, když byl ještě v kočárku, nebo když se vlastně ještě ani nenarodili skoro. A vzpomínám si, protože jsme taky bydleli nedaleko od sebe, jak, nevím, jestli to byl Matěj nebo
1: Šimon.
0: A jak říkal, když tam u americké ambasády stál ten voják a byl to...
1: Maminko Černouš.
0: Maminko Černouš.
1: Jsem ho vezla v kočárku, ano, ve sportáku.
0: Ano. A jeden z nich zásadně říkal Hrohlík.
1: To byl Matěj, ten Matěj říkal Hrohlík, Myšice a Vřešťan. No, nejhezčí jsou děti, když jsou malí, to jsou roztomilí, když s nima objevuješ vlastně to, co je pro ně poprvé, tak ty už to znáš, ale byli to normální, takový docela prima kluci. A na to dětství, na to, když byli malí, tak vzpomínám úplně ze všeho nejradši, protože čím víc rostli, tak do toho vstupovali jiný vlivy. A abych ti pravdu řekla, tak oni až teďko jako dospělí se mi vždycky přiznali k tomu, že cokoliv jsem o nich někde v nějakým interview řekla, takže se jim za to ve škole posmívali a vlastně to nenáviděli, jo, neměli to rádi. A teďko už jsou dospělí, já to musím akceptovat, protože mě to skutečně tehdy vůbec nenapadlo, že třeba jsem někde prozradila, že dáváme před Vánocema dopisy do ježíškárny za okno a pak na ně pokřikovali, víš, ve škole říkali, vy dáváte dopisy pro Ježíška. Vůbec by tě to nenapadlo, že to někdo bude takhle ošklivě otáčet proti ním, takže já vlastně mám zakázáno o nich mluvit, protože si to nepřejou.
0: No tak dneska už můžeš, dneska už jsou
1: no
0: to
1: No tak ano,
0: kuce.
1: Ale bylo jim to tehdy strašně
0: Tehdy to chápu. A třeba, když si je poprvé vzala kluky do divadla a viděli tě poprvé na jevišti?
1: No, to je tak moc, myslím, nebralo, ale no, oni nejradši do rekvizitárny a když jsme hráli Hamleta, no, tak tam byly ty všelijaký rapíry a kordy, no tak no, to byly úplně pološílení, cože na jevišti, jako maminka hrála. To v té rekvizitárně bylo, zbraně byly důležitý. No, to pak kreslili a strašně potom toužili a chtěli pistulky a takovýhle.
0: Mimochodem, zmínila si Hamleta, to je škoda, že už to nikdy nebudeme hrát, protože to jsme, myslím, hráli Vovo velmi rádi.
1: To jsme hráli rádi, no.
0: A říkali lidi, že jsme to hráli prej i dobře. No, já si nemůžu odpustit tu otázku na to, jak ty říkáš hezky, jak nás rozsadili, že jo. Tak jestli pak si na to vzpomínáš, jak to bylo.
1: Já ti to už přesně nevím. Já vím, že najednou nás přestali obsazovat. A to tak, že nejenom v divadle, ale i v televizi, prostě najednou to skončilo, prostě to někdo zatrh. Já jsem se to celý roky nedověděla, až pak od tebe, ale skutečně jsem to netušila, co se stalo, co jsme provedli, nebo...
0: My jsme nic neprovedli právě proto, že jsme nic neprovedli. My jsme nechtěli vstoupit tam, kam už skoro všichni byli, a my jsme tam nechtěli a ono se jim to nelíbilo, tak řekli, dobře, my se jim pomstíme a tak nás vlastně rozsadili. A. Takže už nám nedovolili spolu hrát. Ale bylo to škoda, protože v okamžiku, kdy se nám jaksi jako dvojici začalo dařit a dařilo se nám a hrálo se nám spolu hezky a i když musím, milí posluchači, na Danu tady zase opět prozradit jednu důležitou věc, ona mě prosím byla, ona mě fackovala, ano, já jsem trpěl jako zvíře, ale jsem tomu dneska rád, protože to byly krásný roky.
1: No tak škoda rány, která padne vedle, říkal můj dědeček a já jsem tě nebyla permanentně, dostal jsi možná jednou nebo dvakrát, protože jsi to zasloužil. To musíš na sebe prozradit taky, ne? Že
0: ano, já jsem, já to přiznávám.
1: Nějaká...

0: hnusná osoba, která tluče kolegy.
1: Ty jsi inklinovala svý herecký profesi spíš k takovým těm vážným, tragickým rolím, anebo jemnějším, veselějším, komickým postavám. Obojí si hrála a musím říct, že obojí výborně.
0: Ne, já v podstatě za optimální žánr považuji tragikomedii, protože tam máš oboje a vlastně se nemusí tlačit na žádnou tragédii a může to být ještě sděleno ledaco s humorem. To já považuji za optimální a nejsnesitelnější formu pro lidi tragikomika. No.
1: Víš, já si moc rád vzpomínám na tu dobu, kdy jsme spolu hráli a my jsme spolu byli téměř 12 hodin denně, že jo?
0: No.
1: Dopoledne v divadle, odpoledne v televizi nebo ve filmu, večer jsme spolu hráli. A to byly opravdu krásný roky a hráli jsme to hodně, když si vzpomeneš třeba na Zločin a trest. Nebo Loupežníka.
0: Loupežník.
1: Čapková, viď? Tak to byly krásné postavy, krásné role, kterých se nám dostalo a bylo to nádherný partnerství. Já ti za něj dneska ještě pořád moc děkuju a mě líto, že to nemělo dalšího trvání.
0: Taky ti děkuju moc.
1: No hele, abychom se tady nerozplakali, jsme tady
0: nebudeme.
1: Si tady hezky povídali o rádiu, tak se zase k tomu rádiu vraťme. V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
0: Já vím, no.
1: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
0: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to
1: neponičil. No a ještě když vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
0: no, ano.
1: Monzár, Sklenčka.
0: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná, ohromná škola a drezura.
1: Když tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole, taky
0: ano,
1: viď?
0: Ano.
1: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
0: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
1: jo, on se protřás životem.
0: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce a kouřil partizánky.
1: Sto denně.
0: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlej divadlu, absolutně.
1: No vzpomínám si na Otu Sklenčku, přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat. Taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou
0: no,
1: manželku
0: Ninušku.
1: Ninu Popelíkovou, která ano. Naopak byla velmi praktická. Na chalupě například absolutně všecko dělala ona.
0: Řekla schody, že stavěla.
1: Ano, všecko.
0: Ano.
1: A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
2: Oscar Wilde, Ideální manžel, 1991, režie Josef Červinka.
3: Dobrý den, Lorde Goringu.
4: Dobrý den, paní Chilternová.
3: Snad neodcházíš, Roberte?
4: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
3: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
4: To nic není, miláčku. To nic není.
3: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
4: O paní Čivlíové?
3: Ano, Uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Čivliová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
1: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
3: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
1: Naprosto upřímný?
3: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
1: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
3: Myslíte?
1: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
3: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
1: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
3: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
1: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
3: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jakoby nebyl schopen provést něco špatného.
1: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
3: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
1: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová, vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Já jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
1: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakýho Felliniho nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží. Je to hezká vzpomínka, ale pak to, co přišlo, že ten 68. rok, ta okupace sovětská, tak o to bylo krutější. Víš, vůbec si to člověk neuměl představit, že to je na tak dlouho a tak strašná cenzura a to, co prostě následovalo, ta normalizace.
0: Že ta dočasnost se také
1: protáhla. Že ta dočasnost se protáhla, no, na věčné časy skoro.

0: Dano, ty jsi ve Vinohradském divadle kolik let? Ty jsi nastoupila někdy v roce 70...
1: Jedna nebo dva?
0: No. No, tak to jsi tam hodně let.
1: Hodně, já to nepočítám.
0: Mhm. To je dobře. Ale já o tobě vím, že poslední leta jsi mírně nevěrná tomu divadlu, protože občas se vyskytuješ v různých jiných divadlech, především v divadle komedie, který tě táhne. A já jsem tě viděl ve vynikajícím představení. To jste hráli, myslím, ve Švanďáku u Realistů. A to bylo s Milanem Lasicou.
1: Ano. To není nevěra. To je otázka...
0: To je zajímavý. Žádná, každá ženská řekne, to není nevěra.
1: No, jenom to... Ne, tak podívej se, pro moji věkovou kategorii už
0: ne, dobře.
1: Není tolik rolí v divadle domovským. A tady mi v komedii párkrát nabídl práci Dušan Pařízek a byla to takový žánr nebo způsob jiného myšlení divadelního, jiného vyjadřování. Ti německy píšící autoři, Rakušan, Němci, Schwab, Bernhard a tak dál. A já, protože jsem to neznala, tuhle tu dramatiku vůbec, tak jsem nejdřív z toho měla strach, ale pak jsem říkala, když se něčeho bojíš, tak jdi do toho a zkus to prostě. A skutečně je to jiný způsob. O něm strašně mluví, že jo? Tam nejsou ani tak bohatý situace jako slovní výlevy těch figur a má to zvláštní konstrukci. Je to strašně těžko se to učí a těžko se to pamatuje a chvílema je to taky ohromně vtipný. Ale není to anglický humor, je to takový intelektuální německý humor.
0: No, já jsem se tím potřebovala... Já viděl v tom a já jsem se obdivoval tomu, jak se to, promiň, jak se to ještě dnes... Já nechci říct v tom věku, no ale jak to mám popsat? Jak se to vlastně všechno můžeš naučit? Protože to se nám vždycky laici ptají, že ano. To herectví vlastně v tom, jak se to můžete naučit, to nebylo to nikdy tak podstatný, ale dneska už si říkám, hergo dano, klobouk dolů, to je textu.
1: Ne, je to složitý, vlastně by to bylo i pro daleko mladšího člověka.
0: No, to jo.
1: Říkám, právě ty konstrukce větní a těch logických celků jsou prostě jiný. A pak máš strašnou radost, když se k tomu dokážeš prokutat vlastně a pochopíš to.
0: No a jak si tě našel ten Milan Lasica? Protože to je taky krásný spojení.
1: To je konverzačka. To je zase žánr, kterýho my jsme si neužili, protože konverzačky byly označovaný za měšťácký žánr a proto se nehrály.
0: Opereta a konverzačky nebyly v modě, bohužel. No, obojí se miloval.
1: A já toho Wilda speciálně, že to je vysoká škola konverzačního divadla nebo konverzačního umění, tak toho jsem si neužila. A Patrik Hartl ze Studio 2, se kterým jsme dělali velice dobrý, myslím, představení, to si sám napsal divadelní scénář Podzimní sonátu podle Bergmana. A to byla moc hezká práce a potom, když už se to vyhrálo a vlastně už nemohli používat ta autorská práva od pana Bergmana, tak jsme to skončili a ten Patrik přišel s touhle hrou, tu našli s Michalem Hrubým a tak jsme se naštěstí shodli na tom Milanovi Lasicovi. A on mohl, on to přijmul.
0: A takže to já jsem si myslel obráceně, že on si vybral tebe, tak vy jste
1: Ne, v podstatě to bylo takhle.
0: To jste dobře udělali, protože opravdu to je krásné představení.
1: Tak to mám radost.
0: A Dano, ještě si neodpustím jednu otázku. Možná, že bych tě měl teď oslovovat paní profesorko, protože ty jsi taky jeden čas nebo ještě pořád tam učíš?
1: Ne.
0: Učila na DAMU. No tak jaká to byla léta profesorská, paní profesorko Kolářová?
1: Já jsem s jedním ročníkem šla od prvního vlastně až do čtvrtého a to byl Kuba Špalek, jeho ročník. Vlastně jsme došli až do revoluce, do sametové revoluce. A to bylo fajn, to ti mě těšilo, protože už já jsem měla kluky v té, byly přerost, já nevím, 14, 17. Už
0: byli za pubertou, tak už.
1: S nima jako jakž takž byla lehčí řeč, i když teda někdy taky ne, ale tím pádem jsem měla k těm mladým lidem docela blízko, víš, že mě to připomínalo ty moje synky a těšilo mě to s nima, bavilo mě to, to bylo hezký, no. A ono už taky, to tak jako vřelo v té společnosti, různě bublalo, takže už to taky nebylo jenom čistě o divadle, už jsme tam si sdělovali takový různý věci společensky důležitý a vlastně to, co to divadlo taky má umět reflektovat. A oni, ten Kuba Špalek pak šel už svojí samostatnou cestou, že má svoje divadlo a tak. Ale to byl zajímavý ročník a těšilo mě to s nima. Mm-hmm.
0: A jako profesorka taky si své žáky fackovala jako své kolegy?
1: Ne, žáky bych nefackovala, ne, to by musel udělat něco hnusného, ale ne, nefackovala. Nebyla nikdy. Oni mě tak oslovovali, mě to přišlo legrační, protože já samozřejmě žádná profesorka nejsem, že jo.
0: Dano, víš, co je zvláštní? Už tady před tebou sedělo spousta lidí, kolegů, herců a všichni vzpomínají na rozhlasové režiséry. Ale já vím, že v rozhlase taky pracuje několik vynikajících režisérek. Například paní Kofránková, paní Engelová, jo, a spousty. No a ty jsi přece taky s těma dámama dělala, tak...
1: Dělala, ještě to byla Jana Bezdíčková, no. Hanka, s Hankou jsme dělali... Putování diletantů o Kudžavu, to byla nádherná práce, taky už je to nějaký pátek, ale Lída Engelová, teď jsme, nedávno to strašně utíká, dělali Vánoce u Kupělů v prosinci tuším, protože nějak o Vánocích se to vysílalo a Lída úžasně precizně pracuje se slovem a...
0: No to se tě zeptám, cítíš ti nějaký rozdíl mezi režisérem a režisérkou?
1: Ne, to bych netvrdila vůbec, protože jsou to originální osobnosti specifického uvažování, ale rozdíl v režírování, jestli je to mužský nebo ženská, nevidím tedy žádný. Protože když spolu se rozhodnete tu práci dělat, tak se musíte taky navzájem umět poslouchat, že jo, abyste si dokázali vyjít vstříc. A Markéta Jahodová, já mám pocit, že si s nima rozumím, že není problém. My s tou Lídou Engelovou jsme měli vlastně mimo téhle práce v rádiu ještě rozdělanou práci pro violu. To se jmenuje Nejenom malý princ a první půlka je korespondence Saint-Exupéryho s maminkou a druhá půlka je vlastně, jsou ukázky z Malého prince. Takže jsme dělali takovou dvojitou práci v tom rádiu ještě vlastně pro violu. A s ní vždycky ráda pracuju, protože ona je nejenom rozhlasová režisérka Lída Engelová, ale je také divadelní režisérka.
0: Která ta etapa byla taková pro tebe nejpříjemnější, na kterou nejraději vzpomínáš?
1: No, tak když se otočím hodně dozadu, tak to bylo kus těch Karlových varů, kdy jsem bruslila po řece zamrzlý. To bylo hezký. A
0: pak... Teplá byla zamrzlá?
1: No, ano, až k vřídlu.
0: Prosím
1: tě. No. Se dalo bruslit, takový herbolatý led. Ale bylo to krásný, protože jsem většinou jezdila sama skoro až za Richmond a nějak se mi vybavuje zvuk těch bruslí, jak skřípe o ten neupravený led. To bylo takový zvláštní, protože chvílema, když byl někde led průhledný, tak pod tím jsem viděla ryby. Zvláštní takový krápníky, jeskyňky a bylo to moc pěkný. A pak teda ráda vzpomínám na to, když byli moji kluci malí, to bylo moc hezký. No a v podstatě musím říct, že právě proto, že člověk překlopítá spoustu věcí, něčím se probolí, z něčeho se taky dokáže radovat, takže vlastně teďko už chci, aby tohleto období bylo šťastný. Prostě chci ho prožít intenzivně, aby mělo nějaký smysl.
0: Ale teď už smysl. Konečně chci být šťastná.
1: Ne, chtěla bych to pozitivně ovlivňovat takhle. Abych si nenaříkala, nefňukala a něco dělala, co má smysl. Tak bych chtěla, aby to bylo tohle období, kdy jsem šťastná.
0: No a teď mi řekni, Dandulko, momentálně teď. Co tě baví, co děláš?
1: No, já jsem propadla přírodě, takže studuju spousty literatury. Je mi to tak trošku houby platný, protože nejsem žádný pořádný zahradník nebo zahrádkář, protože tomu nevěnuju správný čas, jak by to mělo být, protože se to všecko dělá mezi divadlem.
0: A tak ty jsi propadla ručním pracem.
1: Já jsem propadla ručním pracem.
0: A no. Já koukám, že máš nějaký mozoly na
1: mozoly, no.
0: Tak to máš od práce?
1: Prostřihávala šípkový růže a no prostě roztrhali se mi rukavice a tak. Takže mám takový zdevastovaný ručičky, ale strašně mě to těší a vlastně je to pro mě tak čím dál tím důležitější jezdit ven do přírody a kdybych nic nemusela, i kdybych nemusela nic dělat, jenom prostě z ní nabírat nějakou pozitivní energii, tak je to pro mě nesmírně důležitý.
0: A... Já ti hrozně rozumím. Tak víš co, pojďme se domluvit takhle. Už jsme se, jak jsme řekli na začátku, nějaký čas neviděli, tak možná, že nebylo od věci na kopání, stříhání a na zahradě, to mě neužiješ. Ale celý život jsem ti měl takovou touhu, jak když jsem byl kluk mladý, tak jsem si vždycky vzal, to se říkalo, tele na záda a jel jsem někam pod širák. A to já jsem si myslel tehdy, když jsem byl na startu, že takhle to bude, že takhle prostě vemu tele na záda a pojedu po světě, po celém. No a my jsme nikam do toho světa nesměli, viď, no. A teďko, když už můžem, tak už možná by mě i ty mravenci někde v trávě vadili, ale možná, že bychom si mohli domluvit, že bychom někdy vzali takovej bagl na záda a že bychom třeba na víkend někam jeli po čirák a užili si tu přírodu bez té práce, prosím.
1: Bez té práce, samozřejmě. No, to se můžeme domluvit. Já miluju hory.
0: No.
1: Mám doma pohory, prostě bagl taky. Můžeme to udělat.
0: Vemem bagl a do něho si přidáme tranzistorové rádio a budeme poslouchat, jak naši kolegové nám hezky do toho rádia mluví.

0: Jano, já ti strašně moc děkuju, že jsi přišla. Bylo to s tebou příjemný, jako vždycky, jo. Dneska jsem výjimečně nedostal parfacek. Tak já se těším, že se zase buď uvidíme někde před tím mikrofonem, anebo ještě dřív na tom našem společném džundru.
1: Dobře.
0: Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, díky.
0: A s vámi se loučím, milí posluchači, nashledanou.
2: Hostem Jaromíra Hanzlíka v cyklu Hvězdný prach byla dnes Daniela Kolářová. Pořad připravili Jitka Škápíková, Jiří Hubička a Tomáš Černý.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná Pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji příjemnou středu 23. září. A pokud je vám datum povědomé, nedivím se, před pár hodinami totiž nastala rovnodennost. A tedy z pohledu astronomů právě začal i letošní podzim. Ovšem vypadá to, že přinejmenším ty další dny budou, co se týká počasí, příjemné. A po víkendu bychom se mohli dočkat i babího léta. Uvidíme, třeba něco naznačí Pavel Karas kolem 8:30. Do té doby vám prozradím třeba to, jak dopadli čeští zástupci na mistrovství Evropy tramvajáků v Polsku. A samozřejmě nebude chybět ani pohodářský rozhovor. A na něj se velmi těším, protože povídání s naším dnešním hostem bývá vždycky velice příjemné, jen je někdy složité ho dohnat. Závazků má totiž herec Miroslav Etzler skutečně mnoho. Tak si na to počkejte, do té doby zaspívá Věra Špinárová a taky Valdemar Matuška.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: A já jsem velmi rád, že je dnes naším hostem známý herec Miroslav Etzler. Dobré ráno.
3: Krásné dobré ráno, já zdravím vás samozřejmě a taky vaše posluchače.
2: No, zníte tak vcelku zrelaxovaně, ale když jsme si naše povídání domlouvali, tak zrovna jsem se trefil do vašeho natáčení. Rovnou se zeptám, můžete prozradit, co to bylo?
3: No, to můžu určitě, my točíme seriál Polabí, a protože má poměrně velkou diváckou klientelu, tak ho točíme dál a točíme ho hodně, skoro každý den, aby diváci měli na co koukat.
2: No a o to složitější bylo vás zastihnout. Vy jste měl kratičkou pauzu, pak jste upaloval zpátky na plac.
3: Ano.
2: Dá se říct, že už je to dneska standard, že se prostě natáčí rychle?
3: Já mám pocit, že to je standard. A Polabí ještě má tu obrovskou devízu, že to není ještě takovej masakr, jako to bývá na jiných projektech. Takže víte co, ono se to píše rychle, je to takzvaná dlouhoběžka, to znamená rychle se to píše, rychle se to točí a rychle se to vysílá. Je to standard asi u všech produkcí, které dělají tyhle ty seriálové věci.
2: No a zažíváte vůbec tedy někdy nějaké natáčení, kde byste si řekl, to je naopak pohoda, na všechno je čas?
3: To už mám pocit. Já jsem to zažíval, když jsem byl mladým jenochem a teď jako starší muž, ne-li teda starý muž, musím říct, že už se s tím nesetkávám, protože všechno je mnohem dražší, než bylo a každý projekt, ať je to filmový projekt nebo televizní projekt, je velmi drahý a jak se říká, čas jsou peníze, takže se to všechno kumuluje do daleko kratších časových období.
2: No, o to jsme radši, že si ten čas na nás našel i Miroslav Etzler, herec a také čtyřnásobný otec. Vy jste měl tedy posledního syna v relativně vyšším věku. Má to své výhody?
3: Má to určitě své výhody, stejně jako to má své nevýhody. Těm výhodám já řadím to, že vlastně s jeho narozením, s kterým já jsem tak úplně nepočítal, že to ještě někdy přijde, přišlo to, že o sebe více dbám. Dbám o to, abych mu tady díl vydržel, protože já měl tu smůlu, že mě tatínek zemřel, když jsem byl teenager a vlastně to trvalo dlouho, než jsem se s tím smířil a dodnes mě to jako nějakým způsobem nechává jako velmi, velmi bolavým, protože v tom nejlepším věku klukovským jsem přišel o to největší oporu a to je táta. A potom to má ty nevýhody, když on prostě je plný energie a já ji čas od času velmi, ale velmi těžko doháním. No, takže je to takový plus, minus, ale těch pozitivních věcí je mnohem víc než těch negativních věcí.
2: Říká náš dnešní pohodář Miroslav Etzler, my jsme už tak trošku zabrousili kolem toho jídla. Vy jste i dokonce někde zmínil, že jste velmi šťastný u Plotny.
3: Je, to, víte co, můj životní omyl byl dát se na hereckou dráhu. Já jsem měl být kuchař. I když vím, jak extrémně to mají náročně, dokonce říkají, že to je jedna z nejnáročnějších profesí, která existuje, protože já jsem vařil i v profesionální kuchyni a tam je veliký vedro. A prostě vydržet tam každý den 8 hodin, 9 hodin a potom dělat přípravu na druhý den, to je strašně extrémně náročná práce. Ale já to mám rád. Jan Werich říkal, že čas strávený na rybách se nezapočítává do života. A já říkám, že čas strávený u Plotny se rovněž nezapočítává do života, protože, ale na druhou stranu musím mít strávníky. Já pro sebe nevařím. To si udělám pytlíkovou polívku a neřeším to. Ale jako každý ješitný chlap, já mám moc rád ty pochvaly. No, takže já vařím hlavně proto, aby mě někdo chválil. Ne, to je samozřejmě hloupost. Moc mě to baví, ale vařím všechny světové kuchyně, evropský, asijský, prostě moc mě to baví.
2: No počkejte, kdybychom teď za vámi dorazili na oběd nebo na večeři, tak co by byl ten váš majstrštyk, aby jsme vás skutečně pochválili upřímně a z celého srdce?
3: Já vlastně zase se vrátím k Janu Werichovi a ten jsem slyšel krásnou větu, kterou říkal, ukaž mi, co čteš, abych věděl, o čem si nemáme povídat. Takže já bych asi ten rozhovor začal, řekni mi, co nemáš rád, abych věděl, co ti nemám vařit. No, protože když uděláte třeba, jako, dejme tomu, krevety na zeleným kari, jako takový klasický thajský recept, tak někdo nemusí mít rád ostrý a někdo nemusí mít rád fruity de mare, mořské plody. To znamená, že já bych se zeptal, kde by to asi mělo být, jestli by to byla být Itálie, Maďarsko, Česká republika, Polsko, jaký národ, Španělsko, jaký národ by to mělo reprezentovat ten oběd a podle toho bych se zařídil. Někdo nejí maso, ale já dělám třeba zelený kari jenom se zeleninou, což vřele doporučuji, protože je to obrovsky rychlá věc. Je to lehce stravitelný, najíte se a nemáte pocit takže já tyhle ty asijské věci dělám strašně rád.
2: No tak zní
3: Zřejmě
2: to...
3: to byla
2: No.
3: nějaká z těch asijských specialit, na co já bych vás pozval.
2: Zní to, že máte poměrně široký záběr, ale ono se to s tou profesí hercem může časem spojit, protože poptávka po osobnostech, které vaří na obrazovce, je asi taky docela vysoká.
3: Já jsem teda dostal jednou kdysi nabídku, kdy jsem byl v Prostřenu, tam jsem vařil a jinak mě nikdo neoslovil. A vidíte to, možná nemají fantazii, tak třeba to někdo uslyší a budu mít obrovský pořad o mém mistrovství kulinářském.
2: Samozřejmě přimlouváme se za Miroslava Etzlera u všech produkcí, které nás teď poslouchají. Možná ještě poslední otázka, než se plně dáte na to vaření. Co divadlo? Je možnost vás někde vidět naživo v těchto dnech?
3: Určitě, já hraju poměrně hodně a hraju hlavně po České republice. To znamená, že jezdím na zájezdy, mám to moc rád, protože ty lidi tam nás přijímají prostě s otevřenou náručí a jsou strašně dobrý a vděční diváci, což v Praze už je trošku někdy složitější, protože jsou tady namlsaní, mají tady plno divadel. Každý večer se podle mého soudu hraje minimálně 40-50 kusů v celé Praze, takže mají ten výběr daleko širší. Ale já hraju u Lucie Bílé dvě představení 13 u stolu a Cenu za něžnost. Obě dvě hrajou s fascinující Simonou Stašovou. To jsou představení, které jsou opravdu moc krásné. Taky hraju v divadle Palas, kde hraju Hraběnku a Šťovík na smetaně. A teď připravujeme s panem režisérem Miroslavem Krobotem do divadla Březnické takové představení, které se jmenuje Noc s Holanem. Napsal to Michal Třeštík a premiéra je někdy v únoru, tak si já věřím, že diváci určitě si k nám najdou cestu a rádi přijdou na ten zajímavý kurz.
2: Za pozvánku a taky za celé povídání moc děkujeme našemu dnešnímu pohodáři Miroslavu Etzlerovi. Ať se daří a zase někdy naslyšenou.
3: Já vám moc děkuji za ten telefonát, úplně mi to rozsvítilo den a chtěl bych popřát nejenom vám, ale též vašim posluchačům podstatnou jednu jedinou věc. Buďte zdraví a usmívejte se na sebe.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: představilo se v něm celkem 25 týmů z Evropy i hostující Austrálie. Turnaj se skládal z 8 disciplín, které zahrnovaly třeba plynulý rozjezd i zastavení, kontrolu rychlosti nebo přesné brzdění na určeném místě. Součástí toho všeho pak byl i takzvaný tramvajový bowling. A ano, probíhá to přesně tak, jak to zní. Takže vůz narazí do obřího míče, který následně schazuje nafukovací kuželky. To bylo divácky velmi vděčné. Z těch méně extravagantních úkolů bychom pak ještě mohli zmínit třeba couvání na povel píšťalkou. Hodnotila se přesnost i celkový čas a všechno to sledovali tisíce diváků na místě a další 10 000 přes internet. Konečné výsledky se počítaly z výsledků individuálního pořadí. A protože česká reprezentantka Vendula Tmejová brala ve své kategorii bronzovou pozici a Zdeněk Richtář byl stříbrný, v součtu si dvojice z pražského dopravního podniku odvezla suverénní první místo. Jestli teď tedy dopravní podnik zavede bowling jako běžnou součást přípravy dalších řidičů, těžko říct. V každém případě pražští řidiči tramvají potvrdili, že si s tímhle těžkým strojem umí s přehledem poradit nejen v nevyzpytatelném městském provozu, ale také v mezinárodní konkurenci.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: dobrou noc, já baletkalinka, jen jsem tu tančila vám. Dobrou noc, já baletkalinka, jen jsem tu tančila vám.
1: Kde pak dobrou noc, dobré ráno, s vámi je Český rozhlas Pohoda, bylo 8:30, což je i čas naší pravidelné předpovědi počasí.
2: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: A i dnes zdravíme na Kavčí hory Pavla Karase. Dobré ráno.
3: Přeju krásné ráno.
1: Pavle, cestou do studia na mě už i vykouklo nějaké to slunce. Tak jaký den nás čeká?
3: Čeká nás slunečná středa. Do České republiky zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu, takže bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě se jenom výjimečně může objevit přeháňka. Co se týká teplot, tak ty budou už výrazně vyšší oproti včerejšku a budou se pohybovat mezi 16 a 20 stupni. Jenom na severu a severovýchodě bude o něco chladněji s teplotou kolem 15 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách bude kolem 9, ale tepleji na Šumavě až 12 stupňů. A vár bude slabý, proměnlivý přes den, místy mírný severozápadní až severní vítr. Tlaková tendence, mírný pokles, biometeorologická zátěž na nejnižším stupni.
1: No a protože máme ještě chvilku času, chtěl jsem se zeptat, začíná se proslýchat, že bychom se mohli dočkat i nějakého babího léta ke konci týdne. Souhlasíte?
3: Je to tak, počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše, bude se přesouvat přes Českou republiku k východu a to znamená, že po její zadní straně se do střední Evropy o víkendu začne dostávat teplý vzduch od jeho západu, takže teploty při slunečném počasí budou stoupat a budou se pohybovat zprvu kolem 20, postupně až kolem 23 a na začátku příštího týdne se možná dostanou i nad letní hodnotu 25 stupňů.
1: Za předpověď děkujeme Pavlu Karasovi a zase zítra naslyšenou.
3: Budu se těšit a přeju krásný den.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Další písnička vznikla v roce 1976 a přestože ji máme spojenou s Ivanem Mládkem, důležitý podíl na ní měl i Zdeněk Svěrák, který je autorem hned několika známých textů banjo bandu. Třeba Mravenci v kredenci, Láďa jede lodí a nebo tahle písnička Odáše, která jedla cukroví.

0: Ani dnes nevynecháme pravidelnou bylinkovou lékárnu. Tématem bude pupava bezlodyžná. Ta vypadá jako nízký bodlák. Je ale překvapivé, co tahle nenápadná rostlinka všechno dokáže. A pokud si na ní nemůžete vzpomenout, nevadí. Eva Bucharová vám ji teď připomene.
1: Pupava bezlodyžná má i lidové názvy. Divoký artičok, hromový kořen, chameleon bílý, stříbrný bodlák nebo trnová koruna. Pupava bezlodyžná má velmi krátký stonek, lodyhu, odtud ten název. Zdá se skoro, že její listy a dokonce i květ vyrůstají přímo ze země. Lidově se jí říká chlebíček. Tak, teď jste si na ní už určitě vzpomněli. Chlebíček je vlastně jedlý a vynikající prostředek květu. Ten chlebíček používali naši předkové v kuchyni, podobně jako my dneska chřest. A kořeny ty krájeli na plátky, kandovali a přelili čokoládou. Sušené kořeny znají lidoví léčitelé. Kořeny obsahují inulín, silice i pryskyřice. Odvar ze sušených kořenů působí protiplísňově, čistí krev, dezinfikuje střeva, podporuje činnost ledvin, aktivuje potní žlázy. Zevně pomáhá při plísňových onemocněních kůže a nehtů, při akné a hnisajících ekzémech.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

A ještě jedno velmi speciální téma stihneme v závěru dnešního pohodového rána. Vydáme se na Slovensko za jídlem, které většina Slováků dobře zná od dětství. Kupují si ho na snídani, na svačinu, cestou z práce a to čím dál častěji. Jenže stačí se zeptat, která treska je ta pravá a z nenápadné svačiny je rázem téma na dlouhou debatu. Reportáž uslyšíte už za chvíli.

0: Někdy stačí položit jedinou otázku a o živou debatu je postaráno. Někde se třeba často řeší to, jestli na pizzu patří ananas. A pokud jste na Slovensku, můžete se pustit do diskuze o tom, která treska v majonéze je ta pravá. Jídlo, které se na Slovensku stalo téměř národním fenoménem, totiž už desítky let rozděluje své příznivce na dvě skupiny. A tahle debata neutichla třeba ani na letních festivalech.
1: Od moře jsem sice daleko, ale stejně jsou kolem mě slunečníky, lehátka a ve vzduchu je cítit ryba, protože jsem ve frontě na jednu z nejoblíbenějších slovenských festivalových pochoutek a tou je treska čepovaná v rohlíku.
2: Je to opravdu takové, jak to zní. Pomazánka z tresky a majonézy načepovaná přímo do rohlíku. Trochu jako automat natočenou zmrzlinu, jen z něj teče rybí salát. Není to ale žádná novinka, jak mi říká stánkařka Natália.
3: Podle mě už každým rokom to je ještě známější jako halušky brinzové a fakt ty Slováci to oblubují a je to taká srdcovka.
2: To, že jedním z nejoblíbenějších slovenských jídel se stala právě mořská ryba, není náhoda. V 50. letech hledal stát způsob, jak z drahé, dovážené tresky udělat levné jídlo pro co nejvíc lidí. No a taky kuchař Julius Božko smíchal s majonézou a zeleninou.
3: Ano, je to tradičné raňajkové večerné jedlo, hoci kedy na to člověk má chuť.
2: Stánek se jmenuje Treskoslovenská mňambasáda a to slovo ambasáda v něm nejspíš není náhodou. Už desítky let se totiž na Slovensku řeší jedna zdánlivě jednoduchá otázka, která ale dokáže rozdělit i tuhle frontu. Je lepší treska z Košic nebo ze Žiliny? Což je vlastně taková slovenská verze věčné debaty o plzeňském a budějovickém pivu. Návštěvník festivalu Miroji ale bere hlavně s nadhledem.
4: Je sranda být v Táboroch, si myslím. A akože my jsme z Oravy, čiže my jsme Tábor žilinský. A veľmi nás baví ohovárať ten druhý tábor a nás to tak spája, čiže asi tak by som povedal.
1: Ale tahle je košická.
4: Musím asi, asi budem tak prižmurím oko a nebudem teraz sa pozerať na detaily a užijem si tu tresku, čo tam mám. No.
2: Tohle přitom není jen souboj dvou měst. Kořeny téhle rivality sahají až do dob Československa. Po rozpadu někdejšího státního podniku se z Košického a Žilinského závodu staly dva největší výrobci tresky. Obě firmy se pak roky přily nejen o to, která vyrábí tu pravou, ale i o název, podobu obalů nebo složení receptury. Každá z tresek si našla své věrné příznivce. Richard patří k těm, kteří rozdíl mezi nimi prý poznají hned. Podle něj rozhoduje hlavně poměr ryby, majonézy a zeleniny.
5: Ja som za svoju vlastnú domácu tresku, takže tretí tým, ale keď si mám vybrať, tak poviem, že Košice.
2: Tady na festivalu se ale nakonec pro tresku vrací každý bez ohledu na to, ke kterému táboru patří. Mezi nimi je i Martin.
6: Ja som tu druhý deň a som tu tretíkrát, pretože je to treska. Poznáme tá vlastne z tých starých čias, ona potom na chvíľku vymizla a vrátila sa späť, čiže taký comeback prichádza.
2: A není jediný, jak potvrdzuje stánkařka Natália.
3: Každý rok tu stojí rady od 7. do 3. sa väčšinou nezastavíme a ide to.
2: No a i podle fronty se zdá, že recept starý více než 70 let na Slovensku pořád funguje. Bára Vránová, Český rozhlas.

Máme 23. září a to znamená, že letos už podruhé můžeme říct, že nám začíná podzim. Zatímco totiž meteorologové se řídí podle pevného 3měsíčního období a podzim tak mají už od 1. září, astronomický podzim začal až dnes. 5 minut po 2 hodině raní totiž slunce vstoupilo do znamení Vah a nastala podzimní rovnodennost. No a ve znamení Vah se narodilo i jedno nedělňátko, a sice Miloň Čepelka, který právě dnes slaví 90. A tandem Jana Rosáka právě s tímto oblíbeným hercem vás čeká už za pár minut. Tak já si to určitě nenechám ujít. I vám přeju hezký poslech, pohodový den a budu se těšit zase zítra ráno naslyšenou.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu.

0: a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. V těchto dnech slaví 90. narozeniny básník, textař, herec, scénárista, moderátor a cimrmanolog Milon Čepelka. Za Český rozhlas Pohoda přejeme vše nejlepší a hlavně pevné zdraví do dalších let. Inspirativní postřehy Miloně Čepelky si můžeme poslechnout v následujícím pořadu Českého rozhlasu Pohoda právě teď.
1: Tandem. Hezký den vám přeje Jan Rosák. Právě v tuto dobu vás ostatně, jako už pravidelně, zdravím prostřednictvím rozhlasu a především tandemu. Ani dnes to nebude jinak, stejně jako to, že proti mě ve studiu už sedí můj nový spolutandemista, a tak mi dovolte, abych vám ho představil. Je to básník, textař, scenárista, moderátor a herec mnoha krásných, dokonce i krásných ženských rolí, Milon Čepelka. Já vás zdravím, pane Čepelko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jsem rád, že jste pozvání do tandemu přijal, a hned po písnice se dáme do zcela nepochybně zajímavého povídání.
3: Tandem Jana Rosáka.

0: Hostem dnešního tandemu je pan Miloň Čepelka. Pane Čepelko, vaše křestní jméno není tak úplně obvyklé.
1: Není, no.
0: Přičiněním koho v rodině jste ho získal?
1: Tak já nevím, jestli to byla maminčina zásluha nebo tatínkova, myslím si, že obou, protože když jsem se jich ptal, když jsem rozum nabral, no, a ptal jsem se, jak tomu přišli, tak mi sdělili, že hledali něco, co by bylo trošku zvláštního. Nechtěli, abych byl po tatínkovi Vojtěch, tak hledali v kalendářích a tenkrát za první republiky vycházely takzvané kalendáře ke čtení.
0: Ano,
1: Pečírkovi a další,
0: ano, ano,
1: že?
0: Ano.
1: A tam byl vždycky vedle sebe sloupec, který byl nazván katolickým kalendářem a vedle český. A v tom českém 31. srpna bylo Miloň. Dnes je tam, protože dnes to nemáme rozdělené, dnes je tam prostě Pavlína, zatímco v tom katolickém byl tehdy Raimund.
0: Vás úplně vyšoupli?
1: Úplně mě vyšoupli, já vlastně neexistuju.
0: No,
1: ačkoliv znal jsem několik Miloňů v životě svém, mezi jinými třeba známý divadelní fotograf Miloň Novotný.
0: Ano.
1: Bydlel nedaleko nás dokonce, s tím jsme se znali.
0: Ale já vám řeknu, vy jste takhle získal úžasnou copyright vlastně, takovou ochrannou známku.
1: Ano, já jsem rád, že
0: no
1: jsem
0: jistě
1: takový divnej.
0: No tak divnej to. Zvláštní, zvláštní.
1: Tak zvláštní, to je lepší, ano.
0: A myslím, že zvláštní je i to, že jste se nenarodil v žádném velkém městě, že jste vlastně, já to řeknu rovnou, venkován.
1: Jistě, vesničan.
0: Vesničan. Z Pohoří je to tak?
1: Pohoří, ano, no. Pohoří. To je takový trojúhelník tří obcí, respektive dvou měst a jedné vesničky. Pohoří jeden vrchol, Dobruška, druhý, Opočno, třetí. A když mě bylo 6 neděl, tak se rodiče z toho Pohoří, kde žili předtím 6 roků u mamičiných rodičů, se přestěhovali do toho Opočna. Takže já jsem vlastně Pohořák a Opočeňák zároveň, protože od 6 neděl být v Opočně, to už tam patřím.
0: No to už jo, to je jasně. To už člověk bere rozum tam samozřejmě. A navíc je to kraj takových těch písmáků a FLVka, že jo, takhle.
1: A nejnovější akvizice je František Kupka, i když tedy není nejnovější, on se tam narodil roku tuším 1871, ale teprve v nové době, řekl bych, když už nevadí, že byl zakladatelem abstraktní malby a vlastně prvním, kdo se věnoval abstrakci ve světě, že a žil většinu života v Paříži, no Je to můj tedy nikoli sourodák, když já jsem z Pohoře, ale je to Opočeňák.
0: Tak je pravda, že jeho díla jsou trošičku víc teď ve světě ceněna než vaše, ale i tak si myslím dobrý. Jestli se nepletu, tak vy jste vystudoval vysokou školu pedagogickou.
1: Ano, to byla samostatná škola tehdy v 50. letech.
0: To nebylo v rámci žádné univerzity.
1: Ne, to právě se nějak odštěpilo od Univerzity Karlovy a po několika letech se to zase k Univerzitě Karlově vrátilo jako pedagogická fakulta, ale v době, kdy my jsme tam studovali, tak jsme byli samostatná vysoká.
0: A znamená to, že jste jako kluk nějak tíhnul k tomu prostě být, učit ostatní děti nebo...
1: No, abych pravdu řekl, tíhnul jsem k tomu, protože jsem měl kantory docela rád. Některé samozřejmě, některé méně. A říkal jsem si, co se mnou, co se sebou, no. A říkal jsem si, že to by se mi možná i líbilo. Pak se mi taky líbilo, líbilo být hercem. A tak se dá říct, že se mi oboje splnilo.
0: Všecko se vám splnilo. No. Víte, co je zvláštní? K tomu se určitě dneska dostaneme, kolik učitelů, bývalých tedy samozřejmě, se sešlo potom v divadle Járy Cimrmana.
1: No,
0: a k tomu se dneska určitě dostaneme.
2: Tandem glosuje.
0: Já odbírám jeden celostátní deník, tedy myslím noviny, a občas, když je tak pročítám, si říkám, proč to dělám? Proč se takhle rozčiluju?
1: To úplně chápu.
0: Že jo? No. Tak teď se zeptám mého dnešního hosta, pana Miloně Čepelky, co vás takhle zaujme při četbě novin, rozčílí nebo natchne?
1: No já to mám jednoduché. Já jsem denní tisk dávno vyloučil ze života svého rovnou, protože jsem se rozčiloval velmi často a zjistil jsem, že mi to nesvědčí, tak jsem to zrušil. Co se mám dozvědět, se dozvím a rozčilovat se tím pádem nemusím.
0: Ono se to stejně k člověku donese někdy, to je pravda. Tak dobře, tak vezmeme to jinak, co vás zaujalo?
1: Já jsem byl před několika dny na takové besedě o poezii v církevním gymnáziu v Plzni. A pak jsme přešli do kostela, tam byla taková akademie té školy, takže jsem tam také něco četl. Četl jsem tam kousek z písně o Viktorce Jaroslava Seiferta, kterou miluju. A pak jsem dostal 2 dny na to mailem přípis od jakéhosi pana Václava Vorla, který organizuje občanskou aktivitu Občanská sounáležitost 2009. A mě na tom zaujalo to, že by rádi by vykročili k občanské společnosti, aby se zkrátka něco změnilo v této naší poněkud zklamané společnosti. A řekněme, nevím o tom nic víc bližšího, jenom se mi zdá, že by bylo dobře to podpořit a líbí se mi jejich základní první heslo. Neberte úplatky, nedávejte úplatky, nebuďte filiálkami politických stran, prostě neokrádejme se navzájem. A já jsem si vzpomněl, že vlastně to vychází z jednoho filmu našich cimrmanovských autorů, Smoljaka a Svěráka, z jejich prvního filmu.
3: Neber úplatky.
1: Hoď ho do stroje, no, nebo skončíš u chocholouška.
3: To je ale veliká pravda, to vám řeknu.
1: A kromě toho je to prostě pravda jaksi bez humoru, smrtelně vážně.
3: Ne, smrtelně vážně. Navíc opravdu, jaksi když člověk se do tohoto kolotoče dostane, tak vážně může ztratit rozum, protože ztrácí soudnost a ztrácí souvislosti potom.
2: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Je až, tak řekl bych, překvapivě zarážející, jak podobné osudy měli mnozí protagonisté slavného divadla Járy Cimrmana. Stejně tak můj dnešní host Milon Čepelka. Učil jste, tedy vystudoval jste pedagogickou vysokou školu, potom jste učil, pak jste nastoupil do rozhlasu, tedy československého, jako redaktor. Aha. To samé Zdeněk Svěrák, jestli se nepletu.
2: No to samé, protože my jsme spolu od roku 1954, kdy jsme se potkali nikoli na přijímačkách, ale potom už tedy v prvním ročníku té vysoké školy, protože jsme oba dělali obor český jazyk a literatura. Takže my jsme opravdu znali staří přátelé. Neznali, předtím jsme se neznali vůbec.
1: Ne, myslím, potom při studiu už.
2: Při studiu, ano, samozřejmě. Dokonce jsme při studiu i hráli ve vysokoškolském ochotnickém divadelním souboru pod režií Ladislava Smoljaka a Rudy Faltejska. Ruda Faltejsek, to byl spolužák asi o 3 roky starší, který s tím Smoljakem byli vlastně oba dva byli takovými vedoucími činiteli toho souboru divadelního. My jsme hráli na Vinohradech v divadle Máj. To byl velice příjemný prostor, bohužel.
1: Myslím, že jsou tam sklady dokonce teď.
2: Něco tam je podivného. Vím, že jsme se potom po 90. roce i s divadlem naším, s Cimrmanovským, o ten prostor zajímali. Chtěli bychom tam bývali rádi býti, leč no, na tom Žižkově jsme spokojeni, o to ne.
1: Ne, tak samozřejmě.
2: Ale prostě znali jsme ten prostor, tak jsme se tam...
1: Ne, možná, že křivdím divadlu Máj, možná, že se tam opravdu hraje, ale zpátky k vám. Ten rozhlas si myslím, že byl docela dobrou průpravou pro to, takovou živnou půdou pro to.
2: No, rozhlas byl skvělý a já prostě na rozhlas nedám dopustit. Je skvělý. Rozhlas je moje láska životní. Já jsem tam byl šťastný od roku 1961. A Zdeněk Svěrák tam byl šťastný od roku 1962, protože když mě můj tehdejší šéf armádní redakce Slávek Vondrášek řekl, že tam vlastně máme ještě jedno neobsazené místo redaktorské, tak jsem říkal, tak já vím o člověku, který by se sem dobře šiknul. Ano, a tak Zdeněk Svěrák po roce přišel a stal se mým kolegou. A tam vlastně to všechno vzniklo, protože mým starším kolegou byl zase Jirka Šebánek a ten vlastně přišel vůbec s tou myšlenkou to naše divadlo založit. Takže duchovním otcem toho divadla je Jirka Šebánek.
1: A ještě předtím byla Vinárna u Pavouka vlastně.
2: A to dělali zase oni dva, Šebánek se Svěrákem.
1: Tomu jste vy...
2: Ne, já jsem jenom se bavil tím, jak se bavili, když to psali, protože se z vedlejší kanceláře ozýval neustále smích a řehot.
1: Víte, a to je zajímavý, to mě zajímá, když se tvoří třeba věci pro divadlo Cimrmana, Járy Cimrmana, jestli pak se ti autoři tak přitom takhle baví.
2: Tak když tvoří pro divadlo, to vám nemůžu říct, protože u toho nejsem, ale když tvořili tu Vinárnu, tak to se teda přímo, to se dům otřásal, musím říct.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Jestliže je dnešním hostem tandemu Milon Čepelka, čili přední protagonista divadla Járy Cimrmana, tak možná, že někteří z vás čekáte, že mezi klasiky českého humoru teď zavítáme právě do divadla Járy Cimrmana, ale to zase pan Čepelka...
2: To by se mi zdálo, že je před Cimrmanován.
1: Já si myslím, že Cimrmana není nikdy zase dost. To s váma musím polemizovat, ale já vím, že vy prostě...
2: Skromnost nade vše.
1: To taky, skromnost nade vše. A jednak jste pořád in medias res, čili si možná taky chcete udělat takovou exkurzi někam jinam.
2: Ano, určitě tak trošku kam? Odbočit. Kam? No, já nevím, možná, že nebudu, nebo určitě nebudu nějak originální, ale já miluju Felixe Holzmana. Miluju ho sotva od prvního spatření, od prvního poslechu až do úplného konce. Já si myslím, že on nikdy nešel pod svou laťku, i když ne všechno, samozřejmě se povede úplně na 100%, ale zkrátka, ať vyberete cokoliv, já s tím budu spokojen.
1: Já si vždycky říkám, že čekám, až někdo zpracuje nějakou sociologicko-společenskou studii o Felixu Holzmanovi, si rád přečtu, ale myslím si, že ne, že radši si ho budu poslouchat.
2: Bude to příjemnější.
3: Je dobrý den, pane Carbo.
4: Co pak tady děláte na lavičce?
3: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
4: Jo.
3: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
4: Myslíte sem na lavičku? No,
3: tak kam jinam?
4: No tak jestli není moc studená zrovna?
3: To není, to ne.
4: Tak by si chvíli přised, no.
3: No.
4: Jo.
3: Co pak, jste nějaký nastýdlej nebo co?
4: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
3: To chápu.
4: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
3: Tak.
4: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
3: No.
4: Jak je tohle možný?
3: To nevím.
4: No jo. Co vám hledáte?
3: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
4: Jste tady měl někde řízek?
3: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
4: Jsem někam na lavičku?
3: No, sem, rovna.
4: Jo?
3: Ano.
4: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
3: No to byl.
4: Jo?
3: No.
4: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
3: A víte, že to je možný?
4: Jo.
3: Proč se ptáte?
4: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
3: No jo, to je možný.
4: No jo.
3: A hřeje vás to hodně?
4: No dost vám.
3: Jo.
4: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
3: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
4: Že jo? Jo. Já se o to již taky myslím, víte?
3: No jo.
4: Že kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
3: no
4: že jo?
3: Právě. To je mi taky.

0: ne, tak já vám tak nějak na něj nemám chuť.
1: Jak to, že najednou nechcete?
0: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
1: Jo.
0: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
1: Tak co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
0: Psa? No, tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
1: Ale jo! Vím si ho, vente, já tady mám náhodou ještě závin, víte, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabíjí?
0: Ale jo, to jo. Já bych si dal.
1: Tady náhodou, víte,
0: no jo,
1: takže...
0: tak to jo, to víte, zase...
1: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
0: To nevadí, to mě stačí, to je...
2: Český rozhlas Pohoda.

0: нас це ду.
1: Карманіно.
2: В тандему з Janem Rosákem.
3: Samozřejmě, že to hodně svádí mít jako hosta v tandemu Miloně Čepelku a nepovídat si o divadle Járy Cimrmana. Ale bylo by zase škoda, abychom neprobrali vaše další aktivity, protože to, že v divadle hrajete a že tam hrajete i nádherné ženské role, naprosto neodolatelnou matku Žílovou a nevím já co, paní Libuš, no prostě babičku teď třeba, že jo.
4: Babička je nejčerstvější.
3: To je nejčerstvější. Víte, já bych spíš teď možná chtěl zabrousit do vaší tvorby básnické třeba. Vy jste autorem několika knížek veršů, že?
4: No, to je pravda, ano. První byla už v roce 1964, pak byla dlouho pauza, protože v době normalizace, když byli zakázáni takoví mistři jako Seifert, Hrubín, Skácel, Mikulášek, bývalo velmi žinantní se vůbec pokoušet se drát mezi tu takzvanou druhou vlnu, která nastoupila místo mistrů. A tak až v roce 1991 jsem vydal druhou knížku, která byla vlastně takovým výběrem z toho, co čekalo v zásuvce, až to bude možné. No a pak jsem se trošku rozepsal víc a byly to takové drobné knížečky a takové cykly jenom veršů. A poslední je Deník haiku, což na to jsem, no to je blbé říct to takhle, na to jsem hrdý, že? Ale je to krásná knížka, takže se mi líbí.
3: To je dobře. Kdo jiný by měl nás člověka pochválit, než on sám, že jo? Ale vaše verše, vaše poezie je, teď to řeknu možná hloupě, seriózní. To není poezie, která by byla, jak si dada, dejme tomu, tak
4: no,
3: jako...
4: No, to je velmi lirická poezie, ano, ano. Taková smrtelně vážná, až smutná skoro.
3: Až smutná
4: a... Taková reflexivní, prostě a taky nevýbojná, formálně nevýbojná. Já mám rád prostě starou formu, aby se to často i rýmovalo, aby tam byl rytmus a tohle všechno. Prostě mám to rád. Je mi s tím líp, než s nejrůznějšími experimenty.
3: Že jo, mě taky. Přesto se zeptám trošičku, teď možná provokativně, vy si u poezie odpočíváte od toho veselého hraní, anebo obráceně?
4: Spíš obráceně. Já si u veselého hraní odpočívám od všelikých trablů, které si připouštím k srdci během toho života. On to nebyl zase tak úplně veselý život. Nás postihli třeba, když jenom tak sáhnu od dětství, všechny školské reformy, náš ročník. Takže nejistota byla a strach byly vůdčími takovými jaksi okolnostmi života mého a to není nic, nad čím by se člověk příliš radoval.
3: Studoval jste někdy herectví?
4: Ne, samozřejmě, že ne.
3: Ale no samozřejmě.
4: Nikdo z nás nestudoval.
3: No já vím, ale já se ptám, protože když stojíte vy na jevišti se svými kolegy, tak u vás mám vždycky pocit, že jaksi to má trošičku takové jaksi herecké kořeny, že vy jste víc hercem než ti ostatní.
4: Podívejte, já nevím, ale říká se, že každý kantor je trochu herec.
3: To je pravda.
4: Takže když jsme měli tu průpravu kantorskou, no tak více či méně na to jeviště patříme.
3: To je pravda, na ty žáky, v těch hlavicích to člověk vždycky musí trochu hrát.
2: Tandem volá.
3: Tak když jsme si povídali o knížečce Deník haiku, Milun Čepelka tu knížku vydal samozřejmě nejenom jaksi se slovy, s básněmi, ale taky s krásnými ilustracemi.
4: No, proto jsem právě řekl, že je pěkná, jinak bych si to nedovolil.
3: A tohle to určitě rád slyší teď, jestli se nám povedlo telefonické spojení na druhém straně toho aparátu Jiří Hovorka, výtvarník z Českých Budějovic. Halo?
5: Ano, dobrý den.
3: My vás zdravíme, dobrý den, pane Hovorko. Dobrý den.
5: Já vás taky zdravím pana Čepelku. A hned ty první věty mi udělaly velkou radost, ale to už pan Čepelka takovejhle je nádherný člověk, je skrze pozitivní, ten mě vždycky naladí.
4: Počkej, já jsem ti nevolal, nebo nechtěl jsem ti volat kvůli tomu, abys mě chválil.
5: Ale já bych to chtěl říct, protože takhle to vlastně je. Ale samozřejmě počkám si, na co vlastně mě voláš.
3: No, já bych se chtěl zeptat, jestli vás právě poezie Miloně Čepelky inspiruje k těm obrázkům, anebo že jste jaksi nezávisle na něm jste dělal, třeba tady vidím takovou krásnou selskou stavbu s bažantem, ale já si myslím, že to je asi inspirováno poezí, víte.
5: Tady je úžasný pro pana Čepelku cokoliv dělat je radost, protože on mi hned na začátku už u té první knížky, která se jmenovala Jen ještě jednou, kterou jsme dělali před deníkem Ajku, mi dal ohromnou volnost a nechtěl, abych já popisoval jeho verše, ale aby moje ilustrace byly prostě šly spolu a dělali teda dohromady nějaký příjemný pocit, ale aby nebyli jenom takové...
4: Aby si povídali.
3: Povedlo se, pane Čepelko?
4: Já myslím, že se to povedlo, no proto jsem si dovolil říct to, co jsem řekl.
3: Že je krásná ta knížka. Já si myslím, že je určitě. Pánové, oba dva můžete být na ní pyšní. Pane Hovorko, já vám moc děkuju, mějte se moc hezky.
5: Já vám taky.
3: Díky a pozdravujeme do Českých Budějovic.
4: Měj se prýma. Ahoj.
5: Ahoj.
2: Tandemu s Janem Rosákem.

0: narozeniny.
1: A vás, milí posluchači, zveme na jedinečnou narozeninovou oslavu.
0: Kdy? Ve středu 30. září od 14 do 15 hodin.
1: Kde? V Radiokafé Vinohradská 12.
0: Čeká vás skvělá živá hudba. Osobnosti, které znáte od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda, dorazí i herec Josef Dvořák, Marie Formáčková nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek.
1: Těšíme se na vás ve středu 30. září odpoledne na oslavě našich pátých narozenin. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si prosím rezervovat svoje místa.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Už o těch takových těžkých chvilkách Miloš Čepelka trošičku promluvil. Mám na mysli to, jak jste hovořil o těch nejrůznějších reformách školství, kterými váš ročník byl nucen projít. Ale možná, že to nejsou ty nejkrušnější chvíle ve vašem životě.
2: Ne, já myslím, že nejkrušnější chvíle, kromě těch nejsoukromnějších ztrát a tak dále, se odehrávaly v roce 1968, kdy nás navštívili takzvané spřátelené armády a my jsme ve svém studiu v armádním rozhlase na Vinohradech.
1: Bylo ve Hvězdoslavově ulici?
2: Tenkrát Hvězdoslavově, nyní opět Dykově. Jsme celý týden prostě bydleli, spali, vysílali. Pak jsme dostali státní vyznamenání, tedy nejen my, ale Československý rozhlas, že, za toto vysílání. No a pak se situace změnila a vysílání bylo označeno za ilegální a my jsme věděli po roce, že zůstaneme-li jaksi bez pohybu, takže brzy rozhlas opustíme nuceně. A tak jsme udělali to, že jsme ho opustili dobrovolně a velmi aktivně. A to bylo dobře. Ale byly to krušné chvilky, protože to rozhodování, to zkrátka není jednoduché.
1: A já jsem ještě sám, taky.
2: Pardon, já jsem ještě sám zažil jednu takovou ještě krušnější, a to v době toho vysílání toho týdne, kdy přišla zpráva, že už nás objevili a že se tam blíží sovětské tanky. A bylo to večer. Takže všichni kolegové usoudili, že je potřeba jaksi vyklidit pole a já, protože jsem byl jediný svobodný a bez rodiny, tak jsem se pochlapil a říkám, já tady zůstanu a odvysílám to až do toho, do té půlnoci. No a když mezi tím přijedou, no tak uvidíme, co bude. Tak oni odešli a jsem tam zůstal sám a bylo mě opravdu poněkud jaksi na pjatě, abych tak řekl. Naštěstí se ta zpráva ukázala jako falešná. Žádné tanky nepřijeli, kolegové se vrátili. Dneska na to vzpomínám s úsměvem, ale tenkrát jsem byl připraven na nejhorší. A říkal jsem si, no tak v nejhorším případě tvůj život skončil, kamaráde.
1: No, to vyznamenání, to se potom bohužel změnilo spíš na stigma.
2: No, jistě to. Já jsem pak dobře 10 let nesměli jsme překročit vůbec práh rozhlasu.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Co se bude dít nového v divadle Jary Cimrmana, tak to by pochopitelně Miloš Čepelka teď možná mohl naznačit, protože se sem tam určitě něco prosákne, jestli pak náhodou dvojice Smolek Svirák něco píše, ale spíš asi teď ne, že?
2: Já bych o tom nemluvil, protože já nemám co naznačovat.
1: Dokonce ani.
2: Respektive musel bych naznačit, že zatím stále ještě platí, že České nebe
1: je poslední.
2: Je poslední.
1: Ano. Takže v tomto smyslu nebudeme nic předbíhat, ale spíš u vás. Vy jste autorem kromě básnických sbírek taky rozhlasových, televizních her, dokonce pohádky.
2: No taky píšete? Všechno. Já jsem snad zkusil úplně všechno, kromě nějakých vážných esejů.
1: A co vás baví nejvíc v té spisbě?
2: No asi mě nejvíc baví ty básničky a písničky. Ale musím říct, že když jsem před těmi x lety, prakticky v 70. letech, když jsme nesměli nic a drželo nás nad vodou jen to divadlo, tak jsem se rozhodl, že napíšu prózu a napsal jsem takovou novelu. Bavilo mě vstávat každý den jako profesionální spisovatel brzy ráno v 5:30 a psát pravidelně každý den 2 až 3 hodiny. A byl jsem sám na sebe zvědav, jestli to zvládnu, jestli tu novelku dokončím. Dokončil jsem ji, samozřejmě jsem věděl, že je nevydatelná, protože tam šlo také o vstup těch vojsk, ale potom před 3 lety jsem konečně dostal odvahu a nabídl ji jednomu nakladatelství a byl jsem překvapen, když oni řekli, ano, my to vydáme. Takže jsem dostal křídla a hned jsem napsal další prozaickou knížku Příliš mnoho pohřbů a to jsou jsou takové povídky, které dohromady tvoří vlastně taky takovou novelu. Takže se nedá říct, že jenom ty básničky, tohle to mě bavilo taky, ale pravda je, že musíte mít větší takzvaný sitzfleisch, to se musí prostě vysedět, zatímco ta básnička z vás třeba někdy vyjde i sama.
1: Jo, abyste svých 2000 slov napsal. Ale písňové texty jste taky zmínil. Mimochodem, někde jsem se doslechl, že vy jste spolupracoval s Jardou Uhlířem a pak vám ho přetáhnul Zdeněk Svěrák.
2: No, já jsem mu ho předal, když si usoudili, že si budou líp rozumět, protože Jarda i Zdeněk chtěli psát pro děti a já nějak pro ty děti. K tomu jsem se nějak nehlásil. Myslel jsem si, že to neumím a myslím si, že to neumím, takže jsem mu ho předal a je to. A oni jsou spokojení a já taky.
1: To, abyste byl spokojen celý tenhle ten rok, pane Čepelko, to vám samozřejmě přeju. Doufám, že nám bude teď pořád dělat radost v divadle Žižkovském, divadle Jary Cibrmana, kam rádi zase zajdeme. To je zajímavé, to je jak s tím Felixem Holzmanem hry Jary Cibrmana, tedy dvojice Smůlek Svěrák, se dají vidět několikrát.
2: To je na tom to nejzajímavější a nejkrásnější pro nás.
1: A já si myslím, nebudeme bádat, proč tomu tak je. Myslím,
2: ne,
1: že to
2: nebudeme,
1: je proto...
2: protože bychom to nevybádali.
1: Tak, mějte se moc hezky a zase někdy si třeba rádi popovídáme.
2: Děkuju moc, nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

0: se, paní doktorko, ocitla právě v této minutě hostem pořadu, který je vysílán 10. rokem Týden co týden. My jsme 9 let spolu nevynechali, co by zpovědníci ani jediný z pořadů. Letos byla situace složitější a já jsem rád, že kolega mi korektně pohlídal místo v tomto kavárenském prostředí. Dobré odpoledne a můžeme vás uvítat.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
2: Paní doktorka Libuše Paukrtová, máte něco společného s lahůdkářstvím u Paukrta na Národní třídě, nebo ne?
1: No, mimo jména velmi málo, ale můj tchán, inženýr architekt Felix Paukrt, kdysi zjistil, že rodiny byly velmi vzdáleně příbuzné a obě pocházejí z Čermné ve východních Čechách.
2: Ale jinak vy jste z rodu někdejšího ministerského předsedy v československé vládě 1929-32, jestli se nemýlím.
1: Jste výborně informován. Můj dědeček z mateřské strany byl František Udržal, ministerský předseda.
2: Předtím ministr národní obrany,
1: pokud vím. Ministr národní obrany a předtím poslanec na Říšské radě ve Vídni a předseda Českého parlamentního klubu.
2: Pracovala jste vy někdy na nějakém ministerstvu, odečtuli tu současnou vaši etapu kariéry?
1: Ne, nikdy jsem nepracovala ve státní službě. Nikdy, ale byla jsem 35 let v mezinárodní službě, totiž v OSN a agencích v Ženevě.
0: Jste schopna to, co jste prožila, označit stejným slovem, které použil Ota před chvílí, a to je kariéra?
1: To je velice dobrá otázka, protože to je nesmírně sporné. Já jsem tam byla s cizím pasem a přitom jsme se vždycky snažili reprezentovat nebo pomáhat této zemi. To nebylo pro kariéru dobré. Služby bývalé ČSSR proti nám pravidelně intervenovaly a bývali by velice rádi, abychom buď tam vůbec nebyli, anebo měli jenom marginální posty. Nakonec se to nepodařilo. Můj manžel tam udělal velice krásnou kariéru.
2: Pardon, to byl také Čech?
1: Ano, byl dokonce nejmladším ředitelem odboru v agencii zvané ILO, čili Mezinárodní organizace práce. No a já jsem se tam podle rodinné tradice alespoň udržela. Mohu vám říci, že to nebylo vždy snadné.
0: Jsme rádi, že vás udržíme i tady, alespoň na hodinu, ještě jednou vás vítám.
2: Vítejte u nás.
1: Děkuji.

0: Paní doktorko, vy jste použila několikrát slova tam se samozřejmostí člověka, který se ohlíží za svým životem, jenomže naši posluchači ten váš život neznají. Tedy, kdy odchod, s kým, kam? Co bylo to tam?
1: Odchod v roce 48, protože to rodiče shledali nutný.
0: Jediný potomek jste byla?
1: Ne, měla jsem sestru a odcházeli jsme s maminkou a se sestrou po sletě v roce 48, ale otec už byl za hranicemi velice málo dní po únorovém převratu. Byl napřed v Rakousku, potom prošel Francií, Švýcarskem a nakonec jsme šli do marocké Casablanky.
0: Měla jste už natolik rozum pohromadě, co by mladá dívenka, abyste velmi dobře cítila tu pachuť i nutnost toho odchodu?
1: Velice velmi děkuju za otázku, tak to bylo. Moje největší drzost byla, že na konci školního roku 48, když jsem doufala, že tedy co nejrychleji odejdem, jsem na tabuli napsala: ono slavné, věřím i já Bohu, že po přejití výchři z hněvu za hříchy naše, na hlavy naše uvaleného, vláda věcí tvých se k tobě opět navrátí. Když jsem se potom se svým šéfem Sovesen vrátila a stanula na Staroměstském náměstí, on vůbec nechápal, proč brečím.
0: Vy jste tenkrát myslela, že ten nápis vám usnadní cestu ven?
1: Ne, to byla čistá drzost.
0: To právě.
2: Studovala jste francouzštinu tady?
1: Ne.
2: Čili až potom v cizině, v Casablance, jste byla postavena před nutnost.
1: My jsme strávili rok ve Francii, než otec dostal v Casablance místo. A během tohoto roku jsem musela pilně se učit francouzsky.
2: Ale maturovala jste, jak tomu rozumím, už ve francouzštině a potom vaše cesta směřovala
1: do Paříže?
2: Ze Švýcarska nebo odkud?
1: Z Maroka.
2: Z Maroka.
1: Do Paříže na univerzitu. Tam jsem studovala školu politických věd, takzvané Sciences Po, kde dneska, ale již tenkrát, bylo velice těžké se dostat. Všechny zkoušky na numerus clausus, a to nejenom ta vstupní, ale všechny další.
0: To je ta líheň kariérních diplomatů a vládních úředníků?
1: Ano, tak by se to dalo říct. Mým kolegou byl pan Jacques Chirac, mým profesorem v prvním roce byl pan Georges Pompidou, pozdější prezident Francouzské republiky, a že jsem tam velice dobře poznala pana Michela Rocarda, někdejšího ministerského předsedu Francie, a řadu jiných lidí, kteří se objevují na prvních stránkách novin.
0: Mohu se ještě předtím, než se dostaneme k těm velkým mužům a velkým létům vaší kariéry, vrátit na okamžik k té Casablance? Mladá dívka, která se ocitla ve světě nejrůznějších lidí, vůní, koloritů, nejrůznější etiky i kultury. Bylo to pro vás, když se ohlednete, něčím přínosné, že jste viděla, že svět není jenom česká zahrádka?
1: Bylo to nesmírně zajímavé. Po roce ve Francii, který jsme strávili u známých na zámku v Collonges-sous-Salève, kde hodnoty byly velice tradiční, kde jsme museli dávat velký pozor na to, jak se chovat, jakou poklonu udělat italské královně, nebo v té době vlastně již ex-královně. Jak jíst, jak se držet u stolu, jak zdravit, jak psát dopisy, chovat se jako člověk západní Evropy a staré kultury. Ta Casablanca byla něco úplně jiného, ale byla nesmírně zajímavá.
0: Vracíte se tam někdy?
1: Vrátili jsme se tam už jako turisté a je to tam krásný, přirostlo mě to k srdci.
2: A propo, když hovoříte o vašem ročním pobytu na zámku ve Francii, čím byl otec vlastně?
1: Můj otec byl diplomat, po roce 48 byl v soukromém sektoru a v roce 56 se stal úředníkem Vysokého komisariátu Spojených národů pro uprchlíky.
2: Měli rodiče jasno v tom, čeho musí dosáhnout dcera Libuše?
1: Snad měli. Ale byli velice tolerantní a nijak nás neomezovali.
0: To znamená, že chtěli něco jiného, než to, co jste nakonec vystudovala?
1: Ne.
0: No to se jim to bylo lehce tolerantní, když jste poslouchala.
1: Já nemyslím, že jsem poslouchala. Exil byl natolik tvrdá zkušenost, že bylo jasné, co kdo chce dělat, protože to bylo to, co může dělat. Na co se hodí, co se mu poštěstí.

0: Vraťme se k tomu, co jste nadhodila, paní doktorko. Elitní škola v 50. letech mezi spolužáky Čahoun jménem Širak. Několik ano. menších velkých mužů, do budoucna tedy míněno. Jak se k vám chovali? Vy jste měla v té době československé občanství?
1: Žádné. Aha. Já jsem byla v té době takzvaný apatrid a měla jsem pas pro uprchlíky Spojených národů. Mm-hmm.
0: Byla jste v tomto smyslu raritou v té škole?
1: Víte, že nevím. Já totiž jsem tam přišla s francouzskou maturitou a nikoho by bývalo ani nenapadlo.
0: Zkoumat nebo se ptát. Čili jste byla považována za svého druhu francouzskou?
1: Ano.
0: To snad ne.
1: Ale určitě.
0: Byť s tímto jménem a příjmením.
1: Určitým způsobem ano.
0: A bylo tam hodně spolužaček, nebo to byla záležitost mladých mužů, ta škola tehdy?
1: Dost spolužaček.
2: O této škole se hovoří jako o něčem zcela výjimečném.
1: Víte, jakákoliv výběrová škola je vždycky výjimečná, jenom proto, že si vyberete z každého ročníku ty nejschopnější kandidáty. To není tak těžké. Prostě uděláte velice přísné zkoušky a vyberete ty nejlepší.
2: Vy jste, pokud vím, potom odešla do Brug, do krásného belgického města.
1: V Brugách byla evropská kolej, tak tam hrálo roli, že jsem byla z Československa. Vlády tehdejšího evropského společenství financovali tu 5, tu 3, tu 2 studenty, zase na přísný numerus clausus, aby tam studovali. A mimo těchto studentů rektor Hendrik Brugmans rozhodl, že se tam uživí aspoň jeden student z té druhé části Evropy, které se bohužel začalo říkat východní.
2: A to jste byla vy?
1: A to jsem ten rok byla já.
0: Víte, mě by strašně zajímalo, kdybyste nám pověděla, jaká atmosféra vládla třeba na těchto školách. Byli to mladí lidé směřující, zase se nám to slovo vrací, ke kariéře, lidé, kteří už tehdy uměli hrát hry, to znamená být společenští, uhlazení, ale třeba si často myslet něco jiného. A nebo to byla ještě tehdy parta rozpustilých kluků a holek?
1: Především například na evropské koleji byly dost značné věkové rozdíly. Mm-hmm. Já jsem tam přišla i hned z Paříže po prvním diplomu.
0: To znamená ve věku?
1: V 22. A byli tam kolegové, kteří se tam dostali později a byli dost starší. Jedna věc byla úplně jistá. Že všichni chtějí do budoucí Evropské komise, která tenkrát ještě neexistovala.
0: Co byla pro ně tenkrát Evropa? Odepsali ten takzvaný východ?
1: Někteří ano, někteří ne. Rektor rozhodně východní Evropu neodepsal a ten udával tón.
0: To byla druhá polovina 50. let?
1: To byl rok 55-56.
0: Jak se tam odrazily maďarské události? Mělo to nějaký dozvuk? Začalo se přemýšlet o tom, že přece jenom svitne naděje?
1: Ano, ale já už jsem tam nebyla v 56. roce na podzim. Já jsem odtamtud odešla v červnu. Ale vrátila jsem se tam na návštěvu a mělo to velikánský impact.
0: Vy, která jste byla odtud, jste věřila, že se něco podaří v Maďarsku?
1: Doufala.
2: Znamená to, že vy jste byla z té tehdejší východní Evropy jediná studentka?
1: Ten rok.
2: Raritní.
1: Ten rok. Ale po mně přišel někdo jiný, každý rok tam byl někdo. A ne vždycky z Československa, jistě, samozřejmě.
2: Jistě. Co si od vás slibovali? Nebo od toho, že tam je jeden člověk, takové semínko možná budoucí sjednocené Evropy i o tento kus světa?
1: No především mě nechali dělat seminární práce o naší zemi. Takže se ode mě dozvěděli nejenom pravdu, ale také, že si odnesli dojem, že kulturně patříme k západní Evropě.
2: Vy jste musela být nesmírně nadané děvče, protože ještě z Brook jste potom odešla do Londýna na business school, ano?
1: Na London School of Economics. Víte, když člověk získá jedno stipendium, je daleko snazší získat další, než když ještě žádné nezískal. Čím víc má člověk stipendií, tím snáze je získává, protože poroty nakonec si sami nikdy neúplně věří.
0: To znamená, že dají na to, co máte profesionálně, nebo tedy v tomto případě studentsky za sebou.
1: Ano.
0: Teď jsem trošičku zmaten, možná i za posluchače. Šla jste za dráhou diplomatky nebo ekonomky?
1: Já jsem nevěděla, ale spíše ekonomky. Protože diplomatky to nepřipadalo v úvahu. Vždyť jsem neměla zemi, kterou reprezentovat.
0: Hmm. No a po londýnské škole bylo co?
1: Po londýnské škole byla Ženeva. Nutno říci, že během studií na londýnské škole jsem se vdala a že to byl manžel, který dostal místo v Ženevě.
0: Takže jste ho následovala.
1: Takže jsme tam jeli spolu.
0: Proč jste si vzala Čecha?
1: Protože mě o to požádal.
0: Jak bývá ve vychovaných kruzích zvykem, vidíte? To je všechno?
1: A protože byl nejchytřejší, nejvtipnější, nejúžasnější, nejkurážnější, to je všechno.
2: Jak my všichni v očích svých žen býváme, vidíte?
1: Přesně tak.
0: Bez komentáře. Také dítě emigrantů?
1: Odešel sám, když byl vyloučen z právnické fakulty Karlovy univerzity.

0: Paní doktorko, my už jsme trošku zabrousili do toho vašeho rodinného zázemí, ale ne zcela. Ono sahá, jak je známo, až někde do 16. století, a dokonce jste někdy vyprávěla o tom, že by se dali vysledovat i stopy někde do počátku 16. století, 1500 a nějaké drobné.
1: To je pravda.
0: Ale nebyla to šlechtická rodina?
1: Nebyla. Byla to rodina selská.
0: To je ten background pro vaši ekonomii?
1: Nevím. Z tohoto selského backgroundu jsem si hlavně odnesla možnost pracovat mnoho hodin denně. Jinak filozofii jsem si z toho, myslím, neodnesla. Tu jsem se spíš naučila v té Paříži, v těch Brugách a v tom Londýně.
0: A propo, vy jste genealogicky šla těmi meandry až do toho 16. století sama, anebo jste to někde vyčetla z rodinných kronik?
1: To jsem vyčetla z článků, které se různě psaly, například k dědečkovým sedmdesátinám, aha, nebo v nekrologu a tak dále, který tenkrát vyšel v našem tisku, že?
2: Poslyšte vy dva, ze 16. století do 60. let století tohoto. Působíte v Ženevě a sledujete nepochybně Československo tehdejší doby, včetně ano? nějakých těch pokusů o trošku jiné nazírání na ekonomiku. O ta šik a tahle parta. Co ano? jste si o tom tehdy na dálku myslela? Že to má naději? Nebo je to prostě všechno omyl a nesmysl? Výcvik v marnosti, by řekli Angličané?
1: Oboje. Byl to ohromný pokrok. Mm-hmm. Byli jsme z toho nadšení.
2: Byli?
1: Věděli jsme, že profesor Šík zaměstnává v ekonomickém ústavu řadu velice dobrých ekonomů a že to byla jeho hlavní zásluha.
2: Čili v tomto smyslu jste tomu fandili?
1: Velice velmi. Ale... A když potom přišli, snažili jsme se jim pomoct. Ale že jsme se obávali, že to nemá budoucnost, je také pravda. Protože jsme si hlavně mysleli, že politicky to nemůže přežít.
2: Měli jste pravdu.
0: Vy jste se i následující léta potom v Ženevě zabývala ekonomickou situací ve východní Evropě. To znamená, že jste vsunula pod svůj odborný mikroskop politiku RVHP, ano?
1: Ano. Já jsem pracovala řadu let v Evropské hospodářské komisi OSN. Tato komise se scházela vždy na jaře a jeden z jejich bodů byla diskuse takzvané zprávy o hospodářské situaci v Evropě. Ta zpráva musela být napsána víceméně za 6 neděl. Za celých těch 22 let, co já jsem tam byla, se nenašel nikdo, kdo by byl vyslán odtud a dokázal tu svoji sekci napsat anglicky tak, aby šla víceméně do tisku. Jenom díky tomu jsem se tam udržela.
2: Že nikdo odtud za bývalého režimu nebyl tak kvalifikovaný, aby to dokázal. Z těch, které byl režim ochoten vyslat.
1: Z těch, které byl režim ochoten vyslat. Samozřejmě, tady byl vysoce kvalifikovaný, vidí. Stále jsou.
0: Jakého druhu vlastně byly styky potom s lidmi, kteří přijížděli obhajovat českou anebo východní ekonomickou politiku?
1: Někteří se mě zdaleka vyhýbali a to byli ty slušní. Někteří měli speciální úkoly.
2: Naopak být s vámi co nejčastěji.
1: Přesně tak.
2: Já se zeptám ještě na něco širšího. Mohla jste se, evidentně ano, ale vysvětlete jak, spolehnout na to, že odtud máte dost údajů a že jsou věrohodné? Přece jenom jste byla pozorovatelem z dály nebo spoza opony.
1: Znamenalo to nesmírné vypětí. Například já si myslím, že jsem byla jediný člověk, mimo teda mého manžela, který přečetl denně Rudé právo od Proletáři všech zemí, spojte se, až po Oldřich
2: Po složení redakce.
1: Šéf-redaktor.
2: Zvláštní koníček v Ženevě.
1: Zvláštní koníček. Ale stalo se mně, že právě jeden z těch vyslaných, co velice rád se mnou zapřed řeč, mi říkal, a paní Paukrytová, přijdete na Den spojených národů, bude tam mým Fialka. Já říkám, nebude tam mým Fialka. Pan Fialka onemocněl. Jak to víte? Přečetla jsem si to v Rudém právu.
2: Čili vám k analýze sloužil mimo jiné i denní tisk?
1: Časopisy jako Plánované hospodářství, Politická ekonomie, Finance a úvěr a další. A... Studovala jsem je, nečetla jsem je, studovala jsem je.
2: Když jste, jak Ota řekl, sunula pod svůj profesionální mikroskop ta všechna data, byla jste schopná se vždycky za každých okolností emocionálně odříznout od toho, že studujete fakta o zemi, která vás

0: už může jedině hroutit. Publikoval to, byl nesmírně ostře napaden.
1: Kým?
0: Sovětským svazem.
1: Ano.
0: Bylo mu vyčítáno, že je lhář a podvodník a že nerozumí ekonomii, načež mu generálně...
1: Pardon, paní doktorko, to bylo v odborném tisku nebo na veřejnosti nebo v sovětském tisku?
0: To bylo v sovětském tisku, v agentuře Novosti a hlavně to bylo publikováno v Ženevě.
2: Ale vy jste chtěla pokračovat, načež mu generálně...
0: Můj ředitel dovolil, aby na to odpověděl.
2: Mm-hmm.
0: Můj muž, který měl ohromný smysl pro humor, napsal 2 stránky a dlouho se tomu celá diplomatická Ženeva smála. Když přišel Gorbačov s perestrojkou, vůbec jsme nebyli překvapeni. To byla jediná možnost a také jsme doufali, že to je konec. Načež vám něco povím. Manžel zemřel bohužel v 87. a nedožil se, ale jakmile nastal listopad, někteří kolegové, kteří patřili bývalému režimu a neviděli mě ani když jsme spolu byli sami ve výtahu, pak za mnou přišli a řekli, jak to ten tvůj manžel věděl.

0: Já to vezmu z jiného úhlu. Vy jistě víte, protože teď tady žijete, že existuje jisté procento našich spoluobčanů, kteří třeba vůbec nebyli v komunistické straně, ale přesto se svým způsobem ohlížejí za minulou dobou s nostalgií. A to právě z ekonomických příčin. Říkají některé věci od zdravotnictví po důchody, já nevím, co mám říci, levnou cenu řetkviček, neberte mě za slovo, jsme měli jaksi zaručené, to nebylo marné, něco z toho se snad mohlo a mělo uchovat, říkají ti lidé. Co vy na to?
1: Že mě je trochu líto, jak se dělala hospodářská politika, řekněme od roku 94-95. Udělalo se spoustu chyb. Tady se dělala deflační politika.

0: politika, když se měl podporovat růst. Já bych do detailů nerada šla, ale myslím si, že to je ten hlavní problém.
1: To je obvinění na bedra České národní banky?
0: To je obvinění na bedra těch, kteří tenkrát rozhodovali o hospodářské politice jako takové.
1: Deflační politika, to znamená, že tu nebyla vůle k tomu pustit třeba trochu i inflaci a roztočit větší rychlostí podnikání?
0: Možná, že by to bývalo stálo za to, protože teďka máme inflaci stejně a budeme ji mít a přitom podnikání stagnuje. Je to škoda.
1: Čili v těch letech se podle vás začalo lámat nejenom zdejší hospodářství, ale i nálady některých lidí?
0: A nálady lidí, protože si uvědomovali, že nepokračujeme tak rychle, jak by si to bývali představovali. Víte, i tehdy by bývalo bylo možno, řekněme, nemít vyrovnaný rozpočet jeden rok. Ono by se to bývalo vrátilo a mohlo by se to kompenzovat v letech dalších. Ale to byla všechno otázka hospodářské politiky a rozhodnutí na nejvyšší úrovni.
2: Paní doktorko, vy jste se vrátila po roce 1989 na nějakou dobu na jedno ministerstvo, jestli se nemýlím.
0: Ano, práce a sociálních věcí.
2: Proč jste tam nezůstala?
1: To bylo Millerovo ministerstvo v té době?
0: V té době, víte, já jsem tehdy pracovala právě v Mezinárodní organizaci práce a organizace práce zde měla řadu projektů, včetně toho mého. Spolupracovali jsme samozřejmě jako Mezinárodní organizace práce s Ministerstvem práce a sociálních věcí, ale já jsem byla zaměstnankyní OSN, MOP v Ženevě a nikoli v onoho ministerstva. Od toho ministerstva jsem nabídku nikdy nedostala žádnou.
1: Setkala jste se někdy na vlastní kůži s tím, z čeho se nám i v této kavárně vyznala řada navrátivších Čechů? To znamená s jistým odstupem, s jistou nedůvěrou, s tím, že my Češi, na rozdíl třeba od Poláků, jsme velmi obezřetní ke své diaspoře?
0: Jistě, ale s tím počítáme. Víte, my jsme nikdy neztratili kontakt.
1: My Češi zvenku teď myslíte?
0: Ne, tedy řekněme úzký kruh mých přátel, co jsme, řekněme, pracovali právě v OSN a agencích. My jsme dost dobře věděli, co čekat a hlavně měli jsme tu rozšířené rodiny. Věděli jsme, jak na nás ty rodiny reagují. Věděli jsme, že to bude těžké. Věděli jsme, že budeme přijatí, řekněme, s rezervou.
1: Rozporuplně.
0: Nemýlili jsme se a rozhodně to bylo spíš lepší, než jsme čekali.
2: Víte, mě vrtá hlavou jedna věc. Váš muž v roce 1983-84 předpověděl krach hospodářství v Sovětském svazu a tím vlastně v celém východním bloku, v RVHP a podobně. Mnoho chytrých lidí jistě vědělo o chybných politických krocích po 90. roce 93-94 a já se dovídám 96. Teď po bitvě je každý generálem. Proč jste nepřišli s analýzou? Proč jste neřekli takhle ne, nýbrž takto?
0: Velice dobrá otázka, ale já mám dojem, že někteří to udělali. Víš, profesor Jan Švejnar, určitě. Profesor Švejnar říkal, že se má devalvovat. Mělo se devalvovat.
1: To je pravda. Znamená to tedy, že s reakcí odborné veřejnosti jste zpětně spokojena, ale nejste spokojena s tím, že nebyla tato reakce ve vládních kruzích vůbec brána vážně?
0: Že nebyla dost integrována do politiky stran v tomto případě.
2: Proč si myslíte, že to tak bylo?
0: Nikdo se, řekněme, za ty rady profesora Švinara a dalších samozřejmě nezasadil. Nebo nedost efektivně.
1: Paní doktorko, jak vidíte české hospodářství teď? Na co stůně, v čem je případná naděje na jeho uzdravení? Co dělat? Jak by řekl velký ruský spisovatel.
0: Velký ruský spisovatel, ano.
1: V jakém jsme stavu? Viděno širšíma očima.
0: Viděno. Širšíma očima a hlavně z ciziny. Nezlobte se, špatný.
1: Čili opravdu špatné, ano?
0: A začíná se to o nás psát. A to má dopad na budoucí investory u nás. Neumíte si představit, jak mě to je líto.
1: Viděno širšíma očima, v čem jsou hlavní problémy?
0: Ale no tak, restrukturalizace podniků, privatizace bank, právní předpisy, právní pořádek v podnikání.
2: To jsou všechno známé věci.
0: No jistě, ale v té cizině, v těch organizacích, co nás píšou, nepíšou nic jiného. Ale je potřeba s tím něco udělat.
2: A proč se podle vás tedy zatím, jestli něco dělá, tak ale velice pomalu? Je to zase otázka politické vůle nebo
0: ano.
2: politické neschopnosti? Něco
0: je to otázka politické vůle. No, banky měly být dávno zprivatizovány.
2: No dobře, co mělo být je jedna věc, ale teď jsme v roce 1999 a?
0: Vláda, myslím, to má na programu. Proč to bere tolik času, to mi není jasné.
1: Mě zneklidňuje jedna skutečnost, že ta předchozí vláda nebo několik vlád se retorikou nazývalo pravicovými, čili já jsem od nich čekal víc než třeba od té současné, v těch krocích, které jste naznačila, ale byla to zřejmě jenom rétorika. Ve skutečnosti to byly takové středolevé vlády, ne? Těmi kroky, které udělali, či spíše neudělali, abyste jejich výčet nabídla. Tak co my jsme to, my Češi, zač? Chceme teda opravdu svobodný trh, nebo chceme takové to středoevropské zázemíčko, střihnuté ještě 40 lety socialismu?
0: Určitě chceme svobodný trh.
1: Ústy také nebo chceme, činy?
0: Také chceme právní stát. A ten tu nebyl. Ten, kdo řekne, že není špinavých peněz, vede ekonomiku nutně do záhuby, třeba zbyť i byl si to neuvědomoval.
1: Čekáte 10 let po převratu, po cinkání klíči od vlády sociálních demokratů, vlády generačně roztříštěné, nějakou naději plnou nápravu?
0: Je to velmi možné, protože já si této vlády velmi vážím a myslím, že příjemně překvapila.
1: To je váš názor ekonomky?
0: Je to můj názor, že si vedou celkem dobře.
1: Lépe, než jste očekávali?
0: Lépe, než někteří očekávali. Já jsem bezpartijní.

0: Cítíte tu zřetelný euroskepticismus a pokud ano, tak u koho a čemu vy fandíte? Jste se svým profesionálním záznamem z minulosti velkou apologetkou Spojené Evropy nebo máte jisté pochybnosti?
1: Tam, kde já se pohybuji, euroskepticismus není. Je jinde. Obyčejně pramení z určitého nedostatku informací. Co se mě týče, problém je vyřešen. My si prostě nemůžeme dovolit do Evropy nejít. Protože kulturně jsme součástí Evropy, vždycky jsme byli, a nemůžeme přeci se octnout v situaci, kdy všichni sousedé budou v Evropě a budou z toho mít nemalé výhody a my tam nebudeme.
2: Co to říkáte, paní doktorko, vy přece jste žila v Ženevě a pokud vím, tak Švýcarsko v žádné Evropě není, Švýcarsko není ani v OSN.
1: To je pravda, ale jsou v Evropě.
2: A žije si dobře?
1: Žije si báječně a žije si z Evropy.
2: No dobře, ale nejsou ve strukturách.
1: Nejsou ve strukturách. Pro ně to není tak příliš důležité. Protože s jejich kantonálním zřízením, řekněme kanton Ženeva, je kulturně de facto Francie, že ano, některé kantony jsou kulturně Německo, některé kantony jsou kulturně Itálie. To je tak něco starého.
2: Kulturně.
1: Sui generis.
2: Kulturně.
1: Že Švýcarsko do Evropy velice velmi patří. A je úplně jedno, že tam není, protože kanton Ženeva, řekněme, nebo jakýkoliv jiný kanton, je v mnoha věcech tak nezávislý, že je nakonec jedno, jestli je vůbec ve Švýcarské konfederaci.
2: Dobře, ještě jinak. Je pro nás nutností účast v evropských strukturách, protože jsme chudý stát? Nevyplývá z toho ta nutnost?
1: To je velice dobré pozorování. Já si myslím, že to je to základní. To je jeden z těch důvodů, proč my si nemůžeme dovolit tam nebýt. Protože kdybychom tam nebyli, tak nám unikne strašně moc možností a možností pomoci, spolupráce, z které budou plynout materiální výhody pro naši životní úroveň. To Švýcarsko je jedna z nejbohatších zemí, ty by akorát financovali ty druhé.
0: Poslyšte,
1: a to oni moc dobře vědí. Oni totiž umějí bezvadně počítat.
0: Nemůže z toho, co jste teď vysvětlila, pramenit v nejbližších letech jistá ostražitost, měli odpor od těch nynějších chudších členů Evropské unie vzhledem k našemu přijetí? Oni přece od Portugalska po Řecko si spočítají, že když se bude dávat nám, oni o něco přijdou.
1: To je úplně pravda. Ale víte, ti zakládající členové Evropy mají pořád velikou váhu.
0: To zdravé
1: sice
0: jádro.
1: To zdravé jádro, přesně tak. A de facto, i když v mnoha situacích se volí jedna země, jeden hlas, přece jenom to, co rozhodnou ti původní členové, nakonec vždycky...
0: Má morálně větší váhu?
1: Má morálně větší váhu. Původní členové jsou všichni pro naši integraci do Evropy. Oni přeci od nás dostanou ohromný přínos. Tady budou mít fantasticky kvalifikovanou a s prominutím levnou pracovní sílu. To je přeci ohromný přínos. Tady je spousta lidského kapitálu. Náš školský a univerzitní systém naštěstí hlavně v technických oborech fungoval stále a fungoval výborně. Oni od nás dostanou spoustu věcí, know-how a taky kulturní tradice. Představuju si, že v hudbě, jak populární, tak klasické, se opět staneme konzervatoři Evropy. Jsme prostě lepší.
0: Takže je to dvousměrná dálnice.
1: To je určitě dvousměrná dálnice.

tak já, dívko, dopadám sám. Na tu prodlouženou, oh, oh, pro dospělý chlápky lístek mám. Jo, mám.

0: Jak teď žijete, paní doktorko? Částečně v Ženevě, protože tam máte maminku, pokud vím.
1: Ano.
0: Částečně v Praze, putujete mezi Černínským palácem, svým pracovištěm, kde pracujete od 8 do 8.
1: Ano, velice často.
0: A svým domovem. Máte tady svoji společnost?
1: Mám tu společnost, mám tu rodinu v Praze i jinde, třeba na Moravě. A mám tu přátele, které velmi obdivuji a jsem velice vděčná, že je mám.
0: Vy jste přece v Ženevě žili velice společenským životem.
1: Ano.
0: Čtyřikrát, ale... pětkrát do týdne návštěvy, anebo vy jste byli na návštěvě. A to je tady úplně jinak. Ten systém
1: tady
0: je jiný, viďte.
1: Trochu jinak. Ten společenský život se odvíjí více v rámci úřadu, ale existuje velice bohatý a velice zajímavý.
0: Zajímavý? Co je na tom zajímavého?
1: Že člověk poznává nové lidi.
0: A je to také obohacující pro
1: vás? A je to velice obohacující.
0: To říkáte trošičku potutelně?
1: Neříkám.
0: S ironií?
1: Neříkám. Já se
0: no přece
1: usmívám na to.
0: Ženeva je jakýsi politický, ekonomický pupek světa.
1: Není.
0: A vy najednou se
1: Není.
0: Odstnete... Není?
1: Ženeva je vesnička proti Praze.
2: Pupíček.
0: To se mi nechce věřit, rozumíte?
1: Je tomu tak.
0: Tam se sjíždí diplomacie světa.
2: Možná, že vy dva teď směšujete dvě věci. Samozřejmě Ženeva jako taková je v podstatě proti Praze maloměsto, ale o tam měl na mysli ten mozkový tank, tu zásobárnu odborníků z různých zemí světa, kteří tam v ekonomice a diplomacii pracují. A s těmi jste se zřejmě stýkali.
1: Ano, s těmi jsme se stýkali, včetně řady nositelů Nobelových cen. Bylo to fascinující. A jsem vděčná osudu, že jsem to mohla prožít. Především ta ženevská možnost skončila, protože jsem odešla do penze. A v Praze si myslím, že je stejný potenciál a stejný okruh vynikajících lidí, které mohu obdivovat třeba za to, jak se chovali za doby totality nebo čeho dosáhli v těch nejtěžších podmínkách. Že jsem velice ráda, že mohu být tady.
2: Paní doktorko, když byste měla vyjádřit jakési stručné krédo, čemu v ekonomice věříte, co by to bylo? Jste zastánkyní bezbřehého volného trhu?
1: Nejsem.
2: Jste pro jakousi rozumnou mixáž? Co to je, v čem by se nám dobře žilo?
1: No já si myslím, že nemusíme hledat příliš daleko. Stačí se podívat od Rozvadova na západ a velmi rychle zjistíme.
2: To znamená německý model?
1: Že sociální tržní hospodářství není tak špatné řešení. Já jsem, co se mě osobně týče, pro tento model.
2: Přestože Německo produkuje drahé výrobky, s nimiž má někdy problém na světovém trhu, právě protože to je to sociální tržní hospodářství?
1: To je problém, který je především snadno řešitelný pro dobré ekonomy, které oni mají.
2: Uh-huh.
1: A za druhé to nevyváží tu nutnost sociálního hospodářství.
0: Jak se stahujete k Francii dnes? Jako k zemi, ve které jste vystudovala, jejíž jazyk je vám samozřejmě po češtině nejspíš nejbližší. Ačkoliv, myslím, Ženeva je francouzsky mluvící a anglicky mluvící město. Tím, že je
1: Ženeva
0: to...
1: je francouzsky mluvící město a Spojené národy
0: řeč.
1: Mluví anglicky.
0: Tak.
1: A pracují anglicky. Takže já jsem napsala řadu knih anglicky a řadu článků anglicky.
0: Váš vztah k Francii a k francouzštině?
2: Je to druhý domov?
1: Je staré francouzské přísloví. Každý člověk má dvě vlasti, tu svoji a Francii. Tak toto cítím.
2: Teď možná trpčí otázka. Chybí vám manžel hodně v těch letech zvykání si na původní vlast? Je tu s vámi?
1: Pochopitelně, že chybí.
2: Radíte se s ním?
1: Radím. Moc často.
2: Takový je život.
1: Ano.

0: Paní doktorko, umí se tady lidé oblékat a chovat v práci? Co mladé i, řekněme, trošku postarší dámy, chodí správně oblékány do těch vysokých úřadů? Vy to přece musíte mít zmapováno.
1: Děkuji za otázku, to bych bývala měla říct. Chodí a jak? Krásně, elegantně, bezvadně a nejenom do těch úřadů, ale i na ulici.
0: Co se skrývalo pod tím důrazem na slovo jak? Znamená to, že chodí až moc draze někdy?
1: Obdivuju, že s těmi prostředky, které tu jsou,
0: ano,
1: tu ženy chodí tak krásně oblečené.
0: A muži umí se oholit a navonět?
1: Bez komentář.
0: A umí se lidé chovat? Myslím v práci.
1: V práci rozhodně. Jinak by to zasloužilo několik dobrých příruček, které by se nejenom napsali, ale také četli.
0: Co tím myslíte, paní doktorko, chování v restauracích nebo v metru, nebo co máte na mysli, když říkáte, že by se příručky hodily?
1: Všechno. Chování v restauraci, jak se chovat u stolu, chování na ulici, jak nepředbíhat, jak se nestrkat.
2: To přece je daleko hlubší problém, to, o čem teď hovoříte. Přece je signifikantní, že v Rusku vás pošlapou, protože tam to vůbec neexistuje, něco jako bonto nebo něco takového.
1: Já si myslím, a je to velice málo originální, že až budeme mít za sebou 800 let demokracie jako Anglie, tak každý si do té fronty automaticky stoupne a potom před sebou řekne prosím.
0: Váš optimismus bych chtěl sdílet, paní doktorko. Děkujeme za návštěvu.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Příjemnou středu vám přeji z Českého rozhlasu Pohoda. V dnešním kolotoči vás pozveme na vyhlídku 9 mlýnů v Národním parku Podyjí. Zastavíme se taky u citově zabarvených slov a nabídneme recept na voňavou vepřovou krkovičku. Poradíme taky, jak nenaletět na nabídky zázračných přípravků a zjistíme, proč některé kočky vykonávají potřebu mimo svou toaletu. Tak příjemný poslech a začínáme.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Jedním z míst, které byste rozhodně neměli vynechat při toulkách Národním parkem Podyjí na Znojemsku na Jižní Moravě, je vyhlídka 9 mlýnů. Dlouhá léta se na ní nesmělo, protože se nachází v chráněném území, ale teď se tam za dodržení určitých podmínek zájemci podívat můžou. Jaké vyhlídky nabízí, se vydal zjistit kolega Zdeněk Truhlář.
1: Příjemnou procházkou od obce Hnanice přicházíme s botaničkou Národního parku Podyjí Lenkou Reiterovou k vyhlídce 9 mlýnů. Tady začíná klidová zóna.
2: Je to tak, někde Národní park začíná plochou, která leží mimo klidové území, ale tady, vzhledem k tomu, že jsme přímo na skalní hraně k údolí Dyje, už začíná klidové území přímo hranicí Národního parku.
1: Tohleto místo lidé dobře znají už dlouho, ale mám takový pocit, že dříve se sem snad i nesmělo.
2: Vzhledem k tomu, že to vždycky bylo v klidovém území Národního parku, anebo předtím v první zóně, která měla vlastně stejný návštěvnický režim a nebyla tady značená turistická stezka, tak tahle ta vyhlídka nebyla veřejnosti oficiálně přístupná. Ta vyhlídka samozřejmě byla známá mezi místními lidmi a postupně ji poznávali i turisti, zvyšovala se tady návštěvnost, která byla vlastně nelegální, a my jsme řešili na správě Národního parku takové dilema, jestli tu cenou vegetaci, která tady roste, víc střežit, posílat sem strážní službu a hlídat to, nepouštět lidi na vyhlídku, anebo jestli naopak udělat sem oficiální stezku. Nakonec jsme se rozhodli najít takový kompromis mezi striktní ochranou přírody a možností vstupu veřejnosti a na tom kopečku na vyhlídce jsme vymezili plochu takové okružní stezky pro turisty, pro návštěvníky, s tím, že je ohrazená zábradlím, proto aby návštěvníci nevstupovali do těch cenných porostů, které na té vyhlídce rostou.
1: My se pomalu blížíme k samotné vyhlídce. Jaké cenné rostliny tady rostou?
2: To nejcennější, co tady na tom kopečku na vyhlídce máme, je malá populace koniklece velkokvětého, což je evropsky chráněný druh. A ta velká návštěvnost vedla právě k tomu, že populace koniklece začala ustupovat pod tlakem toho sešlapu lidských bot. Dneska, co je tady to zábradlí, tak populace koniklece tady zase prospívá a zase nám tady kvetou.
1: Když se budeme držet té stezky, která je vymezena, tak se nám otevírá nádherný pohled do údolí řeky Dyje. Co všechno odsud můžeme spatřit?
2: Můžeme vidět velký meandr řeky Dyje kolem vrchu Šobes. Kolem toho meandru je lokalita, která se říká údolí 9 mlýnů. Podle toho, že tady kdysi 9 mlýnů skutečně stávalo, zbyly po nich místy ruiny, někde na řece vidíme i původní jezy od těch mlýnů. A dál můžeme vidět krásný pohled na amfiteátr meandru Šobes se světoznámou vinicí. Kolem vinice potom zakrslé teplomilné doubravy, které jsou docela typickým biotopem Podyjí, nejenom Národního parku, ale těch skalnatých strání kolem Dyje tady vůbec.
1: Vyhlídka 9 mlýnů rozhodně stojí za návštěvu, ale vy určitě budete mít nějaký tip, kdy je nejlépe se sem vypravit.
2: Samotná vyhlídka je nejkrásnější brzy na jaře, když rozkvetou koniklece. Nádherné fialové květy po celém kopečku. Je ale dobré vyhnout se nejatraktivnějším termínům, jako jsou prodloužené víkendy, Velikonoce, svátky a podobně, protože to je tady opravdu hodně lidí a stát frontu na vyhlídku asi nechcete. Je třeba asi zdůraznit, že tady ten pohled do údolí je krásný po celý rok, takže vlastně jakýkoliv termín si vyberete, tak si tady užijete krásného pohledu do krajiny.
0: S botaničkou Lenkou Reiterovou se na vyhlídku 9 mlýnů v Národním parku Podyjí vydal kolega Zdeněk Truhlář. A Eva Pilarová pro nás má teď dukáty.

0: Posloucháte Kolotoč a dnes se v jazykovém koutku zastavíme u citově zabarvených slov, která vyjadřují hodnotící vztah, postoj nebo rozpoložení mluvčího. Zní to komplikovaně, ale jde o výrazy, které většina z nás občas použije. Pokračuje kolega Stanislav Jurík.
1: Jistě se už každý z nás ocitl v situaci, v níž pod silným dojmem okamžiku vykřikl pro pána Boha nebo pro pána krále, ale ruku na srdce, věděl by také každý z nás, jak vyřčená expresiva správně napsat. Píšou se tyto výrazy dohromady nebo zvlášť? Jak to s nimi vlastně je, ptáme se Vladimíry Brčákové z katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Záporočeské univerzity. Dobrý den.
2: Dobrý den. Potěším vás, nemůžeme v nich udělat chybu. Obě varianty jsou podle slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost z roku 1998 správné. Citoslovce údivu pro pána Boha či pro pána krále lze psát jako jedno grafické slovo, to znamená v celku, nebo rozloženě jako grafická slova tři, pro pána Boha či pro pána krále.
1: Chvála Bohu, že je čeština k nám v tomto případě tak schovívavá. No a Jejda, právě jsem užil slovo Bůh v novém spojení. Chvála Bohu, také tohle slovo můžu s čistým svědomím napsat dohromady i zvlášť.
2: Ano, jedná se o modální částici poděkování. Připomeňme, že existuje nemalá skupina částic s modalitou vděku či nejistoty, jejíž součást taktéž tvoří slovo Bůh. Například díky Bohu, Bůh ví, Bůh sám ví, Pán Bůh ví, Bůh suď a tak dále. Vybrané částice vznikly v procesu spřehování, při němž se víceslovné pojmenování srazilo na slovo jediné, takzvanou spřešku.
1: Stejná situace nastala i u podobné částice čert ví?
2: Ano, i v tomto případě můžeme spojení slov charakterizovat jako spřešku píšící se dohromady a i v tomto případě nabízí slovník spisovné češtiny pro školu i veřejnost její druhou variantu. Psaní zvlášť podstatného jména čert a slovesa vědět.
1: Čert ví proč, ale právě mi na mysl vytanula scéna z Kolie a nedá mi to, abych se o ní s vámi nepodělil. Zdeněk Svěrák v roli pana Louky seznamuje svého ruského svěřence s českou krajinou, s řekou Vidrou, kde ovšem žádné vidry nejsou. Zklamaný chlapec reaguje povzdechem Ježíš Maria. A mě by v této souvislosti zajímalo, jak se vlastně tolik frekventované citoslovce píše.
2: Jestli dovolíte, nejprve bych se ráda pozastavila u krásné příslovečné spřešky čert ví proč, kterou jste právě užil. I totiž můžeme napsat jako jedno grafické slovo, to znamená celou dohromady, nebo její modální část čert ví oddělit od zájmeného příslovce proč. A nyní k vaší otázce. Citoslovce úleku Ježíš Maria je kodifikované jako spřeška dvou vlastních jmen a píše se tedy v celku, na rozdíl od zvolání Ježíši Kriste, v němž si boží jména zachovávají svou samostatnost.
1: Můžeme na závěr uvést ještě další spřešky, třeba v jiné než částicové či citoslovečné platnosti?
2: Samozřejmě. Velkou skupinu představují příslovečné spřešky vzniklé ustrnutím předložkového pádu s podstatným nebo přídavným jménem, jako například zcela, ztěžka, ztěží, načisto, zamlada, natvrdo, dohromady, zčista jasna, na bíledni a tak dále.
1: Bůh a čert ve spřeškách, to bylo dnešní téma jazykového koutku s Vladimírou Brčákovou. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Dnešní jazykový koutek připravil kolega Stanislav Jurík. Co dnes chystáte k obědu? Pokud to bude jídlo s masem, naše prababičky by to brali jako velkou vzácnost a maso by dobře předem připravili. My vám už za pár minut nabídneme babičkovský recept na vepřovou krkovičku naloženou ve směsi vůňavého koření. Tady je pohoda. Hezkou středu vám přeji.

0: Možná jste si broukali spolu s Petrou Černockou u nás na Pohodě. V kuchyních našich předků bylo maso vzácné. Rozhodně si ho dopřávali méně často, než jsme zvyklí my dnes. Když už ale bylo, věnovala se jeho přípravě náležitá pozornost. Třeba vepřovou krkovičku už den předem hospodyňky nakládali do směsi koření. Poslechněte si etnoložku Vladimíru Jakoubějovou v doprovodu redaktora Jaroslava Hořeního.
1: Připravíme si něco z masa, tentokrát z masa vepřového. Je to maso, které se připravuje na mnoho způsobů a tu správnou chuť mu dodává obvykle koření. Naložené krkovičce, kterou si dnes připravíme, dodává chuť paprika, kmín a pepř. O kmínu a pepři jsme tu již hovořili, tak si připomeňme, jak se do tradiční kuchyně dostala paprika. Do Evropy přišla jako turecký pepř z východu i jako indiánský pepř s Kolumbovou výpravou z Ameriky. Červeným práškem indiáni kořenili jídlo i nápoje. V Čechách se papriky pěstovaly nejprve jako okrasné rostliny, později byly hojně využívány v gastronomii a léčbě různých onemocnění. Ve vesnických domácnostech se paprika začala používat v 19. století. Byla považována za koření selské, i když panská kuchyň znala už o století dříve. Používala se hlavně k úpravě masitých pokrmů a omáček.
2: Pokud maso před zpracováním nakládáme, tak mu nejenom dodáme chuť koření, ale maso nám vlastně i skřehne a zkrátíme si dobu přípravy, dobu vlastně toho pečení.
1: Určitě je dobré maso předem připravit pro tu úpravu, protože když se bavíte s řezníkem, tak vám řekne, jak je potřeba maso nechat vydýchat po té porážce, jak je potřeba ho potom rychle schladit a pak zase pomalinku pozvolna nechat jakoby roztát. A jak je dobré každé maso před úpravou naložit třeba jenom do oleje nebo do nějaké marinády, protože to maso je potom skutečně křehké a nemusí se dlouho vařit.
2: Tak jak na to?
1: Budeme potřebovat 6 plátků krkovice, asi 2 cm silné, ne tedy úplně slabé plátky, 5 kousků střední cibule, 1 decilitr rozpuštěného másla, 1 decilitr smetany, 2 lžíce koření, paprika, pepř, kmín, můžeme přidat i trochu libečku, třený česnek a další bylinky podle chuti a sůl, no a přidáme tam i houby. Plátky masa naklepeme a den předem naložíme do nálevu, který vytvoříme v másle, rozetřeném koření a smetaně. Řádně promícháme a dáme do chladna uležet. Druhý den na dno pekáčku dáme 3 nahrubo nakrájené cibule, rozprostřeme maso, zalijeme smetanou s kořením, ve kterém bylo naloženo, osolíme a posypeme plátky nakrájených hub a zbylými 2 cibulemi. Pekáček zakryjeme pokličkou a pečeme přibližně hodinu v troubě, pak odkryjeme a dopečeme do měka. Podáváme s chlebem, s tím je to úplně nejlepší, no a když někdo má chuť, tak může k tomu přidat i brambory.
0: Doporučuje milovnice starých receptů etnoložka Vladimíra Jakoubějová. Posloucháte Kolotoč a pokud jste už někdy v uvozovkách naletěli a koupili si zázračný přípravek na zdraví, věřím, že jste se z téhle zkušenosti poučili. Je ale dobré si připomenout, proč bychom si právě na tyto inzeráty měli dávat pozor. A to uděláme v následující dobré radě hned po písni.

0: V Dobré radě dnes znovu upozorníme na to, proč bychom si měli dávat velký pozor na různé inzeráty, které nabízí skoro zázračné přípravky pro naše zdraví. Často se totiž z nabídky vyklube pochybný obchod, který z vás bude jenom lákat další a další peníze. Pokračuje Josef Černý vaším e-mailem.
1: Maminka paní Zdany si objednala v uvozovkách zázračný lék, polovina měla být zdarma, jenomže přišel za plnou cenu a ještě s tím, že pro plný účinek je potřeba objednat další 3 kusy. Je možné takový očividný podvod nějak zrušit? Paní posluchačku, je to samozřejmě možné, pokud pošlete prodejci dopis, ve kterém oznámíte, tedy nikoli požádáte, ale že odstupujete od kupní smlouvy. Prodejce je povinen vrátit vám peníze do 14 dnů.
0: Říká emeritní soudní znalec Josef Černý. Jste s pohodou a možná, že vám teď na klíně odpočívá kočka. A možná i přesto, že ji máte rádi, ji občas hubujete, protože vykoná potřebu tam, kam nemá. Proč to dělá? Tak na tuhle otázku bude už za pár minut hledat odpověď kolegyně Jitka Slezáková u kočičí odbornice.
2: Batvoška si nalož pred válku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Máte doma kočku, která je krásná a mazlivá, ale když jí něco nejde pod vousy, udělá potřebu tam, kam nemá? Proč se tak chová a dá se tomu nějak předejít? Na to se zeptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, kočičí odbornice Jarmily Jelínkové.
1: Většinou to je v tom, že tomu kocourovi, kočičce se něco nelíbí. Může se stát, že třeba uděláte nějakou změnu. Změnu stravy, změnu kočkolitu. To jsou takové ty věci, které prostě ty kočky strašně vnímají. Potom se samozřejmě může stát, že najednou má pocit ta kočka, když byla předtím vaše favoritka, takže třeba přibyde někdo do domácnosti a najednou už ta kočka není středem pozornosti, tak jak byla předtím. Takže tam je potřeba prostě si sednout i s tím zvířetem a vysvětlit mu to.
2: Pěkně, face to face, a tak co jsem ti provedla, řekni mě to.
1: No, tak ona vám to neřekne, ale spíš to je o tom, že prostě ty zvířata mají někdy pocit, že jsou odstrčený, že vlastně už nejsou ty hvězdy, ty domácnosti, takže vlastně je to o tom dát jim najevo, že pořád máte rádi i ten dotyčnej, který přibyde do ty domácnosti třeba, tak aby si sedl. Abyste si jakoby s tou kočkou popovídali a vysvětlili, že nemusí mít strach, že se nic nezměnilo, že prostě je všechno v pořádku a tak dále.
2: Ona musí cítit tu lásku a když ji třeba od některého z členů domácnosti nemá, tak může ten proto něco udělat, přece jenom se snažit trochu víc říct, když nemá tu potřebu si kočku pohladit, tak si ji pohladí.
1: Určitě navázat nějaký kontakt s tím zvířetem, nedělat určitě jako, že ten tady není, jo, snažit se a i jako se skamarádit, jo, je to prostě jako kdybyste vedle měl člověka, akorát, že prostě to zvíře nemluví, ale má úplně stejné potřeby a úplně stejné vnímání jako my lidi.
2: A řekněte, vy jste přímo taky zažila něco na tenhle způsob, tak takový hezký až pohádkový příběh. Povězte nám ho.
1: No, zažila. My jsme tady měli vlastně při první vlně korony, jsme měli Bertíčka, černýho kocourka, měl nemocný oko, tak jsme s ním jezdili na veterinu k panu doktorovi Beránkovi. Kocourek se dal do pořádku, ale já jsem mu neprozřetelně slíbila, že když se vyléčí, takže si ho vezmu domů. No a dopadlo to tak, že já jsem si ho domů nevzala, protože mám doma nepřizpůsobivou kočičku hodně, která by to prostě nedala. A já jsem tím, že jsem mu to slíbila, tak asi jsem mu způsobila nějaký nepříjemný šok. A vlastně on mi začal chodit mimo ten záchůdek. Takže jsme mu to vysvětlili, ať se nebojí, že je všechno v pořádku, pak šel do adopce, je u Jessiky, u naší jedny slečny studentky, která u nás pracuje, má se tam úžasně a už zase chodí na záchůdek tak, jak má.
0: Jarmila Jelínková se věnuje kočkám už mnoho let, dokonce kvůli nim vyměnila práci úřednice za kočičí kavárnu. Natáčela s ní redaktorka Jitka Slezáková.

0: Asi víte, že na Slapech v posledních dnech výrazně poklesla hladina vody. Důvodem je přetrvávající sucho a taky potřeba udržet dostatečný průtok Vltavy v Praze. Na obnažených březích se tak objevila místa, která bývají běžně ukrytá pod vodou. Spolu s nimi ale na suchu zůstávají také tisíce škeblí, které se sami nedokážou vrátit zpátky do přehrady. Slapy přitom patří k významným místům jejich výskytu a žije zde několik druhů, včetně chráněných velevrubů malířských. Ochránci přírody společně s dobrovolníky už vrátili do vody více než 30 tisíc škeblí. Pokud byste se chtěli do jejich záchrany zapojit také, můžete vyrazit sami s rodinou, přáteli, spolkem nebo třeba se školní třídou. Informace o místech, kde je pomoc aktuálně potřeba, i návod, jak správně postupovat, najdete na stránce csop.cz/zachran_skeble. Tak ještě jednou csop.cz/zachran_skeble. No a ode mě je to pro dnešek všechno. Přeji vám klidný zbytek dnešního dne, milí posluchači.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Četba z životopisné knížky Marka Twaina, Jak jsem byl klukem, nám na Pohodě připomene nejen zručný styl amerického novináře a spisovatele, ale také herecké umění Martina Růžka. Pěkný poslech.
3: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil. Až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla 2 ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě 3 nebo 4, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedali na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo 4 tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech, rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly 2 obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 poliček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown. A v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků. Jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou, a proto nastala konjunktura. Ale počase naši odjeli a ceny šly dolů. A trvalo řadu let, než se Jamestown zase zvetil. Tatínek tam koupil za $400 pěknou nemovitost, skoro 200 tisíc hektarů. Neprodali ani, když se odstěhovali, a byl jejím majitelem až do své smrti. Vždycky říkával, že za jeho života se ta půda nezhodnotí, ale že to jednou bude výhodné zaopatření pro jeho děti. Bylo v ní uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje, a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl. A v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný, a neměl nejmenší chuť se trvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počase udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás, jeho dědice, odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte. Ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Oboje je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti. Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá a že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jí mi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty. Jak už jsem řekl, můj strýc John Quarles měl maličký obchod, ale byl také farmář a hospodařil na samotě 4 míle od mé rodné obce Floridy. Měl 8 dětí a 15 nebo 20 černochů a dařilo se mu i v jiných směrech, zvláště pokud jde o charakter. Nepotkal jsem dodnes lepšího člověka. Každý rok jsem býval na 2 nebo 3 měsíce jeho hostem. Od svých 4 let, kdy jsme se odstěhovali k břehu Mississippi, až do 11 nebo 12. Strýce ani tetu jsem v žádné své knize nikdy vědomě nezužitkoval, ale jejich farma se mi jako spisovateli několikrát velice dobře hodila. V knížkách Dobrodružství Huckleberryho Fina a Tom Sawyer detektivem jsem ji přestěhoval do Arkansasu. Šlo celkem o 600 mil, ale to nevadilo. Nebyla to zvlášť velká farma, snad necelých 1000 hektarů, ale dokázal bych ji přemístit, i kdyby byla 2x větší. Ve společnosti svých bratranců jsem tam rok co rok prožíval kouzelné měsíce. A to kouzlo zůstalo v mé paměti dodnes. Hluboké lesy, tenounká vůně divokých květin, skoky vyplašených zvířat, prérie, pustá a pokojná, a nad ní obrovský jestřáb, zavěšený na obloze za rozepjatá křídla, mezi jejich konečky prosvítala modrá klenba, ostružiny, divoké víno, oříšky, ořechy. To všechno si mohu ve vzpomínkách oživit natolik, aby to bylo tak skutečné jako tenkrát a neméně blahodárné. Dodnes vím, jak vypadá největší meloun, když si mezi šlahouny dýní vyhřívá na slunci svou naducanou kulatost. Vím, jak poznat, že je zralý a přitom ho ani trošku nenapíchnout. Vím, jak svůně vypadá, když se chladí ve škopíku pod postelí a čeká. Vím, jak vypadá, když leží na stole v síni a když se děti scházejí k oběti a ústa jim blnou. Vím, jak lupne, když do něho vjede špičkou velký nůž. A dodnes vidím, jak se pod ostřím rozevírá štěrbina, když si nůž proráží cestu na druhý konec. Vidím, jak od sebe odpadávají půlky a odhalují hojnost rudého masa a černých jader a srdce ani nebije. Hle, přepich pro vyvolené. Vím, jak vypadá malý kluk za metrovým krajícem melounu a vím, jak mu je, protože já byl u toho. Vím, jak chutná meloun, k němuž se přijde ve vší počestnosti, a vím, jak chutná meloun získaný lstivým uměním. Oba chutnají dobře, ale zkušení lidé vědí, který chutná nejlépe. Vím, jak vypadají zelená jablíčka a zelené broskve a hrušky na stromech, a vím, kolik zábavy skýtají, když spočinou v lidských útrobách. Vím, jak vypadají, když dozrají a rostou do pyramid pod stromy, a jak líbezné jsou a jak živých barev. Vím, jak vypadá v zimě zmrzlé jablko ze sudu ve sklepě a jak těžko se do něho kouše a jak z toho mrazu bolí zuby, a přece jak lahodné je navzdory všemu. Znám věčnou snahu starších lidí podstrčit dětem skvrnitá jablíčka a znával jsem kdysi několik způsobů, jak v této hře zvítězit. Vím, jak vypadá jablko, když se opéká a prská nad ohništěm zimního večera, a vím, kolik blaha z něho pochází, když se jí horké s troškou cukru a vykoupané ve smetaně. Znám jemné umění a tajemství, jak rozbíjet nejrůznější ořechy kladivem na žehličce a vysvobodit z nich jádro v celku, neporušené. A vím, jak ořechy za spojenectví zimních jablek, jablečného moštu a koblišků dokáží, že staré povídačky a staré vtipy starých lidí znějí jako nové, čerstvě a čarovně, a že se do nich jakoby kouzlem propadne celý večer dřív, než si všimnete, kolik času to vlastně uběhlo. A vzpomínám si na lovy v prérii a na hony v lese. Vzpomínám, jak jsme lovili veverky a divoké krocany a všechno možné, a jak jsme na tyto výpravy odcházeli ráno ještě za tmy, a jak přitom bývalo chladno a nevlídno, a jak často jsem litoval, že jsem zdráv a že nemohu zůstat doma. Troubení cínového rohu přitáhlo dvakrát víc psů, než bylo třeba, a byli tak šťastní, předháněli se a rejdili a povalovali děti, a všude bylo mnoho povyku pro nic. Stačilo však slovo a vypařili se do lesa a my se tiše táhli za nimi, obklíčeni nejasným smutkem. Ale brzy se vplížilo do světa šedé svítání, zapípali ptáci, pak vyšlo slunce a rozlilo do všech stran světlo a útěchu. Všechno bylo svěží a orosené a vonavé a život byl znovu dobrodiním. Po třech hodinách pochodu jsme se vrátili na farmu, úplně utahaní, zmoření pod nákladem zvěřiny, strašně hladoví, a právě včas, abychom sedli ke snídani. Bylo to pro kluky rajské místo, ta farma strýčka Johna. A ta přepichová jídla. Když si na ně vzpomenu, je mě do breku. Smažené kuře, pečené sele, veverky, králíci, bažanti, divocí i domácí krocani, kachny a husy. Zvěřina rovnou z lovu, v dolečky. Horké lívance, pohankové lívance, horký pšeničný chléb, horké rohlíky, horký kukuřičný chléb, vařené kukuřičné klasy, bílé fazole, zelené fazole, rajčata, hrášek, irské brambory, sladké brambory, podmáslí, sladké mléko, kiška, jablkový koláč, broskvový koláč, dýňový koláč, jablkové knedlíky, brosková bublanina, další už jsem zapomněl. Nejúchvatnější na všech těch jídlech bylo asi to, jak se dělala. To platilo zvláště u kukuřičného chleba, horkých lívanců, pšeničného chleba a smaženého kuřete. Tyto jižanské speciality ještě nikdy nikdo v severnějších amerických státech pořádně nepřipravil. V tomto směru je sever proti jihu úplným břídilem. Na severu si myslí, že vědí, jak se peče kukuřičný chléb, ale to je hrubá pověra. Není snad na světě tak dobrého chleba, jako je náš, jižanský. A není snad na světě tak špatného chleba, jako je jeho severanská imitace. Ještě štěstí, že se na severu málo kdy smaží kuře. Tomuto umění se nelze naučit nikde severněji od jižanských států a nikde v Evropě. To nemám z druhé ruky, to ze mne mluví zkušenost. Kromě toho se Evropané domnívají, že zvyk podávat na stůl různé druhy čerstvého pečiva, dokud je pekelně horké, pochází z Ameriky. No to je příliš široké zeměpisné určení. Je to zvyk jižanský a mnohem méně severanský. Na severu a v Evropě platí horký chléb za něco nezdravého. To je zřejmě další nepodložená pověra, stejně jako evropský předsudek, že ledová voda je zdraví škodlivá. Evropa ledovou vodu nepotřebuje a proto ji nepije. Ale je to asi škoda, že svět zavrhuje tolik dobrých věcí jen proto, že jsou škodlivé. Já osobně pochybuji, že nám Pán Bůh dal nějaké občerstvení, které by bylo při střídmém požívání škodlivé. Snad jen bacily. A přece jsou lidé, kteří se neúprosně ochuzují o každé krmivo, pitivo a kuřivo, které si nějak vysloužilo nevalnou pověst. Takovou cenu platí za své zdraví a zdraví je taky všechno, co za ní dostanou. Není to divné? Jako byste dali celé své mění za krávu, které vyschlo mléko. Když se lidské pokolení ujme nějaké pověry, nic kromě smrti ji nevykoření. Vzpomínám si třeba, že mi lidé dost často říkají, víte, že byste nevypadal tak mladě, kdybyste měl hlavu tak plešatou, jak by se na váš vysoký věk slušelo? Jak jste si udržoval tu hřívu? Co děláte, že vám nevypadává? Odpovídám jim, že podle mého názoru se mne vlasy drží, protože je udržují v čistotě, že si je pořádně míjí. Na toto mé vysvětlení mi odpovídají vždy a všude jednou jedinou neměnnou a hloupou větou. Voda vlasy ničí, protože v ní začnou hnít vlasové kořínky. A říkají to nikoli pochybovačně, ale rezolutně. Což naznačuje, že toto téma prozkoumali a že o něm všechno vědí. Potom řeknu, a jak to víte? A můj informátor je bezbranný. Nemá potuchy, co mi na to odpovědět. Když se ho zeptám, jestli si zničil vlasy tím, že je máčel ve vodě, ukáže se, že si je ani tak často nemáčel, protože nechtěl, aby mu schnily kořínky a že tedy nemluví z vlastní zkušenosti. A když se ho zeptám, jestli osobně poznal takové případy, ukáže se, že nemůže uvést jedinký případ. Když ho pak nelítostně ženu pryč, nezbývá mu než konečně přiznat, že každý říká, že voda ničí kořínky vlasů. Každý říká. A tak to máte s mnoha jinými názory a vírami. Je to divný a kuriózní a zajímavý osel to lidské pokolení. Ustavičně si myje obličej, oči, uši, nos, zuby, ústa, končetiny a zadní část a je hluboce přesvědčeno, že čistota je nejvyšší cnost hned po zbožnosti a že voda je nejušlechtilejší a nejspolehlivější strážkyní zdraví.

0: předpokládá snad, že na jeho holé a nechráněné vlasy, obnažené stejně jako jeho ruce, špína nesedá? Předpokládá, že vlasy zůstávají čisté, zatímco ruce se bez ustání špiní? Platím za výstředního člověka, protože nosím bílý oblek, a to jak v létě, tak v zimě. Jsem tedy výstřední proto, že chci být, co do svého odění, čistý. Čistý ve špinavém světě. Absolutně jediný, čistě oděný lidský tvor v celém křesťanstvu na sever od trópu. A taky, že jsem. Každý oblek se za jediný den ušpiní. Právě tak, jako by se za tu dobu ušpinili ruce, kdyby si je člověk neměl vícekrát než jednou. Což by byla nedbalost každému slušnému člověku odporná, ale celý křesťanský svět se obléká do šatů tmavých barev. Za jediný den se ušpiní a špiní se dál a dál a dál, den za dnem a týden za týdnem, dokud nedoslouží. Na slavnostních banketech vypadají hosté v černých úborech ušlechtile a vznešeně, ale ty šaty mají často blíž k majetku nemovitému než movitému. Je na nich taková vrstva prsti, že byste je mohli osít a sklízet z nich úrodu. A to mě připomíná, že jsem chtěl mluvit o farmě svého strýce Johna. Ale to už je vlastně jiná kapitola.
1: Slyšeli jste první díl z četby na pokračování z životopisné knížky Marka Twaina Jak jsem byl klukem. V roce 1970 z ní v rozhlase v režii Jana Kuneše četl Martin Růžek.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Pozor, pozor, Český rozhlas Pohoda slaví páté narozeniny.
1: A vás, milí posluchači, zveme na jedinečnou narozeninovou oslavu.
0: Kdy? Ve středu 30. září od 14 do 15 hodin.
1: Kde? V Radiokafé Vinohradská 12.
0: Čeká vás skvělá živá hudba. Osobnosti, které znáte od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda, dorazí i herec Josef Dvořák, Marie Formáčková nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek.
1: Těšíme se na vás ve středu 30. září odpoledne na oslavě našich pátých narozenin. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si prosím rezervovat svoje místa.

choť do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což je teď již

0: Nespí mi do toho pořád. Já tě varuju, protože dobře si představit, co ona bude dělat, když ty jsi pořád na zájezd. Teď to naprosto nesmysl, aby se si brál, protože kdybych ti měl vyprávět, co mi všichni kamarádi...
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Desátá na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Kulaté narozeniny začínající číslovkou 8 slaví v těchto dnech herec, režisér, dramatik a pedagog Arnošt Goldflam. Jeho herecké umění i vypravěčský talent si můžete na Českém rozhlase Pohoda připomenout právě teď v následujícím pořadu a my přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněla, je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník. Nám všem, dámy a pánové, přítomní v hledišti divadla Ungelt, vážení rozhlasoví posluchači, přeji hezkou neděli. Také v dnešním vydání našeho pořadu se na jevišti divadla Ungelt setkám se dvěma svými divadelními kolegy. Za chvíli přivítám dva muže, ten starší z nich je osobitý herec, ale především vynikající divadelní a také rozhlasový. Autor, dramatik, také režisér a mimochodem také originální televizní moderátor. Ten mladší z obou mužů je především prvotřídní charakterní. Herec, divadelní, filmový, televizní, rozhlasový a navíc úspěšný stand-up komik. Přivítejme Arnošta Goldflama a Marka Daniela. Pánové, já vás vítám. No a kdy jste se poprvé spatřili? Zkuste zalovit v paměti.
4: Já bych to odhadoval na rok 95. Ne, dřív vlastně na škole už já jsem
3: blbej. Ty jsi byl učitel, profesor Marka, jo?
4: Ne, ano, ano, my jsme dělali Tři sestry, už ve třeťáku to bylo, Arnošte, nebo jsme byli čtvrťáci?
5: Ano, ve třeťáku.
4: Ve třeťáku jsme rozdělali Tři sestry. A.
5: Odtamtud se známe teda s Markem ze školy a myslel jsem, tehdy to byl velmi, bych řekl, úspěšný kus náš, nějakou cenu Brna jsme za to dostali a už se schylovalo k té premiéře a teď za Markem někdo přišel, že přijeli mu rodiče. Marek radostně se rozběhl takovou dlouhou chodbou, kde je tam šatna, vyskočil do vzduchu a rozbil si hlavu o futro dveří.
3: Opravdu?
4: Tak, je to tak? No.
3: Premiérový večer.
5: Jo, no, a tak mu to museli zašít a on to odehrál, toho Kuligina, toho manžela Temáši, v čepici. V mém kulichu.
3: Tak to bylo nezapomenutelné setkání Goldflam, Marek Daniel. No mimochodem všichni vás vnímají jako Moravany, Brňáky, ale k velkému mému údivu ty seš kluk z Prahy.
4: Ano, já jsem se narodil u Apolináře.
3: A dělal jsi školu tedy v Brně, pokud vím, ale předtím
4: jsem byl na Šumavě,
3: základní školu v Praze.
4: Základní škola v Praze, pak Šumava.
3: A co na Šumavě?
4: Volině, dřevařská průmyslovka a potom Jamu, Hadivadlo.
3: Tak to už jsi v Brně, ale ty seš absolvent dřevařské průmyslovky.
4: Přesně tak.
3: Uplatnil jsi to někdy v životě?
4: Teď to možná trochu, když spravujeme chalupu, tak to trošičku uplatňuji, že si tak matně vzpomínám na to, co je to za druh dřeva a to je jediný.
3: No, tak mimochodem, promiň, začnu a pak se dostaneme na Moravu, tedy pražským údobím Marka. Co rodiče, jak si tam jsou už náznaky divadelního cítění, ne?
4: Tatínek, proto jsem vlastně šel na Jamu, tatínek dělal, když byla revoluce, tak v 20 let už dělal u Loutkovýho divadla jako technik, jako řidič a jako takový manažer a protože jsem měl velice špatný prospěch na té dřevařské průmyslovce a nechtěl jsem jít na vojnu, a byl rok 90 a otec našel v novinách, že se dělají dodateční přijímačky na Jamu na obor loutkoherectví a říká, pitomče, nechceš jít na vojnu, tak to zkus to na ty loutky a protože brali dva a my jsme se tam přihlásili čtyři kluci, tak to klaplo.
3: Máš sestru nebo nějakého sourozence?
4: Já mám bratra pokrevního a pak mám z druhého manželství tatínka, tak mám tři další mm-hmm. bratry, teda už jenom dva. Jeden zemřel, ale jako ne pokrevně, jakože táta si vzal vdovu, která už měla tři mm-hmm. kluky.
3: A maminka o té zatím řeč nebyla?
4: Maminka, ta žije v Praze tři.
3: Tak precizní zpověď to být nemusí, takže v Praze tři.
4: Že ale jestli se ptáš dobře na to divadlo, tak ze strany maminky...
3: Ten bacil v rodině, kde se objevil, víš?
4: No tak určitě mě oba dva rodiče podporovali v mých nějakých dětských eskapádách, kdy jsem se dost předváděl, ale vzniklo to takhle, tím tatínkovým angažmá u Loutkovýho divadla. Mm-hmm.
3: Tak a teď se dostaneme k dětství Arnošta Koltflama. Ty, i kdybys to chtěl utajit, tak se ti to nepodaří, seš židovského původu, že jo, Arnošte. Tak my jsme mimochodem stejný ročník 1946. Můj otec jediný přežil holokaust a udělal mě tedy s mou maminkou. Ty asi seš na tom obdobně, neměl žádné tetičky, stričky, předpokládám, že jo?
5: No, ale to je dost složitá historie. Já nevím, jestli se mě to podaří
4: za tu hodinku
5: vylíčit. No, to je tak. Můj tata pocházel z 9 sourozenců a když začala válka, tak oni je zavřeli v Brně napřed na Špilberku, pak někde ještě tohle. A pak je odvezli některý do koncentráku rovnou a mýho tatu a některý jeho bratry odvezli do vznikajícího koncentračního tábora v Nízku, takzvaným nízkotransportem. Ale pojač ten tábor teprve vznikal a oni tam navezli moc lidí, tak je zahnali střelbou do Polska, později Sovětského svazu, do té části zabrané, a tam se můj tata seznámil s maminkou, která bydlela nedaleko Lvova s babičkou a se sestrou a slíbili si, že se po válce potkají, když přežijou. No a pak tata se dostal do té svobodové armády, maminka dělala ve sovětské závodní kuchyni, dostala vyznamenání a tlíčný rabotník a potom, když začala válka, když už Němci táhli do toho sovětského tehdejšího svazu, tak se schovali a byli schovaní u Poláku za skříní ve Výklenku. A tam teda tu válku přečkali, nebo tu část té války, a po válce si nějak dali vědět a zjistili, že oba žijou i s tatou, jenomže ze Sovětského svazu nepouštěli lidi, takže oni řekli, že se před válkou vzali, ale nikdy se vlastně, a oni je teda pustili, ale nikdy se nevzali. Takže já jsou vlastně nemanželský dítě, jo, ale povolili mamince se vystěhovat do Brna a tam jsem se teda
3: v září 46
5: měsíc tady po Milanovi Hajnovi narodil.
3: To je důležitá okolnost, ano. Bohužel, ale maminka ti zemřela, když ti bylo 18. Ještě... A do té doby žila s tatínkem, takže si vyrůstal v takzvaně spořádaných rodinných poměrech.
5: Ano, ale nebylo mě 18, ono mě nebylo ještě ani 17, protože tehdy se dělala 8letka, pak 11letka a když jsem, já jsem maturoval, teprve mě táhlo na 17. rok.
3: Vím, že po maturitě, tak jsem si to takhle chybně odhadl.
5: No, takže
3: máš sourozence?
5: Prosím tě, to je zase komplikovaná historie. Už nemám, ale měl jsem nevlastní sestru, protože po válce někdo donesl mamince a babičce, který teda to přežili, nějakou malou holčičku, která se popelila někde na dvoře tam u domovnice. A její rodiče byli Židi a oni dali ten barák, ty domovnici, a ona teda jaksi tu holčičku vzala za svou. Ale ona se k ní chovala nepěkně, takže tam přijel nějaký strýc, vzal tu holčičku a dal ju k našim, a pak ho někdo někde, nebo dostal strach, zastřelil nebo prostě zmizel. A holčička zůstala u nás a vyrůstala jako moje nevlastní sestra. A potom ještě další věc. Můj tata před válkou zhřešil a měl se švadlenkou, která jim spravovala oděvy, dceru. A ta už taky nežije, ale on nechtěl platit alimenty, takže ona si pak vzala nějakého Němce, odstěhovala se do Německa, takže tam jsem měl sestru, ale tu jsem nikdy nepoznal, a tady tu nevlastní sestru, ta bohužel zemřela, tak před 15 lety, a tu jsem měl moc rád, a ta teda odešla, takže už nemám sourozence.
3: Nicméně otec se dožil takřka 100 let, byl prý velmi čiperný, ale děti už asi nedělali, byť jeho životem dále po odchodu tvé maminky prošlo ještě hodně ženek.
5: Ano, několik macech jsem měl.
3: Ale děti nedělal už.
5: Nedělal, ale vedl bohatý sexuální život.
3: To máš po něm, zdá se.
5: Ne, já mám chudinkej. Ale on se naposledy ženil, on měl buď to přítelkyně nebo manželky, jo, to se tak střídalo, a on se naposledy ženil, když mu bylo 86, a když mu bylo 93, tak se s tou manželkou tehdejší pobili násadama od vysavače. Ona mu vysypala pod nohy ze zahrádky meruňky, jako Jánošíkovita, ten Eržika, ten hrach, ale sama na těch meruňkách sklouzla, zlomila si ruku. Jo? A tak se rozvedli a tata mě říkal, sežení mě, že se rozvede. Ano. Advokáta. Já jsem říkal, dobře, tak jsem mu sehnal advokáta, a ten říká, ale pane inženýre, co tam mám napsat v 93 na rozvod? Přece nemůžu napsat, já nevím, sexuální nesoulad. A náš tata pronesl památnou větu, pardon, pane doktore, všechno kompletní. Čili on žil bohatým ještě sexuálním životem i po 90.
3: Ale pak zatleskáme mu. Děkuji.
5: Ale pak už jsme nevěstu nesehnali, bohužel.
3: Tak v tomhle ohledu kulháš, ty jsi byl jednou ženatý, máš dnes dospělou dceru, že jo?
5: Ano.
3: A teď máš mladou ženu a dvě v podstatě
5: relativně,
3: asi
5: ano.
3: V podstatě malé děti, že jo?
5: No tak holčičce bude 13 a klukovi bude 19.
3: Tak je to, jo?
5: Ano.
3: Aha, tak.
5: My už jsme spolu přes 20 let, takže
3: máme vám zatleskat taky.
5: No, to jsem chtěl. No.
3: O Židech se traduje, jaksi, že mají velice blízký vztah k rodině, že jim jde o rodinu. Traduje se dále, že mají smysl pro vzdělání, akcentují vzdělání, milují umění, hlavně hudbu, a umí to s penězi. Tak pojďme si přijít na to, jak je v tomhle směru na tom Arnošt Kolfám. Takže rodinný typ, zdá se, seš.
5: Ano,
3: asi vydatně.
5: Ano. Jsem výrazně rodinný typ, ano.
3: Akcentuješ vzdělání?
5: Trváš
3: na vzdělání svých dětí?
5: No tak jsem tomu nakloněn, tak říkají.
3: A jak se ti to daří, to, že seš nakloněn?
5: Ale tak ty děti, musím říct, rádi čtou, rádi se dívají na filmy, kreslí. No, mně by se víc líbilo, kdyby se z nich stali milionáři bez velkého přičinění, jo? Ale
3: to by museli něco zdědit, ale obávám se, že po Goldflamovi nebude co, že?
5: Nebude po mně nic extra. Ale jsou šikovní, jo, to musím říct. A dál?
3: Vztah k umění, ten je zjevný. A k hudbě? Jakou hudbu máš rád?
5: To je
3: spousta
5: zajímavá,
3: vynikajících muzikantů jsou opravdu
5: Židé. To je zajímavá Židé. Historie.
4: Já... A možná už máme jenom 30 minut.
3: Poněkud složitá.
5: Já jsem, když jsem režíroval v Polsku, tak jsem četl po volných odpoledních knížku Artura Rubinsteina, slavného, že jo, hudebníka, Moje mladé léta se to jmenovalo, jo, Moje mladé roky. A ke svému podivu jsem zjistil, že jedna kapitola je věnovaná mému prastříci Samuel Wolfovič Goldflam, který byl slavný neurolog ve Varšavě a po něm se jmenuje jedna nemoc. Goldflamová, ve lékařském slovníku to najdete, erb Goldflamová nemoc. Takže on přivedl toho Rubinsteina k židovství a ten Rubinstein jeho patrně k nějaké hudbě nebo k oblibě hudby. Já hudbu mám rád, miluju, mám všechno možný. Poslouchám od vážné hudby, oper, který teda taky rád zpívám sebou, a přes starý big beat mýho mládí, Cepelíny a Hendrixe a tak dále. Mám velkou sbírku starých ruských tanga ruský starý a židovský a arménský melodie a všecko možný. A jazz mám rád, blues a tak dále. Vlastně poslouchám všecko.
3: Tak a poslední kapitola, peníze. Goldflam a jeho vztah k penězům. Umíš je vydělat, umíš s nimi hospodařit?
5: No, tak bych to řekl kulantně, jak se říká, jo. Nežijeme zlé, poněvadž já jsem docela pracovitej, i nějakou korunu vydělám, ale jsou to peníze vydělané prací. Čili nemusím vám vysvětlovat,
3: že obchodního ducha
5: nemáš. Že to není nikdy žádná sláva. Obchodního ducha jsem se pokusil uplatnit po převratu, kde jsem investoval do... Jsem si říkal, láska bude vždycky, jo? Tak jsem investoval ty kupony do vulkánu Hradek nad Nisou. A to víte, co se tam dělá, že jo? A další polovinu jsem investoval, tehdy začaly ty tetrapaky do podniku, to mně přišlo takový příbuzný obal rozkoš. Jo? A vydělal jsem na obou teda 2000 korun. Čili nic prakticky. No. A tak to je ten můj obchodní talent. Obchodní, jo? Talent.
3: Marku, co ty a peníze? Ano. Tvůj vztah k penězům.
4: Tak určitě kladný vztah k penězům. Jsem rád, že právě mám to jak Arnošt. Řekl bych, že teď jsem v nějaký vlně po těch skoro 30 letech u divadla a u filmu, že teď jsem na nějaký vlně, která mi přinesla i trochu víc peněz. Pořídili jsme si chalupu, po který toužíme a hledali jsme ji 5 let. A myslím, že jsem docela hospodárnej, vždycky si nechávám na účtě, aby když, protože si uvědomuju pomývost tohohle povolání a počítám s ní, tak aby jsme 4,5 roku přežili. Tak takovej mám vztah k penězům.
3: A to není žít, podívej.
5: A to jsme na tom úplně stejně. No, no. Jo, jo. Možná, že těch 5,5 roku bych dal, no. No, no.
4: Tak to mám takhle nějak, no, s penězma.
3: Peníze souvisí s praktičností. Jak si ti praktičtí, jak si si ví víc rady, jsme praktičtí? Seš, Marku, praktický člověk? Asi ho ty na té chalupě říkáš, sám děláš, je to
4: tak tvoje
3: radost?
4: Tak já nejenom, že se starám nebo snažím se budovat tu chalupu, i když větší část budujou nájemní dělníci, ale co si udělám sám a potom ještě mám takovýho koníčka už dlouholetýho dneska, že mám loď a to vlastně už vlastně stavím nebo spravuju třetí loď.
3: Ta chalupa je blízko vody?
4: Ta chalupa je blízko vody a přímo u vody mám chalupáře dalšího kamaráda, který tam má molo, takže můžu parkovat i u chalupy, ale ono je to poměrně nepraktický, protože ten vejlet z Prahy ze Smíchova na tu chalupu, tím strávíš prostě 5 dní a autem seš tam za 45 minut.
5: No, takže seš rozhazovačnej v vlastně by se
4: to není rozhazovačný, protože já prostě tu vodu mám rád a my každý rok vyrážíme na 14-denní plavbu. A když si vlastně zpětně spočítám všechny investice do té lodě, do té údržby, do toho pronájmu, toho parkovacího místa, tak ta cena nepřevyšuje tu cenu, kdyby jsme si jednou za rok půjčili na 14 dní loď, protože ta cena je obrovská.
3: K našemu pořadu tradičně patří také písničky na přání našich hostů, tak teď zazní písnička na přání Arnošta Goldflama.

0: Zažil jsi někdy, v úvodu jsem o tom mluvil, Marka Daniela jako stand-up komika? Viděl jsi některý jeho výstup?
1: Neviděl, protože za prvé vlastně ani nevím kde.
0: To bychom ti poradili, no.
1: To byste mi poradili. Viděl jsem ho jako toho v televizi, v tom cyklu žertovném.
2: Tondu Blaníka, myslíš?
1: Blaníka, ano, to jsem ho viděl.
0: A to je specifický žánr, což jistě víš, stand-up komik, jaksi velmi improvizátorský večer.
1: Prosím tě, mě Marek nemusíš tomu exceluje
0: a ty
1: učit.
0: Seš taky svým způsobem stand-up komik.
1: Ne,
0: aniž to tušíš.
1: Já jsem dělal...
2: V podstatě my ti jenom nahráváme.
1: Já jsem dělal něco podobného, ale trošku jiného, protože se mě zdálo, že mě umdlévá paměť. Jo? A tak jsem začal dělat takové improvizované představení v Arše 3 roky za sebou a pak různě asi 50krát jsem to hrál. Jmenovalo se to Maniak, pak takový cykly po týdnu vždycky. Pak se to jmenovalo, pak další bylo Voyeur a tak dále. A masochista, jo. A vždycky jsem to hrál, ale připravoval jsem si jenom malý poznámečky den předtím a chtěl jsem, aby to mělo idej. Takže jsem to hrál, ale jak já jsem ukecanej, tak jsem to hrál prostě třeba i hodinu a půl, jo. A týral jsem lidi a otravoval s Davidem Zeithamlem, výtvarníkem. A tak jsem to dělal několik let. Bylo to velmi, bych řekl, pěkně reflektováno. Ale pak jsem řekl, že se mě paměť navrátila, ale už se zastrácí. A že už se o to nebudu pokoušet, tak jsem toho nechal.
0: Marku, byl pěkně reflektován Arnošt Goldflam i v pánské herecké šatně? Vyprávěl vděčně? No,
2: samozřejmě, Arnošt patřil k miláčkům obecně, nejenom v šatně.
1: Jako historkář.
2: Přesně tak, ale nejenom. Jako dobrý člověk.
0: Tak ty se v podstatě zapsal do povědomí lidí filmem Protektor, a to se tuším psal rok 2009, tak to je teď 10 let, co všichni vědí, kdo je Marek Daniel. Co následovalo?
2: No, to povědomí bylo fantastický, protože nevím, co se stalo, ale stalo se to i Janě Plotkový. Oba dva jsme po tom filmu hledali práci. Jo, jestli si všichni řekli, jako tak on je teď strašně zaměstnaný, jako dělal tu hlavní roli, tak asi vůbec nemá čas, tak mu ani nebudeme volat. A nebylo nic, jo, takže potom naštěstí přišlo od kamarádky, že jsme se oba dva chytli, Jana v hlavní roli a já v takový menší roli v seriálu Zázraky života. Takže jsme to překonali oba dva. No, Protektorem, já už jsem udělal spoustu věcí před

0: jedna série měla 14 až 16 dílů. Pak spousta...
1: A to se rodilo už s jasným záměrem, že Tonda Blaník bude Marek Daniel? Už když se to psalo?
0: Ano, no v podstatě ano. Za mnou přišel po zvolení Miloše Zemana poprvý prezidentem, kdy my jsme už s Markem Najbrtem a vlastně s celým tím týmem, s Benem Tučkem a s Robertem Geislerem vyráběli takový, že Zeman na Hrad nepatří, takový malý klipy, který mě podporovali Karla Schwarzenberga. A vlastně tohle to vyústilo v těch klucích, že už o tom dlouhodobě přemýšleli, jestli mají začít psát, že by mě chtěli oslovit tady do té postavy, jestli bych byl ochotnej tu postavu hrát. A na základě toho oni to začali psát. Napsal se první díl Sněhuláci, který jsme udělali zadarmo. Dali jsme ho na YouTube a čekali jsme, co se stane.
2: No a Havla hrál taky.
0: Ještě jsem hrál Havla, ano, ano. Hmm. Havla jsem hrál u Roberta Sedláčka, dokonce i dvě malinký role ve filmu, myslím, Sráči se to jmenovalo a Rodina je základ státu předtím, to byly dvě malý roličky. Ono toho bylo docela dost, já přiznám se, a že
1: omlouvám se ti,
0: trošku ty věci
1: všechno převálcoval.
0: Mažu z hlavy, no, tak to je fajn, že to převálcoval. Já mám na to jakoby trochu jiný názor, já to chápu, proč je to takhle výrazný, protože to jako funguje s tou realitou a když se to podaří, tak tyhle věci vždycky se těm lidem zapíšou do povědomí víc než ty jiný. A teda jedna historka za všechny. Stojím před hospodou ve Valmezu a přijde za mnou chlapík a říká: Nazdar, Tondo, dáme fotku, ne? Já říkám: tak jo, hele, tak dáme fotku, ale až mi řekneš, jak se jmenuji občanským jménem. On se na mě tak dlouze zadíval a řekl: zjistím. A odešel do té hospody, vrátil se za pět minut, říká: no Mára Daniel, dáme fotku, ne? Takže ano, souhlasím, Blaník je silnější než já.
1: Součástí naší rozhlasové hodinky z Ungeltu je také ukázka z archivu Českého rozhlasu. Tak v té ukázce teď poznáme Marka Daniela.
3: Franto, máš 4 áčka. To je okamžitej vyhazov. Seber se a vypadni. A Gábině dej pokoj.
0: Tondo, neblázni, ujede přece každej. Představ si, že bych byl Gábině nevěrnej, to by bylo výrazně nechutnější. Udělej to oficiálně, že jako ten týden, co jsem byl mrtvej, jsem byl někde na rekreaci s odborama.
3: Ne? A s Gábinou na Korfu jak pojedeš? Ti už žádná dovolená nezbyde.
0: Dáš mi náhradní volno a já si to pak nasloužím.
3: Proč bych to jako měl udělat?
0: Tondo, ze starého kamaráčovtu, vzpomeň, jak jsme v Konstantě, my dva se zlili tím třešňovým šampánem a jak jsme to tam těm Rumunům blbým zblili, ty chatky, i okna tam. Dej tím ani nešlo skrz to sklo koukat ven, jak Blažena nadávala, když to pak po nás uklízala. No ne, takový věci přece mají nějaký přesah. Neříkej, že ti jsem úplně volnej po tom všem.
4: Tondo, dej mu ještě šanci.
3: Tak jo. Vyzvedni si ve výčepu Gábinu a běžte rovnou na úřad. Starostovi jsem volal, je to domluvený.
0: To si mám rovnou vzít?
3: Není to dost jasný?
0: A pak vyřídíš ty mý absence?
3: Uvidíme.
1: Tak teď ti to zakryju, já tu mám napsáno, kdy se to natočilo, o co jde, na co si vzpomeneš ty?
0: Jediný, co si vzpomínám, že jsou mi ty druhý hlasy povědomí. To jako jinak mám úplnou, nevím nic.
1: Byl tam Martin Havelka? Se mi zdá,
0: jo,
1: že by jeden
0: ano,
1: hlas
0: ano,
1: mohl být.
0: To je možný. No. Povědomý hlas, ano, Martin to byl.
1: Tak já ti pomůžu, Český rozhlas, Studio Brno 2003. Režie Silvestr Lavrík, který je také autorem hry Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou.
2: Ne? Mýlíš se?
1: Mýlím se. Tak to se mýlí někdo, kdo mi to takto
2: autorem
1: napsal.
2: Je
0: to byla jenom nahrávka pro tebe.
2: René Levínský.
1: Aha, ano.
2: Ano, vedoucí divadla Nejhodnější medvídci, matematik, vědec, který pracuje na univerzitě, tuším, v Jeně nebo ně.

Já se k něčemu přiznám, mám to tu napsáno, opravdu režie Lavrík, autor Levínsky. Já jsem viděl na začátku L, tak jsem to přisoudil už tomu Lavríkovi. Pravdu má, samozřejmě Arnošt Goldfarb. Tak a teďka zazní píseň na přání Marka Daniela.

0: Marku, proč tahle píseň?
1: Tak to je píseň, která mě provází celý život a ten důvod je jednoduchý. Je obsažený v tom textu. Prostě to je krásný text od Ringo Čecha, tuším. A Bobek je můj milovaný interpret.
0: Potkali jste se osobně?
1: Já jsem ho viděl na jevišti, já si matně pamatuju, že mě máma vzala jednou do semaforu a vím, že jsem se na toho Bobka jako velice často díval na tom jevišti, protože moje máma byla, nebo je, ale když byla mladší, tak to bylo lepší, jako krásná ženská. A ten Bobek při těch písničkách po ní furt jel očima, takže já jsem se díval na Bobka, proč furt čumí na moji mámu. Takže mi utkvěl, ale to je všechno. Bohužel já jsem strašně toužil ještě ho chytnout na jevišti dokonce, když jsme se s mojí ženou brali, tak jsme se shodli na Pavlovi Bobkovi, my jsme dělali takovou velkou oslavu pro kamarády na takovým velkým lejně u jednoho kamaráda a shodli jsme se na Pavlu Bobkovi a věděli jsme, že to jistým způsobem reálný je, protože moje tchýně je spolužačka Pavla Bobka a byli velcí kamarádi a takže ona se o to pokoušela, nicméně on měl zrovna koncert ten den, když jsme mu zavolali hodně, hodně dopředu, tak to nešlo. Takže nakonec to dopadlo, že jsme se shodli na ještě jsme se nedohodli. Nakonec přijeli za náma taková brněnská alternativní, velice alternativní kapela, vlastně trochu navázaná na Hadivadlo, ano. Přes Karla Davida, což je vlastně textař a basák týhle kapely, tak jsme měli, ještě jsme se nedohodli, ale prostě Bobka miluju a další věc, že se to nádherně řve v hospodě, když přijde ta správná chvíle a začne takový to v dnešní době už přebouchávání se na YouTube, kdo tam dá teda lepší písničku, tak já většinou končím tímhle, no.
0: A teďka zalovíme opět v archivu Českého rozhlasu, abychom se setkali s Arnoštem Goldflamem.
2: Au, au, k čertu, co to? Schody. Schody přece musí někam vést. Jsou nějaké točité, tak ještě kousek. Sláva. Dvířka. A v nich klíč. Saber, broučku, saber, svoboda se blíží.
3: A pan Brouček se překulil po hlavě rovnou dovnitř klenuté místnosti.
2: No jo, ale jak se dostanu ven? Broučku, mysli. Když se dalo vstoupit dovnitř jedním obrazem, musí to jít. Beto. Je tu nějaká chodba? Haló, je tu někdo?
1: Teda Arnošte, obdivuji, jak tím hlasem umíš udělat tu velkou chodbu, jako ta ozvěna. To je fakt jako dokonalý.
2: Halo, za 20 let to taky dokážeš.
0: Halo, je tu někdo? Ano, jsme tu my a prozradíme, že ta ukázka byla z rozhlasové hry Epochální výlet pana Broučka do 15. století. Autor samozřejmě Svatopluk Čech. A nahrávka byla pořízena v režii Dimitrie Dutíka v Praze v Českém rozhlase v roce 2008. Takže to si už prorazil do pražského rádia.
1: No, 5 let po mně.
0: A jste vy kamarádi vůbec?
2: A jenom k tomu bych dodal poznámku. Já jsem předtím v divadle v Dlouhé vlastně výlety pana Broučka, teda tu roli pana Broučka hrával v režii Honzy Borny, bohužel zesnulého. Hráli jsme to 160krát, protože to bylo velmi navštěvováno a oblíbeno a taky já jsem to hrál teda výborně a dokonce psali v kritice, že těžko si představit Broučka jinak než v mé podobě teda, jo.
0: A promiň, Arnošte, ať hraješ, co hraješ, těžko si to představit jinak.
2: A k tomu vám řeknu jednu zajímavost. A já jsem říkal tomu režisérovi Bondovi, jsem říkal, jo, já ti to rád, když mě oslovil, zahraju to velmi rád, ale to víš, já mám fofr, musím se tam taky najíst. Budu mít nějaký pobíhačky, kdo ví co. A tak on mě tam skutečně do té role naordinoval sleďa a v jiné scéně grilovaný kuře. A sleďa mám rád dodnes. A když skončilo těch 160 repríz, tak jsem 2 roky nejedl grilovaný kuře. No, vůbec jsem to nemohl jíst. Bylo mě to odporný. Ale hrál jsem to teda rád, strašně rád toho Broučka.
0: Natáčíme rozhlasový pořad, takže se nabízí otázka, co vy a rozhlas. Ty jsi velmi plodný rozhlasový autor. Taky no, audioknihy tvých her.
2: Taky jsem na a i mých knížek pro děti právě, co jsem napsal, tak jsem taky z části domluvil. Nějaký večerníčky jsem napsal, asi 8, 9, nevím kolik rozhlasových her. A rád, když mě povolají do rozhlasu, tak rád se vždy dostavím, protože mě to baví teda velmi, jo. To je jiná disciplína, že člověk se opravdu nemůže ani nijak zatvářit nebo něco takového, že jedině
0: lidi
2: prostě
0: si tě představujou, víš?
2: Hlasem a ať hraje Hein nebo Daniel, představujou si lidi mě. Jo?
0: Marku, ty a rozhlas. Vítáš nabídky z rádia?
1: Strašně rád a dostávám jich málo. Já mám pocit, že prostě z nějakého důvodu, i když podle té nahrávky si myslím, že nevím proč.
0: Že je to škoda, viď?
1: Že je to škoda, ale
0: myslíme si to taky.
1: Z nějakého důvodu nevím. Prostě nějak, vždycky, když už tam jsem v nějaký dramatický tvorbě, tak vždycky to, mi to jde pomalu, nejde to úplně jako dobře. Asi kdyby se mi chvíli někdo věnoval a dal mi víc příležitostí, tak se pak rozjedu, ale prostě stejně tak jsem schořel úplně na dabingu, jako tam úplně jak
2: tam
1: papír.
2: Já ani nechodím vůbec.
1: No, tam jsem schořel jako papír, ale a ani bych to v podstatě nechtěl dělat, ale ten rozhlas mě od jako vlastně ještě než jsem věděl, že se budu zabývat divadlem, tak už jsem poslouchal rozhlasové hry a vždycky mě to fascinovalo. Fascinovalo, do dneška fascinuje, takže budu rád, když toho bude víc, ale nevím, prostě jestli mám nějakou barvu hlasu, která není tak zajímavá, nebo je taková...
2: Ale to je tím, tak já myslím, že oni tě člověka vždycky zařadí do nějakého šuplíku a pak tě tak využívají, jo, a nenapadne je, jako já třeba jednu dobu, že jsou hodnej pohádkovej dědeček, jo, a přitom já rád hraju takový hajzlíky, hodnej nejsou, jsou svíňa, jo, ale prostě... Tak oni si tak vás zařadí někdy.
1: Já jsem
2: někdy
1: přitom tak hodnej člověk a hraju sami svině.
2: No, tak se vyměníme, no.
0: Tak to byla hozená rukavice rozhlasovým tvůrcům. Je tu Marek Daniel a je tu Arnošt Goldfarb, nejen na ty svině, jak říkáš.
2: Ano.
0: No a tak čím žijeme dnes? Teď myslím profesně. Ty exceluješ na Prknech Ungeltu, to je přímo titul pro tebe.
1: Já si tady moc rád užívám představení Jak zabít komika, zrovna včera jsme ho hráli. A netočím nic. Já jsem teď udělal tohleto představení. Poté jsem ještě, jsme udělali po 25 letech komedii Della Arte 2 se stejnou partou. A to bylo 14-denní zkoušení a úplně jsem se dostal jako i v tom rodinném běhu trochu na dno. Tak jsem si řekl, že teď budu prostě pauzírovat. Takže teď pauzírovat. V dubnu mám 21 představení, takže...
0: To je opravdu vydatná pauza. Není to úplně,
1: ale jako přes ten den právě mám šanci, když děti jsou ve škole, tak se věnuju svým koníčkům a nic moc nedělám, ani nic nechystám. Ale teď na konci května, protože bohužel se nám nepodařilo se sejít jindy večer, protože chceme, aby to bylo přátelské setkání. Na konci května budeme mít přátelské setkání s tvůrci Blaníku a budeme přemýšlet o tom, co s Blaníkem dál.
0: Arnošt, co píše, které režie teď běží? Chodíš na dozory mimochodem?
2: Moc ne. Dřív jsem
0: chodíval...
2: A umíš
0: chodíval... být přísný dozorce, že dáváš připomínky
2: ne,
0: hercům?
2: Ne, poněvadž já jsem... Třeba se hrají tři moje kusy v Ypsilonce a já jsem přišel na dozor a vidím, že oni už si to převzali do vlastních rukou. Jo? A měl jsem několik připomínek, ale které jenom tak prosvištěli vzduchem. Jo?
1: Ale... Kouzli po nich jako po naimpregnovanej goretexovej bundě.
2: Ano. No a tak prostě moc nechodím, protože jsem si vzpomněl na slavného režiséra Evalda Šorma, který většinou už nikdy nepřišel na reprízu a předal to hercům a že je to jako jejich. Tak já to taky tak občas dělávám. A takže říkám, občas se hrají někde moje hry, tady některý i režíruju a pak je zanechám v rukou herců a potom taky si občas zahraju. To taky rád.
0: Hraješ vodníka přece v Lucerně.
2: Hraju například v dlouhé vodníka v Lucerně a to je, není velká role. Já jsem se s tím tak natrápil, že jsem se to nemohl vlastně naučit. Jo? To si nedovedete představit, jak něco, tam se ty věci jako opakujou, ty témat, a já jsem to nemohl dostat do hlavy. Natrápil jsem se víc, než kdybych hrál já nevím, krále Líra nebo něco, jo, prostě hrozný. Ale hraju to výborně. A teď jsem vydal dvě knížky, jednu povídky pro dospělí, podivné historky ze života a druhá...
0: To nemá podobnost s filmy pro dospělé.
2: Ne. Podivné historky ze života a druhá se jmenuje, protože bydlím pod Letohrádkem Hvězda, za ty léta se mě to vloudilo do hlavy, tak jsem napsal takovou pro děti knížku Hledání ztraceného, ale ne jako uprůsta času, ale Hledání ztraceného tatínka. Takže to teď vyšlo a napsal jsem hru, kterou budu režírovat v divadle Mana ve Vršovicích a chystám v Ypsilonce Doma u Hitlerů moju hru, která se hodně hrála, ale já jsem ji nikdy nerežíroval. A na podzim příští rok jsem byl osloven, což mě velmi potěšilo, budu režírovat v brněnském Národním divadle operu.
0: Operu.
2: Ano, Evžena Zámečníka, Ferda Mravenec.
0: No ale objíždíš také mezinárodní knižní veletrhy, tam si čteš dokonce v němčině, byl jsi v Lipsku, v Curychu.
2: Před 14 dnama v tom Lipsku jsem byl, před týdnem jsem měl dvě čtení a teďka dvě čtení v Curychu. Procházel jsem se po břehu Curyšského jezera, teď v neděli a v sobotu, a říkal jsem si, jestli už bych se na to neměl vykašlat a užívat si důchodu a procházet se až do smrti po břehu jezera teda.
0: Byla by to škoda.
2: Jak pro koho?
1: Přesně.
0: No my jsme přiznali, že jsme ročník 46, tobě bude, můžu prozradit brzo 50. Kluci, co děláme pro své zdraví? Já vás podezírám, že nejste moc sportovci.
1: Podezíráš mě správně? Já moc sportovec nejsem.
0: Co
1: já
0: děláš pro zdraví?
1: Snažím se líp jíst, než jsem jídával a míň pít, než jsem pívával.
0: To je hezká odpověď.
2: No, co já ty? Nepiju vůbec, mně přestal úplně alkohol chutnat, ale já jsem na to nikdy nebyl. Jo, můj otec měl takovou průpovídku se zdviženým prstem, vždycky říkal, my goldflamové se umíme bavit i bez alkoholu. Jo? A to je teda částečně pravda, taky musím říct, že taky s tou stravou, že mě třeba tolik nechutná maso, jako mě chutnávalo dřív. Nevím, čím to je. A tím, že nemám řidičák, tak co nejvíc chodím všude pěšky. Jo? Ale jinak...
0: To je tvoje jediná pohybová aktivita. Sport žádný.
2: Jak sport, sport.
0: Zaplavat si, zaběhat si.
2: No zaběhat ne, si. Zaběhat ne. Zaplavat, no tak koupu se rád. Jo.
0: Ve vaně.
2: No. A... No tak chodím, no prostě.
0: Marku, tvoje pohybové aktivity.
1: Pořídil jsem si elektrokolo.
0: Prosím tě.
1: Takže třeba konkrétně přes polovinu tohohle zkoušení jsem jezdil na elektrokole, který jsem si zapínal jenom na ten šílený letenský kopec. Tu elektriku a v podstatě...
0: Ostatní si odšlapal.
1: Ostatní jsem odšlapal, ale nejhorší bylo tady těch vašich jako D32 schodů míst tu jako 24-kolovou věc dolů a nahoru potom. Tak to byl asi největší sport z té jízdy. Ale jako vyloženě ne, tak jako teď se pomalinku vracím k 5 Tibeťanům. To je všechno.
2: No, a já jsem si pořídil...
1: Strašně bych chtěl běhat.
2: No, já ne teda.
0: Chtěj dál strašně běhat.
2: Já bych nechtěl běhat, ale pořídil jsem si ty hůlky, ty Nordic Walking a byl jsem třeba na velikým výletě v Šárce. Rázoval.
1: 2018.
2: Ne, před měsícem.
1: Bezva.
2: No?
1: Co plánuješ příští měsíc?
2: Do Šárky výlet.
0: Kluci, tak já vám děkuju. Tečkou za naším dnešním setkáním bude, a to už je tradiční v tomto pořadu, ukázka z rozhlasového studia. To vedle nás, to je opravdu rozhlasové studio, tak tam se my teď přemístíme a vy spatříte, jak se rodí rozhlasová hra. Ta ukázka bude ze hry Arnošta Goldflama, několik historek ze života Bédi Jelínka. Ta hra měla premiéru v roce 1995, režíroval ji tenkrát Arnošt Goldflam, hrál v ní Marek Daniel, nicméně ty tři postavy si teď, které zazní v té ukázce, musíme rozdělit úplně jinak. A sice ty budeš Béďa, já budu tvůj otec a ty budeš smrt.
2: To jsem já, Béďo. Smrt.
4: Co se stalo? Co se děje?
2: Pane Béďo, chtěl byste být v životě šťasten?
4: Už jsem byl.
2: Vy všemu uvěříte. Nikomu nevěřte, jenom mě. Zklamal se vás někdy?
4: Nesklamal, bohužel. Ale ani nepotěšil.
2: Já tady nejsem proto, abych těšil lidi. Za to ale o mě nikdo nemůže říct, že by se dočkal něčeho jiného, než co se ode mě čeká.
4: A proč chodíte pořád za mnou?
2: Ve vás je něco upřímného. Oblíbil jsem si vás.
4: Já jsem jenom člověk.
2: Přesto bych vám rád něco dal. Budeme spolu zápolit.
4: A co z toho?
2: Uvidíte.
0: Béďa!
4: Co je?
0: No bude oběd.
4: Ale tati, já nic nechci, nic nevář. Vždyť jsem ti říkal, že si něco vezmu sám.
0: Ale už je to připraveno, synku, už je to hotovo.
4: Já potom přijdu.
2: Odehrává se zápas způsobem, který smrt připravil. Volba způsobu je libovolná od ping-pongu až po pistole. Smrt, to jsou já. Vyhrál jste.
4: Tak co teď?
2: Mám pro vás odměnu.
4: Co to je?
2: Veliká věc. Na koho ukážete, ten se mnou musí jít. Toho musím vzít, i kdyby nebyl ještě jeho čas.
4: Proč to nemůže být opačně? Na koho ukážu, koho označím, aby s váma právě nemusel?
2: To nejde.
4: Tak radši nic. Když nemůžu být pánem nad smrtí, tak nechci být pánem nad životem.
2: Mnozí by si přáli, ale nikomu jsem to nenabídl, jenom vám.
4: Já o to nestojím. Bojím se toho.
0: No Béďo, co děláš? Chystám ti večeři.
4: Já nebudu, nemám hlad.
0: Tak já to zase odložím. Dám to do ledničky.
4: Dobře, dobře.
0: No tak už tam máš snídaní, oběd, teď i večeři.
2: Já jsem přišel pro něho.
4: Já to nechci. Ani jsem na to nepomyslel.
0: Co chcete?
2: Už je čas.
0: Smrt?
2: Už je čas.
0: Ale já bych to ještě chtěl říct Béďovi. Béďo, Béďo!
4: Uteč, tati!
0: Béďo, Béďa Jelínek!
2: Tiše.

0: No ano, a teď už je chvíle pro rozloučení. Já vám prozradím, že příště výjimečně vyrazíme z Ungeltu a natáčet budeme v Sedlčanech. Mými hosty budou Simona Stašová a šéf místních sedlčanských ochotníků Jaroslav Rebetný. Pro dnešek se s vámi loučí Arnošt Goldfarm, Marek Daniel.
1: Naschledanou.
2: Děkujeme.
0: A loučím se i já, Milan Hein. Naslyšenou.
3: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 120 let uplyne letos od chvíle, kdy se 25. září roku 1906 narodil na Žižkově Jaroslav Ježek. Geniální hudebník, skladatel a klavírista. Téměř nevidomý jazzman se do povědomí lidí zapsal především jako dvorní skladatel Voskovce a Wericha. Následující pořad vysíláme v souvislosti s kulatým výročím narození této hudební legendy.

0: Úvodní skladba okamžitě prozradila, komu bude patřit dnešní pořad, u kterého vás vítá Saša Vébrová a Vladimír Truc. Je to Jaroslav Ježek. Tento hudební skladatel, klavírista, dramaturg a dirigent orchestru Osvobozeného divadla, zakladatel moderní české taneční a jazzové hudby, se totiž narodil 25. září roku 1906. Takže jeho narozeninový dort by měl v těchto dnech 100 svíček. Je zvláštní, že tak významná osobnost měla na své cestě k úspěchu tolik překážek. Jaroslav Ježek trpěl od dětství šedým zákalem, po operaci na jedno oko oslepl, dokonce žil několik let v dětském slepeckém ústavu a pak ho ještě spála připravila o větší část sluchu. Řeknu vám, tolik protivenství hned na startu to může člověka položit. Nebo naopak vyburcovat k houževnatosti. U Jaroslava Ježka šlo naštěstí o tu druhou alternativu. A co víc, v jeho skladbách se našlo místo i pro humor a nadsázku. Jako je tomu například v písničce Tři strážníci.
1: Nehádejte se, prosím vás.
2: Nehádejte se, prosím vás.
3: Nehádejte se, prosím vás, teď.
4: Bu, kdo se hádá?
5: Já to nejsem.
6: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
7: Přes hubu, kdo tam půjde?
5: Já tam nejdu.
6: Jděte tam vy.
7: Aj tam jde on.
4: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš.
5: Nepůjdu.
8: No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.
9: Před strážnicí stáli platící. Tři strážnici asi ve tři v noci.

0: ta do ruky. Zatím, co se strážníci před strážnici hádali, zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku ukládají, strážníci raději před strážnici hádají.
1: Dejte si tu pozor!
2: Nehádejte se, prosím vás.
3: Nehádejte se, prosím vás.
4: Nehádejte se, prosím vás, teď.
5: Bu, bu, bu, kdo se hádá?
6: Já to nejsem.
7: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
8: Přezu, bu, kdo tam půjde?
9: Já tam nejdu.
10: Jděte tam vy.
11: Aj tam jde
12: on, no tak půjdeš, nebo nepůjdeš.
13: Nebudu.
14: No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

Jaroslav Ježek vystudoval kromě skladby taky hru na klavír. Dokonce se našel mecenáš, který mu zajistil roční stáž v Paříži. Tam ho naprosto okouzlil jazz a soudobá vážná hudba. To bylo v roce 1927. Ale nejvýznamnější setkání na něj čekalo o rok později. Byla to dvojice Voskovec a Werich. V jejich osvobozeném divadle zažil slávu i zklamání z tehdejšího dění u nás. Nevím, jestli také vypjaté chvíle rozhodování dokázal řešit vždy s úsměvem, jak hlásá jedna ze zdejších her. My si z ní poslechneme alespoň písničku Zakázané ovoce. Schválně zkuste hádat, komu patří ten jasný sopránek.

Tak já vás už nebudu napínat. Takovýhle soprán měla ve svých 21 letech Luba Hermanová, někdejší členka Osvobozeného divadla. Myslím, že když Jaroslav Ježek opouštěl v lednu roku 1939 Československo, aby se spolu se svými principály Voskovcem a Werichem uchýlil do bezpečí ve Spojených státech, určitě snil o svém návratu. Ten sen se mu bohužel nesplnil. Holt, každý najde to své nebe na zemi někde jinde. A my si ho připomeneme alespoň v hudbě, kterou do stejnojmenné hry napsal Jaroslav Ježek.

Ve Spojených státech působil Jaroslav Ježek jako sbormistr amatérského smíšeného pěveckého sboru, kromě toho vyučoval hudbu, taky se tu mimo jiné seznámil se svojí budoucí manželkou Francis. Ale takové skladby, jaké napsal do té doby, už nezopakoval. Chyběla mu jistě i inspirativní atmosféra, kterou dokázali vytvořit svými texty právě Voskovec Verichem. To platí například o hře Kat a blázen, ze které je slavná serenáda Svítá.

0: Když už jsem zmínila hru Nebe na zemi, nedá mi to, abychom si neposlechli ústřední píseň, zvláště když ji v rozhlase máme uchovanou v původním podání Vladimíra Šmerala.
1: Na Nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím, když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že nebe je na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho

V další skladbě z inscenace Nebe na zemi s názvem Buďte blahořečení se k Vladimíru Šmeralovi přidali i Voskovec Verichem a známý herec Jindřich Plachta. Tak si tuto operní parodii Jaroslava Ježka v klidu vychutnejte. Jako epilog ještě dodám, že Jaroslav Ježek se do vlasti nakonec přece jen vrátil, i když až po skončení druhé světové války, tedy víc jak 3 roky poté, co 1. ledna 1942 podlehl v nemocnici v New Yorku chronické chorobě ledvin. Jeho ostatky byly přeneseny na Olšanské hřbitovy. Důležité je, že jeho hudba je tu však s námi stále. To dokazuje i dnešní vzpomínka, kterou pro vás připravili Vladimír Truc a Saša Vébrová.

0: také. Mladý muži, to je těžké, jednak je to nad poměry, vzít do domu takový hladový krk. A pak i kdyby to šlo, musím být opatrný.
1: Má peněz dost,

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: narozeniny.
1: A vás, milí posluchači, zveme na jedinečnou narozeninovou oslavu.
0: Kdy? Ve středu 30. září od 14 do 15 hodin.
1: Kde? V Radiokafé Vinohradská 12.
0: Čeká vás skvělá živá hudba. Osobnosti, které znáte od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda, dorazí i herec Josef Dvořák, Marie Formáčková nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek.
1: Těšíme se na vás ve středu 30. září odpoledne na oslavě našich pátých narozenin. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si prosím rezervovat svoje místa.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. V tomto rozhlasovém seriálu jsme vám tentokrát v Českém rozhlase Brno pro vlny stanice Český rozhlas 2 připravili podobiznu muže s pozoruhodným jménem.
2: Bartoloměj Paprocký z Hlahol a Paprocké vůle.
1: I on patří do pestré skládanky naší doby předbělohorské a bez něj by se mnohé informace ocitly na nejistém podloží. Co na tom, že se u nás nenarodil, ani u nás svého života běh nezakončil, ale patří k nám.
0: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás budou provázet i dnešní 394. schůzkou na toulkách naší historii.
5: Svého úkolu se ujme i Jaromír Ostrý, režisér.
1: Na místě je ještě jmenovat autora knižní inspirace Petra Horu Hořejše a lze začít.
6: Čteme o tom národu slovanském, že všechny jiné svou slávu převyšoval, protože je svou statečností a hrdinstvím předčil. Seznávajíc se to naši předkové, všechno své dobré na tom zakládali, aby paměť nesmrtelnou po sobě zůstaviti mohli. Umění svobodné zanedbávali a opomíjeli. Písmům se žádným neučili a lehce je sobě vážili. Takového, který se jim zaneprazdňoval, za nic neměli, v čemž je ještě na ten čas někteří z jejich potomků následují. Žalostné je vzpomínat, že takové hrdinské skutky našich předků pospolu se nenacházejí. Jenom to je sepsáno, co sepsali cizí národové, kteří jejich zmužilosti okusili a jim byli poddáni. K čemuž já v pilnosti přikládám z historií rozličných jazyků v jednosebraných tuto v krátkosti všecky příběhy tohoto slavného národu slovanského.
1: No, zase jeden, kterého to popadlo, totiž snaha ukázat, jací byli naši staří předkové statní junáci.
4: I věru popadlo ho to a dost dlouho drželo.
0: Pravdu měl v tom, že na rozdíl od jiných národů si Slované na sepisování své historie nějak zvláště nepotrpěli.
4: A tak se do toho pustil on.
1: Poněkud však dílkem tímto svým i četnými jinými vzbuzuje dojem nepříliš životného profesora, sepisujícího tlusté tisícistránkové folianty, ve kterých prach a plíseň požírá neznámý, pro dnešního čtenáře již nevábný obsah.
4: Zvenku to tak v skutku může vypadat.
0: Leč zevnitř je tomu právě naopak.
4: Kdyby byl Bartoloměj Paprocký z Hlohova a z Paprocké vůle v skutku tím nezáživným patronem, proč by tak silně zajímal mnohem později otce slavistiky Josefa Dobrovského?
0: Historik Josef Jireček o něm napsal nejobšírnější českou studii.
4: A profesor August Sedláček z něho zase bohatě čerpal pro své monumentální dílo Hrady a zámky české.
0: A ještě jeden historik, Josef Šimák, ten zase Paprockého knihy nazval nejlépe vypravovanými českými kronikami.
6: Zahloubáme-li se do zažloutlých listů Paprockého spisu, nelitujeme námahy.
1: Přesvědčuje nás další dějepisec, doktor Karel Krejči.
6: Z drobných i delších zmínek autobiografických, roztroušených po předmluvách i vlastním textu všech těch děl, zábavných i vědeckých, rozvine se před námi poutavý, místy napínavě vzrušující, místy lidsky dojímavý životopisný román, odehrávající se na pozadí jedné z nejzajímavějších dob našich dějin. Kolem Paprockého plasticky vystupují jednou v ostrém světle dějinných akcí, jindy v sešeřelém přítmí soukromého života, postavy jeho velkých vrstevníků. Melancholický Habsburg na pražském trůně, renesanční typy ctižádostivých velmožů, blouznivý vyznavači pravdy boží, fanatiční bojovníci výbojné protireformace, dekadentně rozvrácení lidé počínajícího baroka, hledající rozřešení životních záhad v alchymistických pokusech a astrologických věžbách, tvrdí zastánci výsad šlechtických, bojovníci za absolutní moc panovníka či za naprostou převahu moci duchovní. Ti všichni zalidňují Paprockého dílo tak, jak obklopovali jeho pozemský život a pokračují na jeho stránkách ve svých smrti a zapomenutím dávno přerušených snahách a bojích.
1: Uznáváme pokorně, že takto košatě pojaté zhodnocení toho, co nám tady zanechal Bartoloměj Paprocký, nesleduje se věru bez námahy, leč my předpokládáme, že posluchači tohoto seriálu jsou přece jen z jiného těsta než tupí spotřebitelé prostých sloganů, šířených mluvícími hlavami na televizních obrazovkách.
6: Bartoloměj Paprocký se narodil někdy mezi rokem 1540. a 1543. v zemi Dobřínské, kdesi na východě.
1: Dobřínsko je území ve východním Polsku mezi řekami Vislou a Drvencou.
6: Pocházel z nepříliš majetné šlechtické rodiny. Mohl sice získat obvyklé vzdělání tehdejších polských šlechticů, studia na univerzitě a krátký pobyt na dvorech domácích magnátů. Po smrti svých rodičů však byl nucen vrátit se do rodných obcí svých rodičů, do Hlahola a do Paprocké vůle.
1: Vůle, polsky vůla, není nic jiného než naše lhota.
6: Sňatkem pak získal další půldruhé vesnice.
1: No, to si tedy moc nepomohl.
0: Protože jeho nevěsta byla v době svatby už dvojnásobnou vdovou.
4: A satiry jejího manžela jsou plné poněkud neomalených útoků na různé ženské neřesti.
0: Tak se vytvořila legenda, jak ta žena zlá, klevetná a neřestná dva manžely utrápila a třetímu celý život strpčila a hořkou žlučí proti všemu ženskému naplnila.
1: A mohla za to všechno?
4: Inu, Bůh suď.
0: Třeba paní Jadvize Kosobucké křivdíme. Třeba to v skutku nebyla její vina, že dva své muže k hrobu doprovodila a teprve třetí její výsku podědil.
4: A mohly to být také úplně jiné životní zkušenosti, které našeho Bartoloměje Paprockého přivedly k hlubokému poznání, že
6: na ženu zlou nenajdeš lékaře. Bys s apatikou snět i apatikáře.
1: No, ale přece jenom o čem si to vypovídá?
4: Inu, na každém šprochu. Prakticky hned po svatbě Paprocký svou manželku opustil.
0: Domů se sice vrátil.
4: Ale to bylo až 5 let po její smrti.
0: Před tímto návratem na své statky.
1: Na svého 3/4. Statku, abychom byli přesní.
0: Získal určitou diplomatickou zkušenost. Zúčastnil se totiž jako člen polského poselstva k Turkům.
4: Kde všudy ale tehdy bloudil, to věděl jenom on sám.
6: Žil zřejmě dobrodružným vojenským životem někde ve východním pohraničí.
1: Dozvídáme se od doktora Karla Krejčího.
6: V krajinách ohrožených tureckým vpádem. S bolestí se díval na spustošení pomezí své vlasti. Poznával jadrné typy pohraničních šlechticů, jejichž portréty kreslil výstižnými verši. Jistě sám nejednou tasil zbraň proti nevěřícím, snad se dostal s poselstvím až do Cařihradu.
1: No, nebude od věci taková malá ukázka toho, co Bartoloměj Paprocký spisoval a co sám dozajista z velké části i zažil. Jestli snad hned nepochopíte, kdo s kým proti komu vedl boj, netrapte se tím. Začasté to nevěděli ani ti, kdož byli tenkrát aktéry té vojny turecké, v níž se ku podivu prolévala nejen krev muslimská, leč i křesťanská. A to nikoli Mohamedány, nýbrž zase jinými křesťany.
6: Kníže Sedmihradský přitáhl na Poláky maje lidu na 7 000. A Poláci postavili se jemu na odpor toliko z 900. A nad nimi byl nejvyšší Potocký. A když již blízko od sebe napomínáni byli Uhři od Poláků, aby nebyli tak nákloní k vylévání krve křesťanské, ale aby raději statečnost svou do boje proti pohanům přenesli. Takové řeči Poláků vyrozuměli Uhři, že se oni strachují před množstvím lidu a počali domlouvati a je z bázlivého srdce štráfovati, škouce, ha! Nesmějí se kurvy potkati, z čehož Poláci jsou popuzeni k hněvu, hotovi byli k bitvě. V Valaši, jenž se v prvním šiku potýkati měli, kloboučky své na šavle položili a uhrům se poddávali. Což spatřiv Potocký kázal nejprve Valachy mordovati a potom udeřiti na uhry. Pročež vyskočilo něco Poláků na Valachy, kterýmž se znáti dali, že nejsou těmi, jakž je nazývali. Málo živých ušlo a ty nezdálo se jim za dobré honiti. Mnoho Uhrů pomordováno bylo. Téhož času ostřehomští žoldnéři vyjeli na Štráv až k Budínu, kdež veliké škody Turkům činili, odkud 400 kusů dobytka a koní výborných přihnali. Vyjeli pak i Turci z Pešti ve 200 koních, aby i oni nějakých profantů sobě našpízovali. Když ty vsi kolem Nových hradů plundrovali, obskočili je vojáci lověnčtí a téměř všecky pobili, neb málo který z nich utekl. Což činili i na jiném místě těm Turkům, který kraj plundrovali a zmordujíce jich kořist jim odňali.
1: Neboli blbost válečná, nekonečná v kostce. Pořád podle stejného scénáře.
4: Když se konečně po mnohých zkušenostech vrátil Bartoloměj Paprocký do svého rodného kraje, měl už docela slušné zabezpečení.
0: Otázku, kde k majetku přišel, zdali skrz mordování a špízování a plundrování, tu necháme stranou.
1: Raději se neptat.
0: Taky už vyměnil dobrodružství válečná za poněkud rozšafnější činnost hospodářskou.
4: Místo šavle se chopil pera.
0: A protože to péro bylo obratné, zjednal si nejen slávu, ale i přístup do kruhu stále vyšších a vyšších až k samotnému královskému trůnu.
4: Paprocký se stává hlasatelem slávy a velikosti šlechty ve chvíli vrcholu její politické moci.
1: Tenkrát seděl na královském trůně Štěpán Báthory.
4: A ten měl značné pochopení pro heraldickou práci pana Paprockého.
0: To pochopení bylo nejenom slovní, leč i finanční.
4: Takže Paprocký získává postavení téměř dvorního básníka.
0: Vedle šlechtické velebnosti velebí i majestát královský.
4: Alegorickými hrami vítá krále při vítězném návratu z válečné výpravy.
0: Opisuje nádherné dvorské slavnosti.
4: Pochlebuje královským úředníkům a dvořanům.
1: No jo, stačí jednou začít. A pak už to jde samo.
4: Šlo to a šlo to dobře.
0: A šlo to tak dlouho, až po dlouhém letu vzhůru musel nutně přijít...
1: Pád.
0: Ba přímo katastrofa, která na vrcholu úspěchu svrhuje nebohou oběť svou do příkopu bídy.
6: Bohyně štěstí Fortuna, která zavinila životní ztroskotání Paprockého, nebyla ničím jiným než personifikací společenského vývoje, který tak, jak Paprockého vynesl, opět jej z výše srazil. Nadšený pěvec šlechtického stavu octl se z nenadání mezi kolidvou sil, které právě zápasily o vládu nad evropskými zeměmi. Král Štěpán Báthory a nejsilnější osobnost jeho vlády, kancléř Jan Zamojský, po všech skvělých triumfech v politice vnitřní i zahraniční, rozhodli se oslabit moc magnátů, kteří svou silou ohrožovali krále. Jejich hněv obrátil se proti rodině Zborovských, jejíž jeden příslušník, bohatýrský a dobrodružný Samuel, byl za svůj starý, zdánlivě již promlčený zločin kancléřem jat a popraven. Jeho smrt na popravišti byla rukavicí vrženou ve tvář stavovské zpupnosti. V širokých šlechtických vrstvách se život i smrt pana Samuela staly legendou. Neskutečná byla jeho dobrodružství, která jej vedla až na Záporoží, kde se stal kozáckým atamanem a hrdinou kozáckých Dumek. Legendou byly vzrušující epizody jeho smrti, jak před popravou z hradního Cimbuří naposledy pozdravil májovou přírodu, jak starému věrnému zbrojnoši odevzdal šátek se žádostí, aby jej namočil v jeho krvi a odevzdal jeho synovi jako závazek pomsty. A touhou po pomstě okamžitě vzplál celý široký okruh jeho příbuzných a přátel. Bratři popraveného vozili cínovou rakev s jeho ostatky po šlechtických sněmech, vášnivě bouříce proti vrahům. Avšak ani král s kancléřem neváhali do důsledku probojovat boj za upevnění své autority. Uprostřed vášnivého zápasu Štěpán Báthory zemřel. a odpůrci kancléřovi se pokusili při nastávající královské volbě prosazením svého kandidáta znovu získat ztracenou moc a pomstit se. Tyto plány se však nezdařily. Kandidát Zborovských, jímž byl arcikníže Maximilián Habsburský, byl kancléřem poražen a dokonce zajat a na královský trůn zasedl Zikmund z rodu švédských Vasů. Straníkům Habsburským nezbývala než emigrace na zahraničních dvorech, především v tehdejším centru habsburské moci v Praze Rudolfa II.
1: Ano, příběh je to silný. A stejně jako je silný, tak je i zamotaný. Leč i když jej pracně a se značným rizikem nepochopení rozmotáme, nenacházíme soustažnost k osudu našeho stále ještě polského hrdiny.
4: Ale ona tam je.
1: V skutku?
4: No jistě, v poslední větě právě řečeného.
6: Straníkům Habsburským nezbývala než emigrace na zahraničních dvorech. Především
4: v Praze u Rudolfa.
1: A Bartoloměj byl straník?
4: Chápeme-li toto poněkud zdevalvované slovo jako termín pro člověka stranícího jedné politice a politikovi proti druhé politice a politikovi, no tak Bartoloměj stranil v uhrách Habsburkům a když tam dotyční ztratili moc a vládu a vliv, vzal raději nohy na ramena.
1: Do Prahy.
4: Paprocký se zkrátka nešťastně zapletl do prudkého víru vášnivého zápasu mocných tohoto světa.
0: On vlastně nechtěl být žádným straníkem.
4: Snažil se jaksi proplout mezi Skylou a Charybdou rozvážněných stran.
0: Ale nešlo to.
1: Co nešlo?
0: Zůstat objektivním.
1: Proč?
0: Protože patřil do rozsáhlého příbuzenstva pánů Zborovských, byl na to hrdý, že užívá stejný erb jako oni, těšil se jejich štědré podpoře.
1: A teď mu jeho příbuzného popravili.
0: Proto se Paprocký pustil do sepisování bojových pamfletů proti těm, které ještě nedávno velebil.
4: Staví se do řad těch, co straní Habsburkům.
0: A když to v bitvě u Byčiny habsburský arcikníže prohrál.
1: Prohrál to i Paprocký.
0: Nezbylo mu, než opustit slávu dvorského spisovatele.
1: A taky všecky zděděné, i ty vyženěné statky.
0: A odejít do vyhnanství a jíst tam tvrdý chleba z milosti cizích příznivců.
4: Odchází nejprve na Moravu, do země, kde vládnou Habsburkové a pořád doufá, že se brzy vrátí s vlajícími prapory domů.
1: Já, kde pak prapory? A vlající už vůbec ne.
4: Tato naděje věru stále víc a víc slábne a mizí. Konečně zapadá úplně. A Paprocký se přizpůsobuje novému životu a prostředí. Zvyká si na úděl tuláka a vyděděnce.
6: Nevalchuj, bratře, této mé roboty. Těžší jest, nežli kopat krušec zlatý, dobývat z prachu dávno zašlých kostí a ještě větší zpráv jich a vzácnost, kterýmiž oni to panství šlechtili a jak jsou dlouho slavně živi byli. Odkud přišli, zač dary hojné brali od králů knížat, kdož po nich zůstali ctní potomkové v takové volnosti chválit se Krista v přesvaté svornosti. Jak jsou zasedli, tak se rozrodili. Věčně se ze zpráv těchto budou skvíti. Protož se nechtějí marnou řečí bavit. Radši můžeš-li co, radšiš lépe spravit.
1: Těmito slovy uvedl Bartoloměj Paprocký svoje zrcadlo slavného markrabství moravského.
4: Nejlepší obrana je útok.
1: Řekl si zřejmě ten dobrý muž.
4: A pro jistotu se hned na začátku pustil do všech možných kritiků.
0: Ostatně měl pro tuto svou práci vlivného a štědrého zastánce.
4: Olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského.
6: Slavné bylo toto království za spravování mocných a válečných králů a po všem světě bylo u veliké cti a pověsti držáno. Žádný se o ně zprosta pokusiti nesměl. Když pak monarchové a velicí svého světa potentátové se jich obávali, muselo v jistotě pravdivé býti, co se neničko básní a smyšlenou věcí lidem zdá, že totiž Moravci nad všemi okolními královstvími a knížectvími panovali. tak každý odtud poznati může, jak veliké a mocné toto markrabství bylo a jak potom a za jakou příčinou ke zkáze a proměně své přišlo.
1: Až na to, že si pan Bartoloměj občas pletl Moravany s Markomany, muselo jeho líčení slavné historie Moravanům věru lichotit.
4: Nezabývá se však pouze pány a rytíři.
0: Velký díl pozornosti věnuje i městům.
4: Především je to Olomouc.
1: Stanislav Pavlovský byl přece biskupem olomouckým.
0: Ale hned po ní si Bartoloměj vzpomněl na Brno.
6: Brno je město starožitné, pod kterýmž jde řeka Svitava a řeka již Dubravius jmenuje Svratka. To město z druhé strany je s horami skalnatými obklíčené a dostatečně před nepřáteli zdmi i jinými potřebami opatřené. Jest při něm postaven zámek, řečený Špilberg, nahoře dosti vysoké. Před lety město Brno po Velehradu první jméno mělo a velikými svobodami ještě od pohanských králů obdarováno bylo. Podle těch práv a svobod i Pražané sobě obdarování jednali, jak se to i v starých zápisech kostela pražského nachází.
1: Jak se k tomu Bartoloměj dostal, to už se nikdo nedozví, ale má pravdu, naše města se opravdu řídila podle kodexu neboli podle brněnského městského práva.
6: Nejvíce potvrzuje se veliká dávnost a vzácnost města toho tím, že od předních pánů, knížat a králů byly v něm kláštery a kostely založeny jako kostel na Tumně.
1: Pisatel myslí na Petrově.
6: Klášter Králové na Starém Brně založen byl královnou českou a klášter svaté Anny pány z Lomnice a klášter svatého Tomáše pány z Boskovic.
4: Bartoloměj Paprocký se rozepsal doširoka a napsal by toho o Moravě dozajista mnohem víc.
0: Jenže zanedlouho jeho velkorysý sponzor, biskup Pavlovský, zemřel. A náš potulný spisovatel, heraldik a básník si to namířil do Prahy.
4: Ta cesta nebyla nahodilá. Bartoloměj tu měl v úmyslu pracovat na obdobné knize, jakou se psal na Moravě.
0: V Praze našel podivnou, pestrou společnost.
4: Žil tady přímo na Pražském hradě jeho krajan, pan Michal Senživoj.
1: Povolání?
4: Jeden z nejslavnějších alchymistů své doby.
0: Zlato, které nenalézal ve výhni svého tajemného ohniště, dovedl obratně najít v královské pokladnici.
4: Paprocký tady poznal i bohatého pražského měšťana, pana Ludvíka Korálka z Těšína.
1: A čím pak se Korálek zabýval?
4: Stejným uměním jako jeho polský kolega. Jeho alchymistická kuchyně u Zlatého hřebene poblíž týnského chrámu závodila skvělostí svého zařízení se samou laboratoří královskou.
0: Bartoloměj byl pohostinně přijat i na zámku v Budyni, kde utápěl jmění jednoho z nejslavnějších staročeských rodů, pan Jan Zbyněk Zajíc z Házmburka.
4: No, a z Budyně se dostal pilný sběratel dokumentů šlechtické slávy na zámek v Bělé, který zrovna dobudoval pan Aleš Berka z Dubé.
1: Taky alchymista?
4: Nikoli. Skvělý velmož a dvořán, libující si v lovu a chovu nádherných koní. V té době však právě zkrušen smrtí své manželky.
0: Tuhle tu společnost se rozhodl Paprocký z vděčnosti za štědré pohostinství rozveselit a pobavit plody své můzy.
6: Muž jeden velmi silný jménem Bivoj vyšel na Kavčí horu, aby sobě kratochvíli učinil. A potkav tam svini divokou uchopil ji za uši, na hřbet svůj ji vložil a zanesl na hrad řečený Libín. Libuše kněžna divila se takové síle. Kaša pak, sestra její, vidouc takovou hrdinnou sílu Bivojovu, za manžela ho pojala. Narodil se potomně Bivojovi z Kaši syn Rodislav, kterému již za věku vzrostlého říkali někteří sviní hlava, protože jeho otec tu divokou svini na hřbetu přinesl. Na památku toho nosil Rodislav jako znamení své rytířské sviňskou hlavu. Když potom zbohatl, dožádal na knížeti svém, aby mu dopustil postavit hrad. Tomu dal jméno Rodov, podle jména svého, jenž byl potom zván Ronov. Když pak pro početnost potomků z rodu Bivojova erb ten rozdělen, pošel z toho kmene pan Oldřich z Valdeka, řečený Zajíc, který dal vystavěti klášter svaté dobrotivé z nebeského vnuknutí. Leže jedné chvíle času nočního na loži svém, událo se mu pohlédnouti a uzřel, jak dva muži při něm stojí postavy spanilé, kteří k němu promluvili z kouce.
7: Oldřiše, vstaň, připrav se a pojď za námi.
6: Tak šel. Hned je vítr uchvátil a nesl do jednoho hlubokého údolí, kdež byl les velmi hustý a ti muži svatí byli s ním. V tom dala se mu viděti velmi krásná panna, postavy slušné, jejíž to kráse a osobě nemohl se dost vynadiviti. A ti dva muži otázali se ho.
7: Vidíš-li tu svatou panu?
6: A on?
7: Vidím, ale nevím, kdo to je nebo odkud.
6: Odpověděli mu.
7: Jest to matka pána Ježíše Krista, kterou často vzýváš o pomoc.
6: On padl na kolena a v ten čas mu bylo poručeno, aby rozkázal na tom místě, na kterém ji viděl, klášter postaviti. A on hned vsednul na kůň, jel do Prahy, kdež králi Otakarovi vyjevil vidění své a žádal od něho povolení k vyzdvižení kláštera. Když je obdržel, sám svou rukou klášter pořádný založil.
0: Konec života prožil Bartoloměj Paprocký z Hlahol a z paprocké vůle na různých hradech a zámcích na Moravě a ve Slezsku.
4: Vrací se konečně domů a roku 1614. umírá.
0: Místo jeho hrobu není známo.
4: Ani Bohuslav Balbín, který po něm pátral, je nenašel.
6: Pouze jeho literární dílo zachová.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. V těchto dnech slaví 90. narozeniny básník, textař, herec, scénárista, moderátor a cimrmanolog Milon Čepelka. Za Český rozhlas Pohoda přejeme vše nejlepší a hlavně pevné zdraví do dalších let. Inspirativní postřehy Miloně Čepelky si můžeme poslechnout v následujícím pořadu Českého rozhlasu Pohoda právě teď.
0: Tandem. Hezký den vám přeje Jan Rosák. Právě v tuto dobu vás ostatně, jako už pravidelně, zdravím prostřednictvím rozhlasu a především tandemu. Ani dnes to nebude jinak, stejně jako to, že proti mě ve studiu už sedí můj nový spolutandemista, a tak mi dovolte, abych vám ho představil. Je to básník, textař, scénárista, moderátor a herec mnoha krásných, dokonce i krásných ženských rolí, Milon Čepelka. Já vás zdravím, pane Čepelko, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jsem rád, že jste pozvání do tandemu přijal, ale po písnice se dáme do zcela nepochybně zajímavého povídání.
3: Tandem Jana Rosáka.

0: Hostem dnešního tandemu je pan Miloň Čepelka. Pane Čepelko, vaše křestní jméno není tak úplně obvyklé.
1: Není, no.
0: Přičiněním koho v rodině jste ho získal?
1: Tak já nevím, jestli to byla maminčina zásluha nebo tatínkova, myslím si, že obou, protože když jsem se jich ptal, když jsem rozum nabral, no, a ptal jsem se, jak k tomu přišli, tak mi sdělili, že hledali něco, co by bylo trošku zvláštního. Nechtěli, abych byl po tatínkovi Vojtěch, tak hledali v kalendářích a tenkrát za první republiky vycházely takzvané kalendáře ke čtení.
0: Ano,
1: Večírkový a další,
0: ano,
1: že? A tam byl vždycky vedle sebe sloupec, který byl nazván katolickým kalendářem a vedle český. A v tom českém 31. srpna bylo Miloň. Dnes je tam, protože dnes to nemáme rozdělené, dnes je tam prostě Pavlína, zatímco v tom katolickém byl tehdy Raimund.
0: Vás úplně Pavlína. Vyšoupli?
1: Úplně mě vyšoupli, já vlastně tam neexistuju. No, ale ačkoliv znal jsem několik Miloňů v životě svém, mezi jinými třeba známý divadelní fotograf Miloň Novotný. Bydlel nedaleko nás dokonce, s tím jsme se znali.
0: Ale já vám řeknu, vy jste takhle získal úžasnou copyright vlastně, takovou ochrannou známku.
1: Ano, já jsem rád, že
0: no,
1: jsem takový divnej.
0: No tak divnej, to zvláštní, zvláštní.
1: Tak zvláštní, to je lepší, ano.
0: A myslím, že zvláštní je i to, že jste se nenarodil v žádném velkém městě, že jste vlastně, já to řeknu rovnou, venkován.
1: Jistě, vesničan.
0: Vesničan, z Pohoří je to tak?
1: Pohoří, ano, no. Pohoří. To je takový trojúhelník tří obcí, respektive dvou měst a jedné vesničky. Pohoří, jeden vrchol, Dobruška, druhý, Opočno, třetí. A když mě bylo 6 neděl, tak se rodiče z toho Pohoří, kde žili předtím 6 roků u mamičiných rodičů, se přestěhovali do toho Opočna. Takže já jsem vlastně Pohořák a Opočeňák zároveň, protože od 6 neděl být v Opočně, to už tam patřím.
0: No to už jo, to je jasně. To už člověk bere rozum tam samozřejmě. A navíc je to kraj takových těch písmáků a Elvěka, že jo, takhle.
1: A nejnovější akvizice je František Kupka, i když tedy není nejnovější, on se tam narodil roku tuším 1871, ale teprve v nové době, řekl bych, když už nevadí, že byl zakladatelem abstraktní malby a vlastně prvním, kdo se věnoval abstrakci ve světě, že a žil většinu života v Paříži, no Je to můj tedy nikoli sourodák, když já jsem z Pohoře, ale je to Opočeňák.
0: Tak je pravda, že jeho díla jsou trošičku víc teď ve světě ceněna než vaše, ale i tak si myslím dobrý. Jestli se nepletu, tak vy jste vystudoval vysokou školu pedagogickou.
1: Ano, to byla samostatná škola tehdy v 50. letech.
0: To nebylo v rámci žádné univerzity.
1: Ne, to právě se nějak odštěpilo od Univerzity Karlovy a po několika letech se to zase k Univerzitě Karlově vrátilo jako pedagogická fakulta, ale v době, kdy my jsme tam studovali, tak jsme byli samostatná vysoká.
0: A znamená to, že jste jako kluk nějak tíhnul k tomu prostě být, učit ostatní děti nebo...
1: No, abych pravdu řekl, tíhnul jsem k tomu, protože jsem měl kantory docela rád. Některé samozřejmě, některé méně. A říkal jsem si, co se mnou, co se sebou, no. A říkal jsem si, že to by se mi možná i líbilo. Pak se mi taky líbilo, líbilo být hercem. A tak se dá říct, že se mi oboje splnilo.
0: Všecko se vám splnilo. No. Víte, co je zvláštní? K tomu se určitě dneska dostaneme, kolik učitelů, bývalých tedy samozřejmě, se sešlo potom v divadle Járy Cimrmana.
1: No,
0: a k tomu se dneska určitě dostaneme.
2: Tandem glosuje.
0: Já odbírám jeden celostátní deník, tedy myslím noviny, a občas, když je tak pročítám, si říkám, proč to dělám, proč se takhle rozčiluju.
1: To úplně chápu.
0: Že jo, no. Tak teď se zeptám mého dnešního hosta, pana Miloně Čepelky, co vás takhle zaujme při četbě novin, rozčílí nebo natchne?
1: No já to mám jednoduché, já jsem denní tisk dávno vyloučil ze života
0: rovnou.
1: Svého rovnou, no. Protože jsem se rozčiloval velmi často a zjistil jsem, že mi to nesvědčí, tak jsem to zrušil. Co se mám dozvědět, se dozvím a rozčilovat se tím pádem nemusím.
0: Ono se to stejně k člověku donese někdy, to je pravda. Tak dobře, tak vezmeme to jinak, co vás zaujalo?
1: Já jsem byl před několika dny na takové besedě o poezii v církevním gymnáziu v Plzni. A Pak jsme přešli do kostela, tam byla taková akademie té školy, takže jsem tam také něco četl. Četl jsem tam kousek z písně o Viktorce Jaroslava Seiferta, kterou miluju. A pak jsem dostal dva dny na to mailem přípis od jakéhosi pana Václava Vorla, který organizuje občanskou aktivitu Občanská sounáležitost 2009. A mě na tom zaujalo to, že by rádi by vykročili k občanské společnosti, aby se zkrátka něco změnilo v této naší poněkud zklamané společnosti. A řekněme, nevím o tom nic víc bližšího, jenom se mi zdá, že by bylo dobře to podpořit a líbí se mi jejich základní první heslo. Neberte úplatky, nedávejte úplatky, nebuďte filiálkami politických stran, prostě neokrádejme se navzájem. A já jsem si vzpomněl, že vlastně to vychází z jednoho filmu našich cimrmanovských autorů, Smoljaka a Svěráka, z jejich prvního filmu.
3: Neber úplatky.
1: Hoď ho do stroje, no, nebo skončíš u chocholouška.
3: A to je ale veliká pravda, to vám řeknu.
1: A kromě toho je to prostě pravda, jaksi bez humoru, smrtelně vážně.
3: Ne, nesmrtelně vážně. Navíc opravdu, jaksi když člověk se do tohoto kolotoče dostane, tak vážně může ztratit rozum, protože ztrácí soudnost a ztrácí souvislosti potom.
2: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Je až, tak řekl bych, překvapivě zarážející, jak podobné osudy měli mnozí protagonisté slavného divadla Járy Cimrmana. Stejně tak můj dnešní host Milon Čepelka. Učil jste, tedy vystudoval jste pedagogickou vysokou školu, potom jste učil, pak jste nastoupil do rozhlasu, tehdy československého, jako redaktor. Ano. To samé Zdeněk Svěrák, jestli se nepletu.
2: No to samé, protože my jsme spolu od roku 1954, kdy jsme se potkali nikoli na přijímačkách, ale potom už tedy v prvním ročníku té vysoké školy, protože jsme oba dělali obor český jazyk a literatura. Takže my jsme opravdu staří přátelé. Neznali, předtím jsme se neznali vůbec.
1: Ne, myslím, potom, při studiu už.
2: Při studiu, ano, samozřejmě. Dokonce jsme při studiu i hráli ve vysokoškolském ochotnickém divadelním souboru pod režií Ladislava Smoljaka a Rudy Faltejska. Ruda Faltejsek to byl spolužák asi o 3 roky starší, který s tím Smoljakem byli vlastně oba dva byli takovými vedoucími činiteli toho souboru divadelního. My jsme hráli na Vinohradech v divadle Máj. To byl velice příjemný prostor, bohužel.
1: Myslím, že jsou tam sklady dokonce teď.
2: Něco tam je podivného. Vím, že jsme se potom po 90. roce i s divadlem naším Cimrmanovským o ten prostor zajímali. Chtěli bychom tam bývali rádi býti, leč no, na tom Žižkově jsme spokojeni, o to ne.
1: Ne, tak samozřejmě.
2: Ale prostě znali jsme ten prostor, tak jsme se tam...
1: Ne, možná, že křivdím divadlu Máj, možná, že se tam opravdu hraje, ale zpátky k vám. Ten rozhlas si myslím, že byl docela dobrou průpravou pro to, takovou živnou půdou pro to.
2: No, rozhlas byl skvělý a já prostě na rozhlas nedám dopustit. Je skvělý. Rozhlas je moje láska životní. Já jsem tam byl šťastný od roku 1961. A Zdeněk Svěrák tam byl šťastný od roku 1962, protože když mě můj tehdejší šéf armádní redakce Slávek Vondrášek řekl, že tam vlastně máme ještě jedno neobsazené místo redaktorské, tak jsem říkal, tak já vím o člověku, který by se sem dobře šiknul. Ano, a tak Zdeněk Svěrák po roce přišel a stal se mým kolegou. A tam vlastně to všechno vzniklo, protože mým starším kolegou byl zase Jirka Šebánek a ten vlastně přišel vůbec s tou myšlenkou to naše divadlo založit. Takže duchovním otcem toho divadla je Jirka Šebánek.
1: A ještě předtím byla Vinárna u Pavouka vlastně.
2: A to dělali zase oni dva, Šebánek se Svěrákem.
1: Tomu jste vy...
2: Ne, já jsem jenom se bavil tím, jak se bavili, když to psali, protože se z vedlejší kanceláře ozýval neustále smích a řehot.
1: Víte, a to je zajímavý, to mě zajímá, když se tvoří třeba věci pro divadlo Cimrmana, Járy Cimrmana, jestli pak se ti autoři tak přitom takhle baví.
2: Tak když tvoří pro divadlo, to vám nemůžu říct, protože u toho nejsem, ale když tvořili tu Vinárnu, tak to se teda přímo, to se dům otřásal, musím říct.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Jestliže je dnešním hostem tandemu Milon Čepelka, čili přední protagonista divadla Járy Cimrmana, tak možná, že někteří z vás čekáte, že mezi klasiky českého humoru teď zavítáme právě do divadla Járy Cimrmana, ale to zase pan Čepelka...
2: Ne, to by se mi zdálo, že je před Cimrmanován.
1: Já si myslím, že Cimrmana není nikdy zase dost. To s váma musím polemizovat, ale já vím, že vy prostě...
2: Skromnost nade vše.
1: To taky, skromnost nade vše. A jednak jste pořád in medias res, čili si možná taky chcete udělat takovou exkurzi někam jinam.
2: Ano, určitě, tak trošku kam? Odbočit. Kam? No, já nevím, možná, že nebudu, nebo určitě nebudu nějak originální, ale já miluju Felixe Holzmana. Miluju ho sotva od prvního spatření, od prvního poslechu až do úplného konce. Já si myslím, že on nikdy nešel pod svou laťku, i když ne všechno, samozřejmě se povede úplně na 100%, ale zkrátka, ať vyberete cokoliv, já s tím budu spokojen.
1: Já si vždycky říkám, že čekám, až někdo zpracuje nějakou sociologicko-společenskou studii o Felixu Holzmanovi, si rád přečtu, ale myslím si, že ne, že radši si ho budu poslouchat.
2: Bude to příjemnější.
3: dobrý den, pane Carboch.
4: Co pak tady děláte na lavičce?
3: Ale chci si tady jenom něco malýho zakousnout, víte?
4: Jo.
3: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
4: Myslíte sem na lavičku?
3: No tak kam jinam?
4: No tak jestli není moc studená zrovna?
3: To není, to ne.
4: Tak by si kdyby přised, no.
3: No.
4: Jo.
3: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
4: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
3: To chápu.
4: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
3: Tak.
4: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
3: No.
4: Jak je tohle možný?
3: To nevím.
4: No jo. Co vám hledáte?
3: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
4: Jste tady měl někde řízek?
3: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
4: Jsem někam na lavičku?
3: No, jsem rovna.
4: Jo?
3: Ano.
4: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
3: No to byl.
4: Jo?
3: No.
4: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
3: A víte, že to je možný?
4: Jo.
3: Proč se ptáte?
4: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
3: No jo, to je možný.
4: No jo.
3: A hřeje vás to hodně?
4: No dost vám.
3: Jo.
4: Asi jako, když sedím na něčem ovzátým.
3: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
4: Že jo?
3: Jo.
4: Já se o to již taky myslím, víte?
3: No jo.
4: Že kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
3: no
4: že jo?
3: Právě. To je mi taky divný.
4: No jo. Víte, co snad bude nejlepší? Asi stoupnu a koupnem se, ne?
3: Jo. To bude nejlepší asi. Jo, hejte, to je on.
4: Víte, co vám to říkal, já jsem se myslel. No jo. Tak si nechte chutnat, no jo.
3: Teďka jíst nebudu, víte?
4: Ne. Co mám, vy řízky nerad, nebo co?
3: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
4: Aha.
3: A nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
4: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
3: Tak to, že najednou nechcete.
4: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
3: Jo.
4: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
3: Co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
4: Psa? No tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
3: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
4: Ale jo, to já bych si dal.
3: Tady náhodou, víte,
4: no jo, tak
3: že...
4: to jo, to
3: víte,
4: zase...
3: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
4: To nevadí, to mě stačí, to je...
5: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Samozřejmě, že to hodně svádí mít jako hosta v tandemu Miloně Čepelku a nepovídat si o divadle Járy Cimrmana. Ale bylo by zase škoda, abychom neprobrali vaše další aktivity, protože to, že v divadle hrajete a že tam hrajete i nádherné ženské role, naprosto neodolatelnou matku Žílovou a nevím já co, paní Libuš, no prostě babičku teď třeba, že jo.
2: Babička je nejčerstvější.
1: To je nejčerstvější. Víte, já bych spíš teď možná chtěl zabrousit do vaší tvorby básnické třeba. Vy jste autorem několika knížek veršů, že?
2: No, to je pravda, ano. První byla už v roce 1964, pak byla dlouho pauza, protože v době normalizace, když byli zakázáni takoví mistři jako Seifert, Hrubín, Skácel, Mikulášek, by mě bylo bývalo velmi žinantní se vůbec pokoušet sedrát mezi tu takzvanou druhou vlnu, která nastoupila místo mistrů. A tak až v roce 1991 jsem vydal druhou knížku, která byla vlastně takovým výběrem z toho, co čekalo v zásuvce, až to bude možné. No a pak jsem se trošku rozepsal víc a byly to takové drobné knížečky a takové cykly jenom veršů. A poslední je Deník haiku, což na to jsem, no to je blbé říct to takhle, na to jsem hrdý, že? Ale je to krásná knížka, takže se mi líbí.
1: To je dobře. Kdo jiný by měl na člověka pochválit, než on sám, že jo? Ale vaše verše, vaše poezie je, teď to řeknu možná hloupě, seriózní. To není poezie, která by byla, jak si dada, dejme tomu,
2: no,
1: tak jako...
2: No, to je velmi lirická poezie, ano, ano. Taková smrtelně vážná, až smutná to. Skoro.
1: Až smutná.
2: A taková reflexivní prostě a taky nevýbojná, formálně nevýbojná. Já mám rád prostě starou formu, aby se to často i rýmovalo, aby tam byl rytmus a tohle všechno. Prostě mám to rád, je mi s tím líp, než s nejrůznějšími experimenty.
1: Že jo, mě taky. Přesto se zeptám trošičku, teď možná provokativně, vy si u poezie odpočíváte od toho veselého hraní, anebo obráceně?
2: Spíš obráceně. Já si u veselého hraní odpočívám od všelikých trablů, které si připouštím k srdci během, nebo připouštěl během toho života. On to nebyl zase tak úplně veselý život. Nás postihli třeba, když jenom tak sáhnu od dětství, všechny školské reformy, náš ročník. Takže nejistota byla a strach byl takovým, byly vůdčími takovými jaksi okolnostmi života mého a to není nic, nad čím by se člověk příliš radoval.
1: Studoval jste někdy herectví?
2: Ne, samozřejmě, že ne.
1: Ale no, samozřejmě.
2: Nikdo z nás nestudoval.
1: No já vím, ale já se ptám, protože když stojíte vy na jevišti se svými kolegy, tak u vás mám vždycky pocit, že jaksi to má trošičku takové jaksi herecké kořeny, že no. vy jste víc hercem než ti ostatní.
2: Podívejte, já nevím, ale říká se, že každý kantor je trochu herec.
1: To je pravda.
2: Takže když jsme měli tu průpravu kantorskou, no tak více či méně na to jeviště patříme.
1: To je pravda, na ty žáky. V těch lavicích to člověk vždycky musí trochu hrát.

0: volá. Tak když jsme si povídali o knížečce Deník haiku, Milun Čepelka tu knížku vydal samozřejmě nejenom jaksi se slovy, s básněmi, ale taky s krásnými ilustracemi.
1: No, proto jsem právě řekl, že je pěkná, jinak bych si to nedovolil.
0: A tohle to určitě rád slyší teď, jestli se nám povedlo telefonické spojení na druhém straně toho aparátu Jiří Hovorka, výtvarník z Českých Budějovic. Halo?
2: Ano, dobrý den.
0: Vás zdravíme, dobrý den, pane Hovorko. Dobrý den.
2: Já vás taky zdravím, zdravím pana Čepelku. A hned ty první věty mi udělali velkou radost, ale to už pan Čepelka takovejhle je nádherný člověk, kde skrze pozitivní, ten mě vždycky naladí.
1: Počkej, já jsem ti nevolal, nebo nechtěl jsem ti volat kvůli tomu, abys mě chválil.
2: Ale já bych to chtěl říct, protože takhle to vlastně je. Ale samozřejmě počkám si, na co vlastně mě voláš.
0: No, já bych se chtěl zeptat, jestli vás právě poezie Miloně Čepelky inspiruje k těm obrázkům, anebo že jste jaksi nezávisle na něm jste dělal, třeba tady vidím takovou krásnou selskou stavbu s bažantem, ale já si myslím, že to je asi inspirováno poezií, víte.
2: Tady je úžasný pro pana Čepelku cokoliv dělat je radost, protože on mi hned na začátku už u té první knížky, která se jmenovala Jen ještě jednou, kterou jsme dělali před Deníkem haiku, mi dal ohromnou volnost a nechtěl, abych já popisoval jeho verše, ale aby moje ilustrace byly prostě šly spolu a dělali teda dohromady nějaký příjemný pocit, ale aby nebyly jenom takové...
1: Aby si povídali.
0: Povedlo se, pane Čepelko?
1: Já myslím, že se to povedlo, no proto jsem si dovolil říct to, co jsem řekl.
0: Že je krásná ta knížka. Já si myslím, že je určitě. Pánové, oba dva můžete být na ní pyšní. Pane Hovorko, já vám moc děkuju, mějte se moc hezky.
2: Já vám taky.
0: Díky a pozdravujeme do Českých Budějovic.
1: Měj se prýma. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Tandemu s Janem Rosákem.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Už o těch takových těžkých chvilkách Milan Čepelka trošičku promluvil. Mám na mysli to, jak jste hovořil o těch nejrůznějších reformách školství, kterými váš ročník byl nucen projít. Ale možná, že to nejsou ty nejkrušnější chvíle ve vašem životě.
2: Ne, já myslím, že nejkrušnější chvíle, kromě těch nejsoukromnějších ztrát a tak dále, se odehrávaly v roce 1968, kdy nás navštívili takzvané spřátelené armády a my jsme ve svém studiu v armádním rozhlase na Vinohradech.
1: Bylo ve Hvězdoslavově ulici?
2: Tenkrát Hvězdoslavově, nyní opět Dykově. Jsme celý týden prostě bydleli, spali, vysílali. Pak jsme dostali státní vyznamenání, tedy nejen my, ale Československý rozhlas, že, za toto vysílání. No a pak se situace změnila a vysílání bylo označeno za ilegální a my jsme věděli po roce, že zůstaneme-li jaksi bez pohybu, takže brzy rozhlas opustíme nuceně. A tak jsme udělali to, že jsme ho opustili dobrovolně a velmi aktivně. A to bylo dobře. Ale byly to krušné chvilky, protože to rozhodování, to zkrátka není jednoduché.
1: A já jsem ještě sám, taky.
2: Pardon, já jsem ještě sám zažil jednu takovou ještě krušnější, a to v době toho vysílání toho týdne, kdy přišla zpráva, že už nás objevili a že se tam blíží sovětské tanky. A bylo to večer. Takže všichni kolegové usoudili, že je potřeba jaksi vyklidit pole. A já, protože jsem byl jediný svobodný a bez rodiny, tak jsem se pochlapil a říkám, já tady zůstanu a odvysílám to až do té půlnoci. No a když mezi tím přijedou, no tak uvidíme, co bude. Tak oni odešli a jsem tam zůstal sám a bylo mě opravdu poněkud jaksi napjatě, abych tak řekl. Naštěstí se ta zpráva ukázala jako falešná. Žádné tanky nepřijeli, kolegové se vrátili. Dneska na to vzpomínám s úsměvem, ale tenkrát jsem byl připraven na nejhorší. A říkal jsem si, no tak v nejhorším případě tvůj život skončil, kamaráde.
1: No, to vyznamenání, to se potom bohužel změnilo spíš na stigma.
2: No, jistě to. Já jsem pak dobře 10 let nesměli jsme překročit vůbec práh rozhlasu.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Co se bude dít nového v divadle Jary Cimrmana, tak to by pochopitelně Milan Čepelka teď možná mohl naznačit, protože se sem tam určitě něco prosákne, jestli pak náhodou dvojice Smolek Svirák něco píše, ale spíš asi teď ne, že?
2: Já bych o tom nemluvil, protože já nemám co naznačovat.
1: Dokonce ani.
2: Respektive musel bych naznačit, že zatím stále ještě platí, že České nebe
1: je poslední.
2: Je poslední.
1: Ano. Takže v tomto smyslu nebudeme nic předbíhat, ale spíš u vás. Vy jste autorem kromě básnických sbírek taky rozhlasových, televizních her, dokonce pohádky.
2: No taky píšete? Všechno. Já jsem snad zkusil úplně všechno, kromě nějakých vážných esejů.
1: A co vás baví nejvíc v té spisbě?
2: No asi mě nejvíc baví ty básničky a písničky, ale musím říct, že když jsem před těmi x lety, prakticky v 70. letech, když jsme nesměli nic a drželo nás nad vodou jen to divadlo, tak jsem se rozhodl, že napíšu prózu a napsal jsem takovou novelu. Bavilo mě vstávat každý den jako profesionální spisovatel brzy ráno v 5:30 a psát pravidelně každý den 2 až 3 hodiny. A byl jsem sám na sebe zvědav, jestli to zvládnu, jestli tu novelku dokončím. Dokončil jsem ji, samozřejmě jsem věděl, že je nevydatelná, protože tam šlo také o vstup těch vojsk, ale potom před 3 lety jsem konečně dostal odvahu a nabídl ji jednomu nakladatelství a byl jsem překvapen, když oni řekli, ano, my to vydáme. Takže jsem dostal křídla a hned jsem napsal další prozbu prozaickou knížku Příliš mnoho pohřbů, a to jsou takové povídky, které dohromady tvoří vlastně taky takovou novelu. Takže se nedá říct, že jenom ty básničky, tohle to mě bavilo taky, ale pravda je, že musíte mít větší takzvaný sit flash, to se musí prostě vysedět, zatímco ta básnička z vás třeba někdy vyjde i sama.
1: Jo, abyste svých 2000 slov napsal. Ale písňové texty jste taky zmínil. Mimochodem, někde jsem se doslechl, že vy jste spolupracoval s Jardou Uhlířem a pak vám ho přetáhnul Zdeněk Svěrák.
2: No, já jsem mu ho předal, když si usoudili, že si budou líp rozumět, protože Jarda i Zdeněk chtěli psát pro děti a já nějak pro ty děti. K tomu jsem se nějak nehlásil. Myslel jsem si, že to neumím a myslím si, že to neumím. Takže jsem mu ho předala a je to. A oni jsou spokojeni a já taky.
1: To, abyste byl spokojen celý tenhle ten rok, pane Čeplko, to vám samozřejmě přeju. Doufám, že nám bude teď pořád dělat radost v divadle Žižkovském, divadle Járy Cibrmana, kam rádi zase zajdeme. To je zajímavé, to je jak s tím Felixem Holzmanem. Hry Járy Cibrmana, tedy dvojice Smůlek Svěrák, se dají vidět několikrát.
2: To je na tom to nejzajímavější a nejkrásnější pro nás.
1: A já si myslím, nebudeme bádat, proč tomu tak je. Myslím,
2: ne, že to nebudeme, protože bychom to nevybádali.
1: Tak, mějte se moc hezky a zase někdy si třeba rádi popovídáme.
2: Děkuju moc, nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Všechny milovníky dechovky zdraví Vladimír Bernášek. Je symbolické, že naše dnešní setkání uvedené titulkem Trupte nám trumpety zahájila polka Ladislava Kubeše Trumpetisté. A kdo jiný by také na trumpety troubil, když ne trumpetisté? Ti, které jsme slyšeli, byli z kapely Veselka Ladislava Kubeše, která nám hrála. A teď si dáme valčík, Tuláček. Hudbu i text napsal Václav Bláha a zahrají a zaspívají České buchty. Tak pěkný poslech.

To byly české buchty a teď už čeká galánečka Kamila Bartáka. Nejprve v jejím podání uslyšíme verbuň, který na text Miloslavy Gurské složil Zdeněk Gurský a jmenuje se Kamarádi moji zlatí. Zaspívají Karel Hegner, Kamil Barták a sbor Galánečky. No je to krásné, že se může verbuňky jenom zpívat a nikdo už povinně na vojnu nemusí, i když o čem jednou budou ti dnešní mladí vyprávět, když nebudou na vojně, to nevím. No, možná o lásce, jak jim napoví další písnička v podání Galánečky. Blahoslav Smíškovský složil na text Václava Babuly píseň Lásko, kde se skrýváš. Zaspívají Alena Konečná, Karel Hegner a Kamil Barták. Ale už pojďme poslouchat, sám jsem zvědav, kde se ta láska skrývá.

Stále posloucháte Český rozhlas Vě Praha. Hrála nám a ještě hrát bude Galánečka Kamila Bartáka. Po zvídavé otázce, kterou nastolila píseň Lásko, kde se skrýváš, se nejprve vypravíme na Slovácko a potom do Vinohradu. To snad je docela dobrý program pro následující minuty. František Maňas a Bohumil Caha pojmenovali totiž svoji polku Slovácká. A potom si poslechneme valčík Josefa Růžičky nazvan Z Vinohradů. Obě skladby zaspívají Alena Konečná, Karel Hegner a Kamil Barták. Hrát bude, jak už jsem slíbil, Galánečka. Pozor, už hra.

Poslouchali jsme skladby v podání Kalánečky Kamila Bartáka. No zejména ta poslední o vinohradech byla docela inspirující. Nemyslím, že měla inspirovat k pití, myslím, že nás měla naladit hlavně ke zpěvu. Což se hodí, protože veselka Ladislava Kubeše nám teď zahraje polku Miroslava Císaře na text Vladimíra Sýkory nazvanou Zpívejte mládenci. Ale než budou mládenci zpívat, já už se musím pro dnešek rozloučit. Všechny vás od mikrofonu zdraví Vladimír Bernášek, dále hudební redaktor Milan Kašpárek a také režisér Karel Hodr. A veselka už hraje a zpívají všichni její zpěváci a možná, že i někdo z vás doma. Tak ať nám dobrá nálada dlouho vydrží.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: jste se, paní doktorko, ocitla právě v této minutě hostem pořadu, který je vysílán 10. rokem Týden co týden. My jsme 9 let spolu nevynechali, co by zpovědníci ani jediný z pořadů. Letos byla situace složitější a já jsem rád, že kolega mi korektně pohlídal místo v tomto kavárenském prostředí. Dobré odpoledne a můžeme vás uvítat.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
2: Paní doktorka Libuše Paukrtová, máte něco společného s lahůdkářstvím u Paukrta na Národní třídě, nebo ne?
1: No, mimo jména velmi málo, ale můj tchán, inženýr architekt Felix Paukrt, kdysi zjistil, že rodiny byly velmi vzdáleně příbuzné a obě pocházejí z Čermné ve východních Čechách.
2: Ale jinak vy jste z rodu někdejšího ministerského předsedy v československé vládě 1929-32, jestli se nemýlím.
1: Jste výborně informován. Můj dědeček z mateřské strany byl František Udržal, ministerský předseda.
2: Předtím ministr národní obrany,
1: pokud vím. Ministr národní obrany a předtím poslanec na Říšské radě ve Vídni a předseda Českého parlamentního klubu.
2: Pracovala jste vy někdy na nějakém ministerstvu, odečtuli tu současnou vaši etapu kariéry?
1: Ne, nikdy jsem nepracovala ve státní službě. Nikdy, ale byla jsem 35 let v mezinárodní službě, totiž v OSN a agencích v Ženevě.
0: Jste schopna to, co jste prožila, označit stejným slovem, které použil Ota před chvílí, a to je kariéra?
1: To je velice dobrá otázka, protože to je nesmírně sporné. Já jsem tam byla s cizím pasem a přitom jsme se vždycky snažili reprezentovat nebo pomáhat této zemi. To nebylo pro kariéru dobré. Služby bývalé ČSSR proti nám pravidelně intervenovaly a bývali by velice rádi, abychom buď tam vůbec nebyli, anebo měli jenom marginální posty. Nakonec se to nepodařilo. Můj manžel tam udělal velice krásnou kariéru.
2: Pardon, to byl také Čech?
1: Ano, byl dokonce nejmladším ředitelem odboru v agenci zvané ILO, čili Mezinárodní organizace práce. No a já jsem se tam podle rodinné tradice alespoň udržela. Mohu vám říci, že to nebylo vždy snadné.
0: Jsme rádi, že vás udržíme i tady, alespoň na hodinu, ještě jednou vás vítám.
2: Vítejte u nás.
1: Děkuji.

0: Paní doktorko, vy jste použila několikrát slova tam se samozřejmostí člověka, který se ohlíží za svým životem, jenomže naši posluchači ten váš život neznají. Tedy, kdy odchod, s kým, kam? Co bylo to tam?
1: Odchod v roce 48, protože to rodiče shledali nutný.
0: Jediný potomek jste byla?
1: Ne, měla jsem sestru a odcházeli jsme s maminkou a se sestrou po sletě v roce 48, ale otec už byl za hranicemi velice málo dní po únorovém převratu. Byl napřed v Rakousku, potom prošel Francií, Švýcarskem a nakonec jsme šli do marocké Casablanky.
0: Měla jste už natolik rozum pohromadě, co by mladá dívenka, abyste velmi dobře cítila tu pachuť i nutnost toho odchodu?
1: Velice velmi děkuji za otázku, tak to bylo. Moje největší drzost byla, že na konci školního roku 48, když jsem doufala, že tedy co nejrychleji odejdem, jsem na tabuli napsala: ono slavné, věřím i já Bohu, že po přejití výchři z hněvu za hříchy naše, na hlavy naše uvaleného, vláda věcí tvých se k tobě opět navrátí. Když jsem se potom se svým šéfem Soesen vrátila a stanula na Staroměstském náměstí, on vůbec nechápal, proč brečím.
0: Vy jste tenkrát myslela, že ten nápis vám usnadní cestu ven?
1: Ne, to byla čistá drzost.
0: Opravdu.
2: Studovala jste francouzštinu tady?
1: Ne.
2: Čili až potom v cizině, v Casablance, jste byla postavena před nutnost.
1: My jsme strávili rok ve Francii, než otec dostal v Casablance místo. A během tohoto roku jsem musela pilně se učit francouzsky.
2: Ale maturovala jste, jak tomu rozumím, už ve francouzštině a potom vaše cesta směřovala
1: do Paříže?
2: Ze Švýcarska nebo odkud?
1: Z Maroka.
2: Z Maroka.
1: Do Paříže na univerzitu. Tam jsem studovala školu politických věd, takzvané Sciences Po, kde dneska, ale již tenkrát, bylo velice těžké se dostat. Všechny zkoušky na numerus clausus, a to nejenom ta vstupní, ale všechny další.
0: To je ta líheň kariérních diplomatů a vládních úředníků?
1: Ano, tak by se to dalo říct. Mým kolegou byl pan Jacques Chirac, mým profesorem v prvním roce byl pan Georges Pompidou, pozdější prezident Francouzské republiky, a že jsem tam velice dobře poznala pana Michela Rocarda, někdejšího ministerského předsedu Francie, a řadu jiných lidí, kteří se objevují na prvních stránkách novin.
0: Mohu se ještě předtím, než se dostaneme k těm velkým mužům a velkým létům vaší kariéry, vrátit na okamžik k té Casablance? Mladá dívka, která se ocitla ve světě nejrůznějších lidí, vůní, koloritů, nejrůznější etiky kultury. Bylo to pro vás, když se ohlednete, něčím přínosné, že jste viděla, že svět není jenom česká zahrádka?
1: Bylo to nesmírně zajímavé. Po roce ve Francii, který jsme strávili u známých na zámku v Collonges-sous-Salève, kde hodnoty byly velice tradiční, kde jsme museli dávat velký pozor na to, jak se chovat, jakou poklonu udělat italské královně, nebo v té době vlastně již ex-královně. Jak jíst, jak se držet u stolu, jak zdravit, jak psát dopisy, chovat se jako člověk západní Evropy a staré kultury. Ta Casablanca byla něco úplně jiného, ale byla nesmírně zajímavá.
0: Vracíte se tam někdy?
1: Vrátili jsme se tam už jako turisté a je to tam krásný, přirostlo mě to k srdci.
2: A propos, když hovoříte o vašem ročním pobytu na zámku ve Francii, čím byl otec vlastně?
1: Můj otec byl diplomat, po roce 48 byl v soukromém sektoru a v roce 56 se stal úředníkem Vysokého komisariátu Spojených národů pro uprchlíky.
2: Měli rodiče jasno v tom, čeho musí dosáhnout dcera Libuše?
1: Snad měli. Ale byli velice tolerantní a nijak nás neomezovali.
0: To znamená, že chtěli něco jiného, než to, co jste nakonec vystudovala?
1: Ne.
0: No to se jim to bylo lehce tolerantní, když jste poslouchala.
1: Já nemyslím, že jsem poslouchala. Exil byl natolik tvrdá zkušenost, že bylo jasné, co kdo chce dělat, protože to bylo to, co může dělat. Na co se hodí, co se mu poštěstí.

0: Vraťme se k tomu, co jste nadhodila, paní doktorko. Elitní škola v 50. letech,
1: ano.
0: Mezi spolužáky Čahoun jménem Širak. Několik
1: ano.
0: menších velkých mužů, do budoucna tedy míněno. Jak se k vám chovali? Vy jste měla v té době československé občanství?
1: Žádné. Já jsem byla v té době takzvaný apatrid a měla jsem pas pro uprchlíky Spojených národů.
0: Mm-hmm. Byla jste v tomto smyslu raritou v té škole?
1: Víte, že nevím. Já totiž jsem tam přišla s francouzskou maturitou a nikoho by bývalo ani nenapadlo.
0: Zkoumat nebo se ptát. Čili jste byla považována za svého druhu Francouzku? Ne?
1: Ano.
0: To snad ne.
1: Ale určitě.
0: Byť s tímto jménem a příjmením.
1: Určitým způsobem ano.
0: A bylo tam hodně spolužaček, nebo to byla záležitost mladých mužů, ta škola tehdy?
1: Dost spolužaček.
2: O této škole se hovoří jako o něčem zcela výjimečném.
1: Víte, jakákoliv výběrová škola je vždycky výjimečná, jenom proto, že si vyberete z každého ročníku ty nejschopnější kandidáty. To není tak těžké. Prostě uděláte velice přísné zkoušky a vyberete ty nejlepší.
2: Vy jste, pokud vím, potom odešla do Brug, do krásného belgického města.
1: V Brugách byla evropská kolej, tak tam hrálo roli, že jsem byla z Československa. Vlády tehdejšího evropského společenství financovali tu pět, tu tři, tu dva studenty, zase na přísný numerus clausus, aby tam studovali. A mimo těchto studentů rektor Hendrik Brugmans rozhodl, že se tam uživí aspoň jeden student z té druhé části Evropy, které se bohužel začalo říkat východní.
2: A to jste byla vy?
1: A to jsem ten rok byla já.
0: Víte, mě by strašně zajímalo, kdybyste nám pověděla, jaká atmosféra vládla třeba na těchto školách. Byli to mladí lidé směřující, zase se nám to slovo vrací, ke kariéře, lidé, kteří už tehdy uměli hrát hry, to znamená být společenští, uhlazení, ale třeba si často myslet něco jiného. A nebo to byla ještě tehdy parta rozpustilých kluků a holek?
1: Především například na evropské koleji byly dost značné věkové rozdíly. Mm-hmm. Já jsem tam přišla i hned z Paříže po prvním diplomu.
0: To znamená ve věku?
1: V 22. A byli tam kolegové, kteří se tam dostali později a byli dost starší. Jedna věc byla úplně jistá. Že všichni chtějí do budoucí Evropské komise, která tenkrát ještě neexistovala.
0: Co byla pro ně tenkrát Evropa? Odepsali ten takzvaný východ?
1: Někteří ano, někteří ne. Rektor rozhodně východní Evropu neodepsal a ten udával tón.
0: To byla druhá polovina 50. let?
1: To byl rok 55-56.
0: Jak se tam odrazily maďarské události? Mělo to nějaký dozvuk? Začalo se přemýšlet o tom, že přece jenom svitne naděje?
1: Ano, ale já už jsem tam nebyla v 56. roce na podzim. Já jsem odtamtud odešla v červnu. Ale vrátila jsem se tam na návštěvu a mělo to velikánský impact.
0: Vy, která jste byla odtud, jste věřila, že se něco podaří v Maďarsku?
1: Doufala.
2: Znamená to, že vy jste byla z té tehdejší východní Evropy jediná studentka?
1: Ten rok.
2: Raritní.
1: Ten rok. Ale po mně přišel někdo jiný, každý rok tam byl někdo. Mm-hmm. A ne vždycky z Československa,
2: jistě,
1: samozřejmě.
2: Jistě, co si od vás slibovali? Nebo od toho, že tam je jeden člověk, takové semínko možná budoucí sjednocené Evropy i o tento kus světa?
1: No především mě nechali dělat seminární práce o naší zemi. Takže se ode mě dozvěděli nejenom pravdu, ale také, že si odnesli dojem, že kulturně patříme k západní Evropě.
2: Vy jste musela
1: to
2: být
1: bylo to důležité.
2: Ano, vy jste musela být nesmírně nadané děvče, protože ještě z Brook jste potom odešla do Londýna na business school, ano?
1: Na London School of Economics. Víte, když člověk získá jedno stipendium, je daleko snazší získat další, než když ještě žádné nezískal. Čím víc má člověk stipendií, tím snáze je získává, protože poroty nakonec si sami nikdy neúplně věří.
0: To znamená, že dají na to, co máte profesionálně, nebo tedy v tomto případě studentsky za sebou.
1: Za sebou, ano.
0: Teď jsem trošičku zmaten, možná i za posluchače. Šla jste za dráhou diplomatky nebo ekonomky?
1: Já jsem nevěděla, ale spíše ekonomky. Protože diplomatky to nepřipadalo v úvahu. Vždyť jsem neměla zemi, kterou reprezentovat.
0: Hmm. No a po londýnské škole bylo co?
1: Po londýnské škole byla Ženeva. Nutno říct si, že během studií na londýnské škole jsem se vdala a že to byl manžel, který dostal místo v Ženevě.
0: Takže jste ho následovala.
1: Takže jsme tam jeli spolu.
0: Proč jste si vzala Čecha?
1: Protože mě o to požádal.
0: Jak bývá ve vychovaných kruzích zvykem, vidíte? To je všechno?
1: A protože byl nejchytřejší, nejvtipnější, nejúžasnější, nejkurážnější, to je všechno.
2: Jak my všichni v očích svých žen býváme, viď?
1: Přesně tak.
0: Bez komentářem. Také dítě emigrantů?
1: Odešel sám, když byl vyloučen z právnické fakulty Karlovy univerzity.

0: Paní doktorko, my už jsme trošku zabrousili do toho vašeho rodinného zázemí, ale ne zcela. Ono sahá, jak je známo, až někde do 16. století. Dokonce jste někdy vyprávěla o tom, že by se dali vysledovat i stopy někde do počátku 16. století, 1500 a nějaké drobné.
1: To je pravda.
0: Ale nebyla to šlechtická rodina?
1: Nebyla. Byla to rodina selská.
0: To je ten background pro vaši ekonomii?
1: Nevím. Z tohoto selského backgroundu jsem si hlavně odnesla možnost pracovat mnoho hodin denně. Jinak filozofii jsem si z toho, myslím, neodnesla. Tu jsem se spíš naučila v té Paříži, v těch Brugách a v tom Londýně.
0: A propo, vy jste genealogicky šla těmi meandry až do toho 16. století sama, anebo jste to někde vyčetla z rodinných kronik?
1: To jsem vyčetla z článků, které se různě psaly, například k dědečkovým sedmdesátinám, aha, nebo v nekrologu a tak dále, který tenkrát vyšel v našem tisku, že?
2: Poslyšte vy dva, ze 16. století do 60. let století tohoto. Působíte v Ženevě a sledujete nepochybně Československo tehdejší doby, včetně ano? nějakých těch pokusů o trošku jiné nazírání na ekonomiku. O ta šik a tahle parta. Co ano? jste si o tom tehdy na dálku myslela? Že to má naději? Nebo je to prostě všechno omyl a nesmysl? Výcvik v marnosti, by řekli Angličané?
1: Oboje. Byl to ohromný pokrok. Mm-hmm. Byli jsme z toho nadšení.
2: Byli?
1: Věděli jsme, že profesor Šík zaměstnává v ekonomickém ústavu řadu velice dobrých ekonomů a že to byla jeho hlavní zásluha.
2: Čili v tomto smyslu jste tomu fandili?
1: Velice velmi. A když potom přišli, snažili jsme se jim pomoct. Ale že jsme se obávali, že to nemá budoucnost, je také pravda. Protože jsme si hlavně mysleli, že politicky to nemůže přežít.
2: Měli jste pravdu.
0: Vy jste se i následující léta potom v Ženevě zabývala ekonomickou situací ve východní Evropě. To znamená, že jste vsunula pod svůj odborný mikroskop politiku RVHP, ano?
1: Ano. Já jsem pracovala řadu let v Evropské hospodářské komisi OSN. Tato komise se scházela vždy na jaře a jeden z jejich bodů byla diskuse takzvané zprávy o hospodářské situaci v Evropě. Ta zpráva musela být napsána víceméně za 6 neděl. Za celých těch 22 let, co já jsem tam byla, se nenašel nikdo, kdo by byl vyslán odtud a dokázal tu svoji sekci napsat anglicky tak, aby šla víceméně do tisku. Jenom díky tomu jsem se tam udržela.
2: Že nikdo odtud za bývalého režimu nebyl tak kvalifikovaný, aby to dokázal. Z těch, které byl režim ochoten vyslat.
1: Z těch, které byl režim ochoten vyslat. Samozřejmě, tady byli vysoce kvalifikovaný lidi. Stále jsou.
0: Jakého druhu vlastně byly styky potom s lidmi, kteří přijížděli obhajovat českou anebo východní ekonomickou politiku?
1: Někteří se mě zdaleka vyhýbali a to byli ty slušní. Někteří měli speciální úkoly.
2: Naopak být s vámi to nejčastěji.
1: Přesně tak.
2: Já se zeptám ještě na něco širšího. Mohla jste se, evidentně ano, ale vysvětlete jak, spolehnout na to, že odtud máte dost údajů a že jsou věrohodné? Přece jenom jste byla pozorovatelem z dálky nebo spoza opony.
1: Znamenalo to nesmírné vypětí. Například já si myslím, že jsem byla jediný člověk, mimo teda mého manžela, který přečetl denně Rudé právo od proletáři všech zemí, spojte se, až po Oldřich
2: Šestka. Složení redakce.
1: Šéf redaktor.
2: Zvláštní koníček v Ženevě.
1: Zvláštní koníček. Ale stalo se mně, že právě jeden z těch vyslaných, co velice rád se mnou zapřed řeč, mi říkal, a paní Paukrutová, přijdete na Den spojených národů, bude tam mým Fialka. Já říkám, nebude tam mým Fialka. Pan Fialka onemocněl. Jak to víte? Přečetla jsem si to v Rudém právu.
2: Čili vám k analýze sloužil mimo jiné i denní tisk?
1: Časopisy jako plánované hospodářství, politická ekonomie, finance a úvěr a další. A studovala se mě, nečetla se mě, studovala se mě.
2: Když jste, jak Ota řekl, sunula pod svůj profesionální mikroskop ta všechna data, byla jste schopná se vždycky za každých okolností emocionálně odříznout od toho, že studujete fakta o zemi, která vás a vaši rodinu vlastně vyhnala svými zmínami?
1: Kdybych řekla ano, lhala bych. Ne.
0: Jakou jste vlastně viděla perspektivu, i tu vzdálenou, celé RVHP a hospodářského systému, se kterým jste se potom za kuriozních okolností dostala znovu do styku?
1: Manžel přišel s opravdu dobrou analýzou tedy celého sovětského bloku a hlavně Sovětského svazu v roce 83-84 a dokázal, že tedy situace je bezvýchodná. Protože,
2: hospodářský,
1: protože tam je příliš mnoho rozporů a že ten systém prostě je u konce. Že se to už může jedině hroutit. Publikoval to, byl nesmírně ostře napaden.
0: Kým?
1: Sovětským svazem.
2: Ano.
1: Bylo mu vyčítáno, že je lhář a podvodník a že nerozumí ekonomii. Načež mu generálně...
0: Pardon, paní doktorko, to bylo v odborném tisku nebo na veřejnosti nebo v sovětském tisku?
1: To bylo v sovětském tisku, v agentuře Novosti a hlavně to bylo publikováno v Ženevě.
2: Ale vy jste chtěla pokračovat. Načež mu generální
1: ředitel dovolil, aby na to odpověděl. Můj muž, který měl ohromný smysl pro humor, napsal 2 stránky a dlouho se tomu celá diplomatická Ženeva smála. Když přišel Gorbačov s perestrojkou, vůbec jsme nebyli překvapeni. To byla jediná možnost a také jsme doufali, že to je konec. Načež vám něco povím. Manžel zemřel bohužel v 87. a nedožil se, ale jakmile nastal listopad, někteří kolegové, kteří patřili bývalému režimu a neviděli mě ani když jsme spolu byli sami ve výtahu, pak za mnou přišli a řekli, jak to ten tvůj manžel věděl.

0: Já to vezmu z jiného úhlu. Vy jistě víte, protože teď tady žijete, že existuje jisté procento našich spoluobčanů, kteří třeba vůbec nebyli v komunistické straně, ale přesto se svým způsobem ohlížejí za minulou dobou s nostalgií. A to právě z ekonomických příčin. Říkají některé věci od zdravotnictví po důchody, já nevím, co mám říci, levnou cenu řetkviček, neberte mě za slovo, jsme měli jaksi zaručené, to nebylo marné, něco z toho se snad mohlo a mělo uchovat, říkají ti lidé. Co vy na to?
1: Že mě je trochu líto, jak se dělala hospodářská politika, řekněme od roku 94-95. Udělalo se spoustu chyb. Tady se dělala deflační politika, když se měl podporovat růst. Já bych do detailu nerada šla, ale myslím si, že to je ten hlavní problém.
0: To je obvinění na bedra České národní banky?
1: To je obvinění na bedra těch, kteří tenkrát rozhodovali o hospodářské politice jako takové.
0: Deflační politika, to znamená, že tu nebyla vůle k tomu pustit třeba trochu i inflaci a roztočit větší rychlostí podnikání?
1: Možná, že by to bývalo stálo za to, protože teďka máme inflaci stejně a budeme ji mít a přitom podnikání stagnuje. Je to škoda.
0: Čili v těch letech se podle vás začalo lámat nejenom zdejší hospodářství, ale i nálady některých lidí?
1: A nálady lidí, protože si uvědomovali, že nepokračujeme tak

0: práce a organizace práce zde měla řadu projektů, včetně toho mého. Spolupracovali jsme samozřejmě jako Mezinárodní organizace práce s Ministerstvem práce a sociálních věcí, ale já jsem byla zaměstnankyní OSN, aha, MOP v Ženevě a nikoli v onoho ministerstva. Od toho ministerstva jsem nabídku nikdy nedostala žádnou.
1: Setkala jste se někdy na vlastní kůži s tím, z čeho se nám i v této kavárně vyznala řada navrátivších Čechů? To znamená s jistým odstupem, s jistou nedůvěrou, s tím, že my Češi, na rozdíl třeba od Poláků, jsme velmi obezřetní ke své diaspoře?
0: Jistě, ale s tím počítáme. Víte, my jsme nikdy neztratili kontakt.
1: My Češi zvenku teď myslíte?
0: Ne, tedy řekněme úzký kruh mých přátel,
1: aha,
0: co jsme, řekněme, pracovali právě v OSN a agencii. My jsme dost dobře věděli, co čekat a hlavně měli jsme tu rozšířené rodiny. Věděli jsme, jak na nás ty rodiny reagují. Věděli jsme, že to bude těžké. Věděli jsme, že budeme přijatí, řekněme, s rezervou.
1: Rozporuplně.
0: Nemýlili jsme se a rozhodně to bylo spíš lepší, než jsme čekali.
2: Víte, mě vrtá hlavou jedna věc. Váš muž v roce 1983-84 předpověděl krach hospodářství v Sovětském svazu a tím vlastně v celém východním bloku, v RVHP a podobně. Mnoho chytrých lidí jistě vědělo o chybných politických krocích po 90. roce 93-94 a já se dovídám 96. Teď po bitvě každý generálem. Proč jste nepřišli s analýzou? Proč jste neřekli takhle ne, nýbrž takto?
0: Velice dobrá otázka, ale já mám dojem, že někteří to udělali. Víš, profesor Jan Švejnar, určitě. Profesor Švejnar říkal, že se má devalvovat. Mělo se devalvovat.
1: To je pravda. Znamená to tedy, že s reakcí odborné veřejnosti jste zpětně spokojena, ale nejste spokojena s tím, že nebyla tato reakce ve vládních kruzích vůbec brána vážně?
0: Že nebyla dost integrována do politiky stran v tomto případě.
2: Proč si myslíte, že to tak bylo?
0: Nikdo se, řekněme, za ty rady profesora Švinara a dalších samozřejmě nezasadil. Nebo nedost efektivně.
1: Paní doktorko, jak vidíte české hospodářství teď? Na co stůně, v čem je případná naděje na jeho uzdravení? Co dělat? Jak by řekl velký ruský spisovatel.
0: Velký ruský spisovatel, ano.
1: V jakém jsme stavu? Viděno širšíma očima.
0: Viděno širšíma očima a hlavně z ciziny. Nezlobte se, špatný.
1: Čili opravdu špatné, ano?
0: A začíná se to o nás psát. A to má dopad na budoucí investory u nás. Neumíte si představit, jak mě to je líto.
1: Viděno širšíma očima, v čem jsou hlavní problémy?
0: Ale no tak, restrukturalizace podniků, privatizace bank, právní předpisy, právní pořádek v podnikání.
2: To jsou všechno známé věci.
0: No jistě, ale v té cizině, v těch organizacích, co nás píšou, nepíšou nic jiného. Ale je potřeba s tím něco udělat.
2: A proč se podle vás tedy zatím, jestli něco dělá, tak ale velice pomalu? Je to zase otázka politické vůle nebo ano, politické neschopnosti? Něco
0: je to otázka politické vůle. No, banky měly být dávno zprivatizovány.
2: No dobře, co mělo být je jedna věc, ale teď jsme v roce 1999 a?
0: Vláda, myslím, to má na programu. Proč to bere tolik času, to mi není jasné.
1: Mě zneklidňuje jedna skutečnost, že ta předchozí vláda nebo několik vlád se rétorikou nazývalo pravicovými, čili já jsem od nich čekal víc než třeba od té současné, v těch krocích, které jste naznačila, ale byla to zřejmě jenom rétorika. Ve skutečnosti to byly takové středolevé vlády, ne? Těmi kroky, které udělali, či spíše neudělali. Vy jste jejich výčet nabídla. Tak co my jsme to, my Češi, zač? Chceme teda opravdu svobodný trh, nebo chceme takové to středoevropské zázemíčko, střihnuté ještě 40 lety socialismu?
0: Určitě chceme svobodný trh.
1: Ústy také nebo chceme, činy.
0: Také chceme právní stát. A ten tu nebyl. Ten, kdo řekne, že není špinavých peněz, vede ekonomiku nutně do záhuby, třeba zbyť i byl si to neuvědomoval.
1: Čekáte 10 let po převratu, po cinkání klíči od vlády sociálních demokratů, vlády generačně roztříštěné, nějakou naději plnou nápravu?
0: Je to velmi možné, protože já si této vlády velmi vážím a myslím, že příjemně překvapila.
1: To je váš názor ekonomky?
0: Je to můj názor, že si vedou celkem dobře.
1: Lépe, než jste očekával?
0: Lépe, než...

0: Cítíte tu zřetelný euroskepticismus a pokud ano, tak u koho a čemu vy fandíte? Jste se svým profesionálním záznamem z minulosti velkou apologetkou Spojené Evropy nebo máte jisté pochybnosti?
1: Tam, kde já se pohybuji, euroskepticismus není. Je jinde. Obyčejně pramení z určitého nedostatku informací. Co se mě týče, problém je vyřešen. My si prostě nemůžeme dovolit do Evropy nejít. Protože kulturně jsme součástí Evropy, vždycky jsme byli, a nemůžeme přeci se odstnout v situaci, kdy všichni sousedé budou v Evropě a budou z toho mít nemalé výhody a my tam nebudeme.
2: Co to říkáte, paní doktorko, vy přece jste žila v Ženevě a pokud vím, tak Švýcarsko v žádné Evropě není, Švýcarsko není ani v OSN.
1: To je pravda, ale jsou v Evropě.
2: A žije si dobře?
1: Žije si báječně a žije si z Evropy.
2: No dobře, ale nejsou ve strukturách.
1: Nejsou ve strukturách. Pro ně to není tak příliš důležité. Protože s jejich kantonálním zřízením, řekněme kanton Ženeva, je kulturně de facto Francie, že ano, některé kantony jsou kulturně Německo, některé kantony jsou kulturně Itálie. To je tak něco starého.
2: Kulturně.
1: Sui generis.
2: Kulturně.
1: Že Švýcarsko do Evropy velice velmi patří. A je úplně jedno, že tam není, protože kanton Ženeva, řekněme, nebo jakýkoliv jiný kanton, je v mnoha věcech tak nezávislý, že je nakonec jedno, jestli je vůbec ve Švýcarské konfederaci.
2: Dobře, ještě jinak. Je pro nás nutností účast v evropských strukturách, protože jsme chudý stát? Nevyplývá z toho ta nutnost?
1: To je velice dobré pozorování. Já si myslím, že to je to základní. To je jeden z těch důvodů, proč my si nemůžeme dovolit tam nebýt. Protože kdybychom tam nebyli, tak nám unikne strašně moc možností a možností pomoci, spolupráce, z které budou plynout materiální výhody pro naši životní úroveň. To Švýcarsko je jedna z nejbohatších zemí, ty by akorát financovali ty druhé.
0: Poslyšte,
1: a to oni moc dobře vědí. Oni totiž umějí bezvadně počítat.
0: Nemůže z toho, co jste teď vysvětlila, pramenit v nejbližších letech jistá ostražitost, měli odpor od těch nynějších chudších členů Evropské unie vzhledem k našemu přijetí? Oni přece od Portugalska po Řecko si spočítají, že když se bude dávat nám, oni o něco přijdou.
1: To je úplně pravda. Ale víte, ti zakládající členové Evropy mají pořád velikou váhu.
0: To zdravé
1: sice
0: jádro.
1: To zdravé jádro, přesně tak. A de facto, i když v mnoha situacích se volí jedna země, jeden hlas, přece jenom to, co rozhodnou ti původní členové, nakonec vždycky...
0: Má morálně větší váhu?
1: Má morálně větší váhu. Původní členové jsou všichni pro naši integraci do Evropy. Oni přeci od nás dostanou ohromný přínos. Tady budou mít fantasticky kvalifikovanou a s prominutím levnou pracovní sílu. To je přeci ohromný přínos. Tady je spousta lidského kapitálu. Náš školský a univerzitní systém naštěstí hlavně v technických oborech fungoval stále a fungoval výborně. Oni od nás dostanou spoustu věcí, know-how a taky kulturní tradice. Představuju si, že v hudbě, jak populární, tak klasické, se opět staneme konzervatoři Evropy. Jsme prostě lepší.
0: Takže je to dvousměrná dálnice.
1: To je určitě dvousměrná dálnice.

0: Jak teď žijete, paní doktorko? Částečně v Ženevě, protože tam máte maminku, pokud vím.
1: Ano.
0: Částečně v Praze, putujete mezi Černínským palácem, svým pracovištěm, kde pracujete od 8 do 8.
1: Ano, velice často.
0: A svým domovem. Máte tady svoji společnost?
1: Mám tu společnost, mám tu rodinu v Praze i jinde, třeba na Moravě. A mám tu přátele, které velmi obdivuji a jsem velice vděčná, že je mám.
0: Vy jste přece v Ženevě žili velice společenským životem.
1: Ano.
0: Čtyřikrát, ale... pětkrát do týdne návštěvy, anebo vy jste byli na návštěvě. A to je tady úplně jinak. Ten systém
1: tady to je
0: jiný, vidíte.
1: Trochu jinak, ten společenský život se odvíjí více v rámci úřadu, ale existuje velice bohatý a velice zajímavý.
0: Zajímavý, co je na tom zajímavého?
1: Že člověk poznává nové lidi.
0: A je to také obohacující pro
1: vás? A je to velice obohacující.
0: To říkáte trošičku potutelně?
1: Neříkám.
0: S ironií?
1: Neříkám. Já se usmívám na to.
0: No přece Ženeva je jakýsi politický, ekonomický pupek světa.
1: Není.
0: A vy najednou se
1: Není.
0: Odstnete... Není?
1: Ženeva je vesnička proti Praze.
2: Nepupíček.
0: To se mi nechce věřit, rozumíte?
1: Je tomu tak.
0: Tam se sjíždí diplomacie světa.
2: Možná, že vy dva teď směšujete dvě věci. Samozřejmě Ženeva jako taková je v podstatě proti Praze maloměsto, ale o tam měl na mysli ten mozkový tank, tu zásobárnu odborníků z různých zemí světa, kteří tam v ekonomice a diplomacii pracují. A s těmi jste se zřejmě stýkali.
1: Ano, s těmi jsme se stýkali, včetně řady nositelů Nobelových cen. Bylo to fascinující. A jsem vděčná osudu, že jsem to mohla prožít. Především ta ženevská možnost skončila, protože jsem odešla do penze. A v Praze si myslím, že je stejný potenciál a stejný okruh vynikajících lidí, které mohu obdivovat třeba za to, jak se chovali za doby totality nebo čeho dosáhli v těch nejtěžších podmínkách. Že jsem velice ráda, že mohu být tady.
2: Paní doktorko, když byste měla vyjádřit jakési stručné krédo, čemu v ekonomice věříte, co by to bylo z té zastánkyní bezbřehého volného trhu?
1: Nejsem.
2: Z té pro jakousi rozumnou mixáž? Co to je, v čem by se nám dobře žilo?
1: No já si myslím, že nemusíme hledat příliš daleko. Stačí se podívat od Rozvadova na západ a velmi rychle zjistíme...
2: To znamená německý model?
1: ...že sociální tržní hospodářství není tak špatné řešení. Já jsem, co se mě osobně týče, pro tento model.
2: Přestože Německo produkuje drahé výrobky, s nimiž má někdy problém na světovém trhu, právě protože to je to sociální tržní hospodářství?
1: To je problém, který je především snadno řešitelný pro dobré ekonomie, které oni mají.
2: Uh-huh.
1: A za druhé to nevyváží tu nutnost sociálního hospodářství.
0: Jak se stahujete k Francii dnes? Jako k zemi, ve které jste vystudovala, jejíž jazyk je vám samozřejmě po češtině nejspíš nejbližší. Ačkoliv, myslím, Ženeva je francouzsky mluvící a anglicky mluvící město. Tím, že je
1: Ženeva
0: to...
1: je francouzsky mluvící město a Spojené národy
0: řeč.
1: Mluví anglicky.
0: Tak.
1: A pracují anglicky. Takže já jsem napsala řadu knih anglicky a řadu článků anglicky.
0: Váš vztah k Francii a k francouzštině?
2: Je to druhý domov?
1: Je staré francouzské přísloví. Každý člověk má dvě vlasti, tu svoji a Francii. Tak toto cítím.
2: Teď možná trpčí otázka. Chybí vám manžel hodně? V těch letech zvykání si na původní vlast. Je tu s vámi?
1: Pochopitelně, že chybí.
2: Radíte se s ním?
1: Radím. Moc často.
2: Takový je život.
1: Ano.

0: Paní doktorko, umí se tady lidé oblékat a chovat v práci? Co mladé i, řekněme, trošku postarší dámy, chodí správně oblékány do těch vysokých úřadů? Vy to přece musíte mít zmapováno.
1: Děkuji za otázku, to bych bývala měla říct. Chodí a jak? Krásně, elegantně, bezvadně a nejenom do těch úřadů, ale i na ulici.
0: Co se skrývalo pod tím důrazem na slovo jak? Znamená to, že chodí až moc draze
1: někdy? Obdivuju, že s těmi prostředky, které tu jsou,
0: ano?
1: Tu ženy chodí tak krásně oblečené.
0: A muži umí se oholit a navonět?
1: Bez komentář.
0: A umí se lidé chovat? Myslím v práci.
1: V práci rozhodně. Jinak by to zasloužilo několik dobrých příruček, které by se nejenom napsali, ale také četli.
0: Co tím myslíte, paní doktorko, chování v restauracích nebo v metru, nebo co máte na mysli, když říkáte, že by se příručky hodily?
1: Všechno. Chování v restauraci, jak se chovat u stolu, chování na ulici, jak nepředbíhat, jak se nestrkat.
2: To přece je daleko hlubší problém to, o čem teď hovoříte. Přece je signifikantní, že v Rusku vás pošlapou, protože tam to vůbec neexistuje, něco jako bonto nebo něco takového.
1: Já si myslím, a je to velice málo originální, že až budeme mít za sebou 800 let demokracie jako Anglie, tak každý si do té fronty automaticky stoupne a potom před sebou řekne prosím.
0: Váš optimismus bych chtěl sdílet, paní doktorko. Děkujeme za návštěvu.

0: Naposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: cadeau de Ness.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
3: Četba z životopisné knížky Marka Twaina, Jak jsem byl klukem, nám na Pohodě připomene nejen zručný styl amerického novináře a spisovatele, ale také herecké umění Martina Růžka. Pěkný poslech.
4: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla 2 ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě 3 nebo 4, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo 4 tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly 2 obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 políček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane za Svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků. Jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou, a proto nastala konjunktura. Ale počase naši odjeli a ceny šly dolů. A trvalo řadu let, než se Jamestown zase zvetil. Tatínek tam koupil za $400 pěknou nemovitost, skoro 200 tisíc hektarů. Neprodali ani, když se odstěhovali, a byl jejím majitelem až do své smrti. Vždycky říkával, že za jeho života se ta půda nezhodnotí, ale že to jednou bude výhodné zaopatření pro jeho děti. Bylo v ní uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl a v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počase udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás, jeho dědice, odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte, ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, stáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Oboje je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti. Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá, a že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený a s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jí mi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty. Jak už jsem řekl, můj strýc John Quarles měl maličký obchod, ale byl také farmář a hospodařil na samotě 4 míle od mé rodné obce Floridy. Měl 8 dětí a 15 nebo 20 černochů a dařilo se mu i v jiných směrech, zvláště pokud jde o charakter. Nepotkal jsem dodnes lepšího člověka. Každý rok jsem býval na 2 nebo 3 měsíce jeho hostem, od svých 4 let, kdy jsme se odstěhovali k břehu Mississippi, až do 11 nebo 12. Strýce ani tetu jsem v žádné své knize nikdy vědomě nezužitkoval, ale jejich farma se mi jako spisovateli několikrát velice dobře hodila. V knížkách Dobrodružství Huckleberryho Fina a Tom Sawyer detektivem, jsem ji přestěhoval do Arkansasu. Šlo celkem o 600 mil, ale to nevadilo. Nebyla to zvlášť velká farma, snad necelých 1000 hektarů, ale dokázal bych ji přemístit, i kdyby byla dvakrát větší. Ve společnosti svých bratranců jsem tam rok co rok prožíval kouzelné měsíce. A to kouzlo zůstalo v mé paměti dodnes. Hluboké lesy, tenunká vůně divokých květin, skoky vyplašených zvířat, prérie, pustá a pokojná, a nad ní obrovský jestřáb, zavěšený na obloze za rozepjatá křídla, mezi jejich konečky prosvítala modrá klenba, ostružiny, divoké víno, oříšky, ořechy. To všechno si mohu ve vzpomínkách oživit natolik, aby to bylo tak skutečné jako tenkrát a neméně blahodárné. Dodnes vím, jak vypadá největší meloun, když si mezi šlahouny dýní vyhřívá na slunci svou naducanou kulatost. Vím, jak poznat, že je zralý a přitom ho ani trošku nenapíchnout. Vím, jak svůně vypadá, když se chladí ve škopíku pod postelí a čeká. Vím, jak vypadá, když leží na stole v síni a když se děti scházejí k oběti a ústa jim blnou. Vím, jak lupne, když do něho vjede špičkou velký nůž. A dodnes vidím, jak se pod ostřím rozevírá štěrbina, když si nůž proráží cestu na druhý konec. Vidím, jak od sebe odpadávají půlky a odhalují hojnost rudého masa a černých jader a srdce ani nebije. Hle, přepich pro vyvolené. Vím, jak vypadá malý kluk za metrovým krajícem melounu a vím, jak mu je, protože já byl u toho. Vím, jak chutná meloun, k němuž se přijde ve vší počestnosti, a vím, jak chutná meloun získaný lstivým uměním. Oba chutnají dobře, ale zkušení lidé vědí, který chutná nejlépe. Vím, jak vypadají zelená jablíčka a zelené broskve a hrušky na stromech, a vím, kolik zábavy skýtají, když spočinou v lidských útrobách. Vím, jak vypadají, když dozrají a rostou do pyramid pod stromy, a jak líbezné jsou a jak živých barev. Vím, jak vypadá v zimě zmrzlé jablko ze sudu ve sklepě a jak těžko se do něho kouše a jak z toho mrazu bolí zuby, a přece jak lahodné je navzdory všemu. Znám věčnou snahu starších lidí podstrčit dětem skvrnitá jablíčka a znával jsem kdysi několik způsobů, jak v této hře zvítězit. Vím, jak vypadá jablko, když se opéká a prská nad ohništěm zimního večera, a vím, kolik blaha z něho pochází, když se jí horké s troškou cukru a vykoupané ve smetaně. Znám jemné umění a tajemství, jak rozbíjet nejrůznější ořechy kladivem na žehličce a vysvobodit z nich jádro v celku, neporušené. A vím, jak ořechy za spojenectví zimních jablek, jablečného moštu a koblišků dokáží, že staré povídačky a staré vtipy starých lidí znějí jako nové, čerstvě a čarovně, a že se do nich jakoby kouzlem propadne celý večer dřív, než si všimnete, kolik času to vlastně uběhlo. A vzpomínám si na lovy v prérii a na hony v lese. Vzpomínám, jak jsme lovili veverky a divoké krocany a všechno možné, a jak jsme na tyto výpravy odcházeli ráno ještě za tmy, a jak přitom bývalo chladno a nevlídno, a jak často jsem litoval, že jsem zdráv a že nemohu zůstat doma. Troubení cínového rohu přitáhlo dvakrát víc psů, než bylo třeba, a byli tak šťastní, předháněli se a rejdili a povalovali děti, a všude bylo mnoho povyku pro nic. Stačilo však slovo a vypařili se do lesa a my se tiše táhli za nimi, obklíčeni nejasným smutkem. Ale brzy se vplížilo do světa šedé svítání, zapípali ptáci, pak vyšlo slunce a rozlilo do všech stran světlo a útěchu. Všechno bylo svěží a orosené a voňavé a život byl znovu dobrodiním. Po 3 hodinách pochodu jsme se vrátili na farmu, úplně utahaní, zmoření pod nákladem zvěřiny, strašně hladoví a právě včas, abychom sedli ke snídani. Bylo to pro kluky rajské místo, ta farma strýčka Johna a ta přepichová jídla. Když si na ně vzpomenu, je mě do breku. Smažené kuře, pečené sele, veverky, králíci, bažanti, divocí i domácí krocani, kachny a husy. Zvěřina rovnou z lovu, v dolečky. Horké lívance, pohankové lívance, horký pšeničný chléb, horké rohlíky, horký kukuřičný chléb, vařené kukuřičné klasy. Bílé fazole, zelené fazole, rajčata, hrášek, irské brambory, sladké brambory. Podmáslí, sladké mléko, kiška, jablkový koláč, broskvový koláč, dýňový koláč, jablkové knedlíky, brosková bublanina, další už jsem zapomněl. Nejúchvatnější na všech těch jídlech bylo asi to, jak se dělala. To platilo zvláště u kukuřičného chleba, horkých lívanců, pšeničného chleba a smaženého kuřete. Tyto jižanské speciality ještě nikdy nikdo v severnějších amerických státech pořádně nepřipravil. V tomto směru je sever proti jihu úplným břídilem. Na severu si myslí, že vědí, jak se peče kukuřičný chléb, ale to je hrubá pověra. Není snad na světě tak dobrého chleba, jako je náš, jižanský. A není snad na světě tak špatného chleba, jako je jeho severanská imitace. Ještě štěstí, že se na severu málo kdy smaží kuře. Tomuto umění se nelze naučit nikde severněji od jižanských států a nikde v Evropě. To nemám z druhé ruky, to ze mne mluví zkušenost. Kromě toho se Evropané domnívají, že zvyk podávat na stůl různé druhy čerstvého pečiva, dokud je pekelně horké, pochází z Ameriky. No, to je příliš široké zeměpisné určení. Je to zvyk jižanský a mnohem méně severanský. Na severu a v Evropě platí horký chléb za něco nezdravého. To je zřejmě další nepodložená pověra, stejně jako evropský předsudek, že ledová voda je zdraví škodlivá. Evropa ledovou vodu nepotřebuje a proto ji nepije. Ale je to asi škoda, že svět zavrhuje tolik dobrých věcí jen proto, že jsou škodlivé. Já osobně pochybuji, že nám Pán Bůh dal nějaké občerstvení, které by bylo při střídmém požívání škodlivé. Snad jen bacily. A přece jsou lidé, kteří se neúprosně ochuzují o každé krmivo, pitivo a kuřivo, které si nějak vysloužilo nevalnou pověst. Takovou cenu platí za své zdraví a zdraví je taky všechno, co za ní dostanou. Není to divné? Jako byste dali celé své mění za krávu, které vyschlo mléko. Když se lidské pokolení ujme nějaké pověry, nic kromě smrti ji nevykoření. Vzpomínám si třeba, že mi lidé dost často říkají, víte, že byste nevypadal tak mladě, kdybyste měl hlavu tak plešatou, jak by se na váš vysoký věk slušelo? Jak jste si udržoval tu hřívu? Co děláte, že vám nevypadává? Odpovídám jim, že podle mého názoru se mne vlasy drží, protože je udržují v čistotě, že si je pořádně míjí. Na toto mé vysvětlení mi odpovídají vždy a všude jednou jedinou neměnnou a hloupou větou. Voda vlasy ničí, protože v ní začnou hnít vlasové kořínky. A říkají to nikoli pochybovačně, ale rezolutně, což naznačuje, že toto téma prozkoumali a že o něm všechno vědí. Potom řeknu, a jak to víte? A můj informátor je bezbranný. Nemá potuchy, co mi na to odpovědět. Když se ho zeptám, jestli si zničil vlasy tím, že je máčel ve vodě, ukáže se, že si je ani tak často nemáčel, protože nechtěl, aby mu schnily kořínky a že tedy nemluví z vlastní zkušenosti. A když se ho zeptám, jestli osobně poznal takové případy, ukáže se, že nemůže uvést jedinký případ. Když ho pak nelítostně ženu pryč, nezbývá mu než konečně přiznat, že každý říká, že voda ničí kořínky vlasů. každý říká. No. A tak to máte s mnoha jinými názory a vírami. Je to divný a kuriózní a zajímavý osel to lidské pokolení. Ustavičně si myje obličej, oči, uši, nos, zuby, ústa, končetiny a zadní část a je hluboce přesvědčeno, že čistota je nejvyšší cnost hned po zbožnosti a že voda je nejušlechtilejší a nejspolehlivější strážkyní zdraví, naprosto neškodná, kromě jednoho jediného případu. Nesmí se přiblížit k vlasům. Vlasy jest pilně chrániti před čistotou. Čím víc o tom přemýšlím, tím je to podivnější. Každý si máčí a mydlí a drbe ruce před obědem, myje si je před večeří, myje si je před snídaní a ví, nikoli náhodou, ale z dávné zkušenosti, že pokaždé má ruce špinavé a že si je musí umýt. Předpokládá snad, že na jeho holé a nechráněné vlasy, obnažené stejně jako jeho ruce, špína nesedá. Předpokládá, že vlasy zůstávají čisté, zatímco ruce se bez ustání špiní. Platím za výstředního člověka, protože nosím bílý oblek, a to jak v létě, tak v zimě. Jsem tedy výstřední proto, že chci být, co do svého odění, čistý. Čistý ve špinavém světě. Absolutně jediný, čistě oděný lidský tvor v celém křesťanstvu na sever od trópu. A taky, že jsem. Každý oblek se za jediný den ušpiní. Právě tak, jako by se za tu dobu ušpinili ruce, kdyby si je člověk neměl vícekrát než jednou. Což by byla nedbalost každému slušnému člověku odporná, ale celý křesťanský svět se obléká do šatů tmavých barev. Za jediný den se ušpiní a špiní se dál a dál a dál, den za dnem a týden za týdnem, dokud nedoslouží. Na slavnostních banketech vypadají hosté v černých úborech ušlechtile a vznešeně, ale ty šaty mají často blíž k majetku nemovitému než movitému. Je na nich taková vrstva prsti, že byste je mohli osít a sklízet z nich úrodu. To mě připomíná, že jsem chtěl mluvit o farmě svého strýce Johna. Ale to už je vlastně jiná kapitola.
3: Slyšeli jste první díl z četby na pokračování z životopisné knížky Marka Twaina Jak jsem byl klukem. V roce 1970 z ní v rozhlase v režii Jana Kuneše četl Martin Růžek.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Dvacet let uplyne letos od chvíle, kdy se 25. září roku 1906 narodil na Žižkově Jaroslav Ježek, geniální hudebník, skladatel a klavírista. Téměř nevidomý jazzman se do povědomí lidí zapsal především jako dvorní skladatel Voskovce a Wericha. Následující pořad vysíláme v souvislosti s kulatým výročím narození této hudební legendy.

0: Úvodní skladba okamžitě prozradila, komu bude patřit dnešní pořad, u kterého vás vítá Saša Vébrová a Vladimír Truc. Je to Jaroslav Ježek. Tento hudební skladatel, klavírista, dramaturg a dirigent orchestru Osvobozeného divadla, zakladatel moderní české taneční a jazzové hudby, se totiž narodil 25. září roku 1906. Takže jeho narozeninový dort by měl v těchto dnech 100 svíček. Je zvláštní, že tak významná osobnost měla na své cestě k úspěchu tolik překážek. Jaroslav Ježek trpěl od dětství šedým zákalem, po operaci na jedno oko oslepl, dokonce žil několik let v dětském slepeckém ústavu a pak ho ještě spála připravila o větší část sluchu. Řeknu vám, tolik protivenství hned na startu to může člověka položit. Nebo naopak vyburcovat k houževnatosti. U Jaroslava Ježka šlo naštěstí o tu druhou alternativu. A co víc, v jeho skladbách se našlo místo i pro humor a nadsázku. Jako je tomu například v písničce Tři strážníci.
1: Nehádejte se, prosím vás,
2: teď.
1: Kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
2: Přes hubu, kdo tam půjde?
1: Já tam nejdu.
2: Jděte tam vy.
1: Aj tam jde on.
2: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
1: Nepůjdu.
2: No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.
3: Před strážnici stáli plakrící. Tři strážnici asi ve tři v noci. Strážnici tři byli v rozepři. Kdo zůstane hlídat na strážnici? A že se nepohodli, neměli pohodlí. Před strážnicí

0: Zatím, co se strážníci před strážnici hádali, zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho mysleli, proč se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku ukládají, strážníci raději před strážnici hádají.
1: Dejte si tu pozor!
2: Nehádejte se, prosím vás.
1: Kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednou hned. Přezubu, kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
2: Ať tam nebo, no tak půjdeš, nebo nepůjdeš.
1: Nebudu.
2: No tak paní, tak se o tom dohodneme.

Jaroslav Ježek vystudoval kromě skladby taky hru na klavír. Dokonce se našel mecenáš, který mu zajistil roční stáž v Paříži. Tam ho naprosto okouzlil jazz a soudobá vážná hudba. To bylo v roce 1927. Ale nejvýznamnější setkání na něj čekalo o rok později. Byla to dvojice Voskovec a Werich. V jejich osvobozeném divadle zažil slávu i zklamání z tehdejšího dění u nás. Nevím, jestli také vypjaté chvíle rozhodování dokázal řešit vždy s úsměvem, jak hlásá jedna ze zdejších her. My si z ní poslechneme alespoň písničku Zakázané ovoce. Schválně zkuste hádat, komu patří ten jasný sopránek.

tak já vás už nebudu napínat. Takovýhle soprán měla ve svých 21 letech Luba Hermanová, někdejší členka Osvobozeného divadla. Myslím, že když Jaroslav Ježek opouštěl v lednu roku 1939 Československo, aby se spolu se svými principály Voskovcem a Werichem uchýlil do bezpečí ve Spojených státech, určitě snil o svém návratu. Ten sen se mu bohužel nesplnil. Holt, každý najde to své nebe na zemi někde jinde. A my si ho připomeneme alespoň v hudbě, kterou do stejnojmenné hry napsal Jaroslav Ježek.

Ve Spojených státech působil Jaroslav Ježek jako sbormistr amatérského smíšeného pěveckého sboru, kromě toho vyučoval hudbu, taky se tu mimo jiné seznámil se svojí budoucí manželkou Francis. Ale takové skladby, jaké napsal do té doby, už nezopakoval. Chyběla mu jistě i inspirativní atmosféra, kterou dokázali vytvořit svými texty právě Voskovec s Werichem. To platí například o hře Kat a blázen, ze které je slavná serenáda Svítá.

0: Když už jsem zmínila hru Nebe na zemi, nedá mi to, abychom si neposlechli ústřední píseň, zvláště když ji v rozhlase máme uchovanou v původním podání Vladimíra Šmerala.
1: Na Nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteří. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi. Stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že nebe je na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho

V další skladbě z inscenace Nebe na zemi s názvem Buďte blahořečení se k Vladimíru Šmeralovi přidali i Voskovec Verichem a známý herec Jindřich Plachta. Tak si tuto operní parodii Jaroslava Ježka v klidu vychutnejte. Jako epilog ještě dodám, že Jaroslav Ježek se do vlasti nakonec přece jen vrátil, i když až po skončení druhé světové války, tedy víc jak 3 roky poté, co 1. ledna 1942 podlehl v nemocnici v New Yorku chronické chorobě ledvin. Jeho ostatky byly přeneseny na Olšanské hřbitovy. Důležité je, že jeho hudba je tu však s námi stále. To dokazuje i dnešní vzpomínka, kterou pro vás připravili Vladimír Truc a Saša Vébrová.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Taky nás posloucháte po těch internetech, ať je to jakkoliv a poslechem kdekoliv. Přijměte pozvání pro nadcházející dvě hodiny, kdy pro vás bude vysílat z Prahy, z historické karlínské budovy Českého rozhlasu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, je to oddych, i když to je někdy náročné. Jo, mimochodem, děkuji za pozdravení, e-maily, pohledy i dopisy. Jsem sice lump někdy na odpovídání, ale odpovím, vážím si toho. Mimochodem, aktivní adresa elektronická pošta jan.macoun@email.rozhlas.cz. Ještě jednou jan.macoun@rozhlas.cz. I tam můžete přidávat třeba své náměty, postřehy a možná tipy, co probrat v noční lince. Však dvě hodiny jsou dvě hodiny a jsme tu jedna velká rodina. Tak se těším, že probereme i téma podle vás. Už dávno přišlo, takové 4 měsíce. Zakazuje se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A kdo čekal něco obsáhlejšího? Ne, kdyby bylo na vás. Zakazuje se teď hned, čím dřív, tím líp. Včera bylo pozdě. Máte nějaký žebříček toho, co vám leze úplně krkem, nebo co byste chtěli změnit nebo zrušit, zakázat? Zakazuje se.

0: 5 minut po 23. hodině posloucháte společné regionální vysílání. Tady je Honza Macon, tady je Praha, Praha, která nekouše. Rád bych s vámi probral téma, které jste si sami vybrali. Doufám, že se připojíte a že to vemete s nadhledem. Přece nebudeme si nadávat do vysílání, křičet nebo tak stěžovat, že vám z toho půjde až pot. Co byste okamžitě zakázali? Komu byste dali stopku? Vadí vám hloupí lidé nebo zatrhli byste hlasité telefony? Zakázali byste třeba nedělní sekačky, politické diskuze? Štve vás kouření? Lezou vám krkem reklamy? Co takové koloběžky? Vadí? Nevadí? Řidiči? Co cyklisté, kteří jsou také účastníky dopravního provozu? Vyloučit, že? Já jsem si to myslel. Zakazuje se, je to dnešní téma, budu rád, když se připojíte a nejen pasivně budete poslouchat. I když samozřejmě nepřemlouvám, ale nemusíte se bát. Když se dovoláte, já vás provedu, nestrapním. Víte co? Maximálně se strapním já. A to prakticky skoro nikdo neuslyší. A hlavně ten nejdůležitější, který by to potom ne roznesl dál, ale dával by mi to hezky jako přednost ještě o x měsíců, možná let později, Petr Kubala, můj milovaný technik tady z Českého rozhlasu, který má aktuálně volno. No to víte, no, chlapi jsou někdy zlí, oni vám to předhodí před obličej. Podívej se, takovej si. Ne, teď je zcela vážně. Zakazuje se. Co zakázat a proč?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tématem jsou zákazy, které by lidé zavedli, kdyby měli na chvíli tu moc rozhodovat. Ptám se, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku, nejdřív facku, potom stopku, a může jít opravdu o cokoliv. Může jít o věci vážné, úplně obyčejné, bezohlednost, hluk, kouření, šikanu, alkohol, reklamy, politické lži, parkování na chodníku, mobily ve škole, nepořádek po psech. Ať je to cokoliv, budu moc rád. Halo, halo, kdo pak nám volá a kdo otevírá noční linku dneska?
2: Ano, dobrý večer, přeji.
0: Ano, taky, tady Honza.
2: Tady u telefonu Jarka.
0: Jarko, tak ven s tím, co byste zakázala vy? A kde? A proč? A jak?
2: Já bych zakázala hlavně zakázaný.
0: Máte pocit, že těch zákazů je moc, takže zkrátka...
2: Ano, ano, ano. Zákazů je hodně a přijde mi, že vůbec rádi politici zakazujou. Aha. A vůbec se neberou na zřetel, na vědomí, že ty lidi umí taky přemýšlet.
0: Já bych politiky trochu dovolil si hájit, ne protože před volbami, ale protože vstupem do politiky politik ztrácí většinou soudnost. Většinou, neříkám, že každý.
2: Ano,
0: takže
2: ano.
0: Omluvte je, prosím. Oni to nemyslí zle.
2: No, já to téma nebudeme rozebírat.
0: Dobře.
2: Do éteru, ale já bych hlavně bych zakázala tu hloupost nekouřit, že všechny restaurace, hospody, všechny podniky budou nekuřácky, že tam nebude kouřit. A to z toho důvodu, že když, hlavně když je to soukromník, tak ten si přeci rozmyslí, jestli chce kuřáckou restauraci nebo nekuřáckou.
0: Zeptám se jinak.
2: A nebo jestli tam udělá dvě místnosti, mm-hmm, a v jedný se bude kouřit a v druhý se nebude kouřit.
0: Tak to jo.
2: Protože se mi nelíbí, já to dopovím, můžu?
0: Ano, ano, ano.
2: Protože se mi nelíbí, že ty, co kouří, tak si vezmou pivo do ruky, jsou napití třeba, dejme tomu, a jdou kouřit před hospodu. A tam chodí lidi kolem. A chodí tam i děti. A stalo se dokonce i, že měli narážky na moji vnučku, když šla ze školy.
0: A proč?
2: V půl jedný.
0: Takže
2: jako to se mi nelíbí. Nevím, nevím, nevím. Ona jim nic neříkala, nedělala. Ona má za úkol nebo vysvětleno, jak se má chovat, jakže se nemá přijímat.
0: Mm-hmm.
2: Takže ona jenom tak prošla. A vlastně musela stoupnout na silnici a pak na chodník, protože ten chodník je úzký tam před toho hospodou u nás.
0: No, já jsem se chtěl doptat hned ze začátku, ale vy jste to hned taky rozvedla, protože na jednu stranu, i když jsem já velmi silný kuřák, i když já schvaluji zákaz kouření, přesto souhlasím s vámi v tom, že by si měl ten hostinský majitel rozhodovat podle svého, ale na druhou stranu bych ještě doplnil, asi se shodneme na tom, že kouření škodí zdraví.
2: A stejně to tak, je hodně věcí.
0: No to jo, ale stejně tak se shodneme i na tom, že kdyby zákazy nebyly, a ten hostinský si mohl rozhodovat úplně ovšem, tak vlastně touhle matematikou bych to potom viděl, že dobře, no tak tady mám krysy, to je přece moje věc, ne? Rozumíte mi?
2: No to ne, já vím, teď vám rozumím, to ne, zase tak to už, to je důležitý tam, kde...
0: Řekla jste to správně, rozšířila, udělejte si to, jak chcete, ale prostě moderní je nekouřit, nebo normální je nekouřit,
2: ano.
0: Tak jestli chcete, tamhle si je zavřete do kamrlíku, nebo do jiné místnosti,
2: ano.
0: Dobře, no tak je vás víc, budete ve velkém sále, ostatní budou minoritou, ale ano. Že by si o tom měli rozhodovat sami, a já bych to možná ještě rozšířil, teda nevím jak vy, dobře, když už jsme u toho kouření, možná bych třeba i já jako majitel... Ty děti bych tam třeba taky jako ne, že jo, nebo tak.
2: No,
0: nebo ten hotel pro dospělí jenom, ne protože šmajchl kabinet, ale protože chci, aby tam byli jenom dospělí.
2: Taky, ale to je na volbě každého toho majitele,
0: no,
2: toho
0: není.
2: Provozovatele, bych řekla.
0: To není.
2: Si to může udělat tak i tak. Jsou rodiny, které chtějí s dětma jít do hotelu a chtějí dokonce i animační programy, aby je pohlídali, ale jsou i lidé, kteří nechtějí, aby tam byly děti na tom hotelu.
0: No, to
2: nechtějí
0: fakt.
2: Poslouchat, jak tam děti křičí a lítají, běhají.
0: Takhle v ten moment, jistě, to je jasné, to je dovolená, ale u nás to možné, zákonné to není.
2: No, tak vidíte to.
0: No. Nevadí, máme 5 minut za sebou povídání. Myslím, že jsme zakázali poměrně dost.
2: Vážně, já bych se zakazovala.
0: Já si z toho jdu dát cigaretu.
2: Zakazovala.
0: Dobrou noc a děkuju a zdravím do Kralup. Nebo Rostok.
2: Dobře, já vám moc krát děkuju a já zdravím vás všechny při rádi, co posloucháte. Já taky ráda poslouchám. Mějte se všichni fajn, krásně, zdravě, šťastně
0: zdravě.
2: A spokojeně.
0: Dobře. Tak já vám posílám úsměv, nic víc, nic míň, to myslím, že
2: já
0: stačí.
2: Já teďko momentálně mám na obličeji ten můj úsměv a já řeknu teda do rádia, že mám pusu úsměv od ucha k uchu, ale mám tam nahoře neště zuby. Tak je to
0: ano,
2: to zasmání na
0: děkujeme, ze středních Čech se loučíme, hezký den.
2: Mějte se krásně, naschledanou.

0: Tady Český rozhlas ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy, mateřské stanice. Pěknou noc a příjemný poslech přeje Honza Macoun. Dneska probíráme a probírat doufám budeme až do jedné hodiny zákazy. Jakékoliv. No, na zákazech obecně je zrádné, že vypadají jednoduše, hlavně ve chvíli, kdy se týkali těch druhých. Ono zakázat něco, co vadí nám, je snadné, horší je, když by někdo jiný chtěl zakázat něco, co máme rádi my. Společnost bez pravidel by nefungovala, ale společnost plná zákazů by byla k nevydržení. Každý zákaz tak něco prozrazuje i o člověku, který ho navrhuje. Co nesnáší, čeho se bojí, koho by nejraději umlčel a kde podle něj končí svoboda. Obecná pravda je nepříjemná. Všichni chceme svobodu pro sebe, ale pro ostatní máme často připravený takový nepatrně dlouhý seznam omezení. Jak zákazy vnímáte vy? Co chcete zakázat, kdyby bylo na vás, po vašem? Co by to bylo? A hned, nejlépe zákaz už včera, to mělo platit od vždycky. 731 800 900, volat můžete právě teď, psát linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů. Pište své příspěvky pod internetovou pozvánku na rozhlas.cz/linka. Tady já, pardon, tady Honza, zdravím, pěkný večer.
1: No, dobrý den, tady je Mirek a Valašská Meziříčí.
0: Zdravím, do Velmezu, povídejte, co zakázat?
1: No, já bych zakázal hlavně tráčenice.
0: Vůbec jsem vám nerozuměl ani slovo.
1: Já omlouvám se. A já bych zakázal tráčenice.
0: Opravdu nerozumím. Vysvětlete mi to, prosím. Co konkrétně to je?
1: No, otráčenice je, aby se a lidi nekecali mezi dveřma v chodbičkách a s dětama.
0: Omlouvám se vám. Rozloučíme se. Já vám opravdu nerozumím. Děkuji pěkně, díky za zavolání, až se třeba lepší spojení vydaří, tak prosím, anebo napište, nebo jindy, to bude taky čas. Honza u telefonu, kdo nám volá teď?
2: Robert ze Zlína.
0: Zdravím vás, tady už je to takový srozumitelnější to spojení, skoro jako byste byl vedle mě. Tak pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, taky do Prahy, dobrý den.
0: Děkujeme, jak se máte, daří se dobře.
2: Dobře se máme se parádně ve Zlíně, je to super.
0: Takže nic nezakážeme, tam je všechno v pořádku.
2: Všechno je v pohodě.
0: Jo, takže v silničářům nezakážeme plánování oprav hlavních tepen mezi Zlínem, Otrokovicemi a spol, nebo něco podobného.
2: Přesně tak, ano.
0: To jsem si jenom teďka tak vzpomněl, ale...
2: Ano.
0: Nebo nějakým sdružením zakážeme okamžitě se odvolávat proti poslednímu úseku dálnice do Frštáku?
2: Tak určitě, 100%. Ale já bych teďka řekl tuhletu věc.
0: Povídejte.
2: Já bych zakázal vodákům vůbec pít.
0: Důvod?
2: No, tak samozřejmě, můžu se utopit, jo, můžu se obrátit, jakkoliv.
0: Oni
2: rádi zpívají.
0: Mm.
2: Jo.
0: Chápu. A myslíte, že to tak zásadní, jako to, jenom vodákům? Proč
2: ale
0: jenom
2: je
0: vodákům?
2: Zásadní, je to zásadní, ano, zakazuje to i zákon a všechno.
0: No ne, já jenom, že jste zmínil jenom ty vodáky, jako, takže u cyklistů je to jedno.
2: Ano.
0: A proč? Proč, když u cyklistů je to možná... ne možná, u cyklistů jako účastníků provozu je to...
2: U cyklistů je to za pokutu.
0: No to je nejenom za pokutu, ale u vodáků je to vlastně si myslím jedno, tam to není pod zákonem, nebo je, nevím to.
2: No já si myslím ano, že to tak bude.
0: Řekněte mi, co máte s vodákama, v čem vás štvou, vy máte řeku pod barákem.
2: Tak většinou jsme jezdívali a pili jsme.
0: Ano, a nedopadlo to jednou dobře.
2: Dopadlo to dobře, ale pít by se nemělo, no, při tom rád.
0: No jo, ale proč? Jenom kvůli tomu, že se člověk může utopit. Teď podívejte se na aktuální průtoky řek. To jsou potůčky.
2: No, taková sázava, jestli žijete třeba k Praze, tak to už je taková už dost
0: divoká
2: řeka.
0: Myslíte tu sázavu, která není sízná ve svém konci?
2: Teď už není sízná, ale předtím byla sízná, jo, je to 20 let.
0: No to jo, to taky byla sázava smradlavá a špinavá.
2: No, taky byla čistá taky.
0: No to je až teďka čistá, to si jako, já tam prožil mládí celé, takže vím, mám tam svůj oblíbený placák v Prosečnici. Vodáku teda pravda, tam bylo poměrně dost, ale když jsme u těch vodáků, tak já bych jim zakázal to ahoj, ale nevím, jestli by se něco stalo, jestli by se svět náhodou nezbořil, kdyby ten zákaz byl, jestli by to mělo nějaký vliv na vodáctví teda. Mně to bylo vždycky trapný jako vodák, ale já nejsem vodák vlastně, úplně na 100%.
2: Víte, takhle to řeknu. Já si myslím, že vodáci staví po 10, po 15 kilometrech někde, dají si nějaký odech, jo, tak jdou na pivečku a druhý den valí zase dál, jo, třeba o 15 kilometrů.
0: Víte, co znamená na řece Sázavě 10 nebo 15 kilometrů?
2: No dost.
0: No velmi. To je velmi, to se pomalu nedá stihnout ani za víkend. To je strašně daleko. No, tak odvážným přeje, ale já bych drhnul zcela. Určitě moje prostorová výraznost si to, o to přímo koleduje. Ale rozumím, děkuju za zákazy, přidáme i další. Dobrou noc.
2: Mějte se zatím, naschledanou.
0: A pro vás chvilka odpočinku a volná linka 731 800 900. A nabízím Hoptrop a Samsona Lenka.

0: Pěknou noc, tady Český rozhlas, Noční linka, vysíláme jí mnoho let, jsme tady jedna velká rodina, pojďme si udělat radost vašimi příběhy, možná taky smutek, protože když je téma zakazuje se, a ještě navíc je to o vás, takže vy zakazujete něco někomu, společnosti, konkrétní osobě, no tak to nemusí úplně být zrovna v rámci úsměvu, ale bu. No, já se ptám, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku a opravdu může jít o věci vážné i úplně obyčejné s prominutím, když to přeformuluji. Většinou se lidi přece hádají o blbostech. Souhlas, asi ano. A vůbec jim nedochází, že domluvit se je vlastně i taky možná cesta. A ne, nejde to se domluvit. Pojďme udělat to, když máte navrh, nebo můžete mít navrh a zakázat to, co vám vadí. Tak co by to bylo? Jestli je to hlasité telefonování v autobuse nebo sousedovo vrtání v neděli ráno a klidně i o maličkosti, které jsou třeba tak nicotné, že rozhodně nebudou světovým problémem, ale vám osobně dokážou spolehlivě zvednout tlak. No tak jsem s tím, těším se na vás, volejte, pište, skoro i telegramujte, do jedné hodiny jsem tady s vámi. No a taky s provozním telefonním číslem 6 míst volajících vás je možno mít tady na počítači blikajíc oranžovou barvou. No a třeba to vyjde, budu se těšit na vaše plusy a mínusy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Koho vybrat? Obsazeno na všech linkách, třeba vás. Haló, tady Český rozhlas, tady jsem já, tady Honza Macoun. Kdo je tam, odkud nám volá a co zakazuje? Haló. Já vás poslouchám.
2: Dobrý, no já jsem nečul, to se představuje, to případ.
0: Povídejte.
2: Já jsem Janoš, Janek, nebo jak to chcete, takže Jenda.
0: Ano, děkuju, taky vás zdravím, Jendo.
2: A zakazovat je kravina. Zakázané ovoce nejvíc, no jak je to?
0: No chutná, ale víte co, když ho máte povolené, tak už nechutná. Teda aspoň je to v mém případě. Jakmile můžete, tak...
2: Jsem v obraze, jako jsou už v reportáži, nebo...
0: Jo, už jste ve vysílání, posloucháme vás všichni a všude.
2: Dobrý. Takže, když mě... To by bylo velké kecání, ale když mě přijatý syn žaloval, Maruška kůřila. Maminka taky za rožkem.
0: Takže
2: každý husí zdraví.
0: Jo takhle, to jsou ty malý
2: mor... Poslední bylo.
0: Ano.
2: A nežaluj.
0: No.
2: A nežaluj, nebo dostaneš za prdel.
0: Jak já vám teďka dcera, rozumím, ano.
2: Dcera nekůří. A nikdo z děcek nekůří, no.
0: Takže ještě ulhánek to je.
2: No, žalovníček.
0: No, to je tak to samé, to je dobrá praktika na někoho žalovat.
2: Ale uhlánek byl taky trochu.
0: Tak. Co tím měl získat?
2: No nic.
0: Jen tak.
2: Už ani jedno moje dítě.
0: Takže ze srandy podědil.
2: No, tak, když zlobili.
0: Ano.
2: Když děcka zlobili. A hlídal se mi, že já, maminka, no. No,
0: nám se hrozilo polepšovnou u vás?
2: Ne. Nástup ohnout se před gauč.
0: Jo, takhle, fyzické tresty.
2: Ladečka prát a spát.
0: Ježišmarja, fyzické tresty. No, tak já taky...
2: Ale jo,
0: ne, že bych...
2: někdo si zastěžoval, že dostal víc. Já jsem věděl, kdo zlobil.
0: No takhle...
2: A ještě, tak dobře, ještě jsem přidal. Opakoval jsem to třikrát a najednou byl klid.
0: Takhle, je facka, je plácnutí.
2: No, facka učňovi. Po třech rokách na učňáku, jedna jediná, ale ta sedla, mě bolela ruka půl hodiny. A po 40 rokách mě ten kluk nezbyl, já jsem připomněl. A zrovna mě narozený, tak mě akorát trošku opil. Ale pozor, dneska se učí neplácat děti.
0: No.
2: Já už možná zdržuju časově. Ale jedna paní, učitelka s nejvyšším vzděláním, plácí se její dcer. A ten od dvoma prstama takové tak. Takže jsem dostal vynadané, děti se nesmí ubit za 10.

0: nějak jako úplně nevím, jestli se mi v hlavě rozsvítilo, nebo jestli to bylo nutné. Já mám pocit, že ten učitel, učitelka, vychovatel, ochránce, hlídač, že tím nic nezískal.
1: No, máte pravdu, ale jednu za, to je potřeba, ale je, přesně to je ta nám.
0: A to je otázka,
1: tu nelínku, prostě zase skládají se kostky, stavili hrady a najednou znova začala zlobit.
0: No, já to chápu, já tomu rozumím, člověku dojdou nervy, to... Já to chápu, umím si to i představit. Na druhou stranu nemám děti, tak nemůžu říct úplně na 100%, ale možná bych jako úplně, když jsem viděl, že mě táta zbyl třeba, tak jsem v jeho obličeji viděl a dneska to dokážu popsat, co to znamená, nebo co to asi bylo. Měl jsem pocit, že v jeho očích vidím jeho selhání.
1: No, tak ale... to máte pravdu, protože, ale u té nelinky, jako to, tam to bylo bez dva L, ale tam to bylo, dostala třema prstama, už trošku větší, plácanec, tak mrzku prstem, asi je to slyšel v rádiu, a zažala s mamince. Maminka se dívala, seděla tak, jak před 10-14 dníma, zlobila se. A ti jedna přidá.
0: No jo. Je fakt, že u rodičů, jestli se dá od těch povolaných, kteří to mají vyštudováno, tak jestli se dá něco zásadního zmínit, co vždycky platilo tenkrát, platí dnes a platit bude i v budoucnu, je nedostatek důslednosti rodičů. Ale o tom zase příště. Děkuju a dobrou noc.
1: Krásně.
0: Ať se daří a skvělé sny. Posílám kapelu Černoch, Čechomor. A na vás je zavolat, napsat, kontaktovat Český rozhlas. Zakazuje se, co konkrétně je na vás, já si to rád poslechnu.

pozvánce, ano, dávám si tu F5, to znamená obnovit na těch počítacích strojích a píše se. Bedřich, dobrý večer, já bych zakázal letáky na akce nebo zákaz přesčasů v práci. Jana, mě štve náš soused, nasadil si kolem našeho plotu různé pnoucí rostliny. Pnou se nám už všude i na střechu, kterou ničí. Neustále ho na to upozorňuji, ale je to nějak marné. Měl by žít v pralese, tam by byl asi šťastný. Maruška, dobrý večer. Mělo by se zakázat hlasitě telefonovat v dopravních prostředcích. Tady bych jenom podotknul, že... Myslím, že v Praze je zákaz vůbec telefonování, ale rozhodně hlasité komunikace zcela určitě. Marie pokračuje, někdo má zapnutý reproduktor, takže hrůza poslouchat obě strany, ale dotyčným to nevadí. Moc ráda, hlavně vás poslouchám. Dobrou noc, Maruško, děkuju. Tady bych podotknul, že velmi dobře. Jako člověk, který stává od pondělí do pátku, pokud nemá noční linku ve 3 hodiny a 30 minut ráno, aby provedl posluchače regionálního vysílání okruhu střední Čechy, tak velmi dobře vím, co to je, když na sídlišti soused sedne do okna, do toho rámu s otevřeným oknem, telefonem v ruce, telefonem na hlasitý odposlech. Je úplně jedno, kterou řečí mluvil, ale bylo to huhlání ve výsledku, které původně bylo řečí, ovšem v místě, ve kterém byl a ve kterém byl reproduktor, ze kterého se linuly hlasy nejen jeho, ale i z toho reproduktoru, odrazem přes garáže, které byly v suterénu nebo jsou. No řeknu vám, takovéhle huhlání, které bylo... nebo je, hodinu, dvě, tři, možná nějaká lahvinka k tomu. No, to je, nedávejte mi nůž do ruky. Na druhou stranu, není nic jednoduššího, než vejít, zazvonit a poprosit, anebo říct, vy to nevíte, ale je to marný. A víte co, pojďme k zákazům dalším, nabízí se. Ostatně od toho noční linka do jedné hodiny je teď Helena Vondráčková, Lásko má jastuň. Pěknou noc, tady Český rozhlas.

0: Když si uvědomím, že tahle písnička se natáčela tady u nás, přímo v Karlíně, ve studiu, které je nade mnou přímo, no to je, ani se to nedá popsat. Chvilka před 11:45 zakazuje se, řeknu vám s ohledem na to, co píšete, ať už do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání nebo do e-mailu, já jsem, nemůžu si to vlastně asi ze své pozice dovolit, ale mohu tiše souhlasit nebo naznačit, třeba se to pozná. Mně sem dorazila jedna zpráva, kterou jsem nezveřejnil, protože a jelikož napsala jí paní posluchačka, která se podepisuje malými písmeny a jedním velkým, a každopádně já s váma tak soucítím a souhlasím, ale nic nezmůžete. To tak zkrátka je a nic s tím nenaděláme. Nic. Popůjdeme dál. Kdo nás čeká u telefonu, kdo nám volá? Pěknou noc.
1: Dobrý den, pěknou noc. Martin.
0: Martine, povězte. Zákazy ve vašem okolí, ve vašem životě, ve vaší mysli. Jak je vnímáte?
1: Tak jako vnímám je jakoby špatně, jako, protože zákaz, jako, jak říkal pan předtím, zakázaný ovoce nejvíc chutná, ale jako osobně bych asi nejvíce zakázal soukromé dopravce na železnici.
0: No tak důvod proč, zač, nač?
1: Tak železniční síť v České republice je značně přehlcená a vzhledem k tomu, že tady třeba vstoupil L-Express, RegioJet, prostě podle mě železnice by měla být státní a soukromníci by k tomu neměli mít přístup.
0: Jaký důvod k tomu máte? Teď přece je jedno, jestli je to dopravce A, dopravce B. Pokud je zájem cestovat z bodu A do bodu B?
1: No, vzhledem k tomu, že prostě jakoby pak jsou zpoždění. Čím víc dopravců je, tím víc ten koridor je přehlcený. A
0: ale to není vina to, já tomu rozumím, ale to není vina dopravců přece.
1: To ano, ale kdyby tam ten soukromý sektor nebyl, tak státní dráhy fungují na 100% a není žádný zpoždění, lidi jsou spokojení, kvalita je nahoru a tak dále.
0: Víte, jak to vypadalo s linkou Praha-Ostrava ještě předtím, než vstoupili dopravci soukromí na tuhle tu trať?
1: To ano, ale když se na to pláte třeba nejmenovaný žlutý dopravce, jak vypadá teď, tak je ještě hůř na tom než České dráhy. Samozřejmě chápu, soukromý sektor ty České dráhy pozvedl o level výš, ale momentálně soukromý sektor je na tom daleko hůř, jak kritizující České dráhy.
0: Já nikdy nekritizuju České dráhy, ba naopak, ale vlastně nechci kritizovat ani ostatní dopravce. Ve své podstatě, jestli, a teď mě případně opravte, ale pokud se říká, že má být všechno s každým rovný, jestli se má soutěžit o to či ono, tak přece to je v úvaze státu, v tom, co požaduje, co chce, co potřebuje pro své občany zařídit, vyřídit, a o to všeho se to odvíjí. Takže v případě, že chce objednat dopravu tam či tam a uspořádá soutěž a přihlásí se do ní 5 nějakých subjektů a v případě, že ten subjekt není vyhovující, tak pak je to přece vina toho, kdo to objednává, ne?
1: To na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu zase v České republice funguje obálková metoda, asi tak bych to pojal.
0: Ne, obálková metoda nefunguje, ne, u dopravců určitě ne.
1: No tak vzhledem k tomu, že někdo navrhne nějakou cenu a někdo ji navrhne pomalu o 8x tak nižší, tak to nejsou ani provozní náklady.
0: No tak to potom na zvážení, samozřejmě, to je jasné, že jako pokud je něco pod cenou, no tak by to měl někdo vyřešit a to asi pravděpodobně vyřeší stát, ale já vám rozumím, co říkáte, kam směřujete. Na druhou stranu mně se to taky nelíbí, že jsou zpoždění u toho či onoho dopravce. Na druhou stranu je tady konkurence a to, jestli se ty vlaky na tu trať vejdou nebo nevejdou, to si musí rozhodnout ten, kdo za tu infrastrukturu zodpovídá, stát, potažmo firma, která je placena z našich daní anebo z poplatků dopravců jezdících po těch kolejích. Když řekne nevejdou se, tak to bude muset nějak vyřešit a vždycky někdo bude muset být druhý.
1: To chápu, ale říkám, podle mě by železnice měla být tak, jak to bylo prostě kdysi, měla by být státní, tak jako v určitých zemích stále je, a prostě železnice je součástí, i když to řeknu, obrany vůči válce, jo, jakoby je to docela sofistikovaná infrastruktura, ano, která prostě by měla fungovat pod státem, jako za mě.
0: Rozumím tomu, na druhou stranu se zeptám, u autobusových dopravců to nevadí?
1: Autobusový dopravce kdysi bylo jenom ČSAD a fungovalo to, je to tak samo. Jo, jakoby prostě mělo by to být prostě státní, jakoby vždycky to byl jakoby tok státních peněz, který prostě tady určitá nejmenovaná vláda určitých politiků zprivatizovala a rozkradla a tak tohle dopadlo, no, všechno.
0: No, dopadlo to úplně tak, jak to dopadlo, ale vlastně ve finále se vůbec nic nezměnilo ve smyslu toho, že vždycky tu dopravu musí objednat někdo, co požaduje, to se zaplatí, a tak to fungovalo dřív úplně stejně.
1: No, ale když zapátráme do historie, ano, tak jakoby před vznikem ČSAD autobusová doprava spadala pod ČSD. Spadala pod železnici.
0: Ale autobusová doprava by nejezdila podle sebe, ale podle toho, kdo ji objedná. Protože autobusový dopravce by sám nezvolil svoji trasu a nejezdil by jenom proto, že se mu tam líbí.
1: To ano, to chápu. Vždycky to objednává kraj a zadavatel, jako by to město nebo kraj.
0: Jako chápu, rozumím. Existuje to, co říkáte, existuje. Třeba úplně myslím, že takovou konkurenci na Slovensku nebo v Polsku, myslím, že není, nebo určitě není. Na druhou stranu, když se podívám na kvalitu obecně dopravy a dopravců v rámci těch států, které vlastně vstoupily do kapitalismu kolem roku 89, tak si myslím, že jsme zdaleka nejlepší.
1: To s váma jakoby dokážu souhlasit, protože i vlastně jakoby už kdysi stránka IDOS, tak jízdní řády a podobně, mám projektovou velkou část jakoby země vlakama a můžu říct, jakože jsou i země, kde si nenajdete na telefonu, kdy ten vlak jede. Ještě v dnešní době.
0: To je fakt a dokonce taky země, kde vám tu jízdenku vypíčou ruce. V ruce.
1: Tak to jsem se ještě nesetkal s tím, ale třeba se setkám ještě.
0: Doporučuji cestovat mezi Sofií a Nišem, městem Niš, a pokud ještě jezdí Balkan Express, tak ze Sofie mi to vypisovali, není to ani tak dávno, v ruce, a bylo to vtipné. Ale děkuju za zavolání, povídáme dlouho, lec v čem se, myslím, budou s vámi i posluchači souhlasit. Na druhou stranu 95%, byť to může znít směšně, ale i to si myslím, že mi potvrdíte, protože jste kovaný v tom, že vlastně 95% zpoždění za ty dopravce fakt nemůže.
1: Ano, jelikož jsem strojvedoucí, opravdu za to může infrastruktura, která je přetížena a jakoby může za to správa SŽDC.
0: Super, shodli jsme se a je fakt, že něco by se s tím dělat mělo, protože ten stav je neudržitelný a jestli chceme být ekologičtí a přijmeme-li fakt, že by bylo dobré posílat zboží na železnici, tak aby bylo po které a hlavně, aby bylo kdy, protože ta kapacita je opravdu vyčerpaná.
1: Přesně tak. A další věc jakoby je vyčerpaná pro osobní dopravu, nikoli pro nákladní. Jsou firmy, které třeba ČD Cargo je v úpadku kvůli toho, že nemá co vozit. A to je další věc, proč máme na cestách tolik kamionů. Já chápu, že teď kamionáci se budou hřvát, nadávat, ale spoustu věcí by se dalo vést po železnici. Tím nemyslím pití, jídlo, ale myslím spoustu jakoby travers železných traktorů, aut by se dalo převést přes železnici.
0: Myslíte to ČD Cargo, které se, myslím, je to tak týden, kdy ukázali výsledky hospodaření za poslední rok, skončili v zisku?
1: Ano, ale tím, že propustili asi 1000 zaměstnanců a tak dále.
0: No tak byla to asi nutnost, aby skončili v zisku, když není práce.
1: Ano, ale museli tohle udělat kvůli toho, že ta práce nebyla.
0: No, tomu rozumím. Spoustu
1: lokomotiv skončilo ve šrotě, spoustu železničních vagonů skončilo ve šrotě, to, co tu budovali naši dědové, pradědové a tak dále.
0: Děkuju. Dobrou noc. Povídali bychom spolu dlouho a to by nám někteří neodpustili. Tak ať se daří a klid, pohodu.
1: Taky nápodobně. Hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já se omlouvám za dopravní šoto v suvku, ale když to tak vyšlo, náš Bůh tady vysílání noční linky zahlásil, bude to o dopravě, o tom a o tom. Já jsem musel zapojit. A co vy? 731 800 900, za chvíli zase.

0: Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macoune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Ne, to s tím vůbec nesouvisí. Já vůbec jsem neměl ani nejen ponětí význam, ale já jsem zmiňoval, že mi to je vnitřně trapné neustále někomu říkat ahoj, a to jenom proto, že nejsem ten správný vodák. Tak se za to omlouvám, protože já vždycky dám tu hlavu dolů, takovou stydlivou hlavu, jako teď vlastně den v provozu Hlanovka z újezda na Petřín, taky se zastydí, hodí červenou, ale lidé jásají. Ne, je fakt, že ten význam a tu hloubku nevím, na druhou stranu chápu, a vandráky, čundráky, kohokoliv, kdo jezdí na lodích, vodáci, ať už takový ti profesionálnější, ti, kteří vedou tu partu, tu skupinu, je to krása, je to radost, ale bohužel skoro celý život nemám prakticky vedle sebe nikoho, kdo by mě tahal za ty nitky, protože já jsem velmi ovlivnitelný v těchto věcech. Pojď jedeme na vodu, pojď jedeme na liže, pojď jdeme bruslit, pojď jedeme na výlet, pojď jedeme na dovolenou, pojď jedeme k mamince, no to radši ne. Já se nechám strhnout, ale kolikrát radši upřednostním odpočinek, než sám vyjet někam, kde se mi sice líbí, ale kde neucítím tu vnitřní podporu. A to si nestěžuji na svoji drahou polovičku, se kterou žiju skoro 20 let. Snad jsem to vysvětlil správně. Tak půjdeme dál, před půlnocí ještě někdo z vás. 731 800 900, kdo bude poslední, kdo uzavře první hodinu povídání. Halo, halo, halo, kdo tam? Tady Honza.
1: Halo, halo, halo.
2: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, cokoliv.
2: Prosím vás pěkně, já nevím, jaké máte téma, ale chtěla jsem se optat, jestli nevíte, kam by si měl člověk stěžovat, když soused u mě vysázel stromy ze tří stran na přístavbu, z který já platím.
0: No tak...
2: A vysázel to 60 cm od zdi.
0: Rovnou říkám, že asi s největší pravděpodobností bude nejlepší ozvat se na nějaký stavební úřad, protože ten by to měl mít přece v gesci, a když ne on, tak možná nějaký katastrální úřad. Co myslíte? Protože my to tady nevyřešíme, ale každopádně rozumím tomu, že to je nepříjemnost. Zkuste to. No je to hrozný.
2: Máte sucho, ono to určitě pouští kořeny mě pod baráček, pod tu přístavbu, jo? Mm. A prostě on není špatný člověk, ale ona.
0: No tak...
2: A ona ji poslouchá jako pes.
0: No ale rozumíte tomu, že ty ženy mají na nás velmi silný vliv, tak to se snad dá omluvit, ne? Nějaká rozumná řeč s pánem by nebyla?
2: No... Já myslím, že ne, že se jí bojí. Aby ji nepozdíl nebo něco takového, tak takhle prostě to dopadá.
0: Vidíte to, co s náma dokážete.
2: My tam máme vodu, máme tam plyn, jo?
0: Hmm.
2: A tam na natopení, a takhle prostě je to úplně, abych říkala, úplně schválně udělaný.
0: Víte co, jak říkám, myslím, že katastrální úřad, starosta určitě bude vědět, nebo nějaká sekretářka vaší obce, účetní nebo ekonomka, která vás nasměruje třeba do nějaké poradny, která bude vědět. Rozhodně si myslím, že to by se řešit mělo. Na druhou stranu bych zkusil nejdřív popovídat si se sousedem, a aby to bylo tematické k tomu dnešnímu vysílání, tak zakazujeme vaše sousedy.
2: No tak já jsem si myslela, že se ptám, jestli nevíte.
0: Nevím, ale možnosti jsem vám nabídnul, jak bych to řešil já. Vyřešeno 20. Prosím pěkně, další volající po půlnoci, telefonní číslo znáte, prosím rádio vypnout, ať neslyšíme ozvěnu, ať se neslyšíme 500krát a když to bude k tématu, tak budu moc rád. Každopádně, kdo slaví, co slaví a jak náramně, líbezně a s úsměvem přivítat nový den, to už uslyšíte za chvíli. Tady je Český rozhlas.

0: Ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy do regionu a do stanice Pohoda zdraví a nový den vítá Honza Macoun.
1: Noční linka.
0: Je čtvrtek 24. září 2026. Dívám se do kalendářů, komu popřát, na koho nezapomenout. Koukněte i vy do kalendáře, koho tam máte. Nemáte kalendář, tak mobilní telefon, nějaká připomínka. Nedej bože, vy si vážně pamatujete, že dnes má narozeniny nebo svátek ten či onen, váš blízký soused, kamarád, kolega nebo švestičky, váš nadřízený? Tak já nevím. Podívám se, ano, čtvrtek, Jaromíra. Tak zdraví, štěstí, spokojenost, stejně tak i těm, kdo jsou v příjmenáři, milí šindelářovi. Ať si na vás vzpomene co nejvíc lidí, protože nemyslet na své blízké, i ne úplně tak blízké, ale to je milé, ne? Když si člověk vzpomene a napíše tu hloupou textovou zprávu. Nikdy nevíte, v jaké duševní pohodě, náladě se ten dotyčný nachází. Třeba to potřebuje. Zrovna. Tak pozvednout náladu. A taková malá blbost, textová zpráva, ta dokáže taky někdy zázraky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když se podívám taky do kalendáře, kde jsou různé světové dny, významné dny, tak otáčím na čtvrtek 24. Jo, no tak fajn. Aspoň vím, proč Petr Skoumal naspíval onehdá písničku o gorilách. Světový den goril.

0: zbaběle utečte.
1: Já jsem vlastně nedokončil zprávu od Václava, který napsal ohledně Ahoj, tak já to ještě připomenu jednou. Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Slovo ahoj bývalo dříve napsané na každé lodi a je zkratkou těchto slov. Ad honorem Jezus, tedy Ježíše, tak vám přeji i všem posluchačům ahoj. Pochopitelně taky ahoj i vám, ať už jste kdekoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo nám otevírá další hodinu vysílání Noční linky Českého rozhlasu? Na koho to padlo?
3: Je dobrý večer.
1: Ale dobrý večer, kdo pak tam je? Prosím vypnout rádio. Nerozumíme si, já vás neslyším dobře. Vy mě neslyšíte, posluchači vás neslyší.
3: Je to dobrý.
1: No, teď je to dobrý. Tak kdo je tam?
3: Tichá v hrobě. Tady je Lička z Rakové.
1: Zdravím a povídejte, co zakázat, co vám pije krev?
3: Mám velké trápení a srdce bol, co nepřinesu přes srdce. Bydlím tady, dovezli mě prostě. Jak by ten covid, víte, tak jsme se dostali oba dva do nemocnice. Manžel bohužel za první zemřel, já s máma Bohu přežila, byla jsem měsíc v komatu, když jsem se probrala z komatu, tak jsem se musela učit chodit, protože jsem byl na samotě prostě, takže potom z té nemocnice jsem měla pro manžele prolajací byt ve Zlíně.
1: Ano.
3: A jelikož jsem nemohla se vrátit zpátky do něho, tam bylo 40 schodů. Já jsem sotová pojídala tak po rovině. No tady, a ve mě řekla paní primářka, co mě postará.
1: Pojďme prosím k věci. Co zakázat?
3: No, ano, abych se vrátila zpátky na ubytovnu, což nešlo, tak potom, jelikož mě chtěli dát do domova důchodců a nebylo nikde místo,
1: ano,
3: tak mě umístili tady v domě s pečovatelskou službou, která komuňte, to mě dovezli přímo do nemocnice.
1: Ano.
3: Pět let tady bydlím, nebyly na mě nikdy stížnosti, poctivě jsem platila jako nájem. No a teď už delší dobu jsem toužila po koťátky, protože jsem jako malá tam mývala ráda děti a kočky, to byla moje tlabota. Tak nakonec jsem slavila oni 75. narozeniny, tak jsem se zmínila kamarádovi, který mě přijel gratulovat, že zhání můj tři roky koťátko, jestli by mě někdo dal. No, jenom měl Nemeška, vlastně nás mě přivezl kotě. No, a tak já v pohodě jsem ho naučila chodit do krabičky.
1: Pojďme k věci, prosím. Co byste zakázala?
3: Nikde, však mu se tomu dostáváme. On se mě nikde nevyčurá, nevykadí. On chodí do toho písku. A teď přišel pan předseda, tady teda pan starosta obce a řekl, že tady v tomto domě nesmí být žádné zvíře. No, že ho prostě mám pustit ven. Co já jsem zásadně tvrdila, že to nikdy neudělám, protože tady přijede tolik aut. A to je rok starý kocourek, jo? Já už jsem ho nechala naočkovat od červy, takže čistoty je v pořádku. Pan starosta tvrdí, že je to cítit prostě do mě od kocoura.
1: Chápu. A kde je ten zákaz? Co byste zakázala?
3: No, právě on řekl, že ten kocour tady nebude, že prostě neexistuje. V tomto domě nesmí být žádné zvířata.
1: No, to má asi nějaký důvod, proč tam nesmí být.
3: No to ten důvod je neuváděl, prostě, že on jako starosta obce má prostě takovou tu...
1: Nevím co, ale existuje určitě nějaký řád bydlení nebo domovní řád a pokud se tam píše, nesmí být zvířata, tak to musí mít nějaký důvod. A...
3: Smlouva, já jde takové na internetu, kde to hledali. Nikde není zmínka o tom, že bych to mohla mít kotě. Já jsem se dozvěděla od jedné známé, její kamarádka je v domově s pečovatelskou službou, co je tady tento dům taky.
1: Ano.
3: A tam prý mají povolené zvířátka, tam v domě, když mají králička třeba, jak to mají.
1: Dobře, mnoučata, nebo já to chápu, ale evidentně tam je nějaký řád, protože to je jako sociální služba na druhou stranu. No na druhou stranu právě chci říct, že nový občanský zákoník, který je v platnosti x let, pár let, tak samozřejmě není možné do nájmu, do smluv uvádět to, že tam nechcete mít to či ono zvíře, že nemůžete kouřit a tak dále, tak to řeší občanský zákoník. Na druhou stranu, já nevím, jestli tam jsou nějaká další pravidla nebo něco podobného, to už zase jsem malý pán. Každopádně ten zákaz, evidentně budete chtít zrušit zákaz psů a koček ve vašem bydlení.
3: Kdyby něco bylo ve smlouvě anebo v domovním řádu, hledali jsme to na internet. Nikde není zmínka o tom, že by nemohla mě tady snad do mě spečovat s tou službou nějaké zvířat. Mám říkal kamarádkem známu a tam to mají povolené. Víte, co mě na to řekl pan starosta? Tak buď půjde z toho domu ten kocour, anebo vám dám výpověď.
1: Pořešte to s panem vedoucím, zkuste to s panem starostou ještě probrat, třeba to půjde, a nebo nevíme úplně celou pravdu, ani já, ani vy. A samozřejmě, pokud se lidi nedohodnou nebo nemají chuť dohodnout, no tak pak je to zbytečné a pak už jsou křiky a pak už je naštvanost, protože to, že to někde jde a někde nejde, musí to mít asi nějaký důvod a pokud nemá, nemyslím si, že by starosta byl ten, který by chtěl škodit těm, kteří tam bydlí přece. To nedává smysl.
3: Já se jenom ptám, jestli má pan starosta, jak on tvrdí, že on má na starosti vlastně celou obec, a co on řekne, to platí.
1: Ne, hlavně především, co platí, to je psáno v řádu domovním nebo tam, kde bydlíte. A druhá věc, asi za to zodpovídá ředitel toho domova, i když může být zřizovatelem obec, to je fakt, ale od toho ty ředitelé jsou a ne, že starosta dělá všechno. Musíme se rozloučit. Povídáme dlouho, ale vyřešte to.
3: No, jak to mám já vyřešit? Mě to řekl předevčírem pan starosta osobně, byl tady, nastěhoval tady prostě jedno.
1: Rozumím. Zákaz mít domácí mazlíčky je fakt, ale že člověk by to taky měl probrat předem, ale to je zase pozdě bycha honiti. Samozřejmě ne všechno se dá ovlivnit hned. Tak moc děkuju za zavolání. Ludmilo, dobrou noc.

0: Od Františka mi přišel e-mail. Ahoj Jane, zdravím z Olomouce a jsem samé ucho, co bude v témě. V tématu zákazy, tak já jsem na to odpověděl jenom já taky. Já fakt mě to zajímá, co chce vaše duše, vaše přesvědčení zakázat. Takže mně se fakt nenabízela delší odpověď než dík a super odpověď. Já čekám vaše odpovědi ještě do 1 hodiny. Co zakázat? Proč zakázat? Co vám pije krkem? Já vás nebudu soudit ani omylem, hoďme kamenem, ale víc hlav, víc uší, víc hlasů. Samozřejmě budu rád, když zavoláte právě teď. Vyplatí se to. Já si vás hned přepojím do vysílání. A nebo můžete napsat. Písmenka se taky počítají. A to ať už v komentářích pod internetovou pozvánkou na rozhlas.cz/linka. A nebo klasicky e-mailem linka@rozhlas.cz. Tak, jak to máte třeba vy? Milý nebo milá, oranžová tady. Halo, halo, kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady Honza.
0: Ano, Honzo, krásnou noc. Zdravím na jich Čech, kde jste
1: vám
0: na cestách?
1: Vám taky děkuju. A první řadě bych vám chtěl říct, že musíte mít ohromný nervy a za to vám asi děkujeme všichni.
0: To tak ne, úplně každý, taky já piju krev, hele, tolik lidí by taky, jo. Věděl bych minimálně o 10, kteří by Macouna zakázali úplně s přehledem.
1: Jo.
0: A to jenom ty, o kterých vím, a ne, kteří jen tak poslouchají. Ale teď zcela vážně, zákazy, co byste zakazovali?
1: Já bych měl jeden docela jako velký zákaz.
0: Mhm.
1: Vodní elektrárny v dnešní době.
0: A proč?
1: Protože není voda.
0: No.
1: Je sucho. A ty jste se bavili o těch vodákách, vodáci nemají po čem jezdit, že jo? Já třeba jsem rybář a dneska to funguje tak, že všichni víme, kdy se ryby vytírají, že jo? Na jaře většinou.
0: Mm-hmm.
1: Všechny druhy ryb.
0: Ano.
1: A ta ryba najede do břehu, najede do trav, vytře se s tím, že teda bude nějaká další populace, ale bohužel přijdou vodní elektrárny, pustí se voda, spadne voda a tady ten půd je prostě zahyne. Jo?
0: Mm-hmm.
1: A to si myslím, že jako v dnešní době ta voda docela jako důležitá věc pro všechny. Zvěř nemá vodu. Dneska si vemte, že má Orlík má, já nevím, 16 metrů pod podstav, už i slapy, už i Pražáci, pozor, už i Pražáci začínají být bez vody.
0: No, je to fakt. Něco jsem takového také slyšel a četl, ale dovolil bych si s vámi nesouhlasit, že mají vodní elektrárny přednost. Ba naopak, aspoň co jsem já zaznamenal a co byly reportáže ve vysílání, tak v rámci třeba vltavských kaskád, ano, elektřina důležitá, ale rozhodně elektrárna nejede ani na poloviční pomalu výkon. Ty, které tam jsou, protože přednost má průtok vody a ředění vody a dělání takového nadstavu vodního průtoku, aby jsme se neutopili ve splaškách. Takže přednost má vždycky průtok vody, ne elektřina.
1: Zaplať pánku, že to tak je. Jo, protože jinak by byly přehrady úplně prázdné. A vemte si, naši dědové, který to stavěli, ty se musí obracet v hrobě, protože přehrady se stavěly proč? Aby zadržovali vodu. A ne, aby vyráběli elektrárnu.
0: Ne, právě že obráceně. Přehrady se stavěly proto, nejen aby vyráběly elektřinu, ale hlavním důvodem bylo to, aby zadrželi případnou povodeň a aby ředili vodu v případě nedostatku vody tak, aby byl zachován minimální průtok kvůli odpadním vodám z měst, které potom dál na tom toku jsou. Takže přednost nemá elektrárna. Ale každopádně chápu a v letošním roce teda musím říct, že je to žalostný pohled samozřejmě, jak se vyprazňují konkrétně vltavská kaskáda, protože tak málo vody jsem nikdy neviděl.
1: No, je to takový poslední 3 roky, ale vemte si, třeba já jsem z Budic, takže tady máte vlastně Lipno, Hněvko, vyrovnávačka ve Vyšáku, pak tam máte Hněvkovice, Kořensko, Orlík, a všichni jsou bez vody, ale Slaty byly furt plný, jo, Kamík byl plný,
0: No, ten je.
1: Je to takový zajímavý.
0: Ten je. A právě proto je to ta Vltavská kaskáda, protože každá ta přehrada má tu svoji funkci. Znovu říkám, ředit vodu, posílat vodu, ta přehrada, která už nemůže být míň, tak to přechází na slapy a takhle to jde dál. Proto je Vranská přehrada plná. Ale každopádně chápu, rozumím, ty změny v té přírodě jsou obrovské. Za poslední 3, 4, 5 let. Já si ze svého mládí samozřejmě pamatuju, že bylo léto, které bylo propršené a přitom bylo normální a průměrné v té době. Dneska pařáky, pařáky a pařáky.
1: Pařáky. A ještě bych měl jednu věc.
0: Ven s tím.
1: Vy jste z těch Prahy, že jo?
0: Já jsem z těch jich, z toho jihu, od těch Budějc, tam, co mají ten Picador.
1: Jo. Odsad jsou dobrý lidi.
0: Jo.
1: Hejte, já jezdím jakoby noční linku, jo.
0: Ano.
1: Budějce Brandejs, každý den. A teďka asi všichni jsme si všimli, kolik stojí dneska litr nafty, jo.
0: Ano.
1: Když vidím na těch dálnicích, na dálnicích a v Praze za litr nafty 51, už i 51, 50, takže 52.
0: Musíte jezdit na levnější pumpy.
1: No, to chci právě říct. A teď vidím třeba v té Praze, že je tam za 52 korun litr nafty a Pražáci si tam jedou natankovat, místo aby se jim vyprdli a dojeli si, já nevím, kdyby o 30 kilometrů dál.
0: Ani o 30. Ani o 30 kilometrů, kdo chce, ten si to najde.
1: Říkám, kdyby, ano, přesně tak, jak říkáte. Jo. A to by mi, jako, to mi vždycky vylítlo ten tlak, protože vlastně dneska nemáme jednu benzínu, která je česká, jo? Poláci, Maďaři, já nevím, kdo všechno to tady vlastně.
0: Máte třeba tam, jejej, to zase říkáte nepravdu, to, jako máte tady síť třeba čerpacích stanic tanku, ono to je česká společnost třeba.
1: No jo, jenomže ono to je, já bych si tam teda nenatankoval. No,
0: a proč ne, když všichni kupují úplně stejný a od stejného distributora, od stejného výrobce, všichni kupují stejné.
1: No, nemáte pravdu. Ono, konkrétně, já mám kamarádku, asi koupila úplně novou škodovku, fungl novou, jeli jsme někam ten krát na výlet a že teda se natankuje. Tak jsme se natankovali, ona. A přijeli jsme. Prošli jsme se, sedneme do auta, nastartovala a začali lítat otáčky. Z ničeho nic, to i začali lítat otáčky. A teď nám je koukala a povídala, co to je. A Pavlo, blbá nafta, no.
0: Jo, hejte, tomuhle já rozumím, ale na druhou stranu nejsem odborník a ani vůbec auta jako taková, zase chápu, jak to myslíte. Podvody byly, jsou, budou, ale úplně bych neobvinoval jednu firmu, možná spíš, jak říká Jarda Samson Lenk, nevím, od koho to převzal, to není v sedince, řeknou líbivými slovy, ale to je v lidech. A nemyslím si úplně za to, že je to tak nějak jako, že centrální, vždycky zatím hledejme někoho konkrétního, ale to není asi předmětem noční linky. Můžeme se rozloučit nějakým zákazem?
1: No, mě stačí ty vodní elektrárny. To bych asi zůstal.
0: Tak šťastné kilometry, klid, pohodu, ať se vám dobře jede, bez nehod a bez pozdravů zvěře v okolí silnice.
1: Jo, tady je to v pohodě. Děkuju moc a přeju vám krásný večer a pevný.
0: Děkuju vám, klidnou cestu a hlavně hodné další účastníky silničního provozu. Ať vás nemusím ráno hlásit tady v okruhu Český rozhlas Střední Čechy v rámci Zelené vlny. To říkám každému opatrně, bezpečně a žádné kaskadérské kousky, což pomuchlané plechy, ale kdo to zase bude zadávat do opravy, že?

Se skupinou Olympik nějak se vytrácíš, má lásko. Máme tady zákazy v noční lince, co zakázat okamžitě, pokud možno už včera bylo pozdě, pojďte ještě zavolat vy. Nejsme dnes knihou přání a stížností, ale jsme na téma zákazy a odlehčeně, takže dobře, můžete mi klidně říct paragrafové znění, na druhou stranu to asi úplně neprotáhneme. Byť si můžeme odhlasovat, že můžeme vést rozpravu i dál po jedné hodině, ale to už bude po sociálních sítích, třeba na Facebooku mém, klidně napište, taky si mě tam určitě někde najdete, anebo na stránkách Noční linky. Mám tady další, třeba Rostě, ten napsal, zdravím vás, pane moderátore Honzo Macoune, i posluchače Noční linky. Zakázal bych, sekačky. No to známe každý, předpokládám. Já bych zakázal pokusy o nastartování svého vozítka, tak jako v tomto případě nejde nahodit sekačka. Nemám rád zvuky v pravidelných intervalech. Ne jako časové znamení, ale jako když někdo se snaží nastartovat v zimě auto, tak to nechá chvilku odpočinu a pak znovu. Zase odpočinu a pak znovu. Já vím, že to je správný postup, ale je dost pravděpodobné, že to nevíde. A jedem. No prosím, máme víkend, neděli, úplně si to umím představit. Ale rozumím, Rostě, taky bych to zakázal. A některé obce to vyhláškou zakazují nebo doporučují, protože ohleduplnost je přeci jen vítanější než zákazy samotné. Možná klepnout do hlavy a říct, hele sousede, jako zakázat to, či ono nemůžem, ale bylo by dobré v rámci uchování dobrých sousedských vztahů, abyste se nechovali jako jinak a bral i třeba ohled na to, že bohatě stačí ten kohout, který nás budí od 4. ráno, a to proti něm nic nemám samozřejmě. Píše ještě dál Rostě, že nejen sekačky by zakázal, ale zakázal by i v ruce mobilní telefon, na přechodu sluchátka v Polsku, je tady nápis, u přechodu zahoď mobil. A to vůbec není špatné. Nejen proto, že člověk má potom problémy s krční páteří, neustále má takový hrb skoro až na tom krku, kouká stále dolů. V posledních letech je to vypozorovatelné, děti se přestávají mezi sebou bavit, vlastně neumí ani pořádně komunikovat, sourozenci, no to je jak bysmet, ty si raději pošlou textovou zprávu mezi sebou nebo nějakou zprávu na sociální síti, než aby si to řekli osobně tváří v tvář, to už je nadlidský výkon. Kam to spěje, netuším, ale každá doba, každý období má své a nám nezbývá nic jiného, než neprudit a říkat za našeho mládí, ale možná ukázat

0: Páni se lidé, řidiči stávají dravou zvěří, ničí přírodu, tunami odpadu. Tato doba mě vyloženě štve, lidé bezcitní, s mobily v rukou, odpadky všude kolem. No, přiznám se, že odpadky kolem, tak řekněme si, že ten, kdo má popelnici a neuklízí kolem, jenom protože si po 57. zapomněl doma klíč od klece, která je zamčena a uvnitř je ta popelnice. Mám pocit, že když nebyly klece, bylo čistěji, to je fakt. Ale zase zároveň nesouhlasím v té věci, že by člověk měl být zděšený z té doby, která je, protože myslím, že stejně zděšení byli vaši rodiče, když vy jste byli ve věku těch, kteří vás děsí. Rozumíme si.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že na té lidskosti a na ohledu plnosti můžeme zapracovat. To myslím, že platí pro každou dobu. 731 800 900, kdo nám volá dál? Hned se podívám. No co podívám? Přepojím. Někoho přepojím. Nevím koho, kdo tam je. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Dobrý den, tady Oto z Moravy.
0: Zdravím na Moravu. Oto, povídejte, co zakázat?
2: Já bych v první řadě chtěl říct, že mám zkušenosti se závislostí. Mm-hmm. A když vidím dnešní děti s těma telefonama, tak ty skončí na psychiatrii. V Kroměříži, nebo já nevím, kdekoliv jinde.
0: Mm-hmm. No, teď jsem to říkal, jakmile prostě, je to ale v té době, nebylo by lepší těm dětem ukázat jinou cestu?
2: Teď jsem slyšel, v Pardubicích zakázali ve školách telefony. Konečně.
0: A myslíte, že ten zákaz něco vyřeší?
2: No určitě je aspoň ty 4-5 hodin, co mají vyučování, aspoň je od toho oddělá.
0: Je fakt, že teď, když tedy mají zákaz v té škole, tak se baví mezi sebou. To je jasné, to je konstatování.
2: Děti, jo, oni sousedé si telefonovali, nepřišli na návštěvu.
0: Co sousedé, ale moje neteře si psali jedna druhé jenom proto, a že si nedokázali mezi sebou říct nějakou věc a to byly ve stejném pokoji.
2: No, to je ono.
0: Ale to je tou dobou.
2: To je závislost. Já když vidím ty mladé, když ráno čekám na vlak, že si dá do kapsy telefon,
0: ano,
2: a za půl minuty ho vytahuje znovu, podívá se na tři obrázky, dá ho znovu do kapsy a znovu vytáhne, to je strašné.
0: Je to strašné, ale přesně to samé jsem já říkal u těch starších, že je strašné, jak vytahují Rudé právo a čtou si každou cestu v prostředku hromadné dopravy, když jsem jezdil jako malý kluk.
2: No,
0: přišlo mi to stejný.
2: Jasně.
0: Přišlo mi to divný. Hrozně rozčilující.
2: Ano, to je divné, opravdu divné.
0: No to v té době, a tak každá doba má své, proto se ptám i vás, jestli není lepší těm dětem ukázat jinou cestu, než ukázat tu, která je pro ně jednodušší. To znamená, dej jim do ruky mobil, tablet a nevšímej si jich. Není to chyba v nás?
2: Já nevím. To je velice těžké téma tady tohle, ale... Já si myslím, že někteří už to tak přehánějí, že z té závislosti prostě neodejdou. Zůstanou závislí na tom telefonu.
0: Jo, je to závislost. Zcela určitě je to příjemná cesta. Vím, že na neteře fungovalo jedno jediné. Zakázat Wi-Fi, ale ve své podstatě člověk musel stejně najít. Ne, stejně musel. Když jste jim zakázali Wi-Fi, tak jste musel mít plán B, protože jinak by se mezi sebou zabili a kdybych to pominul, tak když nemají plán a nedokáží si ho vymyslet, tak musí rodiče anebo strejda zařídit, protože třeba na to oni tu hlavu nemají, no. Ale chápu i vás, protože je to protivné v současné době. Nebezpečné především.
2: Ono to není jenom o školách, ono je to taky o rodičích, že dají

0: dát děcku do ruky telefon nebo tablet?
1: Teď jsem to řekl. Jestli to není chyba spíš v nás, v rodičích, v nás těch, kteří vedou tu jednodušší cestu, než vysvětlit, připravit nějaký plán, přemýšlet. Já vím, že je hodně práce, že bez práce nejsou koláče a zase na tím, ale na druhou stranu mám takový pocit, že to je ta jednodušší cesta. Dát do ruky mobil a nazdar.
0: To nevím, to jako závislost, zbavit se tady tohoto, to je něco, to oni to nedokáží, to je těžko, to nejde.
1: Takže musíme začít u sebe.
0: Začít u sebe, rodiče a školy.
1: Ano, to je fakt.
0: Rodiče a školy souběžně.
1: A ono to kdysi tak bývávalo vlastně ve své podstatě ten trojlístek škola, rodič, dítě, škola, rodič, dítě. A dneska je to takové rozpadlé, protože většinou, když školák řekne, že škola něco, tak ten rodič volá do školy proč a zač a proč ubližujete, takhle to není. Moje dítě řeklo, že už tam není ta podpora, ten společný cíl, ta společná cesta vychovávat, učit, vzdělávat. Dneska je to rozpadlo.
0: Jako, mě učili ještě ti staří kantoři a mohli jsme si vybrat. Buď jsme dostali přes hubu liskanec, anebo jsme dostali do žákovské knížky poznámku.
1: No tak to bylo ve výsledku stejný, ne? Domů přijít a stejně jste dostal doma.
0: Radši jsem dostal ve škole, protože doma byly ještě potom zákazy. Týden domácí vězení.
1: Ano, taky si pamatuju velmi dobře. Ale myslíte si, že to je moudré v současné době? Jestli myslíte si, že to ještě něco řeší v roce 2026 plácnout dítě? Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale jenom se ptám. Tenkrát byla taky jiná doba.
0: Byla jiná doba, samozřejmě. My bychom asi nebyli lepší než ty děcka teďka, to je jasné. Jako ti rodiče by mohli trochu tvrději jít na děti.
1: Ono, já mám takový pocit, jestli to není náhodou spíš o samozřejmě v chybách nebo nepatrných mezerách ve výchově svých dětí, nejen o tom, že si na ně nedokážeme udělat čas, ale taky především proto, že nejsme důslední.
0: To je ono, to jste řekl výborně.
1: Hlavně, ale my to nevyřešíme. Nevyřešíme, ale řekli jsme to. Řekli jsme to, zakázat mobily a konečno.
0: Už pokrok je, když to nebude ve školách.
1: A já myslím, že je to správně. Na druhou stranu je tam ještě právě to pojítko, ještě ten rodič by na tom mohl spolupracovat a mohl by v tom,
0: rodiče, v tom
1: pokračovat. No, cesty vedou k nám, k rodičům. Děkuju, na Moravu zdravím, ať se vám daří a třeba se to vyřeší.
0: Děkuju za rozhovor.
1: Já taky.
0: Zdravím všechny, dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: řeknu vám, že tahle písnička mi vnukla myšlenku mít v průběhu nadcházejícího měsíce i tohle téma. Nejde zapomenout, na co nebo na koho nelze ve vaši duši zapomenout po zbytek života, myšlenky, ať už v dobrém či zlém. Co vy na to? Nebo máte jiná témata, lepší? Napište nám, nebo napište mi jan.macun@rozhlas.cz. Rád bych doprobral dnešní téma do jedné hodiny. Zakazuje se. Tak co kdo bude zakazovat jako další? Tedy jestli máte vůbec něco na mysli, nebo jestli jste takový tolerantní ke všem. A co vy, jak to máte? Pěknou noc přeji, kdo nám volá? Honza?
1: Hello.
0: Hello.
1: Tady Vláďa.
0: Ano, Vláďa.
1: Vláďa tady.
0: Ano, tady Honza.
1: Musím vám, nemůžu si zakázat nezavolat, je to už na poslední chvíli. U vás už je nový den, ale tady ještě pořád odpoledne, to nevadí. Ale já musím vám říct, že jsem se velice pobavil,
0: ano.
1: Protože kromě těch hovorů některých, jak jste mluvil s tím mladým člověkem ohledně dopravy, jo?
0: Ano.
1: Dále tam byli ještě jiní někteří, no úžasné, úžasné, ale potom tam bylo veliké pobavení zase s jinýma, jo.
0: Helejte, co bylo, bylo, ten, kdo se připojil k vysílání později, neví vůbec, o čem hovoříme, ale je fakt, že mě to dneska připadá spíš jak kniha přání a stížností, ale vlastně ve své podstatě ano. Dokážu to pochopit i z tohoto směru, ale Láďo, povězte, co zakázat, ať máme i pohled tam, kde nás posloucháte.
1: Já volám teď, já tady žiju už v kanálu, jo, ale já poslouchám naši linku velice často a jsem rád. Moderátoři jako vy, dále ty ženy, jo, a já si nemůžu spojovat ty jména, no, paní Barboříková, pan kapitán, jo, a takový. Já se nemůžu vzpomínat na ty jména, ale stejně. Jsem Čech a jsem s váma. A pořád je to výborné, že jsou lidi, co slyším, jak třeba dneska, že mají... Vy byste měl otevřít nějaký vedle další linky, nějaký pořad, kde by lidi mohli být se tak víc rozmluvit.
0: Helejte, já jsem, není to tak dávno, co jsem měl vlastně v rámci noční linky téma kniha přání a stížností. No, řeknu vám, že ty příspěvky jsem si četl ještě třetí den potom, protože opravdu na všechny nedostalo se. Ale na druhou stranu, já jsem tak nějak jako člověk chápající, myslím si, že jsem, byť si to třeba i část lidí nemyslí, já jsem empatický, dokážu vnímat ty lidi, ale je fakt, že jakmile je člověk sám, třeba žije sám, celý život byl s někým zvyklý žít, tak najednou sám a teď ten člověk začne přemýšlet jinak, mluvit jinak, nedej bože, vlastně zapomíná mluvit, takže se začne omezovat v těch slovech, které má, a ta samota je někdy fakt protivná teda.
1: A to je vynikající od vás, že se snažíte to vyřešit za to krátkou dvouhodinovou dobu, jo? A to je prostě nekonečné. Nejde to zvládnout prostě.
0: Takže jestli opravdu můžu zhodnotit aspoň váš telefon, ať to přispějeme k tomu dnešnímu tématu, vy si zakazujete našemu vedení zakazovat případně noční linku, kdyby na to mělo dojít?
1: Ne.
0: No, asi jo, když vás baví.
1: Ne.
0: No, když vás baví, tak zakazujete šéfům případně, kdyby k tomu mělo dojít, třeba ke zrušení noční linky, tak to zakazujete.
1: Ne.
0: Chcete jít dál?
1: Ne, to já bych absolutně, já jsem rád, že to slyším, já jsem rád, když slyším české hovory.
0: Kdy to říkám. Kdybyste měl tu možnost zakázat šéfům jejich zákaz zakázat noční linku, no tak, protože ji rád posloucháte, no tak pak je to fajn. takhle aspoň si to já odvozuji, tedy je všechno v pořádku a doufáme, že taky noční linka zůstane. Ve vašem případě asi denní linka.
1: No, ano. Vy jste 8 hodin vpředu. Já teď jsem na rozpaci, protože nevím, co mám odpovědět.
0: Vůbec v pořádku, naprosto. Naprosto, já jsem rád, že jste zavolal, hlavně, že se dovolal, protože aspoň je důkaz, že poslouchá posluchačstvo, obecenstvo nejen u nás v Česku nebo v České republice, ale i různě po světě. Ano. A o to ty internety jsou, nemůžeme na ně neustále nadávat. Jako paní Věra Pólová, která před 27 lety řekla, já bych všechny ty internety nejradši zakázala.
1: No tak to jsou zase...
0: Bejvávalo.
1: To by, jo, prosím vás, k čemu to spěje, digitální systém jde na nás a to všechno. No to jsou věci, kterým já vůbec nechci ani domýšlet. No ta nová generace se na to se s tím zžije, to je jasné. Ale ne, já bych nerad skončil tady ten tyto minuty, abyste si mysleli, že něco zakazují. Ne. Já jsem řekl, že jsem se pobavil, když jsem slyšel některé ty hovory, jo, jak se, vy a ta paní třeba, jo, a ne, prostě, ale už se to prvé řekl, že ti lidi potřebují se jako vymluvit a svěřit, no, takže tak je to.
0: Já jsem taky za to rád. Jsem hlavně přesvědčený o tom, že vlastně rádio je společníkem nejenom pro věkovou kategorii 50+, nebo 60+, ale jak jste sám slyšel, tak i mladší ročníky se najdou a mě to moc těší, protože sám předpokládám, že ne každý v noci spí, nedej bože, když poslouchá na těch internetech někde v Americe, v Kanadě, tak i pro ně to má smysl.
1: Ano.
0: A jsme rádi, že jsme takovou vlastně školou českého jazyka, kde si dáváte takové opáčko z českého jazyka a slyšíte příběhy, názory, prožitky a hlavně ten svůj jazyk rodný.
1: Přesně tak, protože já jedině čeština, jiné ruština, slovenština, všechno to mám, angličtina, no tak je to prostě, není problém jako tak, ale jde pak nějaké detaily v angličtině, to já jsem na to k tomu nerozuměl. Ale tak to je jedno. Ale ne, tam nejenom, že starší lidi, ale ti mladí lidi, co volají, to je to důležité, protože mají názory, jak něco řešit. Teď je tolik toho všeho teď, co nás čeká, jo, řešit tyto věci. No?
0: Já to naprosto chápu a taky jsem to zmiňoval, že jsem právě proto rád, že noční linka není jenom pro lidi 50+, ale i pro ty mladší, což je vlastně slyšet i v noční lince. Ale musíme se rozloučit a povídáme spolu dlouho a za druhé, tady budeme muset to naše povídání a písničky uzavřít, protože se blíží další pořady Českého rozhlasu a zase bude někdy jindy čas na povídání, tak nezlobte se, musím udělat goodbye.
1: Přesně tak. Zdravím ještě jednou a světu mír.
0: Jo.
1: Na monitoru mi to tady na tom mi ukazuje Čechy, ano, tak to se mi nelíbí, protože Československo, Česko, Bulharsko, Polsko, to je OK, jo? Takže světu mír
0: a
1: nashledanou
0: a vlastně ve své podstatě, když se vám nelíbí Čechy, tak zakazujeme název Čechy a je to vyřešené. Hotovo 20. No, než se rozloučíme, tak ještě jedna písnička, pak si dáme tu instrumentální úplně rozlučkovou a taky vám řeknu, kde se zase uslyšíme, co probereme. A myslím, že kdo tak nějak jako vítá, že se slýcháme tak občas, tak tento týden máme na sebe, myslím, poměrně dost štěstí a to už máme čtvrtek. A když vám řeknu, že se uslyšíme ještě dvakrát v tomto týdnu, tak někoho trefí šlak a to já bych zase nechtěl.

0: žádném případě o nás dvou, o celé rodině posluchačů Noční linky Českého rozhlasu. Z Prahy s vámi byl, pravda, chvíle jsem si připadal jak při One Man Show. Na druhou stranu, i třeba taková One Man Show může být tématem do našeho dalšího vysílání. Ostatně teď sbíráme možná témata, tak pište linka@rozhlas.cz a nebo klidně mě osobně jan.macon@rozhlas.cz. Chci vám taky poděkovat za to, že jste nejen, že poslouchali, ale zároveň, že jste zavolali, že jste byli aktivní, že jste byli důkazem, že Noční linka má smysl nejen pro ty starší, ale i vyzrálé, a nebo těsně předtím, než vyzrají. Taky, že voláte ze zahraničí, že i tam má svoje místo vysílání Českého rozhlasu. V našem případě společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Má mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy. Já s vámi od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou. Těším se na vás. A jestli, a takové dotazy jsem dostal v tomto týdnu, shodou okolností 3 stejné ve významu, proč Noční linku já a proč ranní vysílání a jak se to dá zvládat, tak asi středočeský pámu to tak chtěl. Na druhou stranu pro mě Noční linka znamená duševní uvolnění a zároveň myšlenky i na jiné téma, než neustále někoho probouzet. A baví mě to i skoro po 30 letech. Těším se na vás zase příště. To příště bude už dneska s Borkem Kapitánčíkem v Noční lince. Sezona letních zájezdů ukončena. Tak se těšte, čtvrteční vysílání pokračuje. Další bude s Jitkou Lukešovou. A to máme rádi oslavy. A společně se uslyšíme v sobotu s tématem malá, velká, žádná. A nebo ještě o noc později, už zase vy, téma Štamgasti. V sobotu z Českého rozhlasu, ne v sobotu, v neděli a v sobotu a v neděli. Těším se na vás, jdu se projít, přijít na jiné myšlenky a koukat na tu noční nádhernou Prahu. Hezky zaslou, dobrou noc.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. V tomto rozhlasovém seriálu jsme vám tentokrát v Českém rozhlase Brno pro vlny stanice Český rozhlas 2 připravili podobiznu muže s pozoruhodným jménem.
2: Bartoloměj Paprocký z Hlahol a Paprocké vůle.
1: I on patří do pestré skládanky naší doby předbělohorské a bez něj by se mnohé informace ocitly na nejistém podloží. Co na tom, že se u nás nenarodil, ani u nás svého života běh nezakončil, ale patří k nám.
0: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás budou provázet i dnešní 394. schůzkou na toulkách naší historii.
5: Svého úkolu se ujme i Jaromír Ostrý, režisér.
1: Na místě je ještě jmenovat autora knižní inspirace Petra Horu Hořejše a lze začít.
2: Čteme o tom národu slovanském, že všechny jiné svou slávou převyšoval, protože je svou statečností a hrdinstvím předčil. Seznávajíc se to naši předkové, všechno své dobré na tom zakládali, aby paměť nesmrtelnou po sobě zůstavit i mohli. Umění svobodné zanedbávali a opomíjeli. Písmům se žádným neučili a lehce je sobě vážili. Takového, který se jim zaneprazdňoval, za nic neměli, v čemž je ještě na ten čas někteří z jejich potomků následují. Žalostné je vzpomínat, že takové hrdinské skutky našich předků pospolu se nenacházejí. Jenom to je sepsáno, co sepsali cizí národové, kteří jejich zmužilosti okusili a jim byli poddáni. K čemuž já v pilnosti přikládám z historií rozličných jazyků v jednosebraných tuto v krátkosti všecky příběhy tohoto slavného národu slovanského.
1: No, zase jeden, kterého to popadlo. Totiž snaha ukázat, jací byli naši staří předkové statní junáci.
4: I věru popadlo ho to a dost dlouho drželo.
0: Pravdu měl v tom, že na rozdíl od jiných národů si Slované na sepisování své historie nějak zvláště nepotrpěli.
4: A tak se do toho pustil on.
1: Poněkud však dílkem tímto svým i četnými jinými vzbuzuje dojem nepříliš životného profesora, sepisujícího tlusté tisícistránkové folianty, ve kterých prach a plíseň požírá neznámý, pro dnešního čtenáře již nevábný obsah.
4: Zvenku to tak v skutku může vypadat.
0: Leč zevnitř je tomu právě naopak.
4: Kdyby byl Bartoloměj Paprocký z Hlohova a z Paprocké vůle v skutku tím nezáživným patronem, proč by tak silně zajímal mnohem později otce slavistiky Josefa Dobrovského?
0: Historik Josef Jireček o něm napsal nejobšírnější českou studii.
4: A profesor August Sedláček z něho zase bohatě čerpal pro své monumentální dílo Hrady a zámky české.
0: A ještě jeden historik, Josef Šimák, ten zase Paprockého knihy nazval nejlépe vypravovanými českými kronikami.
2: Zahloubáme-li se do zažloutlých listů Paprockého spisu, nelitujeme námahy.
1: Přesvědčuje nás další dějepisec, doktor Karel Krejči.
2: Z drobných i delších zmínek autobiografických, roztroušených po předmluvách i vlastním textu všech těch děl, zábavných i vědeckých, rozvine se před námi poutavý, místy napínavě vzrušující, místy lidsky dojímavý životopisný román, odehrávající se na pozadí jedné z nejzajímavějších dob našich dějin. Kolem Paprockého plasticky vystupují jednou v ostrém světle dějinných akcí, jindy v sešeřelém přítmí soukromého života, postavy jeho velkých vrstevníků. Melancholický Habsburg na pražském trůně, renesanční typici žádostivých velmožů, blouznivý vyznavači pravdy boží, fanatiční bojovníci výbojné protireformace, dekadentně rozvrácení lidé počínajícího baroka, hledající rozřešení životních záhad v alchymistických pokusech a astrologických věžbách, tvrdí zastánci výsad šlechtických, bojovníci za absolutní moc panovníka či za naprostou převahu moci duchovní. Ti všichni zalidňují Paprockého dílo tak, jak obklopovali jeho pozemský život a pokračují na jeho stránkách ve svých smrti a zapomenutím dávno přerušených snahách a bojích.
1: Uznáváme pokorně, že takto košatě pojaté zhodnocení toho, co nám tady zanechal Bartoloměj Paprocký, nesleduje se věru bez námahy, leč my předpokládáme, že posluchači tohoto seriálu jsou přece jen z jiného těsta než tupí spotřebitelé prostých sloganů, šířených mluvícími hlavami na televizních obrazovkách.
2: Bartoloměj Paprocký se narodil někdy mezi rokem 1540. a 1543. v zemi Dobřínské, kdesi na východě.
1: Dobřínsko je území ve východním Polsku mezi řekami Vislou a Drvencou.
2: Pocházel z nepříliš majetné šlechtické rodiny. Mohl sice získat obvyklé vzdělání tehdejších polských šlechticů, studia na univerzitě a krátký pobyt na dvorech domácích magnátů. Po smrti svých rodičů však byl nucen vrátit se do rodných obcí svých rodičů, do Hlahola a do Paprocké Vůle.
1: Vůle, polsky vůla, není nic jiného než naše lhota.
2: Sňatkem pak získal další půldruhé vesnice.
1: No, to si tedy moc nepomohl.
0: Protože jeho nevěsta byla v době svatby už dvojnásobnou vdovou.
4: A satiry jejího manžela jsou plné poněkud neomalených útoků na různé ženské neřesti.
0: Tak se vytvořila legenda, jak ta žena zlá, klevetná a neřestná dva manžely utrápila a třetímu celý život strpčila a hořkou žlučí proti všemu ženskému naplnila.
1: A mohla za to všechno?
4: Inu, Bůh suď.
0: Třeba paní Jadvize Kosobucké křivdíme. Třeba to v skutku nebyla její vina, že dva své muže k hrobu doprovodila a teprve třetí její výsku podědil.
4: A mohly to být také úplně jiné životní zkušenosti, které našeho Bartoloměje Paprockého přivedly k hlubokému poznání, že
2: na ženu zlou nenajdeš lékaře. Bys s apatikou snět i apatikáře.
1: No, ale přece jenom o čem si to vypovídá?
4: Inu, na každém šprochu. Prakticky hned po svatbě Paprocký svou manželku opustil.
0: Domů se sice vrátil.
4: Ale to bylo až 5 let po její smrti.
0: Před tímto návratem na své statky.
1: Na svého 1/4. statku, abychom byli přesní.
0: Získal určitou diplomatickou zkušenost. Zúčastnil se totiž jako člen polského poselstva k Turkům.
4: Kde všudy ale tehdy bloudil, to věděl jenom on sám.
2: Žil zřejmě dobrodružným vojenským životem někde ve východním pohraničí.
1: Dozvídáme se od doktora Karla Krejčího.
2: V krajinách ohrožených tureckým vpádem. S bolestí se díval na spustošení pomezí své vlasti. Poznával jadrné typy pohraničních šlechticů, jejichž portréty kreslil výstižnými verši. Jistě sám nejednou tasil zbraň proti nevěřícím, snad se dostal s poselstvím až do Cařihradu.
1: No, nebude od věci taková malá ukázka toho, co Bartoloměj Paprocký spisoval a co sám dozajista z velké části i zažil. Jestli snad hned nepochopíte, kdo s kým proti komu vedl boj, netrapte se tím. Začasté to nevěděli ani ti, kdož byli tenkrát aktéry té vojny turecké, v níž se ku podivu prolévala nejen krev muslimská, leč i křesťanská. A to nikoli Mohamedány, nýbrž zase jinými křesťany.
2: Kníže Sedmihradský přitáhl na Poláky maje lidu na 7 000. A Poláci postavili se jemu na odpor toliko z 900. A nad nimi byl nejvyšší Potocký. A když již blízko od sebe napomínáni byli Uhři od Poláků, aby nebyli tak nákloní k vylévání krve křesťanské, ale aby raději statečnost svou do boje proti pohanům přenesli. Takové řeči Poláků vyrozuměli Uhři, že se oni strachují před množstvím lidu a počali domlouvati a je z bázlivého srdce štráfovati, škouce, ha! Nesmějí se kurvy potkati, z čehož Poláci jsou popuzeni k hněvu, hotovi byli k bitvě. Valaši, jenž se v prvním šiku potýkati měli, kloboučky své na šavle položili a uhrům se poddávali. Což spatřiv Potocký kázal nejprve Valachy mordovati a potom udeřiti na uhry. Pročež vyskočilo něco Poláků na Valachy, kterýmž se znáti dali, že nejsou těmi, jakž je nazývali. Málo živých ušlo a ty nezdálo se jim za dobré honiti. Mnoho uhrů pomordováno bylo. Téhož času ostřehomští žoldnéři vyjeli na Štráv až k Budínu, kdež veliké škody Turkům činili, odkud 400 kusů dobytka a koní výborných přihnali. Vyjeli pak i Turci z Pešti ve 200 koních, aby i oni nějakých profantů sobě našpízovali. Když ty vsi kolem Nových hradů plundrovali, obskočili je vojáci lověnští a téměř všecky pobili, neb málo který z nich utekl. Což činili i na jiném místě těm Turkům, který kraj plundrovali a zmordujíce jich kořist jim odňali.
1: Neboli blbost válečná, nekonečná v kostce. Pořád podle stejného scénáře.
4: Když se konečně po mnohých zkušenostech vrátil Bartoloměj Paprocký do svého rodného kraje, měl už docela slušné zabezpečení.
0: Otázku, kde k majetku přišel, zdali skrz mordování a špízování a plundrování, tu necháme stranou.
1: Raději se neptat.
0: Taky už vyměnil dobrodružství válečná za poněkud rozšafnější činnost hospodářskou.
4: Místo šavle se chopil pera.
0: A protože to péro bylo obratné, zjednal si nejen slávu, ale i přístup do kruhu stále vyšších a vyšších až k samotnému královskému trůnu.
4: Paprocký se stává hlasatelem slávy a velikosti šlechty ve chvíli vrcholu její politické moci.
1: Tenkrát seděl na královském trůně Štěpán Báthory.
4: A ten měl značné pochopení pro heraldickou práci pana Paprockého.
0: To pochopení bylo nejenom slovní, leč i finanční.
4: Takže Paprocký získává postavení téměř dvorního básníka.
0: Vedle šlechtické velebnosti velebí i majestát královský.
4: Alegorickými hrami vítá krále při vítězném návratu z válečné výpravy.
0: Opisuje nádherné dvorské slavnosti.
4: Pochlebuje královským úředníkům a dvořanům.
1: No jo, stačí jednou začít. A pak už to jde samo.
4: Šlo to a šlo to dobře.
0: A šlo to tak dlouho, až po dlouhém letu vzhůru musel nutně přijít...
1: Pád.
0: Ba přímo katastrofa, která na vrcholu úspěchu svrhuje nebohou oběť svou do příkopu bídy.
2: Bohyně štěstí Fortuna, která zavinila životní ztroskotání Paprockého, nebyla ničím jiným než personifikací společenského vývoje, který tak, jak Paprockého vynesl, opět jej z výše srazil. Nadšený pěvec šlechtického stavu octl se z nenadání mezi kolidvou sil, které právě zápasily o vládu nad evropskými zeměmi. Král Štěpán Báthory a nejsilnější osobnost jeho vlády, kancléř Jan Zamojský, po všech skvělých triumfech v politice vnitřní i zahraniční, rozhodli se oslabit moc magnátů, kteří svou silou ohrožovali krále. Jejich hněv obrátil se proti rodině Zborovských, jejíž jeden příslušník, bohatýrský a dobrodružný Samuel, byl za svůj starý, zdánlivě již promlčený zločin kancléřem jat a popraven. Jeho smrt na popravišti byla rukavicí vrženou ve tvář stavovské zpupnosti. V širokých šlechtických vrstvách se život i smrt pana Samuela staly legendou. Neskutečná byla jeho dobrodružství, která jej vedla až na Záporoží, kde se stal kozáckým atamanem a hrdinou kozáckých Dumek. Legendou byly vzrušující epizody jeho smrti, jak před popravou z hradního Cimbuří naposledy pozdravil májovou přírodu, jak starému věrnému zbrojnoši odevzdal šátek se žádostí, aby jej namočil v jeho krvi a odevzdal jeho synovi jako závazek pomsty. A touhou po pomstě okamžitě vzplál celý široký okruh jeho příbuzných a přátel. Bratři popraveného vozili cínovou rakev s jeho ostatky po šlechtických sněmech, vášnivě bouřící proti vrahům. Avšak ani král s kancléřem neváhali do důsledku probojovat boj za upevnění své autority. Uprostřed vášnivého zápasu Štěpán Báthory zemřel. a odpůrci kancléřovi se pokusili při nastávající královské volbě prosazením svého kandidáta znovu získat ztracenou moc a pomstit se. Tyto plány se však nezdařily. Kandidát Zborovských, jímž byl arcikníže Maximilián Habsburský, byl kancléřem poražen a dokonce zajat a na královský trůn zasedl Zikmund z rodu švédských Vasů. Straníkům Habsburským nezbývala než emigrace na zahraničních dvorech, především v tehdejším centru habsburské moci v Praze Rudolfa II.
1: Ano, příběh je to silný. A stejně jako je silný, tak je i zamotaný. Leč i když jej pracně a se značným rizikem nepochopení rozmotáme, nenacházíme soustažnost k osudu našeho stále ještě polského hrdiny.
4: Ale ona tam je.
1: V skutku?
4: No jistě, v poslední větě právě řečeného.
2: Straníkům Habsburským nezbývala než emigrace na zahraničních dvorech. Především
4: v Praze u Rudolfa.
1: A Bartoloměj byl straník?
4: Chápeme-li toto poněkud zdevalvované slovo jako termín pro člověka stranícího jedné politice a politikovi proti druhé politice a politikovi, no tak Bartoloměj stranil v uhrách Habsburkům a když tam dotyční ztratili moc a vládu a vliv, vzal raději nohy na ramena.
1: Do Prahy.
4: Paprocký se zkrátka nešťastně zapletl do prudkého víru vášnivého zápasu mocných tohoto světa.
0: On vlastně nechtěl být žádným straníkem.
4: Snažil se jaksi proplout mezi Skylou a Charybdou rozvášněných stran.
0: Ale nešlo to.
1: Co nešlo?
0: Zůstat objektivním.
1: Proč?
0: Protože patřil do rozsáhlého příbuzenstva pánů Zborovských, byl na to hrdý, že užívá stejný erb jako oni, těšil se jejich štědré podpoře.
1: A teď mu jeho příbuzného popravili.
0: Proto se Paprocký pustil do sepisování bojových pamfletů proti těm, které ještě nedávno velebil.
4: Staví se do řad těch, co straní Habsburkům.
0: A když to v bitvě u Byčiny habsburský arcikníže prohrál.
1: Prohrál to i Paprocký.
0: Nezbylo mu, než opustit slávu dvorského spisovatele.
1: A taky všecky zděděné, i ty vyženěné statky.
0: A odejít do vyhnanství a jíst tam tvrdý chleba z milosti cizích příznivců.
4: Odchází nejprve na Moravu, do země, kde vládnou Habsburkové a pořád doufá, že se brzy vrátí s vlajícími prapory domů.
1: Já, kde pak prapory? A vlající už vůbec ne.
4: Tato naděje věru stále víc a víc slábne a mizí. Konečně zapadá úplně. A Paprocký se přizpůsobuje novému životu a prostředí. Zvyká si na úděl tuláka a vyděděnce.
2: Nevalchuj, bratře, této mé roboty. Těžší jest, nežli kopat krušec zlatý, dobývat z prachu dávno zašlých kostí a ještě větší zpráv jich a vzácnost, kterýmiž oni to panství šlechtili a jak jsou dlouho slavně živi byli. Odkud přišli, zač dary hojné brali od králů knížat, kdož po nich zůstali ctní potomkové v takové volnosti chválit se Krista v přesvaté svornosti. Jak jsou zasedli, tak se rozrodili. Věčně se ze zpráv těchto budou skvíti. Protož se nechtějí marnou řečí bavit. Radši můžeš-li co, radšiš lépe spravit.
1: Těmito slovy uvedl Bartoloměj Paprocký svoje zrcadlo slavného markrabství moravského.
4: Nejlepší obrana je útok.
1: Řekl si zřejmě ten dobrý muž.
4: A pro jistotu se hned na začátku pustil do všech možných kritiků.
0: Ostatně měl pro tuto svou práci vlivného a štědrého zastánce.
4: Olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského.
2: Slavné bylo toto království za spravování mocných a válečných králů a po všem světě bylo u veliké cti a pověsti držáno. Žádný se o ně zprosta pokusiti nesměl. Když pak monarchové a velicí svého světa potentátové se jich obávali, muselo v jistotě pravdivé býti, co se neničko básní a smyšlenou věcí lidem zdá, že totiž Moravci nad všemi okolními královstvími a knížectvími panovali.
3: tak každý odtud poznat může, jak veliké a mocné toto markrabství bylo a jak potom a za jakou příčinou ke zkáze a proměně své přišlo.
1: Až na to, že si pan Bartoloměj občas pletl Moravany s Markomany, muselo jeho líčení slavné historie Moravanům věru lichotit.
4: Nezabývá se však pouze pány a rytíři.
0: Velký díl pozornosti věnuje i městům.
4: Především je to Olomouc.
1: Stanislav Pavlovský byl přece biskupem olomouckým.
0: Ale hned po ní si Bartoloměj vzpomněl na Brno.
3: Brno je město starožitné, pod kterýmž jde řeka Svitava a řeka již Dubravius jmenuje Svratka. To město z druhé strany je s horami skalnatými obklíčené a dostatečně před nepřáteli zdmi i jinými potřebami opatřené. Jest při něm postaven zámek, řečený Špilberg, nahoře dosti vysoké. Před lety město Brno po Velehradu první jméno mělo a velikými svobodami ještě od pohanských králů obdarováno bylo. Podle těch práv a svobod i Pražané sobě obdarování jednali, jak se to i v starých zápisech kostela pražského nachází.
1: Jak se k tomu Bartoloměj dostal, to už se nikdo nedozví, ale má pravdu, naše města se opravdu řídila podle kodexu neboli podle brněnského městského práva.
3: Nejvíce potvrzuje se veliká dávnost a vzácnost města toho tím, že od předních pánů, knížat a králů byly v něm kláštery a kostely založeny jako kostel na Tumně.
1: Pisatel myslí na Petrově.
3: Klášter Králové na Starém Brně založen byl královnou českou a klášter svaté Anny pány z Lomnice a klášter svatého Tomáše pány z Boskovic.
4: Bartoloměj Paprocký se rozepsal do široka a napsal by toho o Moravě dozajista mnohem víc.
0: Jenže zanedlouho jeho velkorysý sponzor, biskup Pavlovský, zemřel. A náš potulný spisovatel, heraldik a básník si to namířil do Prahy.
4: Ta cesta nebyla nahodilá. Bartoloměj tu měl v úmyslu pracovat na obdobné knize, jakou se psal na Moravě.
0: V Praze našel podivnou, pestrou společnost.
4: Žil tady přímo na Pražském hradě jeho krajan, pan Michal Senživoj.
1: Povolání?
4: Jeden z nejslavnějších alchymistů své doby.
0: Zlato, které nenalézal ve výhni svého tajemného ohniště, dovedl obratně najít v královské pokladnici.
4: Paprocký tady poznal i bohatého pražského měšťana, pana Ludvíka Korálka z Těšína.
1: A čím pak se Korálek zabýval?
4: Stejným uměním jako jeho polský kolega. Jeho alchymistická kuchyně u Zlatého hřebene poblíž Týnského chrámu závodila skvělostí svého zařízení se samou laboratoří královskou.
0: Bartoloměj byl pohostinně přijat i na zámku v Budyni, kde utápěl jmění jednoho z nejslavnějších staročeských rodů, pan Jan Zbyněk Zajíc z Házmburka.
4: No, a z Budyně se dostal pilný sběratel dokumentů šlechtické slávy na zámek v Bělé, který zrovna dobudoval pan Aleš Berka z Dubé.
1: Taky alchymista?
4: Nikoli. Skvělý velmož a dvořán, libující si v lovu a chovu nádherných koní. V té době však právě zkrušen smrtí své manželky.
0: Tuhle tu společnost se rozhodl Paprocký z vděčnosti za štědré pohostinství rozveselit a pobavit plody své můzy.
3: Muž jeden velmi silný jménem Bivoj vyšel na Kavčí horu, aby sobě kratochvíli učinil. A potkav tam svini divokou uchopil ji za uši, na hřbet svůj vložil a zanesl na hrad řečený Libín. Libuše kněžna divila se takové síle. Kaša pak, sestra její, vidouc takovou hrdinnou sílu Bivojovu, za manžela ho pojala. Narodil se potomně Bivojovi z Kaši syn Rodislav, kterému již za věku vzrostlého říkali někteří sviní hlava, protože jeho otec tu divokou svini na hřbetu přinesl. Na památku toho nosil Rodislav jako znamení své rytířské sviňskou hlavu. Když potom zbohatl, dožádal na knížeti svém, aby mu dopustil postaviti hrad. Tomu dal jméno Rodov, podle jména svého, jenž byl potom zván Ronov. Když pak pro početnost potomků z rodu Bivojova erb ten rozdělen, pošel z toho kmene pan Oldřich z Valdeka, řečený Zajíc, který dal vystavěti klášter svaté dobrotivé z nebeského vnuknutí. Leže jedné chvíle času nočního na loži svém, událo se mu pohlédnouti a uzřel, jak dva muži při něm stojí postavy spanilé, kteří k němu promluvili škouce.
6: Oldřiše, vstaň, připrav se a pojď za námi.
3: Tak šel. Hned je vítr uchvátil a nesl do jednoho hlubokého údolí, kdež byl les velmi hustý a ti muži svatí byli s ním. V tom dala se mu vidět i velmi krásná panna, postavy slušné, jejíž to kráse a osobě nemohl se dost vynadiviti. A ti dva muži otázali se ho.
6: Vidíš-li tu svatou panu?
3: A on?
6: Vidím, ale nevím, kdo to je nebo odkud.
3: Odpověděli mu.
6: Jest to matka pána Ježíše Krista, kterou často vzýváš o pomoc.
3: On padl na kolena a v ten čas mu bylo poručeno, aby rozkázal na tom místě, na kterém ji viděl, klášter postaviti. A on hned vsednul na kůň, jel do Prahy, kdež králi Otakarovi vyjevil vidění své a žádal od něho povolení k vyzdvižení kláštera. Když je obdržel, sám svou rukou klášter pořádný založil.
0: Konec života prožil Bartoloměj Paprocký z Hlahol a z paprocké vůle na různých hradech a zámcích na Moravě a ve Slezsku.
4: Vrací se konečně domů a roku 16.14. umírá.
0: Místo jeho hrobu není známo.
4: Ani Bohuslav Balbín, který po něm pátral, je nenašel.
3: Pouze jeho literární dílo zachovává památku nejenom na svého autora, ale i na většinu těch nádherných pánů a šlechticů a rytířů, jakož i měst, jež všichni z výše svého bohatství schlíželi velkomyslně na chudého hlasatele své velikosti, věnujícemu svou povýšenou přízeň, ale i urážlivé pohrdání.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Tiens, passe.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Jiří Andrle, akademický malíř, grafik, ilustrátor, hudebník a spisovatel, člověk velmi úzce spjatý s Českým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 90. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší. Nezaměnitelný hlas Jiřího Andrleho si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
3: Známý hostinec u Kalicha byl cílem nejen literárního dobrého vojáka Švejka, ale svého času se tam scházeli také herci Tomáš Töpfr a Vítězslav Jandák se svými hosty, tentokrát s malířem a grafikem Jiřím Andrlem.
4: Vítáme vás u Kalicha. Milí posluchači Dvojky, už jsme zase tu.
5: V hostinci u Kalicha. A přeji vám hezký a ničím nerušený poslech jako obvykle.
4: Slávek Jandák.
5: A Tomáš Töpfr.
4: No a naším dnešním vzácným, převzácným hostem je malíř
5: Jiří